0: přiznejte se, že vás inspiroval naše minulé setkání, když jsme si tady povídali o třetím díle vaší knížky o češtině.
1: Ano, inspirovalo mě to, protože jako jediná z těch zpovídaných osobností jste přiznala, že v dětství ta čeština, která vás obklopovala, nebyla úplně ideální a možná na truc proti tomu,
0: ano,
1: jste začala mluvit hezky česky.
0: Dokonale jste tomu porozuměla.
1: Díky vám umím ty laintuchy.
0: Dokonce si to pamatuju.
1: No, samozřejmě.
0: No a ještě jsem vám zapomněla tenkrát říct, víte, co to je, už to nebudu rozvádět, ale jako pucovat Wasserleitung.
1: Pucovat jako asi čistit, aha, že jo? Wasserleitung, to bude něco s vodou.
0: No,
1: pucovat vodovod?
0: No, teď se taky musí.
1: Pucovat vodovod, Pucovat vodovod?
0: No, teď se taky musí.
1: Pucovat vodovod, tak to si budu pamatovat spíš ty laintuchy. Čili tahle ta čeština, nečeština, skoro němčina byla kolem vás. Jak to vypadalo u vás doma, když bychom se podívali do vašeho dětství, jaké to bylo?
0: Pětičlenná rodina. Mm-hmm. Náš táta byl pán domu, protože byl o 10 let starší než maminka. Maminka byla taková hodná maminka, něžná, která krásně hrála na piano a vedla nás, vypravila nám pohádky a prostě učila nás, ano, právě i ty češtině. Takové to bylo u nás. 3 děti. Od 5 let jsme chodili do Sokola, protože to bylo taky taková povinnost tenkrát v tom pohraničí. Plno kamarádů, kamarádek. A najednou nic. Najednou jsme museli utéct. Naštěstí jsme nemuseli tenkrát, jako všichni ostatní téměř uprchlíci, spát po stodolách a po sokolovnách, ale naše babička, to znamená maminka mé maminky, měli v Cítolibech u Loun, jsme tam měli malý takový domek a my jsme se tam nahrnuli, 5členná rodina, včetně psa Asta krásná, moje kamarádka velká. No a tam to vypadalo ošklivě, protože nás tam bylo moc a upřímně řečeno, babička neměla ráda našeho tátu moc, takže tam prostě to byla nepříjemná situace. Náš tata byl ale zase tak dobrý, že prostě netrvalo dlouho, postavil v Lounech dům a pak už bylo všechno v pořádku. Tedy až na to, že byla válka, že to byla hrůza kolem nás. No. Hmm.
1: Myslíte si, že takhle pestrý život je pro textařku výhodný? Že když byste prožívala idylické dětství, nic se tam nedělo, že potom člověk nemá zpětně z čeho těžit? Že se to všechno v dobré obrátí a vyplatí? Že?
0: No především se všechno v dobré obrátí, tomu věřím pořád. V tom jsem neochvějná, ale fakt je, že takový ty vzpomínky některý víceméně bolestný, nebo já nevím, co říkám, nepříjemný, všechno se v člověku naskládá. A čím je člověk starší, a já tedy můžu se pochlubit, že už je mi dost, tak v sobě toho mám hodně, hodně, hodně. Všechno je inspirativní, možná v dobrém slova smyslu, možná ve špatném. To záleží na tom, na situacích. A fakt je jeden, že každý člověk prostě si může za to, co ho potká v životě. O tom jsem přesvědčena. Do jisté míry sám. Ale zároveň nemůže ovlivnit takzvané vnější okolnosti. A toho se mi stalo, tedy nejen mě, ale celé mé swingové generaci takzvané, se to stalo opravdu až moc.
1: Vy jste naznačila, že budete mít narozeniny. Já řeknu, že budou za 10 dnů, čili ta první písnička dnešního Tobogánu v pyžamu může být vlastně jako takový dárek. A propos, víte, kdo má 13. dubna svátek, když slavíte narozeniny?
0: To nevím.
1: No, byste mohla vědět.
0: To bych měla vědět.
1: No, tak si
0: jestli zkuste. To není Aleš.
1: No, vidíte, že to
0: au.
1: Víte.
0: Blahopřeju předem.
1: Já k vašim narozeninám, kterou písničku vám pustíme?
0: Já bych navrhovala něco trošku zvláštního možná,
1: ano,
0: protože sleduju Tobogána, vím, že tam nemýváte. Nemýváme, patřím do toho, k těm posluchačům, nemýváme moc instrumentálních skladeb.
1: To je pravda.
0: Tak já bych jednu navrhovala a je to taková zvláštní, krásná, příjemná melodie, lidi si ji zaslouží, mnohý z vašich našich posluchačů to pozná a jmenuje se to Cizinec na pobřeží.
1: Čili pro vás všechny, kteří posloucháte a hlavně k těm narozeninám, pro Jiřinu Fikejzovou, která je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu.
0: Děkuju.

0: Jak dlouho nezazněla u nás v Tobogánu instrumentální skladba, možná úplně poprvé, a dnes to bylo na popud dámy, která je naším dnešním hostem, textařka, scenaristka Jiřina Fikejzová. Stále sedíme v poklidné kavárně, možná bychom tomu mohli říkat vinárna, vínka malinko ubylo. A já bych přešel k dalšímu tématu, které mě zajímá. Ještě jsem se to nikdy o vás nedozvěděl, paní Jiřino. Za kolik vy jste tak běhávala šedesátku?
1: No tak to už si nepamatuju, a i kdybych si to pamatovala, tak to v životě neřeknu, protože by to bylo smíchu, chápete?
0: Jak to?
1: No, protože to je v polovině minulého století.
0: A tak to je jedno, mě to fascinuje ve všech vašich životopisech, ta sportovkyně a sprinterka.
1: To byla skutečně zvláštní kombinace, taky se neustále zdůrazně, mě to baví, a vždycky říkám, že jsem žádná hvězda nebyla, ale byla jsem dobrá, to ano, celkem, protože jsem reprezentovala i republiku, ale ty časy to vážně na mě nechtějte. Berme to tak, že já se z toho vylžu, že byl rok, kdy jsem byla druhá na 200 na mistrovství republiky.
0: No vidíte to?
1: No vidím. A zároveň vám ještě chci něco dodat podstatného. I když už je to tak dávno, tak zvláštní je, že něco z toho ve mně zůstalo, a víte co? Takových těch posledních pár metrů do cíle 200. Já jsem byla líná trénovat, tudíž už jsem neměla sílu, ale stovka ještě tak a ta 200 už těch posledních pár metrů už bylo horších a horších a horších a stejně jsem musela. A to je perfektní, co mě zůstalo z toho, z té dávné sportovní, atletické, sprinterské minulosti. Tak.
0: Mě u toho sprintu napadla taková zvláštní souvislost, možná je to hloupost, jo, ale ty sprinty to jsou krátké tratě, no, že 60, 200. Má to nějakou spojitost s těmi písňovými texty? Třeba kdybyste běhala 1500 nebo 3000 nebo maraton, tak nepíšete písňové texty, ale víte něco třeba delšího. Jestli ten tah na bránu, ta rychlost, jo, že je to hned jako hotovo prakticky. Jestli to nevychází od toho sprintu.
1: Alešku, vy jste dělal někdy nějaký sporty?
0: Jen taktní otázky, paní Fikejzová, na mě dělal. Ano, pozor, já jsem taky běhával 60 a skákal jsem do dálky.
1: A kolik jste běhal tu 60?
0: Já mám pocit kolem 5-6 vteřin, ale nedávno Ježiš, jsem to někde vyprávěl. Jako a oni se mi smáli, že ne.
1: Ne, tak to nechme toho už. No, radši, nějak, radši.
0: Ale do dneška mám rekord ve skoku do výšky přes laťku.
1: Ano.
0: A to jsem nějak jenom mi řekl, jak přiběhnu a přeskočím, to já jsem to udělal. Ale v té knížce u těch rekordů není napsáno, co to je za styl, protože je to nepojmenovatelné, ale přeskočil jsem to. Takže dělal, ano.
1: Já se vás nebudu ptat, jak to bylo vysoko. Nechme toho už.
0: Kolem 3 metrů, ale taky už
1: vám to.
0: Ale
1: když jste říkal
0: neřeknu.
1: Maraton, tak víte, že je mi skoro na nic, když vidím maratonky běhat.
0: Jak to?
1: No, protože to

0: Vůbec za mých časů neexistovalo, za mých sportovních časů prostě neexistovalo, že by ženy skákaly o tyči například, nebo že by dělali sedmi boj, nejvíš pěti boj, už usilují o deseti boj, anebo že by dělali spěračky a boxerky dokonce, anebo že by hráli hokej, nebo no to prostě byl. To nešlo. No,
1: tak to
0: vůbec.
1: Někdo na to může opáčit, to je zvláštní, že jsou ženy textařky.
0: No možná, že taky svým způsobem to tak může být.
1: Taky vás není tolik.
0: No tak dnes už je nás textařek dost, ale tenkrát to byla skutečně doména mužů.
1: No není vás dost, Gábina Osvaldová, vy a no, Eliška tak. Krásnohorská, jiná třetí textařka mě nenapadá.
0: Proč mě takhle trápit?
1: No vůbec ne, to byl váš příměr, to jste někdy no, říkala, že ona byla první.
0: No já
1: vůbec.
0: Když to řeknu já, je to něco jiného, když to řeknete vy.
1: A já jsem říkal to, co jste kdysi řekla vy.
0: To jsem řekla, že jsem si tak připadala mezi kolegy textaři jako ano. Eliška Krásnohorská. To je pravda. Vlastně se nemám za co stydět, vidíte, tak to odvolávám. Ale fakt je, že tenkrát nás bylo strašně málo. Já nevím, ne, že bych byla jediná, to ne. Ale tedy, abych řekla se vší soudností, výrazná textařka, tak jsem snad byla opravdu jediná, ale to už je strašně dávno. Dneska je spousta, tedy ne spousta, ale dost. Mm-hmm. Například folkařek, písničkářek, který dělali krásné texty. Nikdy nezapomenu na Zuzanu Navarovou například, jsem si vždycky velice vážila. A ona mě, to musím říct. A nebo ta Raduza se mi zdá velice zajímavá. A jiné. Teď mě nikdo jiný nenapadá, ale fakt je, že už to není jenom tak, že by jenom muži psali texty. Ale zvláště jedna věc, tedy teď psychologicky, že je, naše paní listonožka mě jednou řekla, to už je dávno, že bych měla víc psát pro muže, protože je to přesně to, co ženy chtějí slyšet. A já jsem jí říkala, no moment, ale zousa se textaři, skvělí textaři, kteří píšou skvělé texty pro ženy. Tak jak je to? Buď mají takové bohaté životní zkušenosti, samozřejmě, anebo se umějí takzvaně vcítit do ženské duše.
1: A nebo ženám vkládají do úst to, co chtějí slyšet ti muži.
0: Co já vím, to už je vaše věc zase.
1: Jak člověk zjistí, že mu to jde? Že je v tom dobrý? Přece celá řada z nás psala básničky, přetextovali jsme si někdo nějakou písničku. A jak člověk zjistí, že je to nadstandard, že se to dá poslouchat, že to bude vycházet na deskách? Jak to bylo u vás?
0: Já bych se vyhnula takovým výrazem jako nadstandard a tak. Ale u mě to bylo tak, že jsem prostě nedala z ruky text, dokud jsem nebyla přesvědčená o tom, že už to líp napsat prostě neumím. Takže jsem byla známa tím a nikdy jsem se tím neskrývala, že se s tím loudám. Tak dlouho, dokud, jak už jsem řekla, ale fakt je, že dodatečně zjišťuji, že je to možná dobře, protože, a teď to bude vypadat možná, že se chlubím, ale vlastně já se tím chlubím. Že jsou písničky s mými texty, které přežily 30 let, 40 let a hrajou se pořád. A nějak to nevadí lidem, naopak je pořád ještě chtějí. A v tom je, myslím, hodně velká výhoda pro, teď už je to skoro jako rada, pro textaře nebo textařky, aby si s tím trošku víc hráli, aby si vážili toho, že se to jednou bude zveřejňovat, aby nepodceňovali, jako pravidlo číslo jedna, aby nepodceňovali vkus publika. Mm-hmm. Teď už radím jako nějaká teta, co mi do toho, já už texty nepíšu.
1: Nepředávejte know-how, ještě se objeví někdo a trumfne vás. Ne? Pro ty, kteří nevědí, tak připomenu možná ty nejslavnější písničky. Akropolis, ať je Já do hry dávám víc, to je moje oblíbená písnička. Eva Pilarová, Malý vůz, Dominiku, Řekni, kde ty kytky jsou, Markétka, To mám tak ráda, a tak dál. Když bychom porovnali počet textů, které jste napsala vy a které napsal třeba Karel Borovec, to je nesrovnatelné. Ten texty chrlil,
0: Zdeněk Borovec.
1: Ten chrlil texty jeden za druhým. Kdy vy jako textařka jste prožívala tu radost z každého textu? To přece musel být velmi, dle mého názoru, nepříjemný proces, kdy hledáte ta pravá slůvka a pořád to není ono.
0: No, mě to bavilo. Hrozně mě to bavilo.
1: I ten proces? Nebo jistě, až když to potom bylo?
0: Ne, ten proces. Strašně moc. A kdybyste mě viděl, tak já jsem to psala normálně dodnes. Všechno píšu nejdřív tušku a pak na tom starým psacím stroji. Ale takže kolem mě bylo nastláno třeba. jak jsem zahazovala papíry, anebo taky, že se mi to večer nebo v noci, já jsem zvyklá pracovat v noci, že se mi to v noci strašně líbilo. A říkala jsem si, tak a je to. A ráno jsem si to přečetla, zase jsem to zahodila.
1: Nic.
0: Ano, a zase to nebylo to. Ale teď říkám kluci, čímž myslím kolegy textaře, kamarády textaře, všichni, od Pavla Vrby, Zdeněk Rytíř, Zdeněk Borovec, Eduard Krečmar, jenom co vím já, všichni napsali za stejnou dobu 10x víc textů než já, opravdu, ale je to tak, prostě byli tak jako nápaditější, plodnější, nebo jak bych to řekla, potentnější, nevím prostě. Já jsem se s tím vždycky strašně moc trápila, ale bylo to krásný trápení.
1: Jste dokladem toho, že kvantita není kvalita. Píší se dneska v 21. století texty jinak? Nemáte někdy pocit, že jsou jednodušší, že příliš mnoho textu, každá sloka jiná je na škodu věci, že stačí jeden takový hezký popivek 4 verší a ten 4 minuty vtloukat do posluchače a hit je na světě?
0: No to je trošku vymývání mozku tedy.
1: A je to tak dneska nebo ne? Já ten pocit nemám.
0: Ne všechno. A je opravdu je pro mě hrozně příjemný, když náhodou z rádia slyším, mám otevřené a slyším, umím ocenit prostě dobrý text, krásnou melodii, prostě příjemnou písničku, která lidem přinese radost. Ale bohužel je pravda, že válcujou takové ty prajednoduché záležitosti s přitroublým textem, o ničem, ale zase mají takovou nějakou schopnost, Bůh ví, jestli to není právě tím, že většině něco opakuje. Mm-hmm. Melodie, slova, a je to trošku na tu první signální soustavu jenom. No.
1: Vypovídá to o hlouposti toho textaře, nebo naopak o jeho genialitě, že ví, jak vydělat a lapit toho
0: posluchače? Vy tomu rozumíte dokonale, ptáte se krásně, protože může to být i tak, že posloucháte a máte pocit, že textař musí mít IQ, tykve, ale zároveň to může být tak, že to je velice pragmatický textař, který dobře ví, že dnes je to tak, že věk takzvaných spotřebitelů nebo zájemců o tuhle hudbu klesá. Dneska 13-letí už jsou takový ti, kteří mají nejvíc rozsvícené oči a hlavně si nejvíc kupují desky. A ten mazaný textař to ví, i ten mazaný skladatel, no tak jim právě předkládají takové písničky, které jim kazí takový ten dosud nevyhraněný vkus.
1: Tak ho pojďme zase trošku spravit. Třeba jsou nějací teenageři, kteří nás teď poslouchají, co jim pustíme?
0: No já myslím, že těm náctým, jak se dneska říkáte, taky krásný výraz.
1: Svolejte vnoučata k radiopřijímačům, budeme je školit.
0: No. Tak fajn, tak já myslím, že by jim nezaškodilo trošku jazzu, ale podáme jim ho v takové té trošku lehčí úpravě a přitom dokonale akusticky, pěvecky, instrumentálně. Já mám ráda více hlasy a nabízím všem, i těm starším, nabízím takovou zvláštní písničku. Je to evergreen, melodie bude kde komu povědomá. Slova jsou o tom, jak kdosi zanechal srdce v San Francisku. A pro mě je ta písnička zajímavá tím, že se jí ujala skupina vokální, která si říká Singers Unlimited.
1: Hostem dnešního Tobogánu v pyžamu je a vlastně i hudební režisérkou Jiřina Fikejzová.

0: Vaším dopoledním společníkem je i nadále Tobogán v pyžamu. Stále jsme v jedné příjemné vinohradské vinárničce.
1: Je to kavárna.
0: Je to kavárna. Příjemně se zaplňuje, možná se rozkřiklo, že tu sedí Jiřina Fikejzová a že odtud vysíláme dnešní Tobogán v pyžamu. Ani jsem se nezeptal, paní Jiřinko, vypnula jste si mobilní telefon, než jsme začali točit?
1: Ne, jsem ho nechala doma, já to pořád dělám.
0: Tak. K tomu jsem se chtěl dostat, technika a vy, to je téma, které mě velmi zajímá, čili mobilní telefon máte.
1: Ano.
0: Mobilní telefon, ano. Mailovou adresu po vás chtít nemůžu v žádném případě. Ne?
1: Ne, ne.
0: Vygooglovala jste si o sobě, co je na internetu?
1: Teď se vážně musím zasmát, teď jste malinko zlomyslnej, ale já se tím netajím, že prostě počítače, takzvaný počítače všeho druhu a já, to prostě k sobě nejde. Nejde a nejde a nejde.
0: Ptám se na to z toho důvodu, že je mi to velmi sympatické, protože když mi před časem přišla ta autorizace našeho rozhovoru, vyťukaná na vašem stařičkém psacím stroji,
1: ano.
0: Já jsem dopis psaný na stroji neviděl, no nelžu, 10 nebo 15 let.
1: Já vím, že jsem trošku exotum v tomto slova smyslu a dost lidí si myslí, že je to moje póza, že jako si na něco hraju nebo co... Protože normálně jsem dost, tedy, jak se dneska říká, in. No vůbec ne. Já jsem prostě pořád v digitální éře, jsem prostě analogová a už mě to zůstane a ani mě nenapadne, abych se měnila. Mě to prostě neimponuje, totiž imponuje, pardon. To je to ten zvláštní můj ambivalentní, tedy rozporuplný vztah. Mě to imponují ty stroje. Říkám všemu stroje. Mě to imponuje, co dokážou v medicíně, v čemkoliv, prostě v kuchyni. Ale já se jich bojím, já se před nima ostýchám a hlavně nemám ráda, protože se tomu říká počítače. Já nenávidím počty od malinka, to prostě byl vždycky můj handicap. I na gymnáziu mě z milosti dávali trojku z matiky, aby mě neskazili vyznamenání. A kdyby se tomu říkalo jinak, možná... A
0: tak tomu říkáme počítač, protože já jsem na počítači taky nikdy nic nepočítal.
1: No, počítač...
0: To je ještě horší.
1: Můj vnuk Filip mi říká, že například ve Francii se zásadně neříká počítač, ale že se říká l'ordinateur. Protože oni jsou citliví na to, aby tam nepronikaly ty anglicizmy do té frančtiny. No tak bože, kdyby se tomu říkal organizátor, takže by mě to nebylo tak
0: hned
1: protivný.
0: Chcete.
1: Ano.
0: Ne, ale víte, že vy na tom psacím stroji musíte třeba neustále řešit překlepy. To je věc, kterou už ten počítač, který tady nepočítá, ale píše, neřeší.
1: Milý Alešku, mý kamarádi textaři se mě smějou už dávno, už 20 let se mě smějou, protože už dávno všichni píšou na počítače. Říkají, Jiřino, ty nevíš, co to je za blaho. To prostě, ty musíš, já nevím, přepisovat, no, jak tě známe, ty to zahodíš, vytrhneš ze stroje, zahodíš. To nemusíš, když máš počítač, tam si to můžeš napravovat prostě lehce. No ani mě to nenapadne. Ale přitom zajímavý je, a to by do mě taky nikdo neřekl, že vlastně jsem byla jedna z mála lidí, kteří u nás, v naší republice, poprvé viděli náš první český počítač. Tak, a teď to máte.
0: To vás možná odradilo, že jak jste ho viděla na začátku, tak jste si řekla, tebe nikdy domů nechci.
1: No, protože můžu... Malinká příhoda. Tenkrát existoval prostě takový jazzový klub při Suprafonu a tam byli různí lidi, já jsem tam tenkrát ještě nepracovala a byla jsem taky členkou toho jazzového klubu a tam byli takový mladí inženýři, kteří spolupracovali s panem docentem Svobodou, který si vymyslel u nás první počítač, který se jmenuje EPOS. A oni mě slíbili, že mě prostě ukážou, co ten EPOS všechno umí. Přijeli pro mě jeepem americkým, to bylo krásný. Poprvé naposled jsem projela Prahu a na Loretánském náměstí stál takový dům a že tam poznám tedy takový počítač EPOS. A já jsem si představila, že to bude takový nějaký prostě jako polorobot nebo něco takového. Prostě, tak, no, prostě byla jsem zvědavá, říkala jsem, že má krásné jméno, romantické a tak dále.
0: No, jakože přijde, podávám ruku?
1: No nevím, ale prostě bláznivá. Nepoučená. No ale když jsem zjistila, že to je několik sálů, kde jsou takové otevřené skříně a v těch otevřených skříních bylo takový všelijaký dráty propletený různobarevný a tam seděli za takovými třemi stoly, tak tiší mladí muži v bílých pláštích a já jsem si musela vzít taky přes sebe bílý plášť a ještě na nohy přezůvky, protože epos, jejich epos slavnej teda nesnášel prách ani.
0: Aby něco nechytil,
1: no jasně. A musel mít konstantní teplo, to všechno. Tak jsem si ještě říkal, ten je nějaký rozmazlený. Ale stejně jsem pořád byla zvědavá. No když jsem zjistila, že to jsou ty sály s těmi, jak říkám, skříněmi, s těmi dráty, tak jsem byla strašně zklamaná. Tak to možná je princip, já nevím.
0: A dneska už to vypadá jinak, jestli já se bojíte, vím, že vám vystěhují byt a dají tam všechny, že se vám epos nastěhuje domů, tak to se nebojte.
1: Já vím.
0: No, ne, já mířím od těch překlepů, mířím k jedné z vašich nejslavnějších písniček, neli nejslavnější, a teď vás asi budu trápit, ale vědomně, protože to je historka, kterou já od vás miluju. Já vím, že jste ji odvyprávěla tisíckrát, že je ve vaší knížce, že se na to ptá každý, ale mně by bylo líto, že je u rozhlasového přijímače někdo, kdo ji ještě neslyšel, byť by byl jenom jeden. Řekni, kde ty kytky jsou a nejslavnější překlep v dějinách české populární hudby. Můžu poprosit?
1: Dobře.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: Tak já to řeknu, pokud možno. Říkám to opravdu už ani pokolikáty, ale řeknu to znova ráda. Vlastně způsobem je to zajímavý. Prostě řekni, kde ty kytky jsou. Odevzdala jsem text Juditě Čerovské, která jako první tenkrát nahrála. Psal se rok nějaký 65. nebo něco takového. No a teď tenkrát vydavatelství hudební měla takovou dobrou slušnou vlastnost, že posílala autorům takzvanou dokladovou desku jako důkaz toho, že už vyšla. Mm-hmm. Takže jsem dostala takový ten malý vinylový single, dala jsem mi do gramofonu, jehla, to ani vy nevíte, o čem mluvím, že jsem musela vzít jako přenoska, nasadit na správně.
0: Ještě si to pamatuju, to byste se dělali. My už jsme ty jehly spíš přibíjeli do zdi kvůli obrázkům, no, ale pořád vím, co
1: právě to proto to říkám, protože jsem nasadila písničku. Poslouchám a slyším a bylo to pořád perfektně. Až najednou slyším, jak Judita Čerovská zpívá. Řekni, kde ty dívky jsou. Muži si je vyhládli, sebou domů odvedli. A já jsem myslela, že jsem se zmýlila. Tak jsem to tam znova nasadila a znova to slyším. Tak jsem okamžitě vytočila Juditu a říkala jsem, je to krásně, ale pro Boha, proč tam zpíváš? Muži si je vyhládli, místo vyhlédli. A teď bylo chvíličku ticho a ona pak řekla, no, protože jsi to tak napsala. A já jsem myslela, pokračovala ta Judita, já jsem myslela, že to tak myslíš, že si je nejdřív vyhládli, než si je sebou odvedli domů. No a pak jsme se tomu obě zasmáli. Omlouvám se panu Pitt Seegerovi, který obě jsme se tomu zasmáli. Ale horší je to, že když jsem pak mě pozvali na premiéru filmu Rebelové Filipa Renče, který trval na tom, že tam musí mít originál této písničky, tak jsem to tam slyšela znovu. Opravdu. Muži si je vyhládli, sebou domů odvedli. Mm-hmm. No ale pak nastalo dalších několik, já nevím kolik, třeba Maruška Rotrová samozřejmě to naspívala potom. Skvěle se jí ujela taky Marta Kubišová. Dokonce i Jaroslav Vikrent, to jsem ani nevěděla, že to taky natočil. Pro mě dost významná skutečnost, že se jí ujali i na mém třetím profilovém albu Jeviště slov, se jí ujali Věra Galatíková se svým mužem Ladislavem Frejem. Takže vzniklo několik dalších nahrávek této nadčasové krásné písničky. Tak, tam už to není samozřejmě, ale takhle to bylo.
0: Ano, takže pokud máte doma gramofonovou desku Judity Čerovské, puste si písničku, řekni, kde ty kytky jsou.
1: No vy jste, ale.
0: Tam ženy vyhládly. Já ji mám doma taky a tam taky hladovějí v té první verzi. Jaké to je, když jsme u téhle písničky, když malinko třeba posluchači i zapomenou, mnohdy ani nevědí, kdo je autorem. Je to pro textaře urážka nebo naopak odměna, že stvořil něco, co zlidovělo?
1: No, já si myslím, že to druhý je to, co je možná snem všech textařů, kteří netrpí zrovna samožerem. Protože to je nejlepší, co se textaři může stát. Že prostě přijde a najednou ti, kteří teď odspívali písničku, jsou udivení. Jako mně se to stalo konkrétně u Trampů třeba, když jsem byla poprvé na finále Porty, tak tam prostě ti Trampové se divili, říkali, to jste napsala vy. A musím říct, že jim to nebylo nějak příjemné, protože oni světem pop music, a já jsem taková byla tenkrát reprezentantka dost, této sféry, která může být ukradená, tak byl dost udivený a dost i naštvaný a říkal, to je naše písnička. No to, z toho jsem měla velikou radost samozřejmě. Já si myslím, že nic hezčího se autorovi obecně, teď myslím, nemůže stát, než když se setká prostě s tím, že nikdo neví, kdo to napsal a on to ví sám. I to je přece krásné, že on to ví, jo, tak s tím mám něco společného. A když to trvá třeba, když to ten textař, eventuálně konkrétním případě textařka, napsala před více než 40 lety, no tak to je přece obrovský úspěch.
0: No dobře, ale takové to přisuzování hitů a písniček interpretům, to vám nevadí, že v rádiu se ozve a teď vám pustíme písničku Marie Rotrové? A vy si říkáte, ale přece někdo napsal tu hudbu, někdo, třeba v tomhle případě vy jste napsala text a říká se, to přece není jenom její písnička. Tohle vám malinko nevadí, vám textařům nebo vám osobně?
1: No mě já budu mluvit jenom za sebe. Mně tohle to nevadí, protože to je běžný. To se prostě říká naprosto běžně. Málo kdy se hlásí v rádiu autoři. To mě nevadí. Ale víte, co mě vadí? A teď se přiznám. A vlastně to říkám možná poprvé, já nevím. Když mě někdo definuje jako dvorní textařku Judity Čeřovské, nebo dvorní textařku Marie Rotrové. To mě vadí. Rozumíte mi, proč
0: samozřejmě
1: mě to vadí?
0: Ano, ano, psala jste i pro ostatní, psala jste
1: ne,
0: i pro další.
1: A proč nebo... si neříká, že Judita Čeřovská byla a Marie Rotrová je moje dvorní zpěvačka?
0: Dvorní zpěvačka Jiřiny Fikejzové, to je vlastně pravda. Tak já to ode dneška budu používat, teda. To si beru k srdci.
1: Ne, ne, ne, prosím vás, to ne, teď jsem trošku taková jako nafoukaná, ale tohle mě vadí opravdu. Aha.
0: No a kterou písničku Marie Rotrové si teď pustíme? vyberte si kteroukoliv. Já myslím, že by měla zaznít písnička s některým z vašich textů. Která to bude? Vyberte si opravdu jakoukoliv. Všechny je u nás v rozhlase
1: máme. Která by to tak mohla být? No třeba je jich hrozně moc a naštěstí pořád jsou v povědomí. Víte co, já už vím. Ta se moc nehraje a jmenuje se Jak málo někdy zmůže čas.

0: Společně s vámi je Tobogán v pyžamu. Pozor, tentokrát už 30. Tobogán v pyžamu s paní Jiřinou Fikejzovou. Stalo se někdy, že jste dostala třeba zakázku k psaní písňového textu pro některého interpreta a ten vám byl osobně tak nepříjemný, nesympatický, nebo jste si nepadli do noty, že jste řekla, nezlobte se, ale pro něj nebo pro ní psát nebudu, nebo si tohle profesionální textařka nesmí dovolit?
1: Mně to bylo dost jedno, protože já jsem takzvaných zakázek, jak říkáte, tak moc nedostávala. Já jsem měla spíš kolem se vždycky okruh, protože jsem to psala relativně málo, jak už jsem říkala na začátku, tak jsem si mohla vybírat. Ale pro člověka, který je mi nepříjemný z mnoha důvodů, bych nikdy v životě neuměla napsat text, jestli mi dobře rozumíte. Mm-hmm. Já jsem to vždycky brala spíš jako, než obchodně, jsem vždycky všechno brala spíš jako pocitově, nebo no prostě bych to nedokázala. Takže je pravda, že za svou kariéru, dá-li se tomu tak říct, za těch 40 let, co jsem psala texty, tak se mi to stalo několikrát. Mm-hmm. Ale spíš tak, že interpret za mnou přišel, kdybych byla tak hodná a tak dále. Takže buď jsem se na něco vymluvila a nikomu jsem neřekla, samozřejmě nemůžu tě ani vidět, nebo děláš takové věci, které bych...
0: Zpíváš prostě... falešně.
1: No to ne, ale jako spíš to byly na to jiné doby, protože byla jiná doba. A to bych nedokázala nikdy. Takže jsem prostě říkala, je mi líto, já píšu tak málo, mám tak málo času, že by vám to za to nestálo. Nebo takhle jsem se prostě z toho vymluvila. No.
0: Když jsme si před chvílí povídali o tom, jak se dneska textuje a jaké jsou dneska texty, tak mě překvapuje, že mnohdy, když současný textař přetextuje písničku, která je z angličtiny, z francouzštiny a má tedy svého originálního textaře, že nectí ani ten původní obsah, o čem ta písnička byla. Že buď to foneticky jenom přepíše, anebo úplně změní obsah. Může si tohle textař dovolit, anebo už to není věcí etiky?
1: Mně se líbí vaše otázka, protože je citlivá. Já jsem stejně citlivá byla vždycky, když jsem psala takzvanou českou verzi zahraničního titulu. A protože jsem se s tím sama vždycky mořila, jak už jsem se tady několikrát přiznala, tak jsem prostě měla pocit solidarity s tím, který se tím mořil původně. Možná. Možná, že ne, ale prostě já jsem to tak brala. Tak jsem vždycky se hrozně snažila zachovat prostě původní smysl, atmosféru a tak dále. To ano, to ano. A zeptal jsi se dobře, protože jsou textaři, kterým je to úplně jedno. Dneska už je to, myslím, složitější, protože už se musí vyžadovat souhlas od původních autorů oficiálně. Mm-hmm. Ale tenkrát to bylo dost jedno. Ale já zase mám takový jeden krásný příklad toho, kdy to bylo vlastně taky jedno. A týká se to mého, bohužel, už nežijícího kamaráda Ivo Fischera. Skvělý textař, perfektní textař. A písničky, která se jmenuje Jeho třešně zrály.
0: Valdemar Matuška.
1: Protože jsem náhodou, nějakou čirou náhodou znala tu původní písničku, je to lidová americká původně. Tak jsem říkala, Ivo, prosím tě, co tam píšeš? Je to krásně, ale víš, jaký původní smysl toho? A on říkal, no víš co, mě poslali z rádia takovou divnou nahrávku a dost tam nebylo jako tomu rozumět a prostě to. A teď jsem se podívala z okna a tak vidím, že tam je to třešně, tak jsem, já jsem říkala, je to krásně, ale... A víte, jak je to ten původní smysl?
0: No,
1: ten se jmenuje Jailer, bring me water, což znamená žalářníku, přines mi vodu. V té původní
0: ano,
1: lidovce.
0: Ano.
1: Píšu o tom v té své knížce.
0: Ta vaše memoárová knížka poprvé vyšla před 10 lety.
1: Ano.
0: Na podzim v loni znovu v reedici a vy tvrdíte, že tou knížkou jste se vlastně rozloučila s textařskou kariérou.
1: Ano.
0: Já bych vám strašně rád nevěřil. To mi netvrďte, že vás nesvrbí ruka nebo váš psací stroj a neříkáte si alespoň jeden text, dva texty. Přece se na vás musí obracet. To mi neříkejte, že už nikdy nechcete zažít to dobrodružství, dostat tu písničku a napsat aspoň ještě jeden text. Já vám fakt nevěřím.
1: Především už se s tím všichni smířili. Zpočátku mě to dlouho nevěřili.
0: A nechcete je překvapit?
1: Ne. Nechci. A teď vám řeknu proč a řeknu to všem posluchačům a posluchačkám. Protože už se do sféry, které se říká show business, nehodím. Když jsem ten termín, který definoval oblast mého působení, slyšela poprvé, tak jsem si myslela, že to je spíš nadávka. Ale už se to vžilo tak obecně a ta pravidla jsou tam tak podivná, že tam prostě opravdu už nechci vniknout, nechci. Mám svůj klid, mám svoje vzpomínky, mám svých několik písniček, které občas slýchám, i když už jim 30 let, 40 let, nebo méně samozřejmě to taky. Nechci už se vracet někam, kam už se nehodím.
0: A vy jste v tomhle velmi akční myšlení, velmi mladá, to vás opravdu neláká ukázat té nejmladší generaci, že by vyšla písnička nebo třeba kompletně celé album, aby se řekli, podívej se, současný posluchač není tak hloupý a nechce ty popěvky jednoduché, o kterých jsme mluvili, ale pořád ještě chce dobrý, kvalitní text?
1: Já už jsem vám říkala, Aleši, že si myslím, že vznikají neustále krásné písničky. A těm bych právě přála, aby dostali šanci. Takovým těm dobrým písničkám, jejichž text má nějakou myšlenku, působí lidem potěšení, anebo třeba i trošku zamyšlení. Muzika, která není jenom na dvou tónech, na rachotu, anebo na nějakým takovým tom, já nevím, to už vůbec nerozumím tomu, tak jak se něco skanduje a nikdo jim nerozumí.
0: Rapování, myslíte?
1: No. A přitom to je ještě špatně rytmicky, špatná čeština rytmická. A přitom se tam jako recituje nějaké vulgarity. Tak to vůbec není svět, do kterého bych měla patřit. Nechci.
0: Odstřihnu úplně tohleto téma. Jsou tady Velikonoce?
1: Ano.
0: Slavíte Velikonoce? Berete Velikonoce
1: jako svátky?
0: No musím,
1: protože jsem se narodila na škaredou středu.
0: Co vás čeká? Jaké jsou vaše Velikonoce?
1: Tradiční, rodinné, jistě. My vždycky, když máme málo příležitostí, všichni máme málo času celkem, ale se svou rodinou trávíme tradičně v takovéhle velké svátky rádi. A vždycky se rádi vidíme a dáváme si dárečky. A potom hlavně už pominou ty třeskutý mrazy a ty zimy a to už mě nebaví.
0: Plně s vámi souhlasím.
1: Dneska je kolikátého?
0: 3. dubna.
1: No, tak vidíte, tak to už máme za sebou, ten březen, za kam navlezem.
0: Naše dnešní povídání se pomalu blíží ke konci, ale já jsem si celou dobu říkal, jestli se vás na to mám zeptat, nebo jestli se vás
1: Proč
0: na to nemám ptát. A teď je to taková příjemná atmosféra, to vínko jsme vypili. Já jsem o vás slyšel, že vy jste se koupala v moři se Gilbertem Bécaudem.
1: Ale
0: je to pravda, nebo je to nějaká pomluva? Nikdo to neslyší jen tak mezi námi,
1: dobře,
0: paní Řínko.
1: Tak já taky budu mluvit tiše a intimně.
0: Decentně.
1: Protože to, ano, to byla skutečně nabídka Monsieur Bécauda, s kterým mě seznámili kdysi na Děčínské kotvě na festivalu. A já jsem mu tenkrát říkala, že se aktuálně strašně trápím s jeho textem Le Bain de Minuit. A on se tak na mě krásně podíval, políbil mě ruku, znova tedy, po druhý už, a tak se na mě tak do těch očí těma svýma jiskrnýma podíval a říkal, že by se mnou rád tu půlnoční lázeň v moři strávil.
0: Tak je to pravda.
1: No je to pravda, ale nedošlo k tomu. A teď už můžu mluvit normálně.
0: Ano.
1: Nedošlo k tomu, protože prostě se psal rok, já nevím, asi 70. nebo něco takového. A takže, když jsem to potom vyprávěla dojatá, pyšná svým kamarádům, tak oni se mě smáli a víte, co mě říkali?
0: No.
1: To nevím, jak bys tenkrát byla zdůvodnila žádost o vězni doložku, že se chceš o půlnoci vykoupat v moři s Gilbertem Bécaudem. Tak to bylo.
0: Já myslím, že to by je tak šokovalo, že by vás klidně pustili. A když byste tam jela, mohla dnes být ta historka o něco pikantnější.
1: To je pravda.
0: Minimálně o ten konec.
1: No, nedošlo, je mi líto.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělala čas a byla hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. Jak ho ukončíme? Kterou písničkou?
1: No, teď nevím. Že by sám Monsieur Bécaud nám zaspíval Le Bain de Minuit.
0: Geniální tečka. Já moc děkuju, ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Hostem dnešního Tobogánu v pyžamu byla paní Jiřina Fikejzová. No a s vámi se všemi se těším opět za týden v Pražském divadle u hasičů. Od mikrofonu se loučí a hezké Velikonoce za nás za všechny přeje Aleš Cibulka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lev z Minstru.
1: Bylo to jednoho deštivého odpoledne, kdy jsem se začetl už po několikáté do jedné z nejslavnějších knih zuřivého reportéra Egona Ervina Tische. Ta kniha má název Tržiště senzací. Přestože jsem byl přesvědčený o tom, že ji znám už takřka naspaměť, přece jen mě jedna pasáž knihy přinejmenším překvapila. To když Kiš vzpomíná na dobu, kdy se ještě před první světovou válkou stal začínajícím reportérem německy psaného listu Prager Tagblatt. Kiš v knize popisuje svého šefredaktora Heinricha Tevelese, milovníka divadla a dobrého přítele ředitele obou tehdejších pražských německých divadel Angela Neumanna. Protože tuto Kišovu knihu svého času český rozhlas dramatizoval, poslechněme se nyní úryvek v podání nezaměnitelného Ladislava Mrkvičky.
2: Ředitelská lože Angelo Neumanna byla jevištěm pro sebe. Objevil se tam přesně v 7 večer. Rozhlédl se stoje a dlouze po hledišti od přízemí až na galerii a teprve potom dal znamení, ne, svolení k začátku představení. Při premiérách seděl vedle něho i šéfredaktor Teveles. Na operách emauský opat Páter Alban Schachleitner a jeho koadjutor hrabě Galén.
1: Právě tohle mě tolik zaujalo. Především proto, že jsem se v této době zabýval Galénovou osobností. Jak Kiš tvrdil, právě tehdy, když nastoupil do Prager Tagblattu, měl možnost poznat později proslulého biskupa Galena osobně. Jenomže je tu pomyslný háček. Během uplynulých let jsem měl možnost prostudovat desítky knih či nejrůznějších textů Galenovi. Bohužel v České republice seriózní kniha o Galenovi na své vydání stále ještě čeká. Ovšem o tom, že by Galen, který v době největšího vzestupu nacistické moci neváhal ze své kazatelny vyhlásit válku samotnému Hitlerovi, měl někdy působit v našem hlavním městě, jsem nenašel ani zmínky. Takže je tu nyní jedna zásadní otázka. Mýlil se Kiš? Zapátrejme nyní v Galenově rodinném životě. K ruce si nyní beru knihu s příznačným názvem Galen. Podtitul Kardinál Clemens August Hrabě von Galen ve své době. Biografii napsal historik Ludger Grevelhorster.
3: Pozdější kardinál se narodil 18. března 1878 a sice na hradě Dinklage v oldenburské části minsterské diecéze. Narodil se jako 11. ze 13 dětí hraběte Ferdinanda Heriberta von Galen a jeho ženy říšské hraběnky Elisabeth von Spee. Budoucí kardinál pocházel z hluboce věřící katolické rodiny. Všechny Galénovy děti procházely přísnou výchovou, vyrůstaly doslova ve spartánských podmínkách. Otec, Ferdinand Heribert von Galen, byl konzervativně založený. V letech 1873 až 1903 byl poslancem říšského sněmu za centristickou stranu.
1: První Galénové jsou doložitelní již ve 13. století. Najdeme mezi nimi významné vojenské velitele, duchovní, včetně několika biskupů. Co se týče vzdělání, pozdější biskup Clemens August von Galen nejprve měl, stejně jako jeho sourozenci, soukromé učitele. V roce 1890 odchází společně s bratrem Francem na gymnázium v rakouském Felkirchu. Šlo o elitní katolickou školu patřící řádu jezuitů. Byli tu soustřední studenti z celé Evropy, také ze Spojených států amerických. Připravovali se na dráhu duchovních, ale třeba také na dráhu diplomatů, vysokých státních úředníků. Pocházeli vesměs ze zámožných rodin. Protože ale maturita na tomto gymnázium nebyla v Prusku uznávána, bratři Galenové po 4 letech odcházejí na gymnázium ve Vechtě, nedaleko Minstru. Mezi předměty, které si Clemens August Galen nejvíce oblíbil, patřily historie, filozofie. Dejme opět slovo knize Galen.
3: V roce 1898 zahajuje tehdy 20-letý Clemens August von Galen studia teologické fakulty v Innsbrucku. Galen studuje také na Univerzitě Gregoriáně v Římě. V roce 1903 je v Minstru, kde vstupuje do kněžského semináře. O rok později, 28. května 1904, je vysvěcen na kněze. Působí pak několik měsíců jako kaplan u svého strýce, minsterského světícího biskupa Maximiliana Gereona von Galena. V dalších letech ho můžeme najít co by kněze v Berlíně Schönebergu, v kostele svatého Matouše. Tady se důvěrně seznámí s tehdejším papežským nunciem Eugeniem Pacellim, pozdějším papežem Piem XII.
1: Jak je patrné, dosud jsme neobjevili žádnou zmínku o tom, že by Clemens August von Galen pobýval v Praze. Zuřivý reportér Egon Erwin Kisch však tvrdil, jak už víme, něco zcela jiného. Znovu si připomeneme jeho knihu Tržiště senzací. Znovu si nalistujeme pasáž o tom, jak Galen před první světovou válkou údajně duchovní v klášteře v Emauzích navštěvoval pražské divadelní a operní scény. A sice společně s opatem Albanem Schachleitnerem.
2: Páter Schachleitner vedl potom v Německu pravé křídlo katolíků, kteří se přikláněli k nacistům. A proto, když zemřel, pohřbil ho Hitler v Mnichově s královskými poctami. Duchovní, sedící vedle pátera Schachleitnera, měl zajímavější přítomnost a charakternější budoucnost. Hrabě Galén byl spovědníkem na Konopišském zámku. Ucho hraběte Galéna vyslechlo ctižádostivé plány Františka Ferdinanda, hrabě Galén však o nich pomlčel.
1: Co se týče vzpomínaného emauzského opata Albana Schachleitnera, který žil v letech 1861 až 1937, v tomhle se Egon Erwin Kisch nemýlil. Poté, co Schachleitner v roce 1918 musel, totiž vznikla Československá republika, odejít z Prahy, přesídlil do Německa. Tady se pak začal přiklánět k nacionálnímu socialismu. Několikrát se osobně setkal i s Adolfem Hitlerem. Ve filmu Leny Riefenstahlové Triumf vůle můžeme vidět, jak Alban Schachleitner sedí na norimberském sjezdu NSDAP mezi nejvyššími nacistickými pohlaváry. Krátce před svou smrtí vydal sice několik prohlášení, ve kterých nacisty kritizoval, mimo jiné proto, že jejich činy byly, jak doslova napsal, čím dál více protikřesťanské, ovšem svého zidealizovaného obdivu vůči Adolfu Hitlerovi se nikdy úplně nezbavil. Takže tohle byl Alban Schachleitner. Ale jak to bylo s Galenem? Byl opravdu v Praze a byl spovědníkem arcivévody Františka Ferdinanda de Este, zabitého v roce 1914 při atentátu v Sarajevu? Pátrejme dále. Egon Erwin Kisch tvrdí, že po odchodu z Prahy se hrabě Galen stal biskupem v Minstru. Jenomže ve všech oficiálních životopisech se uvádí, že Galen byl v době první světové války v Berlíně. Citujeme nyní prvně z historicko-literární studie Lev z Minstru.
3: V době první světové války se Galen hlásí do armády. V té době mu je 36 let. Vzhledem ke svému věku není přijat. Vyzývá své farníky, aby se hlásili do armády. Vyjadřuje postoj většiny tehdejších katolických duchovních, kteří jsou přesvědčeni o tom, že válku Německu vnutili Anglie, Francie a Rusko. Německou účast ve válce považuje za obranou a spravedlivou. Navštíví zákupy v předních liniích, hovoří s německými vojáky, nabádá je k vlastenectví. Na konci války, kdy Německo se ocitá v čím dál větším hospodářském chaosu, organizuje Galén nejrůznější, dnes bychom řekli, humanitární akce. Jeho zásluhou vznikají vyvařovny pro nejchudší. Porážku Německa považuje Galén za národní pohanu. Tvrdí, že je to výsledek zrady některých pravicových politiků a vojenských představitelů. Lituje rozpadu monarchie. Výmarskou republiku, jejíž zástupci byli nuceni podepsat v roce 1919 Versajskou smlouvu,

0: Reven Kiš. A právě tehdy mu měl pomoci, jak Kiš uvedl, biskup Galén. Opět dejeme slovo Ladislavu Mrkvičkovi. Tak, jak četl z Kišovy knihy Tržiště senzací.
1: Když jsem seděl v roce 1933 po berlínském požáru Říšského sněmu ve Špandavské věznici, dostal jsem jednoho dne svou první a poslední návštěvu. Byl to můj obhájce, který mě přišel podat zprávu o tom, co vše se podniká zvenčí za moje propuštění. Mezi jinými prohlásil minsterský biskup v dopise policejnímu ředitelství, že mě zná z dřívějšího úředního působiště a pokládá mě za neschopna zbabělého činu žhářství. To mohla být naivita, což pak běželo nacistům o vinu či nevinu. Ale hrabě Galén ukázal brzy otevřeněji, že není naivní, nýbrž vědomý odpůrce režimu.
0: Tak za prvé, v únoru 1933, kdy byl Kiš zatčen, Galén biskupem zdaleka ještě nebyl. Tím se měl stát až v říjnu téhož roku. Nicméně ale už tehdy byl Galén v Münsteru nepřehlednutelný. Jak tehdy na své okolí působil? Dozvědět se to můžeme i z historicko-literární stati Lev z Münsteru.
2: Už na první pohled zaujme Galén impozantní postavou. Měří více než 2 metry, je štíhlý s ostře řezanou asketickou tváří. Je sice biskupem, ale ani v nejmenším si nepotrpí na sebe menší luxus. Stravuje se prostě, nepije alkohol, pravidelně cvičí, spí v železné posteli. Mluví zřetelně, hlavně však jasně. Někdo by mohl říci, že až stroze. Nemá rád divadlo, nemá rád světskou hudbu, ovšem s výjimkou vojenských pochodů. Má však jeden velký zlozvyk. Odmítá se vzdát své oblíbené dýmky.
0: Vzpomínáte na to, jak Kiš vyprávěl o tom, jak Galena potkal v divadle na operních představeních? Tady je tedy zjevný rozpor, alespoň podle toho, co jsme mohli číst ve stati Lev z Münsteru. Jak už bylo uvedeno, v říjnu 1933 se Galén stal ministerským biskupem. Slib věrnosti složil nový ministerský biskup do rukou pruského předsedy vlády Hermana Göringa. Svěcení byli přítomni i příslušníci jednotek SA. Co ale pro nás může být podstatné? Již v této době se Galén vymezoval vůči německému nacionálnímu socialismu. To i přesto, že ještě v červnu 1933, tedy pouhých 6 měsíců po Hitlerově nástupu k moci na zasedání Asociace katolických akademiků Münsteru, ostře napadl kolegy, kteří kritizovali nacistickou vládu a volali po spravedlivém a objektivním hodnocení Hitlerova nového politického hnutí. Ve studii Lev z Münsteru můžeme číst.
2: Situace se mění hlavně poté, co nacionální socialisté zakazují katolickou výuku ve školách. Biskup Galén tento čin několikrát otevřeně kritizuje. Záhy je biskup Galén konfrontován s nacistickým ideologem Alfredem Rosenbergem a zejména s jeho rasovými teoriemi. Zuřivý antisemita Rosenberg přišel s několika vpravdě svéráznými teoriemi. Odmítal starý zákon s tím, že jej napsali Židé. Co se týče Ježíše Krista, Rosenberg odmítl, že to byl původem Žid, ale naopak dokazoval, že šlo, věřte nebo ne, o čistokrevného Árijce.
0: V knize Ludgera Grevelhostra Galén se uvádí.
2: Adolf Hitler pověřil Alfreda Rosenberga, svého starého přítele a protivníka církve, dozorem nad světonázorovou výchovou v Německu. Rosenberg ve své knize Mýtus 20. století zavrhuje základy křesťanství a naopak razí fantasmagorické myšlenky o jakémsi germánském náboženství. Dne 26. března 1934 vydává biskup Galén jeden ze svých dnes již legendárních pastýřských listů. Rosenbergovy názory charakterizuje jako pavědu směřující proti základům náboženství a kultury vůbec. Považuje to za projevy nového pohanství. Galén se v té době ještě domnívá, že Rosenberg se ocitl v konfliktu přímo s Adolfem Hitlerem. Vycházel totiž z toho, že Hitler se po svém nástupu k moci v lednu 1933 přihlásil ke křesťanským tradicím. Protože Hitler nereagoval, Galén vydával další pastýřské listy. Dne 19. března 1935 začínal svůj další text slovy. V Německu jsou u moci opět pohané.
0: K Krátce poté se ministr...

0: objevuje přímo Alfred Rosenberg. Má tu několik přednášek. Gahan reaguje dalšími kázáními proti Rosenbergovým názorům. Dokonce zorganizuje protestní velké procesy svých farníků. Výsledkem jsou další sankce nacistů proti církvi. Počátkem září 1939 napadne nacistické Německo Polsko. V zápětí se rozhoří druhá světová válka. Jak se k tomu staví biskup Gahan? Opět dejeme slovo knize Gahan.
1: Jako většina tehdejších Němců považoval i von Gahan tuto válku za vyprovokovanou nejprve Polskem a zejména pak Velkou Británií a Francií. Jeho tehdejší názory a kázání byly protchnuty láskou k vlasti, kterou považoval za tu vůbec nejvyšší ctnost. Vyjadřoval však také čím dál větší obavy o osud německého národa a stále ještě zdůrazňoval naději na brzké ukončení války.
0: V roce 1940 začali nacisté ve velkém zabírat kláštery. Záminkou byly čím dál častější nálety západních spojenců na Německo. Nacisté tehdy začali tvrdit, že je zapotřebí umístit do klášteru lidi, kteří bombardováním ztratili své domovy. Kázání biskupa Gahana jsou nyní čím dál ostřejší. Kritizuje zásah gestapa proti církevním představitelům. Gahanova kázání se mnohokrát opisují a pašují do zahraničí. Spojenečtí letci je pak ve formě letáků vyhazují na Německo. Vrátíme se znovu ke vzpomínkám zuřivého reportéra Egona Irvina Kische.
2: Nejprve vystoupil proti nacistickému teoretikovi Alfredu Rosenbergovi, později ve svém pastýřském dopise proti samému Hitlerovi a byl prohlášen za zatčena. Poněvadž se však zdráhal odložit svůj biskupský šat, neodvážila se policie tohoto katolického města vyvléci ho z biskupského paláce. K zatčení tedy nedošlo, ale státní pohřeb, jaký vystrojili jeho někdejšímu šéfu Albanu Schachleitnerovi, nemohl od Hitlera čekat.
0: Biskup Gahan tedy zatčen nebyl. O pravých důvodech bude ještě řeč. Přes všechnu kritiku, kterou biskup Gahan vyslovuje vůči nacionálnímu socialismu, stále ještě válku považuje ze strany nacistického Německa za vnucenou a tedy spravedlivou. Ve statile z Minstru se píše:
1: napadení Sovětského svazu v roce 1941 biskup Gahan označí za boj s komunismem a boj za záchranu Německa a Evropy. Co mu budou po válce jeho odpůrci hodně vyčítat, tak jeho názory na takzvaný židobolševismus. Vyčítat mu budou také to, že se na rozdíl například od berlínského duchovního Bernarda Lichtenberga, který se v roce 1941 v katedrále svaté Hedviky veřejně modlil za pronásledované židy a další vězně, mimochodem byl později odvlečen do koncentráku a válku nepřežil, otevřeněji nepostavil proti nacistickému takzvanému řešení židovské otázky.
0: Jak je známo, žádný člověk není jednoznačně bílý a není ani jednoznačně černý. A kromě toho naše životy určují pomyslné misky vah. Miska s dobrem začala v životě biskupa Gahana výrazně převládat v čase, kdy veřejně rozkryl nacistický program označovaný jako T4. Tento program nacisté zpočátku utajeně začali naplňovat již v roce 1939. Šlo o centrálně řízené usmrcování duševně, ale i jinak postižených lidí. Toto likvidační válečné tažení proti všemu méně cennému vstoupí do jazyka všedního dne také jako akce smrti z milosti. Tehdy proti nacistické eutanázii otevřeně vystupuje právě Clemens August von Gahan. Dne 3. srpna 1941 při kázání ve své katedrále řekne:
1: jestliže jednou připustíme, že lidé mají právo zabíjet své neproduktivní bližní, i když se zpočátku jedná pouze o chudé, bezbrané, duševně nemocné lidi, potom se tím v podstatě otevírá cesta pro vraždu všech neproduktivních lidí, tedy nevyléčitelně nemocných, práceneschopných a válečných invalidů, pro vraždu nás všech, jakmile se dostaneme do vysokého a tím i neproduktivního věku. Potom lze na základě nějakého tajného výnosu nařídit, aby se postup vyzkoušený na duševně nemocných rozšířil také na ostatní neproduktivní lidi. To znamená, aby platil pro nevyléčitelně nemocné pracující, churavějící staré lidi, starobní invalidy a těžce zraněné vojáky. Potom si již nikdo z nás nebude jist svým životem. Nějaká komise vás může zařadit na seznam neproduktivních lidí, kteří se podle jejího rozhodnutí stanou nehodnými dalšího života. Žádná policie nás neochrání, žádný soud nepotrestá vraždu a vraha po zásluze neodsoudí. Běda člověku, běda našemu německému národu, jestliže bude porušeno svaté přikázání nezabiješ, které pán, který na nás hledí a který hlásá, že Bůh náš stvořitel jej od samého počátku zapsal do povědomí člověka, jestliže nebude toto přikázání pouze porušováno, nýbrž bude také toto porušení trpěno a beztrestně realizováno.
0: Galen nebyl první, kdo takhle veřejně vystoupil proti tomuto zrůdnému nacistickému programu. Již 9. března 41. roku tak učinil ve svém kázání berlínský biskup Preissing. Nicméně Galenův hlas byl nejpůsobivější. Už také proto, že na Galenovo naléhání odsoudila program T4 také Svatá stolice ve Vatikánu. Galen dokonce podal na policejní prezidium oznámení o spáchání vraždy. Ke Galenovi se postupně přidali další vysocí představitelé církve. A výsledek? Program T4 byl zrušen. Byť jen oficiálně. Neoficiálně, jak už víme, bohužel pokračoval. Lecko ale nyní právem napadne. Jak to, že biskup Galen nebyl přinejmenším zatčen? To, co v tomto směru napsal Egon Erwin Kisch, se totiž nezakládá na pravdě. Byť biskup Galen, jak později vzpomínal, zatčení očekával. Zejména po svém kázání proti eutanázii. Tehdy se dokonce přestrojil do obyčejných kněžských šatů, připravil si Bibli a několik dalších věcí s tím, že si je vezme do vězení. Historik Ludger Krevelhoster v knize Galen napsal.
1: Již v době velkých vítězství označil Hitlerův hlavní propagandista Josef Goebbels Galenova kázání za dýku vraženou dozad bojujících německých vojáků. Mnohé organizace NSDAP důrazně požadovaly, aby byl biskup okamžitě zatčen a pověšen. Adolf Hitler uvažoval o veřejném procesu s Galenem, procesu končícím vysokým trestem. Později však došel k názoru, společně s Goebbelsem, že je taktičtější vyčkat příznivějšího okamžiku. Tím příznivým okamžikem mělo být konečné vítězství nacistické Třetí říše. Dalším důvodem bylo, že nacisté nechtěli, aby církev dostala významného mučedníka. Jinými slovy, autorita a mezinárodní prestiž biskupa Galena byla natolik silná, že chtě nechtě museli brát v úvahu i veřejné mínění.
0: Znovu nám zde vyvstane osobnost reportéra Egona Erwina Kische. Jedno je zřejmé, biskupa Galena znát z Prahy nemohl. Že by si tedy tohle všechno vymyslel? Ne, to se mi věřit fakt nechce. Pátrám tedy přímo v pražských Emauzích. Objevují dokumenty o několikrát zmíněném opatu Albanu Schachleitnerovi. Jak v zápětí zjistím, před první světovou válkou v Emauzích opravdu působil, co by duchovní, hrabě Galen, člen řádu benediktínů. Byl to Augustin hrabě von Galen, původním jménem Wilhelm, narozený v roce 1870, 14. prosince v Münsteru. Do Prahy přišel v roce 1897 a působil tu až do roku 1918. Poté odešel do Vídně. Zemřel v roce 1949. Pro vysvětlení šlo o mladšího bratra proslulého biskupa Galena. Záhada je tedy vysvětlena. Egon Erwin Kisch svého známého z divadla zaměnil za jeho slavnějšího bratra. Zbývá ale ještě říci, jaké byly ostudy biskupa Galena po válce. Nehledněme znovu do historicko-literární studie Lev z Münsteru.
1: Na konci války byl Münster několikrát těžce bombardován. V té době se čím dál více dozvídá o zločinech německého nacismu. Odsuzuje je. Přesto však jeho přízeň patří až do posledních dnů války německým jednotkám, hrdině bojujícím, jak doslova řekl, za vlast. Před spojeneckými vojáky pak otevřeně prohlašuje, že je sice přesvědčeným antinacistou, nicméně zůstává věrným vlastencem a v tomto ohledu musí spojence považovat za nepřátele. Svou novou roli vidí nyní v podpoře svých bližních v nesnadném období obnovy Německa. Dne 21. února 1946 je v Římě jmenován kardinálem. Vrací se pak do Münsteru, kde ho vítá 50 tisíc nadšených lidí. Téměř 70-letý, stále fyzicky zdatný kardinál Galén vyšplhá na hromadu trosek a odtud mluví k lidem. Netuší, že je to jeho poslední kázání. O 6 dní později umírá ve františkánské nemocnici. Důvod? Vcelku banální zánět slepého střeva, který lékaři nedokázali včas diagnostikovat. Poslední Galénova slova? Ano, Bůh to chce.
0: Kruh se uzavřel. Často neúprosný, ale hlavně za všech okolností silný a hrdý lev z Münsteru odcházel však z tohoto světa s pokorou. S pokorou, která je vlastní tomu, kdo svůj život dokáže zasvětit pomoci druhým. Kdo dovede, když je to zapotřebí, upozadit své osobní ambice ve prospěch celku. Kdo umí snášet nepřízeň osudu. Kdo na nenávist odpovídá láskou. Kdo své chyby, které jsou přirozené každému člověku, dokáže cílevědomě vyvažovat a převažovat dobrými skutky. Takový byl August Clemens von Galén, muž, který se nebál.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

svět zval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu

ke mně pojď jen blíž, tělo je víc než pliš a srdce není jen sval, tak mě chvál. Já jsem totiž Bůh i ďábel.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naposledy v tomto měsíci se scházíme nad šlágry od srdce, protože až se sejdeme příště, budeme už mít v kalendáři máj, tedy měsíc lásky. V četných dopisech, za které samozřejmě moc a moc děkuji, si přejete zopakovat tu či onu písničku nebo orchestrálku. Proto se dnes můžete hned po úvodní orchestrální nahrávce těšit na hezkou řádku zpěváků a jejich hity. Příjemný poslech.

0: Po valčíku na krásném modrém Dunaji Johana Strause se o zpívané slovo přihlásili Valdemar Matuška a Eva Pilarová. V následujících minutách dnešního vydání šlágru Od srdce pod starou Lucernu zavede nás skladba Jaroslava Mangla a Jaroslava Moravce v podání Karla Hály, zahraniční melodii s textem Pavla Vrby nazvanou Strop přidá Naďa Urbanková a do třetice český evergreen Chlupatý kaktus s hudbou E.F. Buriana a textem Josefa Gruse zaspívá Jiří Korn.
1: Pod šedým oknem stojí Lucerna, stará a nevzhledná, a přece všechno

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Kdysi se pořádali takzvané mírové slavnosti, na kterých jsme často hráli. Kolotoče, houpačky, nejrůznější atrakce, cukrová vata a Hybš se svými zpěváky. A vždycky tam mluvil nějaký místní potentát. Jedna taková mírová slavnost se konala také někde na severu Čech, kde si u mostu. V první řadě seděl okresní tajemník a další důležití soudruzi. Začali jsme hrát, současně se ale začalo smrákat, nejprve z nebe drobně kapalo a najednou slejvák jako hrom. Utnul jsem to, přestali jsme hrát a protože lilo dál, a nevypadalo to, že by mělo v dohledné době přestat, odjeli jsme tedy domů. Pak jsem musel na nejrůznějších místech vysvětlovat, proč jsme neodehráli celý koncert, protože si na mě soudruh tajemník stěžoval. Ale on neměl na břichu kytaru a v ní 220 voltů. Hrát v dešti je totiž životu nebezpečné, každý muzikant to ví, proto se v dešti zásadně nehraje, není-li ovšem pódium zastřešené. Ale i tak mě to stálo na nějakou dobu zákaz účinkování v severočeském kraji.

Hezky po sobě Petra Janů, Karel Štědrý, Laďka Kozderková a Rudolf Cortés. V dnešním vydání Šlágru od srdce posloucháte nahrávky, o které si často píšete a chcete je slyšet znovu. A to ještě zdaleka nekončíme. Dále vám zaspívají Iveta Bartošová a Pavel Bartoň.

a zvolna míříme do finále. Stanislav Hložek si pro nás připravil směs velkých italských šlágrů, samozřejmě šlágrů od srdce, a Karel Gott se rozloučí s písní S láskou jdu k vám. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Přízeň diváků jí vynesly role ve snímcích Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem, Na samotě u lesa, Kulový blesk a v seriálech Taková normální rodinka nebo třeba Nemocnice na kraji města. Často spolupracovala se Svěrákovými ve filmech Obecná škola, Vratné lahve, Akumulátor a dalších. Je také držitelkou Českého lva za svůj výkon v Hřebejkově snímku Kawasakiho růže. Ví, jakou dřinu obnáší práce v poslanecké lavici, je-li živena zodpovědností vůči voličům, odhodláním a idealismem. Ví, jaké to je, když tato východiska zastíní zklamání a rozčarování. To na zahrádce přináší dřina docela jiné výsledky. I o tom by mohla vášnivá pěstitelka a vynikající herečka Daniela Kolářová dlouze vyprávět. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Co se vám podařilo vypěstovat, ačkoliv jste nikdy nedoufala, že byste to mohla svést? Je taková nějaká plodina?
2: No, zrovna předevčírem jsem to tak obhlížela. Já jsem se dopustila strašně spousty chyb jako amatér, jako městský člověk, ale když si přivezete z obchodu kořenáči takhle malinkatou hortenzii, která má tak sotva dva květy, a teď je z toho obrovský keř, modrý, bílý a růžový, tak je to neuvěřitelný, jak si sama příroda dokáže pomoct, protože já jsem spoustu věcí nevěděla a až zpětně jsem dostudovala, četla, tak mě akorát dojímá, že vlastně jak to má spoustu květů, ty hortenzie, tak jak jsou zmoklí těma prudkýma deštěma, tak jsou chudinky celý takový vykloněný od středu a já je otřepávám, ale oni si poradí, je to úžasný.
1: A máte nějakou nedostižnou metu? Něco, na co si pořád tak jako pomýšlíte a zatím se vám to nedaří vypěstovat?
2: To měl být původně vlastně víkendový dům, a má to ohromný pozemek, tak jsem se bránila tomu pěstovat, já nevím, třeba cibuli nebo věci, které se dají konzumovat, protože když u toho nejste pravidelně, tak to nemá smysl. Jednou jsem to zkusila, když byli kluci malí, to jsme měli chalupu 130 kilometrů ve východních Čechách u Opočna a já jsem tam zešílela, jakože bych pro ně ráda čerstvou zeleninu, no ale když tam jedete pak jednou za 14 dní, nebo ani to ne, tak to nejde prostě. Tak to jsem pochopila, toho jsem se nedopustila, ale teďko uvažuju, protože mám necelých 50 kilometrů cestu, že bych se o něco pokusila.
1: Vy říkáte, že zahrada je pro vás kostel, kam se chodíte modlit a kam si chodíte pro nápady. Ten vztah k půdě nemá každý dán. Co byste poradila lidem, kteří by po něm tak nějak jako toužili, ale pořád se ne a ne urodit? Máte vy nějaký návod na to, jak se té cesty dobrat s úspěšným cílem?
2: No, návod nemám. Prostě se mi to tak přihodilo. Jo? Jak si čistíte hlavu, když rejete v hlíně nebo něco sázíte, tak vám jednak přicházejí písničky, které jste třeba dávno neslyšela, zapomněla, nebo tváře některých lidí. A najednou si uvědomujete, že ta hlína, se kterou pracujete, je tam tisíce let, že se o ní třeba taky předtím někdo staral, nebo že tam byl les, že my jsme mikrokosmos, nad námi je veliký a že to spolu souvisí. Takže takhle navazujete vztah a uvědomujete si, co ta příroda je, že to je naše živitelka. Že se k ní tak taky musíme chovat. Nejenom brát, ale i něco dávat. Tak to mě fascinuje, jak jsme na té přírodě závislí a jak bychom se k ní měli chovat a jak jsme se k ní bohužel nechovali nebo nechováme.
1: Vás ta příroda, kontakt s ní přivádí k takové osobité oduševnělosti a duchovnosti a spiritualitě. Zdá se mi, přitom jste děvče z ateistického prostředí, ano, původně, ano. Ale to vaše jméno v mužské podobě tedy znamená Bůh je můj soudce, dočetla jsem se. A není moc obvyklé, Daniela se u nás dává nepříliš často, je to asi 60. Nejoblíbenější ženské jméno. Byla v okolí vašich rodičů, pokud to tedy víte, nějaká Daniela, která se stala předobrazem vás?
2: Teď to bude legrační, ale moje maminka milovala francouzskou herečku Danielu Darrieu. A tak jí napadlo mi dát jméno Daniela.
1: Byla jste s ním spokojená od malička?
2: No, byla jsem z toho trošku nervózní, protože to skutečně v těch 50. letech bylo neobvyklé. Tak jsem se podepisovala, když jsem se naučila psát Dana K. Babička moje slovenská mi říkala Danínko. A jinak normálně Dano mi říkali, až daleko později jsem si uvědomila, že proti tomu jménu nic nemám. Hmm. A že se tak můžu podepisovat Daniela Kolářová, že je to úplně normální.
1: Chytrá, ale drzá, říkali o vás učitelé. Pamatujete si na tu svoji drzost? Byla to taková nějaká vědomá součást vaší osobnosti, kterou jste si třeba i vychutnávala, protože to bylo atraktivní mezi spolužáky?
2: No, to nešlo o atraktivnost, ale spíš to byla nějaká spontánní reakce na něco, co mi přišlo nesmyslný, nebo co jsem chtěla doplnit. Měla jsem potřebu to prostě zpřesnit. Nebylo to ve zlým úmyslu, ale spontánní to bylo.
1: I rodičům jste dokázala předvést tuto svoji stránku?
2: Asi občas, jo. Já jsem hrozně ráda bruslila, lyžovala, protože jsme bydleli v Karlových Varech, měli jsme to blízko na Boží dar do Krušných hor, takže jsem se hodně mrskala, hýbala.
1: Jak se projevovala vaše muzičnost? Předpokládám, že její náznaky už byly i v tom dětství. Maminka pracovala v divadle, tak vím, že první roli jste dostala v 9 letech v Císařových Nových šatech, ale bylo čistě divadlo nebo bylo třeba i výtvarno, hudebno?
2: Bylo spíš hudebno, chodila jsem potom, když jsem byla větší, před pubertou zpívat do Karlovarského dětského sboru, kde jsme opravdu měli široký repertoár a to byla dobrá zkušenost, to bylo fajn, ale pak se ten pan dirigent někomu znelíbil a musel odejít, nahradili ho jiným a já jsem potom se rozhodla, že už nebudu pokračovat.
1: Zásadová od malička.
2: No, asi, ano.
1: Vy jste s maminkou byla asi dost sama, nebo svého času sama, protože rodiče se rozvedli, když vám byl rok. Jak jste si rozuměli?
2: No, bylo to trošku složitý, protože já jsem potom asi do 4 let žila tady v Praze u babičky s dědou. Na Jarově měli chatu, takže od jara do podzimu jsme byli tam.
1: Na chatu do Prahy.
2: Na chatu do Prahy na Jarov, ano, naproti Zbraslavi. A bylo to báječní, protože jednak kamenolom fungoval. Nevím, jestli tam odstřelujou ještě dneska, ale vždycky sirény upozorňovali, jak jsme museli vymajznout od vody. Šli jsme hrát volejbal, pak jsme se zase mohli vrátit. Plavali jsme na kotvu, na parníky. Bylo to jako normální, nádherný dětský prázdniny. No a maminka se potom, když mi byly asi 4 roky, vdala po druhé, vzala si vdovce s dcerou. Tý víře umřela maminka na tuberkulózu a přestěhovali jsme se do Karlových Varů právě, takže od 4 do maturity jsem žila v Karlových Varech. No a mezi tím se maminka rozvedla, pak se vdala po třetí, narodil se mi nevlastní bratr a pak se vdala po čtvrtý. No. Takže jsem zažila 4 epizody rozvodů a nových tatínků. No ale potom jsem odešla do Prahy na divadelní fakultu, když se mi podařilo udělat zkoušky a od té doby jsem se odstla v Praze.
1: A odnesla jste si z toho nějaký pro sebe jasný závěr nebo touhu, že vaše rodina by měla být soudržná a harmonická?
2: No samozřejmě, že to bylo moje veliké přání, abych se nedopouštěla, já nevím, nějakých zbytečných chyb, i když tomu se těžko vyvarujete. V zásadě jsem si strašně přála, aby rodina, kterou budu mít já, byla nějakým způsobem harmonická. Přála jsem si děti, takže jsem o to velice usilovala.
1: Nám se to podařilo, to je krásné. A ještě mi řekněte, jak maminka reagovala na vaše přání vystudovat divadelní fakultu, protože ve hře asi byly rozmanité profese, o kterých jste přemýšlela, měla jste blízko k tomu sportu, také ke knihám, pak ale zvítězilo divadlo. Jak reagovala?
2: No, nebyla moc nadšená. Jednak pracovala v účtárně a věděla, jaký jsou herecký platy. Ale hlavně ona mě navrhovala nějakou střední oděvní průmyslovku. No a to bylo něco, co mě naprosto nezajímalo. A právě protože jsem pak hrála pár představených epizodní role jako holka v tom Karlovarském divadle a četla jsem, že spoustu věcí o divadle. A tak najednou jsem se začala odklánit i od toho sportu a přikláněla jsem se čím dál víc k té vizi toho jeviště. No.
1: A jaká byla ta vize? Jak jste se viděla? Co jste od toho očekávala?
2: Já jsem tam nasávala atmosféru mezi herci a herečkami v tom Karlovarském divadle, které je moc krásné. To je krásná budova, nádherně řešená, má styl. To zákulisí, že to je pro děti fascinující. Tam v té dámské šatně lítaly pudry, protože ty dvorní dámy v těch císařových nových šatech, že jo, měly zelený, fialový, červený paruky. No, já jsem si to divadlo prolezla úplně až na půdu jsem vylezla a potom až úplně dolů do sklepa, kde bylo ještě pod orchestřištěm slyšet řeku teplou. Jo, jak tam protéká, to bylo fascinující. A já jsem pod dojmem

šanci přemýšlet a co jim může vstoupit do života, anebo je pootočit, jo, v uvažování o různých situacích nebo věcech. Tak to bylo asi v té obecné rovině něco na tenhle způsob.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Děvče z Karlových Varů Daniela Kolářová se v období 64 až 68 věnovala studiu herectví na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. Krásná doba, jak mnozí vzpomínají, i pro vás krásná a šťastná. Na co z té doby nejraději vzpomínáte? Co jsou takové ty nejmocnější imprese?
3: Těch bylo tolik, protože se uvolnila cenzura a začaly vycházet úžasné knihy. Předtím vůbec nebylo pomyšlení, že by se sem dostali filmy, jazz a beatníci. Toho bylo tolik těch podnětů, jako člověk chtěl všecko postíhat. Do violy, že jsme chodili na jazzový koncerty a tam Luděk Holan recitoval prostě Ferlinghettiho. Ta atmosféra byla úžasná právě i pro divadelní fakultu, pro divadlo, protože se sem taky dostali překlady her, které byly předtím cenzurovány, takže se ta společnost prostě nadychovala. Teďko vlastně jste chtěla všecko, co vycházelo, přečíst nejen světovou literaturu. Kdo nečet, tak byl hlupák, protože nebylo o čem mluvit. Jo. Opravdu hezká doba.
2: A připadala jste si dostatečná mezi těmi kolegy, studenty a taky těmi inspirativními pedagogy? Nebo jste občas bojovala s nějakými pochybnostmi, když jste kolem sebe viděla tak mocný závan kreativity a tvůrčího ducha?
3: Tak to bylo strašně různý, protože samozřejmě každý ten pedagog byl originál, osobitý a vy jste se to naučila vlastně po té cestě nějak rozeznávat a takomu.

0: Komunikace byla nejdůležitější. Stejně tak jako ty spolužáci, taky byl každý svým způsobem originál, každý se projevoval nějakým jiným způsobem.
1: A jaká holka jste byla vy? Z filmu vás známe jako z té doby jako mladou střeštěnou nebo naopak příliš moudrou a uvážlivou. Kde byla ta vaše osobní poloha?
0: Já si myslím, že ta moje osobní poloha byla to, kde jsme začínali v tom bezprostředním zažívání a pak nějaká reakce, že jsem chtěla všecko stihnout, ale samozřejmě to nebylo možné. A tak občas jsem mívala takový výčitky svědomí, že jsem hlupák absolutní a tak dále. No tak jsem se pak zase snažila dovzdělávat, tak jsem lítala prostě v takových extrémech.
1: Mm-hmm. Vaše první angažmá to bylo divadlo SK Neumana, dnes divadlo pod Palmovkou. Bylo těžké po té škole se najednou zorientovat ve vztazích v divadle, v zavedených zvyklostech, prostě rozklíčovat, v čem vězí to angažmá?
0: No tak samozřejmě, že přijdete jako nepopsaný papír. Já jsem tam přišla ještě ve čtvrtém ročníku zkoušet v Shakespeareově bouři Mirandu. Ještě jsme měli představení v disku, takže jsem to musela kombinovat, ty zkoušky a výuku na Damu a svoje povinnosti. No a pak jsem po premiéře dostala k podpisu první smlouvu angažmá 600 korun nástupní plat. A to bylo opravdu v uvozovkách potěšitelné září, protože 21. srpna sem přijeli nás osvobodit od těch zlých kapitalistů, spřátelená vojska, Varšavské smlouvy, a to tady byl šok, to jsem zažila v Praze. A pak toho 1. září jsem šla přes Libeňský most, jsme bydleli v Holešovicích, právě do divadla, tam hlídkovali vojáci sovětský a ty mi prohlíželi takový malý košíček, já jsem si do divadla nesla ručník, kartáček na zuby a pastu. A on mi tu pastu vymačkal, protože měl pocit, že v tom můžou mít nějaký nápoj. Tak můj divadelní život začal 1. září 1968, kdy jsem už byla absolventka školy a nastupovala jsem do pevného angažmá, ale musím říct, že se tam většina lidí ke mně chovala moc hezky. Seděla jsem v šatně s Janou Štěpánkovou a ta mě školila. Ta říkala, tenhle je slušnej, s tímhle nemluv. Jo, popsala ty poměry v tom divadle, no a začalo to být potom zvlášť drastické, bych řekla, protože někdo souhlasil se vstupem vojsk, někdo nesouhlasil, teďko byli třeba ve straně, tak byli buď to vyškrtnutí, nebo vystoupili sami, ale byli za to potom trestaní tím, že neměli práci, že jo. Takže já jsem byla té Janě tehdy nesmírně vděčná, že mě upozornila na to, kdo udává a tak dál.
1: Ale to peklo, které se tady rozhostilo, muselo být drastické.
0: Bylo.
1: Vy jste byla vděčná za veškerou svobodu a možnost rozletu a duchovní podněty, což jste asi sdílela i s Jiřím Ornestem, ano, vaším spolužákem z fakulty, pozdějším manželem. Mluvili jste někdy o emigraci?
0: Několikrát, ale ještě v roce 69 jsme vyjeli do Francie. Řekli jsme si, že si projedeme Normandii stopem. Tam jsme letěli samozřejmě, ale v té Francii jsme jezdili stopem po té Normandii u moře, kde byly studentské hotely, tuším za 4 franky na noc. A tam jsme vlastně jednak se chodili koupat, ale po těch různých kostelíčkách rybářských a po různých památkách. A tam jsme mluvili o té možnosti, jestli se máme vrátit nebo ne. Ale nakonec jsme se vrátili, protože jsme byli každý rok v angažmá a nějak jsme si pořád říkali, pane Bože, to přece takhle nemůže zůstat, něco se stane, nám přece někdo pomůže, někdo je vyžene. A vlastně jsme se pořád utápěli v takových idealistických teoriích. No a potom samozřejmě, když sklapla past a nastal ten normalizační režim, tak jsme o tom mluvili několikrát, ale pak už to bylo tak těžký a složitý. A navíc jsme měli 1. syna, pak 2., takže tím se to smazalo, ta možnost. A já jsem si právě přála, aby kluci chodili do anglické jazykové školy, aby měli šanci odjet a žít někde jinde.
1: Ale jste asi šťastná, že k tomu nebylo nutno dojít.
0: Jsem samozřejmě, ale ty peripetie byly skutečně docela dramatický.
1: Někteří lidi řešili tu nemožnost odtáhnout se od zdejšího dění a režimu aspoň tím, že se odebrali ke svým velkým vášním, koníčkům, třeba i tomu chalupaření, což bylo do jisté míry i vaše téma, byť jste asi přece jenom neměli možnost se tak intenzivně oddávat této vášni. Nenapadlo vás někdy tam v těch východních Čechách na té vaší chalupě, že byste tam ze všeho nejraději zůstala a už se do Prahy nevracela?
0: Tehdy ještě ne, protože práce v téhle profesi měla jsem jí hodně, ale můj mladší syn si strašně přál, když byl tak kolem první, druhý třídy, abychom se tam přestěhovali, že by chtěl být lesníkem. Ale vydrželo mu to docela dlouho teda, ale a pak samozřejmě z toho sešlo, protože to nešlo realizovat, no tak to byl mrňous, že jo. Ale ten vlastně do té rodiny přinesl tu možnost to řešit takovýmhle způsobem, no ale my jsme byli oba s Jirkou herci a tam by ta možnost nebyla, že jo, takže to padlo.
1: Co byla vaše velká společná další témata, kromě herectví, vzpoury vůči tomu, co se tady dělo a třeba i toho chalupaření a lásky k dětem a k rodině?
0: Knihy samozřejmě, ty, co jsme dostávali půjčovaný ze samizdatu přes noc přečíst, odevzdat a poslat dál. A samozřejmě, že jsme mluvili o té společenské situaci. Byli jsme z toho nešťastní a vzteklí doma. No a můj muž se realizoval ještě v dalších hereckých nebo režijních aktivitách, tehdy v divadle E.F. Buriana. Navíc jaksi mimo představení, který měl oficiálně, tak taky tam měli orchestr, různě hráli po premiérách. Jo, každý se utíkal k něčemu, co ho naplňovalo. A taky jste byla vystavena v normální ženské realitě, že jo, která bere, nakupuje, vaří. U těch mužů ta zodpovědnost za ty děti nefunguje v takový hloubce, jako to dělá starosti maminkám. Tak ještě ta péče o ty kluky, aby chodili cvičit, pak začali hrát na flétničku, pak si Šimon přibral klarinet, saxofon. No tak vlastně jo, jste tu aktivitu napínala směrem, aby to mělo nějaký smysl. To, co si pak vyberou, mělo být na nich. Ta snaha chodit na výstavy s nima a tak dále, tak ta tady byla.
1: Už jste se toho trošku dotkla, že ti muži tu odpovědnost nemají až tak velkou jako maminky. Je známo, že vy jste svého času přerušili své partnerství a pak jste se k sobě znovu vrátili. Jaká byla ta druhá svatba, respektive jaká byla její symbolika nebo hodnota? Bylo to asi úplně jiné než poprvé, ne?
0: Bylo to vlastně úplně obyčejné, prostě bylo to, jako když dokážete sečíst všechny svoje hříchy a omluvit se za ně a začít znova nad čistým stolem. Tak ten Jirka se vrátil, protože mu zřejmě ty kluci chyběli a najednou začal cítit tu odpovědnost, kterou předtím teda v žádný případě nedával tolik najevo, jo, ale nebylo to nic, že třeba by se k ním choval ošklivě, to spíš bylo, že jako tak hodně bohemsky žil i často mimo domov. Pro mě se to potom stalo vlastně neúnosný, protože ty kluci už byli skoro v pubertě, už se do ní sunuli a tam já bych zrovna toho mužského moc potřebovala.
1: No a další neúnosnou nebo těžce únosnou situaci jste zažila po letech, kdy vám hodně onemocněl. Kolem mě se teď objevují nějak moc často tyhle situace, kdy se lidi vzdalují už tomu životu a ti, co o ně pečují, bojují a potýkají se, stíží a bolavými myšlenkami. Jak jste to ustála vy?
0: No, nebudu nic přestírat, bylo to skutečně hodně těžké. No někdy to zvládáte, nebo musíte to zvládat a někdy prostě ulítnete, protože už vám docházejí síly, ale naštěstí starší syn Šimon měl přes ten Jeličkův ústav kontakty na cestu domů a ty mě přišli pomoct a pak různé sestry z různých diecézí nebo i sestra z nemocnice, kdy skončila služba. A já měla práci, musela jsem odejít z domova, tak se o něj přišli postarat. Já jsem navařila a ta sestra byla u toho, aby mohl jíst, ohřát a tak dále. pak z té cesty domů mě pomáhala sestra s jeho mytím, protože on byl potom jenom ležící a já už jsem neměla fyzickou sílu obracet ho a ta sestra prostě na to měla úžasný grify, takže jsem měla jistotu, že je v čistotě. Ale on byl nemohoucí fyzicky, ale psychicky mu to parádně myslelo. Takže pracoval s počítačem a neustále objednával nějaký věci a já pak musela čekat na ty lidi, kteří to měli přivést. A to mě teda kolikrát opravdu zlobilo, protože mě to hrozně omezovalo. Jo. Ale tam pochopíte význam slova pokora. No, protože víte, že ten člověk je bezmocný, že vy prostě mu musíte pomáhat a že byste nedopustila, aby šel do nějaké ústavní péče, protože to by ho, myslím, psychicky zlomilo a on byl do posledního momentu absolutně psychicky fit. Já jsem jenom té jeho druhé chorobě prosila ty lékaře, aby neměl žádný bolesti, abych mohla nějakou pravidelností docílit, že se ty bolesti vůbec nebudou dostavovat a to se skutečně stalo. Měli jsme to k dispozici a fakt se podařilo, že zemřel doma. V klidu, byli jsme u toho s Šimonem, drželi ho za ruce. Od soboty odpoledne přestal komunikovat a vlastně spal a to už byl na cestě. No a v neděli k nám přišel ten lékař se sestrou z té cesty domů. Převlíkli jsme ho, umyli a on usnul prostě a dýchal a přestal dýchat.
1: A kdy na vás dolehl ten největší smutek a pocit definitivní ztráty?
0: To je zvláštní, protože já jsem cítila vlastně asi minutu obrovskou úlevu, že byl v klidu, že bez bolesti. A mně se vlastně taky jakoby ulevilo, že ty trable skončily. No ale potom za 2-3 dny to na vás začne padat, jo. Protože se třesete ten pocit jakoby té úlevy, že už nemáte ty denní starosti 24 hodin vlastně, že člověk i špatně spal a tak. A najednou jste v tom bytě sama a děláte to sami, jako kdyby tam ten člověk byl, mluvíte na něj. No a toho pocitu se nemůžu zbavit do dneska. Snažím se srovnávat nějakou prací nebo tak, ale no strašně mi to všecko připomíná, protože ten prostor není zas tak veliký, abych mohla někam utéct. Prostě pořád s ním nějak i v duchu komunikuju, protože mě strašně chybí.

0: Pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr přijala paní Daniela Kolářová, která si je dobře vědoma skutečnosti, že herecký osud závisí ve značné, možná až děsivé míře na štěstí. Já bych řekla, že vy jste to herecké štěstí docela měla, cítíte to podobně?
1: Určitě měla jsem velikou kliku.
0: A bylo i období, kdy jste se cítila herecké spokojenosti dost nebo možná dokonce zoufale vzdálená?
1: No, člověk má dny rozsekaný na, já nevím, dopolední zkoušku, večerní představení a mezi tím máte volno odpoledne. No a když pak přišly děti, tak jsem to odpoledne musela věnovat, že jo, starat se o děti. Šla jsem s dětma ven na procházku, no a pak jsem zase už musela utíkat do divadla, teda byla tam tetička, samozřejmě bych nemohla chodit zkoušet a hrát. A vždycky mi bylo líto, když jsem si je nemohla vykoupat jako miminka. Samozřejmě, že lítáte ve dvou jakoby podivných realitách. Normální starost, úklidy, děti, úkoly ve škole. No a pak máte plnou hlavu toho, co třeba zkoušíte a potřebovala byste si v klidu rozmýšlet a hledat nějaký podněty a inspirace a tak dále. Takže se v tom člověk opravdu docela zmítá.
0: A teď ještě tu vzdálenost, myslím i tak, jestli byly příležitosti hry, filmy, ve kterých se vám vůbec ta vaše práce nelíbila a třeba jste se za ně i styděla, nebo prostě byla jste tak nespokojená, že jste se s tím obrovsky musela porvat.
1: To bylo hlavně v divadle, protože když jste v pracovně smluvně vázaná, tak prostě si člověk nemůže dovolit, třeba když vidí obsazení autora hru, pak to přečtete a je to strašný, protože to byly třeba hlavně tituly her k výročí v ŘSR a takovýmhle událostem. Na ty byly průhledně politický hloupí. No a to je hrozně protivní, pořád na to myslíte, že tam nechcete, ale že musíte. A když už to představení se hraje po večerech, už ho neskoušíte, ale chodíte hrát, tak máte od rána zkažený den, protože na to myslíte, že to je vlastně hanba, že jste to nechtěla. Takže se to samozřejmě stávalo. A mám-li být hodně upřímná, tak těch dobrých titulů s dobrou režií. A tam byl na těch Vinohradech vynikající ansambl. Ale těhle intenzivních zážitků, když pak se ohlídnete, je daleko míň než těch průměrných a plus ještě k tomu připočítáte ty, za který se stydíte. Takže člověk dlouho žije s radostí, že se něco povedlo, že to funguje, že to lidi berou.
0: Na Vinohradech jste strávila 44 let, období 71 až 2015. Tak co se v mysli vybavuje Daniele Kolářové jako takový jevištní zázrak? Úžasné představení, kde se potkali senzační lidé, dobrý režisér, hezký text.
1: To byl určitě Molierův Flakomec, Hamlet a pár jiných věcí a to si teďko honem nevybavím, protože vlastně základní režijní přístup nebo osobnost, byli tam ještě jiní režiséři, ale osobnost vůdčí, skutečně inteligentní, báječný a přísný režisér Jaroslav Dudek, manžel Jany Štěpánkové, to byla ohromná škola.
0: Ty jeho připomínky přibývaly občas nemilosrdně.
1: No, naprosto.
0: Bála jste se ho?
1: Herecké Waterloo, bál se ho všichni. Připomínky nemilosrdně, prostě všem, především. Ale bylo to, co mělo vést k tomu výsledku, že chtěl, aby byli všichni dobrý a sloužili tomu tématu, tomu, co mělo být posíláno divákům. Byla to tvrdá škola, ale stálo to za to. Musela jste o tom strašně pořád přemýšlet, jo. To bylo fajn.
0: A jak fungovalo to přemýšlení ve dvojici? Já teď samozřejmě narážím na Jaromíra Hanzlíka, se kterým vás dali dohromady. Vytvořili jste jednu z nejslavnějších hereckých dvojic u nás. Proto jste i do Vinohradského angažmá tuším přišla, že jo?
1: Jako ano, ano, protože potřebovali partnerku Jaromírovi, tomu byl Benjamínek, že jo, byl hrozně mladinký.
0: Uměli jste se navzájem tak správně provokovat a hecovat?
1: No jo, to šlo, to fungovalo a protože jsme pak oba bydleli na Malé Straně, podívali jsme občas pěšky z Vinohrad dolů přes řeku na Malou Stranu, hádali jsme se a když jsme spolu něco zkoušeli a vymýšleli jsme možnosti a to jsme potom třeba navrhovali, jestli bychom mohli zkusit tuhle variantu, tak třeba nám to bylo umožněno, ale pak to třeba režisér smetl ze stolu. Ale debatovali jsme o tom, hádali jsme se, ale bylo to hádání k profesi, jo? Nebylo v tom nic osobního nebo nějaký urážky nebo takhle, protože jsme chtěli být dobrý. No.
0: Mohla jste si v některé fázi kariéry diktovat, jaké role vám budou přiděleny?
1: Ne. A nikdy jsem to ani nechodila dělat. Jo? Vím, že občas někdo ano, ale já teda ne. Ne. Potom, když už mě bylo kolem těch 30, jsem si přála přejít od těch dívenek nebo dívek charakternějším rolím. A to vlastně se stalo až v Jakubovi Skláři v tom seriálu. Tuším Vilemína, že se jmenovala. Najednou už to byla dospělá ženská. Už jsem vyskočila z těch naivek.
0: Nastala úleva.
1: Ano, ano.
0: A vy jste prý měla v životě pár přeci jenom vysněných divadelních rolí a žádný z těch snů se nenaplnil. Které to byly?
1: No, byla to Markétka ve Faustovi a pak Líza v Obchodníkovi s deštěm.
0: Tu hrála Hana Maciuková?
1: V obě, Markétku i Lízu hrála.
0: Představte si, že já, když jsem byla malá, tak jsem si vás pletla, ale to asi nejsem jediná.
1: Vážně? Mám pocit, že jsme byli každá jiná úplně.
0: Přišli jste mi takové krásné holky. Ale neměla jste to Hance za zle, že?
1: Ne, no. Tak vás to prostě mine, ale za to dostanete zase někdy příležitost v něčem, co jste vůbec neznala a co je taky zajímavý nebo daleko zajímavější ještě než ty vysněné role.
0: A do které role jste se mohla opravdu osobně z přesvědčení a hloubky položit, protože vám byla nesmírně blízká?
1: V posledních letech v divadle U Valšů v nadaci Život 90 máme představení Drahá Matilda od pana Horovice z Ameriky a to je chytrá hra, vlastně žánr, který mám nejradši, tragikomedie, jo? Tam, kde se mísí humor s něčím strašně důležitým, vážným, bolestným. Tam jsem našla něco jako katarzy, sebe samý jako v té profesi, jo. A to mám teda nesmírně ráda.
0: A z těch filmových, paní Kolářová?
1: Z těch filmových, to jsem měla v té normalizaci obrovský štěstí, protože jsem se dostala vždycky do party lidí, se kterými jsme si rozuměli a bylo nám báječně svobodně při té práci. Ale já vlastně mám nejradši paní učitelku z obecní školy. Právě protože je jiná, jo? Že to není manželka nebo maminka nebo děvče, ale že jsem jí vymyslela takový životopis, protože vím taky, že bylo období, kdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Tak jsem si říkala, že žije s maminkou v domečku a mají králíky a chodí je krmit a stará se o maminku a teďko vypadala tak, jak vypadala a dostane třídu s takovýmhle grázlem a katarze mě přišla, když se zbláznila, že já odchází z té třídy a nad ní je nebe, tak jsem si přála, aby se z toho nebe natáhla ruka a vzala jí k sobě. Ale jo, takhle jsem si to vymyslela, i když to nebyla žádná velikánská figura, ale mám ji ráda, protože je jiná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Povídáme si s paní Danielou Kolářovou. Vy jste člověk otevřený, který neváhá vstoupit třeba do alternativních představení, taky do nekonečného seriálu. A mimo jiné jste učila na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. To všechno jsou podhouby, kde se potkáváte s mladými herci. Poznáváte se v nich? Zdá se vám, že ten základní přístup k hereckému řemeslu je pořád tak nějak podobný, anebo ho ty okolnosti a naše společnost zásadně proměňují?
3: Já to nedokážu definovat třeba z dnešní pozice, protože neučím už. Ale samozřejmě, že v tom ročníku jsou různý ty mladí lidi, ale ten základ to je prostě, že chtějí divadlo a teď má o tom každý nějakou úplně jinou představu. Samozřejmě, že se v tom poznáváte, že asi takhle nějakým způsobem jste uvažovala a chovala se, ale tam je spíš důležitý, co se s nima bude dít po absolutoriu. Kam se dostanou, jestli se dostanou do stálého angažmá, do divadla, které má nějakou dramaturgii a režii promyšlenou, a nebo se ocnou ve volném prostoru a živí se dabingem nebo právě v různých seriálech, protože potřebují platit nájem. Prostě potřebují se živit. Ano, potřebují se živit, ale vlastně ta výpovědní hodnota třeba v těch seriálech je minimální. Jo? Já vím, že na to hodně lidí kouká, ale to ještě neznamená, že je to kvalita. Já jsem měla takovou představu, že to ještě nebyla definovaná veřejnoprávní televize, že jo, byly dva programy, ale že aspoň jeden ten program, třeba ta Dvojka tehdy, že se to zkvalitní, že tam budou, já nevím, odkazy na silný filmařský a divadelní osobnosti a že to bude někdo vymýšlet dramaturgicky, jak to poskládat pro náročního diváka. No tak to jsem teda dostala přes papulu, protože nic takového se vlastně neděje a teď, jak se to ještě rozprsklo na ty různé stanice, no tak jsem ten prostor zaplnil hodně brakem. Tak to je mi líto. Přesto vím, že existují a hlavně i mimo Prahu nějaký menší divadelní spolky nebo produkce nebo tak, kdy ty lidi se snaží zase vzhledem k dnešku na to nějakým způsobem reagovat. Ale že by ty zásadní scény, jako jsou Vinohrady, Národní divadlo, na to reagovalo, na tu společenskou situaci nějakým způsobem, tak to se neděje, protože mají prostě starost, jak zaplnit hlediště, že jo. To je hlavní úkol i podmínka třeba pro Vinohrady magistrátu, prostě návštěvnost.
2: Ekonomický diktát.
3: Ekonomický diktát a hotovo, jo. A najednou ta kvalita dostane na frak, protože se musí to divadlo zaplnit. Tak se volí méně náročné tituly.
2: A když se vrátím k těm mladým, co jste se jim v době svého pedagogického působení snažila nějak zdůraznit a vnuknout? K čemu jste je pobízela? Co vám v tom hereckém řemesle připadá opravdu podstatné?
3: No, tam je důležité naučit se myslet. Dobře číst hru, najít ty vztahové záležitosti a způsob myšlení té figury, kterou máte zkoušet, kterou musíte pochopit, protože od toho se pak odvíjí veškerá motivace jejího jednání i vůči ostatním. A ty vztahové věci jsou tam vůbec nejdůležitější. Ale osvojit si způsob myšlení postavy, to je základ, protože samozřejmě pak je tam ještě, já nevím, výklad dramaturga, výklad režiséra, ale to vám nesmírně uleví, když sama přijdete. Vlastně je to detektivka. Jo, je to detektivní příběh. Naučit se rozpoznat způsob myšlení té postavy.
2: Určitě k tomu pomáhá a přispívá sečtělost. Vy jste náruživá čtenářka. Máte nějaký knižní titul, který vás provází životem?
3: Tak je asi hodně, ale kniha, ke které se čas od času hodně vracím, se jmenuje Man Ray je Man Ray. A to byl fotograf americký, který ale žil jistou dobu v Paříži. A teď popisuje celou tu avantgardní Francii, Paříž, jo, v divadle, ve filmu. A on experimentoval s fotografiemi a teď se potkával se všemi těmi umělci, se surrealisty a s malíři, spisovateli a líčí tak bezprostřední formou, ale přitom se dovíte strašnou spoustu věcí o té době, o něm, o všech těch lidech, že když právě potřebuju nabít jaksi nějakého optimismu o sféře a vlivu kultury, tak se k té knížce vracím, protože mě udělala vždycky ohromnou radost.
2: Ta Francie nám tady pořád problikává, vaše jméno, Normandie v roce 69, teď jsme opět ve Francii. Máte k ní vřelý vztah?
3: Mám, protože jsme tam pak ještě jednou byli s manželem a s kamarádem v Provence. Francie je nádherná, ale pravda je, že Francouzi cizince příliš milovali, potřebují peníze na nich vydělat, ale že by milovali cizince, tak to se říct nedá. Ale právě když jsme kdysi uvažovali vůbec o nějaké emigraci a pak to nešlo, tak to byla Francie. Jirka mluvil anglicky, ale já v blbě, ale francouzsky jsme neuměli, takže ta představa, že by nás tam pustili hrát divadlo, i kdybychom se učili francouzsky, tak oni to poznají okamžitě, že nejste rodilý Francouz.
2: Zůstali jste této zemi, jste projevili věrnost, přispěli jste k její kultuře a kulturnosti. Vím, že pro vás je vzdělání a vzdělávání hodně významnou hodnotou a nebudeme si zastírat, že v současné době to není úplně potěšující bilance stran rozvíjení těchto kvalit. Přesto ale nechceme se loučit my dvě spolu a s našimi posluchači s nějakou skepsí. Tak paní Kolářová, v čem vidíte naději, takové ty naděje plné jiskřičky pro naši společnost?
3: Ráda bych věděla, že ta střední generace a tím mladší a mladší, pro které už je vlastně samozřejmé, že jsme svobodní, bez cenzury, že můžeme cestovat, můžou děti studovat, že jo. Tak já chci doufat, že se to vzdělání zúročí a že budou nějak trvat na těch základních hodnotách, na těch principech svobodné existence, nejen své, ale prostě celého státu. A že budou mít zájem, právě protože jsou vzdělaní, mít vzdělané děti, aby to pokračovalo dál a dál. A uměli jsme přijmout třeba i některá opatření kvůli ekologii, protože nám to může trošku zkomplikovat život, ale může nás to vrátit k nějakému základnímu počátku existenčnímu. Teď mám na mysli skromnost a tak dál. No nevím, protože ta doba je teď opravdu zmatená, zpřeházená v hodnotách a navíc ještě, ne, že by zrovna naše vysoká politická reprezentace nějaké morální zásady příliš dodržovala. Tak jsem z toho taková přešla, ale pořád chci doufat, že ty mladí lidi, že to změní.
2: Já chci doufat s vámi. Naším milým hostem byla herečka Daniela Kolářová. Moc vám za to děkuji. Buďte zdravá, spokojená a ať se vám daří v divadle i na zahrádce.
3: Děkuji za pozvání, napodobně všecko.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

měl jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Nedejte se zmást, vážení přátelé a kamarádi, faktem, že v té úvodní písničce se jasně říkalo, že, cituji, vyhrávala kapela, jako kdyby už byl konec, ale ona ještě vyhrávat bude a ne jedna. Momentálně jsme totiž na samém začátku dnešního pravidelného rozhlasového setkání s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. A tak po té kapele, co zvesela vyhrávala, autorů Antonína Borovičky a Jiřího Voldána, zpívali Jan Ježek, Svatava Černá a Stanislava Foštová a hrála dechová hudba Antonína Votavy, následuje zase tradiční úvodní blok PVT, neboli Polka, Valčík, Tango. Nejprve nám, a to se připravte na silný zážitek, Viktor Price nádherně zaspívá Haschlerovu Až já půjdu do nebe, společně se salonním orchestrem Josefa Vejvody. Pak to bude Valčík Karla Waldaufa Až nás cesty svedou. Zaspívají Brigita Hlaváčková a Vratislav Lelek spolu s krajankou Václava Hlaváčka. A pokud jde o to vášnivé tango, tak dnes to bude skladba Františka Blahníka, sám si napsal i text, který Miloš Lorenc zaspívá s pražskou kapelou Petra Finka. Akáty bílé. Doufám, že už jste všichni napříjmu a my jedeme.

Teď se tak trochu porozhlédneme po světě kolem nás. Tam, na stráni, je valčík Josefa Štěpánka na text Evy Matějíčkové, který teď spolu s Vejvodovou kapelou, řízenou Josefem Vejvodou, zaspívají Alena Rychetská a Milan Černohous. Karel Vacek zhudebnil vlastní text a vzniklo Štěstí na rozcestí. O něm teď zaspívá Josef Zíma s orchestrem Karla Vacka mladšího. A nakonec se dohodneme, že svět se točí dál. Jak to složil Pavel Zedník, hudbu, a Jaroslav Hájek, text. Zpěváci Tomáš Kotěra a Zdeňka Grosová spolu s Golčovankou Tomáše Kotěry.

Následuje malý odskok na Moravu. Jan Slabák opatřil melodii text neznámého autora a vznikla písnička V Richtárovej studni. Teď s Moravankou Jana Slabáka zaspívají Břetislav a Jitka Osičkovi. Pak si pustíme Valčík Františka Kotázka Vůně růží. Text Vladimíra Salčáka přednesou Jožina Ducháčková a Jana Janošková. Šohajku řídí Vojtěch Ducháček. A exkurzi uzavřeme polkou Václava Skočíka Mladá frajárka. Text Alice Poláškové zpívají Lea Zimková a Renáta Jedličková Hrají Bojany.

0: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem.
1: Svatopluk Radešínský napsal text pro Aleše V. Nováka se zajímavým názvem Vem, kde vem. Oč se v té Polce vlastně jedná, nám teď osvětlí zpěváci Vlasta Kahovcová, Milan Černohous a Vendula Práglová. Hudebně podpoření Veselkou Ladislava Kubeše. A další zajímavost, nezřídka býváme svědky prolínání žánrů. A tak se stává, že sladká melodie z populární hudby pronikne i do hudby žesťové, neboli do dechovky. A jindy je tomu zase naopak. Skladatel Petrus Kartner kdysi napsal opravdu líbeznou notu, českým textem ji na naše poměry přizpůsobil Miloš Dražil a nakonec, slyšte, se jí ujala Březovanka, řízená Jiřím Vojtěchem. Takže nám ji dnes mohou zaspívat Sláva Kubát a Monika Piteková. Hospůdko známá, to je o tom tátovi, jak chodil do té hospůdky hrát.

o finále, přátelé, se dnes zase postarají babouci. Jejich polka nás zavede do kraje okolo Hluboký. Jak se ten kousek opravdu jmenuje, a rozloučíme se další lidovou skladbou ze Sušicka. Zafoukej větříčku okolo Sušice. Zpívají Jindřiška Novotná a Josef Nauš a všem je jasné, že hrát bude malá muzika Nauše Pepíka. Tak naslyšenou zase příště. Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste se naladili Český rozhlas 2 Praha. Dobře jste udělali, protože právě začíná tobogán. A protože je první sobota v měsíci, tak tobogán v pyžamu. Vy můžete zůstat klidně ve svých nočních košilích, v pyžamech, protože na návštěvu jsme za vás vyjeli my. A možná bych mohl říci, že vám přeji i hezkou kouzelnou sobotu, protože dnes jsme na návštěvě přímo v divadle Kouzel Pavla Kožíška. Hezký den, pane principále.
1: Hezké dopoledne.
0: Prosím tě, já ti budu říkat principále na začátku, protože
1: mi, jak
0: to je hezký,
1: ještě.
0: To je hezký, protože se v tom trošku neorientuju a to mi hned vysvětli. Ty jsi mák, kouzelník, iluzionista, co je správně? Tam jsou mezi tím takové drobné niance, co ty jsi?
1: No, tak já bych se klidně drželi toho hezkého českého slovíčka kouzelník. Iluzionista to je takový typ kouzelníka, který předvádí větší kouzla a těm se říká iluze. Takže právě iluzionista je takový kouzelník, který předvádí takový ty obrovský efekt nebo takový ty větší efekty. Takže třeba Copperfield, to je iluzionista. Slovíčko mák, to zase v sobě skrývá tak trošičku nějaké tajemství. To je spíš takový tajuplnější kouzelník, který předvádí nějaké mystické záležitosti a triky.
0: Aha, takže když je někdo na jevišti a vytáhne z klobouku králíka, tak je to kouzelník.
1: To je kouzelník, ano.
0: Ale když potom najednou vzlétne nad diváky, tak už je to mák, nebo
1: ano,
0: iluzionista.
1: Ano, nebo podle toho, no. Když máš hodně velkýho králíka, už jsi iluzionista. Hmm. Jo?
0: Když jsme u toho oslovování na začátku, taky bych ti mohl říkat, pane doktore.
1: No, tak ale to se opravdu moc v naší branži nepoužívá.
0: A jak to? Jak dlouho jsi studoval tu vysokou školu? Já jsem to počítal a podle mě asi 20 let teda, ale...
1: Ne, 20 ne, to zas ne. Tím, že jsem právě už na škole měl spoustu zajímavých zahraničních angažmá, tak opravdu jsem tu školu měl rozloženou asi na 7 roků, to je pravda, jako. Mm-hmm. Ale zaplať pánbůh tím, že jsem měl bezvadný tým učitelů, kteří mě vlastně i podporovali v tom, že já jsem i potom doktorát mohl psát na téma, který mě bavilo, a to je moderní magie jako nástroj sociokulturní manipulace. Když jsem v takovém historickém exkurzu vlastně zmapoval, jak se různé kouzelnické triky vyvíjely v různých historických epochách, jak nejen jak se vyvíjely, ale jak byly případně i zneužívány pro různé politické, mocenské či čistě prospěchářské účely.
0: Počkej, jako kouzelníci a mágové ve službách politiky.
1: No jejda, to fungovalo v každé době.
0: Pozor,
1: i v současnosti.
0: To využívali? I v současnosti.
1: No jejda, ježišmere, už na starých egyptských papírech najdeme vlastně první zmínky o kouzelnících, jak využívali kouzelnické triky. Třeba faraon Ramzes II., ten byl korunován 21. října a každý rok na výročí se udělala taková obrovská mše, která trvala mnoho hodin a v té napjaté atmosféře to měli ti architekti propočítáno tak, že přesně v ten moment, kdy to mělo vyjít, sluneční paprsek prosvítil takovým malým otvorem ten chrám a přímo samozřejmě skončil na hlavě faraona a tím on dokázal svoji božskou sílu, svoji božskou vůli. Zase v Číně například používali kněží kouzelnický trik, který se používá do dneška, určitě ho budeš znát, takovýto klasický spoj a rozpojování kroužků. To je ta kouzelnická klasika. Dodneska se tomuhle kouzlu říká čínské kruhy, no ale kněží to tenkrát předváděli jinak. Samozřejmě, aby dokázali věřícím svoji božskou moc, tak měli posvátnou lampu právě zavěšenou na několika takovýchto kovových kruzích. Posvátnou lampu sněli, položili na oltář a teďkon ty kruhy spojovali a rozpojovali, dávali věřícím zkontrolovat, že opravdu jsou pevný. Potom to spojili dohromady, pověsili lampu a tak jim řekli, hele, mám tady úplnou mořskou vůli nad váma, musíte mě poslouchat, já jsem váš vyvolený kněží.
0: No, čili tak... samej podvod v historii. No počkej, mě zajímá ta současnost. Víš, jak vy kouzelníci dneska spolupracujete s politiky. Víš, no. Já si to představuju tak, že v parlamentě hovoří poslanec. A najednou ho osvítí paprsek.
1: No tak dneska to už by nikdo asi moc nevěřil. A když se podíváme třeba do nedávné historie, tak Hitler měl svého dvorního jasnovice, Erich von Hansen, a on to byl původně kouzelník, do dneska se lidi přou, jestli měl nějaké nadpřirozené schopnosti, nebo jestli to byl jenom kouzelník, a on nacistům pochopitelně předpovídal úžasnou budoucnost, no ale potom, když se to začalo trošičku hatit, tak Hansen byl nalezen zastřelen, ale jako opravdu Hitler mu velmi věřil. Mm-hmm. To je například třeba takový další velmi populární kouzelník, teďkon sedíme v salonku Harry Houdiniho, a když se otočíš, tak tamhle v těch poutek před tím soudním tribunálem, ano, je nejslavnější kouzelník všech dob, a to je Harry Houdini. A ten právě zase bojoval proti podvodným médiím, kde on odhaloval jejich triky, protože pochopitelně to jsou 30. léta minulého století, velice populární byly podvodná média. Třeba bratři Davenportové se nechali zavřít do takový speciální truhly, takový skříně, tam měli spoustu hudebních nástrojů a rozmlouvali z duchy a tím publiku dokazovali, že opravdu duchové promlouvají, že zazvonili tadyhle na zvoneček, tady zabubnovali na bubínek. Pochopitelně byl to kouzelnický trik, protože používali speciální speciální pouta, speciální uzle, ze kterých se vyprošťovali. No a právě Houdini, protože to byl seriózní kouzelník, tak ukazoval, že tohle jsou podvodníci, protože každý správný kouzelník říká, že dělá kouzelnické triky. Já vždycky říkám, že kouzelník je vlastně nejpoctivější řemeslo na světě, když se nad tím zamyslíš, protože kouzelník přichází na jeviště a vlastně od prvního momentu divákům říká, že bude klamat jejich smysly. Jo, to znamená jinými slovy, ty přistupuješ dobrovolně na tu hru, ty mi ještě za to platíš.
2: Ještě za to platím,
1: ty mi za to ještě dobrovolně platíš, že já tě budu podvádět. To, hele, kéž by tohle to platilo v každý jiné branži, co ty na to?
3: Máš krásný povolání.
2: Hele, jak se nám rozpovídal doktory, tak já myslím, že si prosím tě obhájil svoji diplomovou práci.
3: My velmi děkujeme za ten pohled do historie, ale já bych teď ocenil tvoje aktuální kouzlo, že se před námi objevila káva.
1: Ano, tak to je ale kouzlo naší sympatické paní produkční. Jako. Každé kouzlo musí mít někde nějaký reálný základ.
3: Ano, ano. Já vím, že vy kouzelníci neradi vysvětlujete, jak které kouzlo probíhá, ale najedno se tě musím
1: uvaříš,
3: zeptat.
1: Uvaříš vodu, dáš tam kafe,
3: ne,
1: cukr.
3: Tak tohle bych uměl taky, ale tohle kouzlo bych uměl taky. Ale já vám musím říct, co se mi stalo ráno. Já jsem ležel ve vaně a pročítal jsem si veškeré informace o tobě, abych věděl, kdy a kde jsi se narodil, co jsi studoval a tak. A v tu chvíli mi přišla SMSka a ty jsi psal, jak tohle děláš. To mě naprosto fascinovalo. Víš, no, že si vystih přesně tu chvíli.
1: Tak telepatie, že jo, tak to je brnkačka pro každého kouzelníka.
3: Geniální.
1: No. Děkuji, já jsem skromný, ale řekněme to nahlas, geniálně.
3: Jo. Vynikající, to mě teda dostalo, to musím říct. První písnička dnešního tobogánu, ty máš jako vždycky host tobogánu v pyžamu šanci si cokoliv vybrat, čili si vykouzli, co my ti budeme pouštět písničky?
1: Tak vidíš, tamhle zvedá se CDčko, ano, už se zasouvá do CD přehrávače a uslyšíte první tóny, ano, je to Karel Gott.

0: Tohle byl Karel Gott nejenom pro vás všechny, kteří posloucháte dnešní Tobogán v pyžamu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, ale i pro Pavla Kožíška. Ale jestli umíš vyčarovat i Gota, tak to už umíš teda naprosto všechno.
1: Tak za chvilku počkej, jo, ještě chvíle.
0: Dobře. My jsme tady v Líbeznickém divadle Kouzel a mě tady zaujala tahle ta tabulka, kterou tu máš na zdi, Tajemství jasnovidky Marion. A teď je tady taková ohromná tabulka, celá spousta slov. Co to je?
1: Tak to už je dneska archiválie, to už se dneska nepředvádí, ale možná jste třeba někdy kdysi viděli takové kouzelnické číslo, kdy kouzelník chodí v publiku a médium, tedy jeho asistentka na jevišti, má zavázané oči, otočená je k publiku zády, aby neviděla, a kouzelník bere různé předměty do rukou od diváků, brýle, občanku, a ona okamžitě uhodne, jaký předmět kouzelník drží v ruce.
0: Chalupáři, seriál, Carmen Majerová, jak tam pánové mají ten věnec, jdou z toho domnělého pohřbu a ona to uhodne. Vím.
1: Pochopitelně to dělá na základě slovních hesel, jo, takže podívej se, když bych ti řekl, ukaž mě, tak by držel knoflík, jo, kdyby to bylo ukaž honem, tak by to bylo máslo třeba, jo? Kdyby jsi měl máslo na hlavě.
0: Čili podle kombinace slov.
1: Podle kombinace těch slov, takže vždycky tam je to první slovíčko třeba prosím, řekni, okamžitě, prozrát, jo? A na základě takové

0: Kladně je to špatně, Marion drží v ruce, co nemá. Pavle, mění se nějak to, co kouzelník musí předvádět, aby zaujal publikum? Mě to napadlo, já jsem se nedávno díval v televizi na opakování pořadu Televarieté, kde hodně často bývali kouzelníci, byl to konec 70. let. A říkal jsem si, no tak tímhle už by dneska asi kouzelník nešokoval, protože šátky v klobouku, nebo třeba holubice, která se někdy objeví, to už by asi nepřilákalo.
1: Ta doba je samozřejmě úplně někde jinde. Tak jako každý obor, tak i moderní magie je dynamický obor show businessu. Zaplať pám, že známe třeba z televizí, ze záznamů představení Davida Copperfielda nebo jiných světových kouzelníků. Jak říkáš, dneska už by opravdu nikdo asi nejásil nad tím, že kouzelník tahá pár svázaných šátečků z klobouku. To znamená, my se snažíme taky u nás tady v Divadle kouzel v Líbeznicích, aby diváci viděli vlastně nejnovější kouzelnické triky, které se objeví ve světě, tak aby okamžitě vlastně mohl český divák vidět i tady u nás. Takže se snažíme držet ten krok se světovými trendy, protože pochopitelně v zahraničí je celý tým kreativců, kteří se živí, je to jejich práce, kteří se živí vymýšlením nových kouzel. No a pokud je to pro nás finančně dostupné, tak samozřejmě chceme, nebo zkrátka chci to mít na repertoáru, tak jako každý jiný kouzelník, aby jsme mohli ukázat něco nového i českému publiku.
0: Já se určitě nebudu ptát na to, jak se které kouzlo dělá, aby si mi to stejně neprozradil, ale máme-li teď šanci nahlédnout do té kuchyně? Řekni mi nějaké kouzlo, třeba nějaký majstrštyk, který máte tady v divadle, na co si nejvíc pyšný, co teď předvádíš? To je ten větrák tvůj slavný.
1: No tak lidem se líbí to nebezpečné prostoupení, to obří vrtulí ventilátor, můžu ti za chviličku v zákulisí ukázat, nebo si můžeš zkusit, my tam máme takovou obrovskou 4metrovou skluzavku času. Hele, to vylezeš po žebříku nahoru.
0: Ano.
1: A dole vyjdeš normálně o několik let mladší. Můžeš to vyzkoušet, že to fakt funguje. Nebo ti můžu vystřelit z děla, kdyby si chtěl. Na vlastní nebezpečí tady můžeš nechat zmizet. Jo. Ty sám nebo
0: no,
1: někoho.
0: Ne, já sám to bych ti sem někoho poslal, možná radši. Ale ta skluzavka tam mě zaujala možná.
1: Taky potom můžeme vyzkoušet.
0: Tomu bychom se vrátili. Dobře, tak skluzavka času. Dovedu si představit jako divák, že vlezu z jedné strany, vyjedu z toho tobogánu,
1: ano.
0: A jsem omlazený, říkáš. Jak takové kouzlo vzniká? Existuje nějaký veletrh kouzel, kam přijedeš, zaplatíš nějaké peníze, oni ti prozradí, jak se to dělá a ty si to kouzlo koupíš? Nebo si ho vymyslíš a sestrojíš si to? Co tomu předchází, než to prvně předvedeš?
1: Tak jsou to zhruba obě dvě ty varianty, jak jsi naznačil. To znamená, že buď se nějaké kouzlo sám celé vymyslíš od začátku, nebo si upravíš nějaké stávající kouzlo. To je vždycky záleží na tom, pochopitelně, do jakého se to dá kabátu, jak se říká. Protože jeden kouzelnický trik může předvádět 10 kouzelníků, ale ty pokaždé vidíš úplně něco jiného, ale principiálně je to založeno na úplně stejném triku, jestli mě rozumíš. Ale ty vidíš 10 naprosto rozdílných efektů. No a potom samozřejmě, jak už jsem říkal, jsou specializované firmy, které prodávají kouzla. No a ty si ho objedná. Potom dostaneš licenci od nich, kdy ti přijde certifikát, že smíš to kouzlo předvádět v televizi a na dalších akcích. Protože kdybych tu licenci neměl, tak by byl samozřejmě plagiátor a samozřejmě právem by mě mohli odvíst v poutech, ale jako kouzelník stejně bych se z toho dostal, ale stejně ty licence mám.
0: Stane se, že se díváš na kolegu kouzelníka, dejme tomu zahraničního, a nevíš, jak to dělá?
1: To je ten nejkrásnější pocit pro každého
0: nejkrásnější,
1: kouzelníka.
0: Nejkrásnější, to mě to nejvíc štve vždycky.
1: Ne, ale pro mě jako pro kouzelníka, rozumíš, já naopak, když vidím kouzelníka a nevím, jak to dělá, tak to, rozumíš, to radostí se rozbuší srdce, protože tím jako kouzelník jsem vlastně ochuzen o to, že vím, jak se všechna kouzla dělají. Rozumíš tomu? A najednou, když uvidím nějakou novinku, kterou neznám, tak samozřejmě co musím mít, jo? Protože to ano. Tě strašně začíná tak jako trápit a drážit, jak to, že já jsem na to nepřišel. Takže takovou novinku musím okamžitě mít. No a jak říkám, kouzla pochopitelně mají ten svůj půvab pouze v případě, že neznáš, jak se dělají. V okamžiku, kdy kouzlo odhalí svůj princip, kdy vlastně nahlédneš pod roušku kouzelnických tajemství do té kouzelnické kuchyně, tak to kouzlo vlastně ztrácí to nejcennější. Pocit okouzlení a v ten okamžitě přestává bavit. To znamená, já kdybych ti ukázal kouzlo a ty bys řekl, hele, řekni mi, jak se dělá, a já ti prozradil ten princip, pro tebe by okamžitě to ztratilo to nejkrásnější. Ty bys řekl, ježišmarja, to se dělá takhle, no tak to se mi nelíbí.
0: Můžu potvrdit, my jsme společně před 2 lety kouzlili, byl jsem tvá kouzelnická asistentka a tenkrát to bylo to kouzlo, kdy ve 2 prázdných krabicích, 2 prázdné ano, bedny, ano. Ukázal si prázdnou bednu, v ní byla 2. prázdná bedna, zavřel si je a vylezl jsem z toho já. V tuhle chvíli ty se mi samozřejmě musel prozradit, jak se to dělá, a víš, co mě na tom fascinovalo? Když jsem se na to kouzlo díval předtím, tak jsem si říkal, jak je to možný, kde je? A když si mi to prozradila a když jsme to nacvičovali, tak mě překvapilo, jak ten princip je velmi jednoduchý. A říkal jsem si, proč jsem na tohle pro boha nepřišel? To je naprosto evidentní.
1: Tohle je ale naprosto běžná a normální reakce, protože kouzelnické triky ve svých principech jsou často velice, velice

0: jednoduché. Stalo se mi už mockrát, že inženýři, doktoři, velice vzdělaní lidé vymýšleli různé možnosti, varianty, strašně složitý, technicky, technologicky, absolutně, jako jsem si říkal, ježišmarja, jak vůbec vás něco mohlo takovýhle napadnout. A potom přijde malý pětiletý kluk, který není ještě zatížený žádnou fyzikou, chemií, žádnýma zkušenostma a řekne, hej, pane, to jste udělal takhle.
1: A přijde na to.
0: Jo? Takže ono, kolikrát já říkám to nic ve zlém, ale inteligence je někdy trošičku proti logice věci.
1: A to velmi často, to nejenom v tom kouzlení, víš. Ale stává se, že lidi přijdou po představení a řeknou, pane Kožíšku, my víme, že se to nedělá, ale jak tohle to děláte? Prozraďte, stane se.
0: Vyzvídají, samozřejmě, že vyzvídají, ale jak říkám, samozřejmě kouzelník v zájmu samotného diváka respektuje tu mlčenlivost. Je to opravdu, protože kdybych ti prozradil, jak se to dělá, tak se ti to okamžitě přestane líbit. Je pochopitelně taková určitá škála kouzel a triků, které se čas od času dají laické veřejnosti k dispozici, takže já jsem měl takovou kouzelnickou sadu. Teď jsme vydali nově kouzelnickou knížku, kde se ty můžeš naučit pár jednoduchých drobných kouzel a ukázat se jako takový malý Copperfield a pobavit svoje přátele.
1: Co je důležité pro kouzelníka, je asistentka. I ta prošla určitým vývojem, protože ty tady v divadle Kouzel máš samé krásné mladé modelky. A zase, když se vrátím k tomu televariete, před 30 lety to bývaly dámy ve věku 45 let. I tohle se mění?
0: No tak samozřejmě, tak pokud se jedná o show, tak samozřejmě všichni se chtějí dívat na krásné mladé holky. A já pracuju s našimi předními českými modelkami. Já nerad používám to slovíčko asistentka, jo, protože pro mě to jsou kolegyně, pro mě to jsou nejvyšší parťáci. Není to prostě o tom, jestli si představovali, že tam přijde nějaká slečna ve filtrovaných plavkách, něco mě podá, přinese, odnese, to absolutně ne, prosím. To je právě takové to zažité kliše právě z těch televariete. Dneska už to funguje no, naprosto.
1: Asistentka odnáší holuba.
0: Ne, ano, a vůbec ne, a prosím, to vůbec ne, já třeba vůbec a zásadně nečaruju se zvířaty. Jo, já mám zvířátka rád, takže z toho důvodu já zásadně nečaruju se zvířátkama a právě kolegyně hlavně samozřejmě musí dobře vypadat, musí samozřejmě být inteligentní, to je samozřejmé a hlavně musí umět dobře mluvit, protože, jak říkám, na jeviště to jsou moji parťáci.
1: Mm-hmm. Víš, co já dělám jako divák? Já se samozřejmě, když sleduju kouzelníka, když se dívám na tebe, snažím na to přijít a vím, že když tam něco děláš a přijde na jeviště krásná, méně oděná modelka, asistentka, spolukouzelnice, tak si říkám, a Kožíšek chce, abych sledoval jí. Ne, já budu chytrý, v tuhle chvíli tam dělá nějaký čachr a koukám na tebe. Ono je mi to ve výsledku málo platné, protože stejně na to nepřijdu, jo? Ale mají tam třeba takovouhle funkci? Nebo víš, hudba, že má odvést pozornost?
0: Ale samozřejmě, to je všechno načasované, aby v moment, kdy já potřebuji, aby jsem upoutal tvoji pozornost někde jinde a já měl čas se tam v klidu připravit ten svůj trik, to se dělá různými způsoby. A jedna z nich je třeba, jak jsi naznačil, buď nějaký hudební motiv, nebo pochopitelně tím, že teď on převezme iniciativu moje kolegyně. Je to zkrátka tak, ale to já už ti nebudu všechno prozrazovat, rozumíš?
1: No ne, víš co, mě by bohatě stačilo, kdyby si mi vysvětlil, jak je to s těma čínskýma kruhama. Tam já jsem, co se vysvětlování kouzel, skončil. Protože já jsem ten první, kdo si je vždycky bere, víš, aby zjistili, jestli jsou propojený nebo rozpojený. Jak se to dělá? Tohle to je prozrazovací kouzlo? Nebo to?
0: Ne, tak tohle to je kouzlo, které mají kouzelníci na svém repertoáru. To znamená, že to bych zase poškodil ostatní profesionální kouzelníky. Takže prozrazují se jenom taková kouzla, která se dají občas, jak jsem říkal, lajkům, aby se mohl doma začarovat. No.
1: A když jsem tak mezi sebou, tam v tom jednom kroužku je asi jako je otvírací, nebo...
0: Pustíme si písničku, si říkal, vy?
1: A ten, jak to děláš s těma kroužkama? Nebo to jsou v sobě přece, že jo? Když mi je potom dáš do ruky, tak jsou propojený, to se mi nezdá.
0: Tak chceš vystřelit z toho děla?
1: Radši si přičaruj písničku. Jaká to bude teď?
0: Tak já jsem staromilec, já mám rád starý, hezký český písničky, tak třeba nějakou hezkou Hanku Zagorovou.
1: No mě se neptej, vykouzli si. Hele, umíš vykouzlit Gota, tak si vykouzli Hanu Zagorovou.
0: Ano, takže tam ano, právě se tamhle ze šuplíku odevřelo a CDčko už levituje, přistává.
1: Pozor, Pavle, to je Vondráčková.
0: Jo, aha.
1: Sahnul si vedle.
0: Aha, tak počkej, tak tohle zašoupneme, vyšoupneme, rychle letíme.
1: To je Hana Zagorová, nejenom pro Pavla Kožíška, ale pro vás všechny, kteří posloucháte Tobogán v pyžamu, dnes z divadla Kouzel. Je naprosto...

0: Doufám, že vy všichni jste teď u rozhlasových přijímačů v pyžamu nebo v noční košili, protože je první sobota v měsíci. Vy posloucháte Tobogán v pyžamu samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha a my vás společně s Pavlem Kožíškem zdravíme z jeho líbeznického divadla Kouzel. Tak Pavle, co jsem se o tobě dozvěděl v té vaně? Příští rok ti bude 40, tím bych začal.
1: Ne.
0: Jak to?
1: Ještě ne.
0: Příští rok ti bude 40? Rok. No promiň, jako.
1: Nebo už bude příští rok.
0: Hele, to můžeš být, to můžeš být kouzelník, jaký chceš, ale příští rok ti bude 40.
1: Došlo, mě už bude 40.
0: No.
1: A takový hezký povídání to teďka s tebou bylo.
0: Jsi z Hořic v Podkrkonoších, to jsou ty Hořice s těma trubičkama.
1: No jasně.
0: Aha.
1: To vždycky maminka připraví, když přijedu.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ženatý, dvě děti, mistr světa v magii. Jak se to hodnotí, prosím tě? Já si dovedu představit mistra světa v běhu na 100 metrů, jo, ale...
1: Já tě musím opravit, to není mistr světa v magii. To se na mě usmálo štěstí v 96. na světovém poháru bavičů v Japonsku. A tam je spousta různých kategorií. A nejsou žádná pravidla. A je 50členná porota. Vidím tu vytřeštěný výraz, hned ti to vysvětlím. Tam jde o to, že musíš hrát třeba půlhodinové představení a musíš zaujmout, musíš pobavit. A je jedno úplně čím. No a my jsme tenkrát měli to štěstí, že jsme ten rok zaujali my a tím pádem nám to i odstartovalo vlastně v japonskou kariéru, že já jsem byl v Japonsku 18krát, já jsem tam celkem prožil 2 roky života, odevíral jsem vlastně první japonské divadlo Kouzel, tím jsem se inspiroval vlastně tady pro to naše líbeznické divadlo Kouzel a tenkrát jsme tam hráli představení, které se jmenuje Policajt a vězeň. Shodou okolností mám ho na repertoáru do dneška. A je tam právě jeden trik od Harry Houdiniho, že to je velký vzor, potom až se přesuneme tady, tak tě zavedu do jeho salonku. A když se sáhneš na jeho kouzelnickou hůlku, tak se ti splní tajný přání. No?
0: Čili mně se splní to přání a nakonec mě ještě omladíš. To si myslí byl ten tobogán.
1: No to zase už musíme potom se k jevišti tam zpátky a tam se projedeme tím tobogánem, jak tomu ty říkáš.
0: Ano, ne, říkejme tomu tobogán, protože tomu říkáš skluzavka. Já myslím, že dneska bychom to mohli na počest našeho pořadu přejmenovat.
1: Tak se to
0: takový, tobogánem. Ano, je to takový hezký tobogán. My se teď vydáme tobogánem do tvého mládí, do těch 70. let. Ať se tomu divíš. 10letý malý Pavlík Kožíšek. Už se tě představím někde s kouzelnickou hůlkou na jevišti v Kulturáku, jak čaruješ?
1: No v Kulturáku ještě ne, ale v těch 10 letech bys mě viděl v šatně na základní škole, jak ukazuju kamarádům první kouzelnický triky. A ne, že se mě to teda úplně povedlo, jo. Třeba první nebo jedno kouzlo bylo taky dobrý, to se jmenovalo Piki Koko, to si pamatuju do dneška, Piki Koko, takovýhle název a princip byl docela jednoduchý, to můžu prozradit. Měl si dutý vajíčko, převázaný na nice, za šátkem a vlastně za tím šátkem si to měl schovaný, potom si šátek jako složil a do klobouku ti vyklouzlo vajíčko. Takhle se pořád objevoval do nekonečna a ve finále ten klobouk byl prázdný, to, že bylo, to bylo pořád jedno vejce. No jo, ale tenkrát jsem si říkal, nepotřebuji žádný velký trénink. No, Kožíšek ukázal šátek, ukázal ho troubelín z druhé strany, takhle se tam bimbalo vajíčko, bimbam, bimbam. No, takže jsem zabalil šátek, klobouk a šel jsem a bylo pokouzle. Takže Piki Koko, to je má černá můra do dneška.
0: No a kdy přišel ten zlom, že tě napadlo, že by se tím dalo živit? Přece je celá řada kouzelníků, mágů, kteří to mají jako koníček, ale...
1: No tak když jsem potom z Hořic, z Gimplu šel do Prahy na vejšku, tak samozřejmě každý student si nějak přivydělával. No a já jsem tenkrát dostal první nabídku a říkám, hele, tak to vůbec není špatný, že bych mohl si přivydělávat tím, co mě i baví. No a potom, když jsem dokončil školu, tak jsem vlastně stál před obdobným rozhodnutím, jestli se budu živit něčím poctivějším, jako mý ostatní kolegové z ročníku z fakulty, anebo jestli budu dělat to, co mě baví. No a já mám to obrovský štěstí, že zaplať pámu, moje práce je i můj koníček, že jo, komu se to splní. Já jsem zaplať pámu to štěstí měl. No,
0: no a pak přišel další velký zlom. Já si vzpomínám, že jsem u toho byl. No, jako malý chlapec jsem se díval na televizi. A tam tebe poprvé představovali. Vzpomínáš si na to?
1: Hej, na to už teďka nevím.
0: Možná to nebylo poprvé, byl jsi v Šanci tenkrát.
1: No jasně, Šance, tak to byl.
0: Vím, že tenkrát tě tam představoval Pepa Dvořák jako ohromný český objev. Ty jsi tam předváděl už nevím co.
1: Na to
0: přece musel být velký zlom, najednou se objevit na obrazovce.
1: To jsem měl obrovský štěstí díky panu režiséru Polákovi, který si nás tam potom tenkrát vlastně bral skoro do každého vydání Šance. A to byla úžasná, milá spolupráce. Tenkrát to uváděl Pepa Dvořák s Mirkem Vladykou. A my jsme vlastně do každého dílu jim připravili nějaký kouzlo. Oni si s něco připravili na nás, takže to byla prima práce.
0: Aha, čili ty jsi začal studovat filozofickou fakultu, pak si přerušil kvůli kouzlení a znova si se na školu vracel?
1: Ano, já jsem pendloval, vždycky jsem třeba 3 měsíce vystupoval v zahraničí. Potom jsem teda dodělal školu, no a jak říkám, to víceméně tak jako se prolnulo, že už jsem se vlastně na vejšce živil, už jsem tady bydlel.
0: Běžný den kouzelníka.
1: Tím, že mám divadlo Kouzel, tím, že mám uměleckou agenturu, která se nestará jen o mě, ale i o spoustu dalších umělců, tak já jsem z 90% manažer a z 10% kouzelník. Těch 90% to beru jako to nutné zlo, aby potom jsem těch 10% si mohl užít jako ten kouzelník na tom jevišti. Takže ono to není jenom o tom, že bych jenom trénoval a vystupoval, ale nejvíc té práce a toho času ti právě zbaští to zařizování tak, aby divadlo fungovalo, aby k nám lidi do divadla jezdili. A zaplať pánka musím zaťukat, už jsme tady 5. rokem a většina našich představení je vyprodána a lidi se k nám stále vrací a to je krásný pocit, jo, když seš na jevišti a jako tam je zatažená opona, teďka ty slyšíš, jak to tam šumí a říkáš si, jo fajn, zase je plný barák, tak to je vždycky to příjemný. To pohladí po duši. To se říká, to se potom vyplatí těch 90% té práce, která mě zase úplně nebaví, ale bohužel to je jako to nutné zlo.
0: Počkej, když jsme byli na tom finančním úřadu, teď když se o něm povídáme, na co ty máš vystavený živnostenský list? Ty tam máš napsáno, že jsi kouzelník?
1: Ne.
0: Ty tam nemáš kouzelník. To si teď zklamal teda
1: no,
0: trošku.
1: Já, tak no. Jedině musíš na pana ministra financí, aby udělal třeba nějakou novou kolonku a potom tam klidně můžu být kouzelník.
0: Když už se díváme do tvého soukromí, ty jsi teď novopečený dvojnásobný tatínek. Jak to jde, jak to zvládáte?
1: No já to zvládám dobře a manželka se snaží. Takže mám dva kluky, 5letýho, 5měsíčního, teďka jsme se akorát vrátili z dovolené, takže tam jsem si je příjemně užil, protože snažím se už si ten čas plánovat tak, abych opravdu byl ne ideálním tatínkem, tak aspoň abych byl tatínkem, který se může věnovat svým klukům. No a ten malej už zkouší tak trošičku nějaký první kouzla. A říkám, já z toho nejsem teda úplně nadšený.
0: Čekaj, ten malej, ten 5letej, ne ten 5měsíční.
1: No, samozřejmě ten 5letej jsem chtěl říct. Takže ten větší, to znamená Matyáš, jako každý dítě pochopitelně se snaží napodobovat rodiče, tak se snaží napodobovat samozřejmě i tatínka v práci. To znamená, že doma čaruje k naší velké radosti. On když tě začaruje na 2 dny vypnutý mobil pod gauč, víš, tak ono to nepotěší. A podobně, ale jak říkám, já bych byl úplně nerad, jako aby jsme měli rodinnou tradici. Jo. Já nejsem ten typ toho rodiče, který by chtěl, aby dítě pokračovalo v tom, co on třeba vybudoval. Ale jako to třeba v některých rodinách, že pekař chce, aby syn byl pekařem. Takže já vím, jak tato branže je tvrdá, jak je náročná. Já jsem měl zaplať pámu, musím zaťukat v této branži štěstí, ale je to zkrátka strašně tvrdý. Takže já si myslím a byl bych rád, kdyby on šel třeba jinačí cestou.
0: No počkej, ale kdyby jednoho dne přišel Matyáš a řekl, táto, mě to baví, budu to dělat, tak ho nebudeš zrazovat od toho.
1: No tak já asi ho nebudu zrazovat, ale.
0: Když má táta divadlo Kouzel, tak nebudu dělat pekaře, to bych byl hloupý.
1: No uvidíme. Uvidíme, nechám tomu volný průběh, ale rozhodně ho do ničeho netlačím a rozhodně bych byl rád, aby třeba zkusil jinačí branži, protože ono být kouzelníkem v Čechách je opravdu náročný, těžký. Ono víš, něco jiného je třeba v Americe nebo asijský státy, tam lidi kouzla milujou. U nás přece jenom ještě trošičku přežívá taková ta první asociace, když se řekne kouzelník,
0: ano.
1: Tak si každý u nás vybaví nějakého pána ve fraku, který právě tahá toho králíka
0: no to nebo ty, školník, no,
1: přesně, ano. Jo. A ty je strašně těžký právě proti tomuhle zabitýmu kliše bojovat, jako aby i divák právě u nás viděl, že moderní magie je úplně o něčem jinačím. No a já zaplať pámbu, u nás se teď zná teda ten trend už, že psychologové říkají, že divák se vrací najednou na živá kouzelnická představení a vysvětlují to právě tím, že v dnešní přetechnizované době, kde je možný na počítači nebo ve filmu už nasilmovat jakoukoliv akci, že se právě vrací na živá kouzelnická představení, kde všechno prožívá a divák přichází a chce být okouzlen na vlastní oči.
0: Ty jsi někde nedávno řekl, že víš, jakým způsobem Copperfield létá, což je asi jeho největší kouzlo, které dělá. Proč nelétáš ty? Kde je problém? Je to tak drahá věc, že si ty v Česku tuhle věc nemůžeš dovolit? Nebo je to lež a nevíš, jak to dělá?
1: My samozřejmě víme, jak Copperfield létá, ale bohužel pro nás, byť máme jako technicky divadlo uspůsobené na různá kouzla, tak bohužel lítání u nás zatím v našich technických podmínkách není možné, ale náš pan šéf techniky už spekuluje o tom, jak by se možná i to létání u nás dalo praktikovat. Takže prosím tě, když třeba dorazíš za rok, za dva, tak možná už se tady se mnou i proletíš.
0: Čili šéf techniky to musí zařídit nebo vyletí on sám.
1: Ano, nebo tak.
0: Ty si to řekl hezky, divadlo je uspůsobené trikům. Běžně se divák nedostane na jeviště kouzelnického divadla. Já vím, jak to je, tam jsou všude ta propadla, jo. Jsou tam všechny ty podvody. Můžu si to jít jenom tak jako prošahat se na to jít podívat?
1: No tak zcela výjimečně, ale když budeš zlobit, když budeš moc tam dočernej v tom zákulisí, tak se udělám králíka bílýho a odskáčeš se to.
0: Nechci králíka, chci omladit tak o 5 let a ty bys měl taky, protože příští rok ti bude 40, tak všichni víme. No.
1: Tak pojedeme zkusit tu skluzavku času taky.
0: Podíváme se do tvého divadla, ale divákům pustíme písničku. Co to bude tentokrát?
1: Já jsem si tu Helenu Vondráčkovou nechal na vrchu, jak vidíš, jo?
0: Výborně, je tam na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v tobogánu v pyžamu dnes s Pavlem Kožíškem.

0: Helenu Vondráčkovou vám vykouzlil Pavel Kožíšek v dnešním Tobogánu v pyžamu a my se vydáváme na takovou malou exkurzi po divadle Kouzel. Co je tohleto za almaru, za vitrínku? To je hrnků.
1: To je spousta hrnečků, ale to nejsou obyčejný hrnečky, to jsou hrnečky od slavných osobností, které nám věnovaly. A v případě, že by si měl dneska narozeniny nebo kterýkoliv jiný posluchač, tak by paní produční ti uvařila magickýho lomcováka. Jak vidíš, máme tady opravdu exkluzivní sadu. Tady koukej, tvoje oblíbená Jiřina Jirásková, Lukáš Vaculík, Vašek Vidra, Tomáš Tepr, Bolek Polívka, Ladislav Mrkvička. Já nevím, na koho si vzpomeneš. Spousta umělců, zpěváků, herců.
0: Naďa Konvalinková. Ano, pozor, ta bude totiž příštím hostem Tobogánu v pyžamu. Ale počkej, to mi řekni, co kdyby někdo přišel, měl narozeniny a chtěl pít z hrnku Aleše Cibulky?
1: No tak to nám v tom případě musíš nějaký věnovat. V tom případě je tvoje domácnost o jeden hrnek. Tak přátelé, posluchači, krásný hrneček, opravdu nedomluvená to akce pro mě a na tom hrnečku je krásná cibulka namalovaná.
0: Já jsem velmi rád, že si tu cibulku poznal, protože to je něco úžasný. Mezi cibulí, bramborou a hruškou.
1: Ne, je to jasný, tak od Aleše Cibulky, krásný hrnek s cibulkou, takže prosím vás, pokud budete mít narozeniny, vážení posluchači, a přijdete v ten den k nám do divadla, tak si můžete vypít magického lomcováka i z hrnečku Aleše Cibulky.
0: Tak, magické místo. A teď mě zajímá ta kouzelná hůlka. Tady už si na ní sahlo tolik lidí mi to vyprávělo.
1: Tady je opravdu celá plejáda známých osobností. Tak to je ona, prosím tě. Takže když si na ní takhle sáhneš, tak se ti prý splní údajně i tajné přání. Opravdu nám lidi píší, volají, že to opravdu funguje. Jak se na ní sáhni?
0: Teď si to musím nevymyslet. No. Musím z těch všech přání jenom jedno smím, jo?
1: Jenom jedno. To je jenom jedno.
0: Čekaj, co bych tak vymyslel. Tak já vím. Tak jako sahám a no, tak myslím sahem. Si, jo? Tak už jsem si přál.
1: Akorát jsem zapomněl doříct, že to platí jenom při řádně zakoupený vstupence, ale to nevadí.
0: To nevadí. Čili tohle naproti nám je portrét Houdiniho.
1: Harry Houdiniho, nejslavnějšího kouzelníka všech dob. Tady posluchačům jenom přiblížíme, že tady je spousta reprodukcí nebo i originálních plakátů a fotografií z jeho legendárních úniků. Tady koukej třeba takhle. Je úplně nahatej, jak utíkal z věznice, nechal se zavřít a přesto normálně těm policajtům úplně nahatej zdrhnul. Jo.
0: A když se bavíme o nejslavnějších letech, kdy kouzlil, tak to je začátek minulého století Houdini.
1: Ano, on zemřel v roce 1926 a jak říkám, do dneška nebyl překonán i David Copperfield, říká, že to je jeho obrovský vzor.
0: Tak, pojďme dál. Vycházíme teď do hlediště. Pavle, tady je úplná tma. Dovedl by si takové úplně nejdrobnější kouzlo, že by si tady rozsvítil v divadle, víš, abych se tady nepřizabil na těch schodech. Pokračujeme dál, vycházíme z Houdiniho salonku. Pavle, co nám tady ještě ukážeš?
1: Tak tedy, když se podíváš do foaje, tak tady máme výstavu starých historických dobových plakátů a kouzelnických rekvizit, všechno do roku 1945. Některý jsou roztomilí, některé nápisy jsou, jak vidíš, docela i v dnešní době úsměvný. Koukej třeba, při představení účinku je chvalně známá kapela.
0: To je hezký. Ale mně se líbí tadyhle v té vitríně výloze, tak jsou tady samozřejmě karty, veškeré kouzelnické rekvizity. Tady jsou ty kroužky spojené.
1: Ano, ta vitrína, posluchačům jsme přiblížili, ta je zadělaná, takže nebojte se, ale se tam nedostane.
0: Jak je to s těma kroužkama? Teď jsou opravdu spojený, viď?
1: No to víš, že jsou spojený, musíš tomu věřit. Takže tady si můžete prohlídnout spoustu plakátů našich i světových kouzelníků. To se pochopitelně líbí hlavně našim nejmenším divákům, protože my samozřejmě hrajeme jednak představení pro děti. To máme pro ně třeba představení z kouzly kolem světa, ukazujeme si různá typická kouzla daných zemí. Potom máme představení škola kouzel, kde ti učíme čarovat, hra kouzel a magie, nebo máme i tady zájezdová představení, koukej, tadyhle je Vašek Vidra. To je představení, které se jmenuje Vidra v novém Kožíšku. Tady máme, co máme tady? Tahle, tady máme Láďu Hrona, to je zase Kožíšek jako Hron. Potom tady máme Jirku Krampola, to se zase jmenuje Kožíšek jako nový, dobře sluší Krampolovi. Takže to jsou pochopitelně představení pro dospělí. No a naše hlavní stěžení, pilotní představení Magická esa, to je právě to show, o kterém ty si mluvil, tam jsou takový ty velký Copperfieldovský iluze. Takže za chviličku pojď, takhle projdeme.
0: Ano, my právě procházíme otemněným hledištěm. Kolik se sem vejde lidí, Pavle, do divadla?
1: 250.
0: Tohle bylo původně kino?
1: Tohle bylo původně kino a mně se to právě líbilo kvůli naprosto ideální elevaci. Elevace to je to, jak ty sedačky jsou hodně skosené, nebo respektive ten sálek je hodně skosený. To znamená, že i malé děti u nás z poslední řady vidí velice, velice luxusně. A to je pro mě jako pro kouzelníka strašně moc důležitý.
0: Tak. Důležitá chvíle pro mě, přicházíme na jeviště divadla Kouzel.
1: Tak sem se jen tak někdo nedostane, teda Aleši, jo? To je jenom, že se známe.
0: Počkej,
1: že
0: sem se normálně neskoumám. No nic se tady nepropadává. Ne. Kde je ta? Já měl představu, víš, a opravdu, propadla. Že tady je díra do země, kterou vždycky člověk sem přileze.
1: To spousta lidí si myslí, že divadlo Kouzel bude propojeno různými chodbami.
0: Počkej, tady nahoře bude někde nějaký tah, na kterém
1: budeš
0: létat.
1: Nic nepřijdeš, to já bych si nedovolil tě na jeviště vzít, aby si na něco
0: mohl. Ty jsi to schoval, ty to schováváš, viď, mezi představení.
1: Tak ono teď hlavně za chviličku hrajeme od 2 hodin pro děti představení právě z Kouzly kolem světa. To znamená, že tyhle velké rekvizity jsou tadyhle zákulisí. Hele, tady je třeba to dělo, kdyby si chtěl vyzkoušet, tak z něho tě můžu vystřelit.
0: Čekaj, z tohohle děla mě můžeš vystřelit?
1: No z toho tě můžu vystřelit, to se proletíš kolem celého divadla a přistaneš tamhle.
0: To snad ty
1: provaziště, koukej nahoře, vidíš tamhle ta bedna?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tam tě vystřelím. To potom si jde dolů a tanečnice tě z toho vyndají, buď tak, nebo tak.
0: Počkej, jo. Abychom to popsali, no. To kouzlo vypadá tak, že do toho děla tedy vleze.
1: Jedna moje kolegyně a já jí vystřelím. A ona přistane tamhle v té kostce nahoře.
0: A najednou bude v té bedně.
1: No jasně.
0: Teda u tebe bych chtěl dělat v divadle. Teda.
1: Při každém představení, no.
0: A to dělají dobrovolně.
1: No za peníze.
0: To bych si taky za to nechal zaplatit. Teď jsme v zákulisí a tady jsou všechny ty kouzelnické rekvizity.
1: Svítíme tady ještě. No.
0: A dostáváme se tajemnými dveřmi, kam je samozřejmě vstup zakázán. Tak, tohle mě zajímá. No. Tady je to všechno skryto.
1: Koukej, tak tohle to... To je taková speciální pračka, čověče.
0: Vypadá to jako pračka taková z 21. století.
1: Ano, a v tom mě kolegyně úplně celýho vyperou. Představ si to.
0: Ty se vejdeš do téhleté bedničky, ano, to má kolik, 60 na 60
1: centimetrů? Vyperou celýho kožíška, no to počkej, to já ti ukážu jinačí bedničku. Máme rekvizitu, na tu jsme pyšní, protože to nikdo ve světě nedělá. Teď já se trošičku teda chlubím, ale koukej, do téhletý malinký kostky mě zavřou.
0: Ano, popíšeme, že to má tak 0,5 metru na 40 centimetrů.
1: Potom
0: možná
1: to probodnou těmito hroty, které hoří.
0: Ano.
1: Když to odevřou, tak já jsem pryč. Potom to zavřou, vylezu já a ještě 2 krásné tanečnice k tomu. Tak tohle kouzlo nedělá nikdo jiný, to uvidíte jenom u nás, tohle kouzel. Tím končíme naše představení, to je jako náš.
0: No to šustry. Se nedivím a to by byl definitivní konec. Prosím tě, Pavle, když jdeš do práce, co ti říká tvoje paní a 2 děti? Loučí se s tebou nějak víc, než když jde normální tatínek do normálního zaměstnání?
1: No, pravda je to, že když Matýsek byl na mých prvních představeních, musela manželka odvádět, protože křičel a brečel a říkal, ne, tatínka, ne, vraťte mi tatínka. Teď on už ví, jako, že se vždycky domů vrátím. I když třeba je pravda, že kolikrát se vrátím s nějakým škarávancem nebo modřinou, ale každá práce má něco.
0: Já jsem si vždycky říkal, že když se zabodávají třeba ty meče do té bedny, takže tam ta zkušená asistentka se nějak prokroutí, ale jestliže tyhle ocelové hroty, kterých je minimálně 12, mají v průměru 5 cm,
1: no?
0: Tak ty projedou tou bednou a ty
1: hele, jestli chceš,
0: nejsi.
1: Můžeme to vyzkoušet. Cirky
0: ne, děkuju. Mě by, prosím tě, zajímal ten tobogán.
1: Počkej, tak ten je úplně tadyhle.
0: Když to je mi 1,30, tak na 25, 22,
1: jo,
0: prosím.
1: Tak hele, koukej na to, jo, koukej. To je tohlento. Vidíš, to je tato obrovská 4-metrová roura.
0: Ano.
1: Jo, vidíš to. Takhle, hele.
0: Ano.
1: Tamhle vylezeš, potom žebříku vylezeš.
0: Nahoru?
1: A tamhle dole, hele, až tamhle úplně na druhém konci, tam vyjedeš o několik měsíců nebo let i mladší. Tak já nevím, jestli to chceš vyzkoušet, tak tam můžeš vlíst a můžeme to průbnout.
0: Pavle, já se připravím tadyhle na to kouzlo, to se mi velmi líbí jako závěr dnešního tobogánu. Jakou písničku si přeješ tentokrát?
1: No tak v tom případě byla stylová, myslím, od Jiřího Zmoška Už mi lásko není.
0: 20 let. A mě už nebude 1,30.
1: Ano, tak uvidíme, nakolik to stáhneme s tebou, ten věk. Už mi

0: Milí posluchači, stále posloucháte Český rozhlas v Praha, Tobogán v pyžamu. Dnes v divadle Kouzel Pavla Kožíška. Já mám malinko trému, protože teď se chystáme ke kouzlu, které mě omladí. Pavle, já jsem se rozhodl o takových 8 let, bych prosil. Aby bylo tak 21, 22.
1: Hele, po tom žebříku, ale pozor, je to fakt vysoký. Opatrně hezky vylez až nahoru.
0: Já jsem teď prosím opravdu tě, zhruba 3 metry nad zemí.
1: Ano.
0: A pod sebou mám ohromnou rouru, která má asi metr v průměru a je to taková veliká skluzavka.
1: Ano, tak prosím tě, a já až ti řeknu, tak ty nasedneš, projedeš tou skluzavkou času, já řeknu tajný kouzelnický zaklínadlo a dole vyjedeš o několik měsíců, možná i roku mladší, jo?
0: Takhle jednoduché
1: takhle
0: to je.
1: Jednoduchý to je.
0: No, takže... na 22, Pavle, prosím tě, nespleť to. Na 22 let.
1: Já to zkusím, já to s chlapem dělám poprvé, jo?
0: Já lezu do té roury.
1: Ano.
0: Můžu?
1: Ano, simsala, cibulka, bim, bim, bim.
0: A já jedu!
1: Co tady děláš, kluku? Kde ses tady vzal?
2: Pavle, já jsem ti říkal o 8 let, a ne o 20, teď mě je 10.
1: Ty seš Aleš?
2: No jsem to já, tohle se ti teda opravdu nepovedlo.
1: No jo, hele, to se stane, mistr tesař se nikdy utne, no tak hol, dneska nemám svůj den, no a... Ty už nemáš teda ani svůj rok.
2: Milí posluchači, mistr světa se dneska utnul. Loučí se s vámi od mikrofonu 10letý, možná 9letý Aleš Cibulka a držte mi palce a příští týden v divadle u hasičů už jsem zase v pořádku. Pavle, to ti teda pěkně děkuju.
1: Není za co.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co asi tak dělala a o čem přemýšlela herečka Jiřina Jirásková, když bývala sama doma? Poslechněte si dnešní pořad z rozhlasového archivu z roku 2000 a rázem budete vědět víc.

0: Možná prší, nebo svítí slunce, nebo hvězdy, možná jste sami doma. Nebojte se, nejste v tom sami, možná je sama doma i Jiřina Jirásková. Tak pojďme, zkusíme to.
1: No tak neskákej, ano.
0: Dobrý den, tady je Český rozhlas, 2 Praha, Jan Kolář. Paní Jiřino, můžeme dál? Prý jste sama doma?
1: Jak vidíte, nejsem sama doma, ale já to zařídím. Zatím je tady se mnou Emča, ale to bychom nemohli vůbec o ničem mluvit. Pojďte dál.

0: Jiřina Jirásková je sama doma. Byt je opravdu, řekl bych, spíše miniaturní. Ba dokonce, řekl bych, je to taková soustava několika komůrek. Je ale úžasně zabydlen, je útulný, je tu plno předmětů, krásných kusů nábytku, obrázků, polštářů, lamp, keramiky. A kromě toho paní Jiřina slíbila, že připraví balík divadelních fotografií. Co balík? 10 balíků. A já vás poprosím, že bychom do těch fotografií tak trochu šáhli a úplně namátkou si vybrali pár divadelních záběrů z vašeho, no kolik, 40-letýho divadelního života?
1: Jste velice galantní. 51-letého.

0: třeba paní Slunečková, váš vlastně umělecký a životní přítel mnoho let až do její takový hloupý smrti, můžu-li to tak říct. Byla to dáma?
1: To se nedá říct. Karolina měla dívčí povahu, myslím, až do svého odchodu.
0: Vy jste s ní prožila řadu pitoreskních a bizarních příběhů.
1: No tak Karolina sama o sobě byla člověk velice uvolněný a byla vždycky práva svému jménu. Ona byla takový sluneční typ, ale dokázala samozřejmě vyvolat situace, které jsou těžko opakovatelné na mikrofon, protože jsou více než pikantní.
0: Jednou jste mi vyprávěla, že jela paní Slunečková z Barrandova velmi svérázným způsobem.
1: Nicméně i tato poenta je trošku silná, ale dobře, chcete-li, já ji řeknu. Nebylo to z Barrandova, jela z natáčení z exteriéru. Dotočila a někdo ze štábu jí prosil, aby chvilku počkala, že nemají tolik vozů, až dotočí ještě jiný kolega, že by poslali ten vůz do Prahy, aby byl plně obsazen. A Karolina říkala, to není třeba, já si něco stopnu na silnici. A mi říkal, no to je vyloučený. Chvilku se dohadovali, nakonec Karolina prosadila svou, šla na silnici, stopovala, samozřejmě okamžitě nějaké osobní auto zastavilo a teprve v okamžiku, kdy zastavilo to auto a Karolina zjistila, že za volantem sedí muž sám, tak najednou dostala strach, jestli to trošku nepřehnala. Najednou jí ta odvaha přešla, tak si otevřela dvířka, že si sedne dozadu a tam k jejímu překvapení seděl nějaký pán, který měl hůl mezi nohama a Karolina, aby tedy navázala nějak tu konverzaci, tak řekla, pánové, prosím vás, znásilňovat, ano, ale nezabíjet. A ten starý pán málem omdlel. Ona byla neobyčejně roztomilá v těchto situacích. Ona zásadně zjistila, že ještě musí něco vykonat pro svoje tělesné potřeby v okamžiku, kdy na jevišti padla narážka, na kterou měla vcházet. A já si třeba pamatuju, že s jedním kolegou to dokonce dotáhla tak daleko, že opravdu přiběhla na poslední chvíli na tu svoji narážku a teď si uvědomila, že první, co dělá, že toho kolegu oslovuje jménem postavy, kterou hraje ten kolega. A že to jméno zapomněla, tak se na něj otočila a říkala, Ježíši Kriste, jak se jmenuješ? A on jí řekl svoje civilní jméno, samozřejmě dodal krávo ještě, no. Ale musím říct, že jsme jí měli pro řadu vlastností velice rádi a třeba zrovna tahle ta barva nám do dneška velmi chybí.

0: probíráme se starými fotografiemi a už jsme u filmu.
1: To je z filmu Naše bláznivá rodina, kde jsme hráli manžele, rodiče s Láďou Menčíkem. Já jsem s ním zažila jednu nádhernou historku. Existovala jedna agentura v 60. letech divadelní v Praze, která měla pronajatý divadelní sál v Kotvě a dělala tam pravidelně večery takové portréty jednotlivých hereckých osobností. A pamatuju si, že tam tenkrát dělala Iva Janžurová, Lasica a Satinský, myslím, že Mirek Horníček tam byl, Miloš Kopecký samozřejmě. Já jsem tam dělala jeden večer. A pak padla volba na Menčíka a vždycky měl ten člověk pozvané své hosty, kteří o něm mluvili, s ním na jevišti rozmlouvali. A já jsem byla mezi jeho hosty pozvanými. A ten den dopoledne mě z té agentury volali zděšeně, že Menčík přestal mluvit, že je nastydlý, že přestal mluvit, že je to úplně vyprodaný a takhle na poslední chvíli, že to těžko odvolat, co s tím. Tak já jsem tenkrát Menčíkovi zavolala a říkala jsem, Láďo, my to uděláme celý za tebe. My budeme o tobě vyprávět, ale ty tam musíš být fyzicky přítomný, aby ty lidi viděli, že si prostě něco neproved, že opravdu nemůžeš mluvit. Tak Láďa na to přistoupil, my jsme si to všechno během odpoledne s Ivou Janžurou a prostě s těma lidma, kteří tam byli pozvaní, připravili, že to budu já moderovat a budeme vyprávět. První moje věta, když jsem vysvětlila, že je nemocnej, byla prosba, obrátila jsem se na Menčíka, aby na mikrofon publiku předved, demonstroval, že opravdu nemůže mluvit. Láďa Menčík na ten mikrofon přišel a že to nejde. A už jsme se nikdo nedostali ke slovu. 2 hodiny nezavřel, promiňte mi, hubu. Prostě on nás nikoho nepustil ke slovu. Takhle to očeptal a byl to geniální večer.

0: A tady jste přímo v New Yorku s Milošem Formanem a Janou Brejchovou. To jsou, tuším, taková pozdní 70. léta.
1: Konec roku 79.
0: A hned další fotka je taky z New Yorku a je na ní naprosto příšerná osoba. Jakási dlouhonohá, příšerně oblečená dáma, no dáma, se zelenými vlasy.
1: To je typická Američanka. Já si pamatuju, že my jsme tam s paní Brejchovou, protože jsme tam jeli na Vánoce, na Nový rok, byli jsme tam vlastně celý měsíc zimy tuhé, tak jsme přijeli patřičně z Československa vybavené, přijeli jsme v kožichách a v té společnosti jsme působili strašně staromódním dojmem, takže jsme obě dvě k Ježíšku dostali od Miloše Formana takový ty peřiny prošívaný, protože on se za nás styděl v těch košichách a my jsme to velice rychle pochopili, protože do divadla se tam prostě chodí tak oblečen, jak vidíte tuhle tu dámu, tu Jane. To byla dívka, myslím, velmi bohatá, dcera jednoho hollywoodského producenta, která v té době byla přítelkyní Miloše Formana, a já bych s ní v Praze takhle s oblečenou se taky styděla vyjít, ale myslím, že ona námi hluboce opovrhovala, proto jak chodíme my v oblečení, to se nedá nic dělat. Já si pamatuju, že jsme jednou jeli na nějakou velmi významnou návštěvu a ona přišla do auta, měla úplně mokrý vlasy zabalený v ručníku. Jeli jsme na návštěvu, předesílám. Na sobě měla džíny, tenisky a přesto nádherný vyšívaný japonský župan. Prostě tak to cítila, tak to chápala.

0: Musíte prominout, právě přišel můj nejsilnější společník. Ano, můžeš mě roztrhnout punčochu, Emčo.
1: Je to Emča, francouzský buldoček. Myslíte, že nám zaštěká pro Český rozhlas?
0: Zavrč. No ano. No, tak máte tady štěkot. Ano, počkej, já ti něco dám. Ne!
1: Jak toho psa vzít? Je on buď krásný, anebo vlastně velmi ošklivý. Proč vy si vybíráte vlastně tak ošklivé psy?
0: No to se přece jí podívejte do obličeje, teď ona je mi strašně podobná. Myslím si, že ten čumáček nahoru jsem já měla od dětství, vydržel mě až do pozdního věku. Ty trošku vyboulený oči mám taky. Mně se zdá tvář francouzských buldočků velice poličtěná.
1: Ovšem, to je pes, který umí číst, protože já vím, že dostává dopisy.
0: Ano, dostává dopisy od pejska ředitelky divadla na Závradlí Doubravky Svobodové a nedávno zrovna dostala Emča dopis, ve kterém se praví, že neví, netuší ten její pejsek, jestli Emča má taky tak těžký život, protože Doubravka má teď tolik práce, že mě nechá číst na ulici akorát večer, když jdeme z divadla domů, a to je opravdu pro vzdělání velmi málo.

0: Tak to vemem takhle, pojďme do ložnice třeba.
1: Vidíte, tady je ten anglický bulldog, ale ten je vycpaný.
0: No, vy máte strašně vycpaných zvířat.
1: No, tady poměrně málo, na Šumavě jich mám daleko víc. No, jsem infantilní, no, teď se to nebojte tak označit.
0: Tak je to ježek, je to kuna.
1: Ano.
0: Je to jedna opice, druhá opice, takový voříšci, nebo to jsou teriéři.
1: To jsou voříšci, ano.
0: A vy si je kupujete, ty psy?
1: Já jsem je vlastně tyhle ty s výjimkou tý kuny dostala všecky. To jsou dárky.
0: A je dárkem i to obrovské zvíře v podobě psa, které se válí ve vaší posteli.
1: On je to medvěd, pane doktore, ale zase člověk nemůže být vzdělaný ve všech kategoriích lidského poznání a vědění. Já to chápu, zoologie zřejmě není vaše silná stránka. Je to medvěd.

0: V ložnici je psací stůl, který je zaplněn. Co s tím děláte? Tady jsou dopisy, programy.
1: Jak vidíte, nedělám s tím nic. A to je ta chyba. Já na to nemám čas. No tak jednou za čtvrt roku se prostě snažím vyeliminovat ty věci, které už nejsou k ničemu.
0: Kdo je ta dáma na fotografii z 30. let? Připadá mi trošku jako filmová hvězda.
1: V tomto případě nemůžu říct, že ji tady mám, protože je mi podobná, tak jako Emča. Ale pravda je, že můj celoživotní sen, vyplývající z mého komplexu, že jsem malá, drobná, tak můj celoživotní sen byla tato filmová hvězda, to je Greta Garbo.
0: Tak pojďme kousek dál. No tady je zase psů, tentokrát jsou to figurky ze skla a z keramiky a dokonce z kovu a samý buldočkové.
1: Ano.
0: A tenhle ten buldoček, ten je zvlášť vošklý, ten růžový.
1: Já ho taky nemám ráda, protože podívejte se, ten je z vosku a je to svíčka a mě to strašně uráží, ta představa.

0: Tady je snad nejkrásnější obraz, který máte, a to je, on to není obraz, je to grafika, je to tuším lept, a to je, myslím, anděl, který udala Ester Krumbachová.
1: Ano, je to tak. Velice krátce před svojí smrtí mi ten obrázek dala při příležitosti odchodu Zdenka. Mě napsala velice krásný dopis a dala mi ten obraz toho anděla, aby mě hlídal.
0: Ester Krumbachová byla také takovým inspirátorem vaší, řekněme, herecké tvorby, nebo obsazovala vás do svých filmů.
1: A byla to hlavně tak... mě velmi často oblékala do mých filmů, protože ona spolupracovala dlouhá léta se Zdenkem a spolupracovala s režiséry Nové vlny filmové a já jsem v té Nové vlně byla poměrně velice často obsazovaná, takže mě Ester oblékala.
0: Já myslím, že to byla mimořádná osobnost české kultury druhé poloviny minulého století, už musím říct.
1: Jestli vám to nevadí, tak jste si zajisté všiml, že se mě o ní těžko mluví. Já jsem pořád ještě dost pohnutá, když na ní myslím.
0: Tak pojďme dál.

0: Paní Jiřino, vy taková dáma, ředitelka divadla, máte taky kuchyň? Já to nečekám.
1: Ale to víte, že mám kuchyň.
0: Pozvete tady, nás?
1: No jistě, ale tady bohužel není tolik inspirace, jako kdybyste přijel do mojí chaloupky na Šumavě. Tam mám kuchyň velikou a tam mám hodně strojů.
0: No tady se snad ani nevejdem, jak je ta kuchyň malá.
1: No, ale nevěřil byste, co všechno se tu dá uvařit.
0: Co vaříte?
1: Tak já mám nejradši českou kuchyni, ale poslední dobou vařím spíš italskou, protože je rychlejší. Než uděláte nadívanou panenku, tak to přeci jenom chvilku trvá.
0: Máte mnoho nožů?
1: No, vždyť jsem osamělá žena.
0: My bychom se podívali, co máte v ledničce, můžeme?
1: No, jistě.
0: No, tady je ale jídla, ale to spíš zelenina, co? Chleba?
1: No ne, no tady je maso. Já tedy moc maso nejím, ale podívejte se, tady přeci jenom zase tak bez masí.
0: To je telecí, že ano?
1: Ne, to je kuře. Ne, už s tou zoologií to půjdeme od toho, víte, to jsme si řekli už jednou.
0: Tak počkáme, až se Emčo napije.
1: Emčo napije. Je to dobrý, Emčo, ano? Je to dobrý ta vodička? Chutná ti, ano? Ježišmarja, to je čumák, viď?
0: No a půjdeme dál.
1: Co chcete ještě? No.
0: Tady se ještě podíváme třeba na koření. Koření ho je spousta. Sázvor, pepř, tymián, šalvěj z kořice, máta, rozmarín.
1: Je vidět, že číst umíte, to je dobrý.
0: Vy kořeníte ráda jídla, nebo jste spíš dietářka?
1: Moc ne, ale myslím si, že někdy je koření lepší než sůl, víte? Já poměrně málo solím, to mě naučila maminka. Málo solit a radši do kořením.

0: že bychom třeba otevřeli dveře do koupelny, je-li to možno?
1: No tak to velmi nerada, tak intimní prostory. Prosím.
0: Můžu si
1: nejmenší koupelna na světě, ano.
0: Ano, pojďme. No sem se vůbec nemůžete vejít ani vy, tak malá. To není vana, to je lavor.
1: No a teď si představte, že když se tady ráno líčím, tak si mi pod nohy mezi tu vanu a ten stolek lehne Emča, takže já už si vůbec nemůžu udělat ani krok.
0: Ale všude jsou popelníky, to je velmi sympatické.
1: No jistě, já mám silnou povahu, já se kouřit neodnaučím.

0: se vrátíme zase zpátky do největšího obývacího pokoje a podíváme se třeba na obrázky a hned tady je Zdeněk Poskalský jako olej a jako bysta. Zdeněk Poskalský byl nejen váš životní partner, přítel, ale taky myslím i životní mentor.
1: Já jsem ho chápala skoro jako součást sebe samé. Já jsem tou bystou přímo, abych vám řekla pravdu, nadšená. Ta bysta je cena, kterou dostávají mladí filmoví tvůrci na festivalu České veselohry v Novém Městě nad Metují a já každoročně tuto cenu těm mladým tvůrcům předávám a když jsem ji předávala poprvé, tak jsem jim tak strašně silně tu bystu záviděla, že jsem se neudržela, řekla jsem to na tom jevišti, sedla jsem si a v zápětí na to jsem byla vyvolána a dostala jsem tu bystu já, protože jsem kdysi za totality dostala cenu za ženský herecký výkon ve filmu Křtiny po 13 letech, kdy už jsem směla začít zase trošku točit a nesměla jsem tu cenu dostat. Já, Věra Chytilová a Bolek Polívka jsme ten rok nesměli ty ceny dostat, takže jsem pak dostala tuto bystu jako takovou náplast na rány.
0: Pokud se nemýlím, tak byl to právě Vlastimil Brodský a Jana Brejchová, kteří tenkrát žili spolu, kdo stáli u začátku vašeho celoživotního partnerského svazku se Zdeňkem Poskalským?
1: No, ono to tak není. My jsme jim nechtěli zkazit radost, tak jsme jim to tak nahráli, ale já jsem se Zdeňkem Poskalským znala od 46. roku. My jsme spolu studovali a já jsem od prvních okamžiků, kdy on začal točit, s ním točila, a pak jsem ještě dalších 15 let nebyla jeho partnerkou. Ale jednu dobu měli Brodští pocit, že jsme oba osamělí a že bychom se k sobě ohromně hodili. A my, když jsme to zjistili, že se snaží různými intrikami tento pár dát dohromady, tak jsme jim nechtěli zkazit radost, ale nicméně jsme jim stejně nakonec zkazili, protože nechali jsme se pohostit, nechali jsme udělat oslavu seznamovací, takovou tedy jaksi partnersky seznamovací a když jsme jim pak řekli, že spolu už delší dobu chodíme, do dneška nám to neodpustili.
2: Tam na tom Vyšehradě pan farář

0: kde dobil, no tak jed pil. Světkové mládenci, děvčátka podvěnci, veselej každej tam byl. Juhej!
1: Vy tu ale opravdu máte nepřebernou řadu předmětů, ano, často až nesmyslných.
2: No ne často, většinou velmi nesmyslných. Vidíte, tohleto všecko jsou dárky. Dárky se strašně těžko likvidují a dokonce by mě připadalo nedůstojné je někam zavřít do krabice, ale rada to nemám.
1: No, jsou to takové figurky labutí, slonů z nejrůznějšího materiálu. Přesně ty figurky, které si turisté kupují, ano, v těch betešnických, ano, naštěstí, stáncích.
2: Naštěstí mě nikdo nedal ještě švejkat. Oni jsou některé ty figurky velice krásné, já to uznávám, ale třeba tohle je přece strašně krásný.
1: To je slon.
2: No tak je to hroch. Já jsem řekla, že o té zoologii se nebudeme, o to se nebudeme otírat, pane doktore.
1: No a andílky naštěstí poznám, protože jako římský katolík se nemohu splést. To jsou zvonečky. Mm-hmm. Věříte v Boha?
2: Je to dost bolestivé téma. Já Boha celý život hledám. Mě prostě ten dar té samozřejmosti, s jakou je víra přijímána a chápána, nebyl dán. A strašně mě to mrzí, strašně mě to bolí, protože si myslím, že to je dosti silný pomocník v životě a opravdu ho hledám, velmi intenzivně ho hledám.

0: Paní Jiřino, zpíváte?
1: No, dá-li se to tak říct, ano. Hlavně ráda.
0: Ba dokonce pokleslý žánry.
1: Narážíte jistě na moji spolupráci se Šlapetem, nepovažuji to za tak pokleslý žánr.
0: Jak se měnila vaše, řekněme, hudební estetika, vaše hudební záliby? Mě říkal nedávno Julo Satinský, že celý život lehce pohrdal operou a jestli na něco teď chodí do divadla, tak je to opera.
1: No, já mu velice dobře rozumím. Jestli se na něco v penzi těším, takže dohoním ty strašné resty těch dlouhých let, kdy jsem na operu nechodila. Víte, ale ono je to taky dáno tím, že možná jsem dřív jako herečka měla takový pocit, že to patetické herectví operní je mi k smíchu, ale ono už tolik patetické dneska zaprvé není. Taková paní Pecková Carmen opravdu nedělá s velkým patozem a dělá ji velmi autenticky, ale je to i dáno tím, že k té hudbě to někdy prostě patří. Ono valkýru asi zpívat, jako když stojíte u škopku, to opravdu nejde. Já jsem vždycky měla vztah k vážné hudbě. Kupříkladu, já jsem si jako mladá holka, aniž bych tomu rozuměla, a já tomu do dneška myslím příliš nerozumím, tak jsem si strašně ráda, když jsem byla sama, pouštěla Bacha. Potřebovala jsem k tomu mít absolutní soustředění, ale být sama. A myslím si, že tahle ta láska, tahle ta vášeň mě vydržela do dneška, i když na druhé straně musím říct, že já mám strašně ráda impresionisty. A já jsem nedávno byla na několika koncertech klavírních Chopinových, no to je prostě, to je takový úchvat. Vůbec si myslím, že nejsilnější dojmy vyvolává v člověku hudba. Já považuji hudbu za špičku, za ten vrchol umění. Čemuž vůbec nebrání to, aby se mně líbila staropražská písnička, abych si ráda nezaspívala se Šlapetem, a už vůbec mi to samozřejmě nevadí, abych, když je mi opravdu hodně těžko, abych si poslechla paní Edith Piafovou.

0: Já nevím, jestli o tom můžeme mluvit. Je tu fotografie vaší maminky a vaše fotografie. Jestli by vám to nevadilo, já bych rád na ní vzpomněl, protože právě v tomto pokoji ona s váma žila kolik let?
1: Já jsem žila s maminkou celý svůj život. 68 let.
0: 68 let a maminka vaše byla velmi svérázná. Byla to krásná ženská. Tak jste po ní tak.
1: Ne. Maminka byla opravdu hezká ženská. Měla velice křehký, něžný obličej, krásný hnědý oči. To jsem já nikdy neměla.
0: Ale určitě máte po ní její chuť do života a smysl pro humor.
1: To ano. Smysl pro humor u mojí maminky byl někdy vražedný. Protože sice to vždycky byla nějaká veselá poenta, ke které jsme dospěli, ale víte, když mi třeba přelila kytku v kořenáči na interzovaný stolek a ty interzie se zvedly a já jsem v zoufalství na to položila oko, tak maminka říkala, bylo by ti milejší, kdybych si zlomila nohu.
0: V jedné disciplíně jste byli s maminkou ovšem naprosto rozdílné osobnosti. Vy, pokud vím, se vůbec nezajímáte o sport a vaše maminka byla zuřivým sportovním fanouškem.
1: Ano. Vlastně, víte, já jsem v těch posledních asi 20 letech vlastně proto usilovala pořád, aby tady byl nějaký pejsek, protože pro mě to bylo strašně skličující. Já jsem třeba přicházela domů a slyšela jsem tady maminku, jak říká, no z velkého vápna se tohle přece nedá, to nejen, podívej se, no, já jsem vešla, maminka říká, podívej se na něj, podívej, on to kopnul z velkého vápna, víš. A já jsem pochopila, že ona si povídá s televizní obrazovkou, protože ona skutečně sledovala a rozuměla sportu jako málo který mužskej. Já si pamatuju, že František Veselý, ten náš slavný fotbalista, jednou tak propad tomu faktu, že moje maminka je takový fanda, že jí ze všech zápasů na celém světě posílal pozdravy. Což mě prostě fascinovalo, protože maminka říkala, uvědomuješ si, kdo to je Franta Veselý? Já jsem říkala, no ano, fotbalista, ale jaký?

0: Něco vážnějšího a serióznějšího, Vlastimil Brodský. Je tady fotografie, myslím si, z nejlepších hry Pavla Kohouta, August, kde vy jste hrála Lulu.
1: A Vlastík hrál Augusta, ano.
0: To je vaše taky celoživotní přátelství s Vlastimilem Brodským a partnerství na jevišti. Kdybyste ho měla charakterizovat jednou větou?
1: Přátelství vzniklo zcela nezávisle na naší vůli, protože jsme byli indisponováni pro repertoár, který se v 50. a v 60. letech hrál vzhledem k našim fyzickým dispozicím. Byli jsme drobní, křehcí a do toho siláckého repertoáru jsme se nevešli, tudíž jsme byli sobě předurčeni jako partneři, to byly ty objektivní okolnosti. A subjektivní okolnosti k tomu přátelství vlastně přispěly tím, že Vlastík byl úhlavní představitel rolí ve filmech Zdenka Podskalského, takže to přátelství prostě muselo tímto způsobem běžet. A mimo to, to přátelství nahradilo takovou drobnost, to, že mě Brodský utek od oltáře, mě nahradil tím, že se stal mým přítelem.

0: řeknu další jméno, Miloš Kopecký.
1: No tak Miloš Kopecký je jeden z těch lidí, který je samozřejmě nezastupitelný. Víte, ono se říká, že nikdo není nenahraditelný, ale já si myslím, že takový umělci, jakým byl Vladimír Menšík nebo jakým byl Miloš Kopecký, opravdu nenahraditelní jsou. Protože prostě jejich schopnost interpretovat myšlenky autora tak autentickým způsobem, jakým to dělali oni, s takovou fantazií, s takovou invencí, s takovou osobitostí, prostě ti dva lidé měli takové charisma, že je nenahraditelné. A mimo to Milda Kopecký byl vynikající partner, a to vám každý slušný herec řekne, že čím lepší partner, tím jste lepší i vy na jevišti, takže s Mildou jsem hrála hrozně ráda.
0: Tady jste s Milošem Kopeckým přišel na večeři, kde jste hrála velmi bezvýznamnou roli ošetřovatelky,
1: ano,
0: a pan Kopecký hlavní roli.
1: Ano, no tak bylo to v takovém období, kdy jsem toho opravdu moc nenahrála, byla jsem do této role obsazená, byla jsem z toho patřičně nešťastná a dokonce se dá říct, že velmi naštvaná, znám ještě silnější slovo pro označení tohoto stavu, a když jsem jednou odcházela na zkoušku, tak jsem si posteskla doma, že v tomto stavu má mít hrát submisivní postavu, a Podskalský mě řekl, taky hraj tak, jak se cítíš. Já jsem říkala, ty vidíš, tak nerozumíš divadlu, to nejde. Takhle naštvanou hrát nemůžu. A přišla jsem na jeviště a nedalo mi to, ten stav můj ze mě nějak vybuchl a já jsem jí opravdu tak hrála. No a pravda je, že jsem mývala aplauzy na otevřené scéně a Milda mě říkal, Jiřino, to je hravo, mě neblbněte, to je nefér, to se nedělá. A já jsem mu vždycky říkala, tak jste neměl připustit, abych tu roli hrála já. A on říkal, to já už teď vím, ale je pozdě, co se dá dělat, je pozdě.

0: No a tady vás líbá Vlastimil Brodský. To je nedávná fotografie, ano, tak 2 roky stará. Je to cena Thálie? Je to vlastně...
1: Já nevím.
0: Řekl bych, že ano.
1: Já myslím, jo, myslíte, že jo?
0: Ano, ano.
1: Já nevím.
0: Je to cena Thálie, kterou jste dostala za celoživotní mistrovství a pan Brodský byl jedním z předchůdců, který také tuto cenu dostal. Vy se tu usmíváte velmi šťastně a teď nevím, jestli kvůli té ceně nebo kvůli tomu polibku.
1: Když vás líbá Brodský, tak se musíte usmívat už kvůli fotografu. To jinak nejde.
0: Jste známá svou schopností ironie a takových úsečných poent. Ulomíte vždycky hrot jakémukoliv patosu. A teď mi řekněte upřímně, když dostanete takovouhle cenu za celoživotní mistrovství, cítíte už ten patos celoživotní mistrovství?
1: Podívejte se, všechny tyto věci jsou vždycky trošku otázkou náhody, shody okolností a jistého štěstí. Všechny tyto záležitosti by člověk měl v tom okamžiku chápat jako záležitost vážnou, ale neměl by to s tou vážností příliš přehánět. Vy jste před chvilkou řekl, že se snažím vždycky ulomit jakémukoliv patozu hrot, v tom máte pravdu. Mě na té ceně nejvíc opravdu zaujalo to, že když vám někdo řekne, že je to cena za celoživotní dílo, tak si říkáte, ve snu by mě nebylo napadlo, že už mám to dílo za sebou.

0: Paní Jiřino, co vy čtete ráda a co v poslední době čtete? Knížek je tu spousta, ale já nevím, která ta knížka skutečně patří teď k vašim momentálním čtenářským zálibám.
1: Od jak živa mě nejvíc přitahovala literatura faktů. Zdroj informací je prostě něco, já taky mám spoustu encyklopedií, spoustu slovníků, to jsou věci, které mě opravdu zajímají a nenudím se s nima nikdy. A na druhé straně musím říct, že to je vyvážené z velké části poezií. Já čtu velmi ráda poezii.
0: Myslíte si, že byste nám mohla zarecitovat jen tak?
1: No, podívejte se, s tou recitací je to takhle. Já si nemyslím, že poezie je k tomu, aby byla recitována, protože většinou každý recitátor s váma chvilku mluví naprosto normálně, pak řekne název básničky, kterou bude číst a nasadí zcela jiný tón a stane se jiným, ale já si myslím, že to k poezii nepatří. V poezii hraje strašně důležitou roli ta imprese, proto si myslím, že je poezie vhodnější ke čtení. Nikdy jsem se nepokoušela a nemám to ráda, když se příliš čaruje v poezii. Ano, já teda mimo Mikuláška, kterého, jak vidíte, jsem, když jste říkal, že přijdete, tak jsem si ho tady taky připravila, ale druhá moje veliká láska jsou francouzští symbolisté a v těch už se vůbec stalo takovým zvykem, že se hodně čaruje. Víte, na vázu v níž květ verben zvadl, tak každý okamžitě nasadí. No já si myslím, že ty verše se mají říkat tak, aby se nezabila myšlenka této celé. Jestli chcete, no tak já vám přečtu básničku třeba, na které se to dá dokázat. Třeba Francis Jam je jeden z básníků, kterého mám velice ráda, ale musela bych to někde najít. Už to vidím. Chcete?
0: No ano.
1: Žebravý oslíku šedý, strápenější než kára, kterou taháš, ty, který nemůžeš už, který nemůžeš, přiznej, že štěstí nemáš. O pár ran víc či méně, co to pro tebe je, to není proto, že jsi líný, ale že si to ty, tě každý kopá a bije střevíci do slabiny. O bratře, doufejme, že z téhož pramene, kde celý ráj se zračí, ty a já jednou vodu píti budeme nad Olšový stín slačí. Těm pak, kdo zhrdali námi, se budeme vysmívat. Těm všem, kdo neznali časem, že bylo génia třeba k tomu zaspívat či hýkat jistým hlasem. Já se však bojím, osle, básníku dokonalý, aby až u dobrého Boha najdou nás. Dotyční lidé i pak hovady nezůstali a my se od nich nelišili zas.

0: Dotazník pro Jiřinu Jiráskovou na téma oblíbená květina.
1: Kdysi jsem tvrdila, že moje oblíbená květina je žlutá růže, což samozřejmě platí i nadále, ale od té doby, co se ze mě stal vášnivý zahrádkář a obdivovatel a ctitel flóry, tak mně se líbí i drchnička rolní.
0: Oblíbená barva?
1: Taky se to lety mění. Podívejte se na mě, černá.
0: Oblíbená země?
1: Ta země, ve které jsem se narodila, mě samozřejmě nejvíc vyhovuje.
0: Město?
1: To už je trošku složitější. Mně se sice zdá Praha velice krásná, ale když se přijedu podívat, já nevím, do Kadaně nebo do Jablonce nad Nisou, tak zjišťuju, že když člověk chce, tak kulturní prostředí můžete najít na hluboké takové, že je, myslím, i světově bez konkurence.
0: Oblíbené jídlo?
1: No zas je to tak strašně banální jídlo, po kterém je mě vždycky špatně, které s oblibou vařím, miluju ho, ale to miluje každý Čech. Já mám ráda svíčkovou.
0: Nápoj?
1: Mám dost ráda koňak poslední dobou.
0: Oblíbený předmět, věc?
1: No, knížka, papír, tuška, to jsou věci, se kterými bych si možná vystačila.
0: Jste mi nahrála oblíbený spisovatel.
1: To je zase těžký, víte, říct Exupéryho. Vypadá velmi jednoduché, ale ono to tak jednoduché není. Já si stejně ráda přečtu Goethe. Je to zase vyvolávané náladou a vyvolávané stavem duše, jakém momentálně jste. Ale pamatuju si, že jsem stejně vášnivě v mládí četla Sever proti jihu a Komu zvoní hrana.
0: Oblíbený malíř?
1: Mařák.
0: Kladatel?
1: Debussy, Chopin, ale i Dvořák.
0: Písnička?
1: Jeho český písničky mám velice ráda, všecky.
0: Oblíbený herec?
1: Jean Gabin.
0: A teď trochu psychologie, nejprotivnější ženská vlastnost.
1: A teď ženský žádný protivní vlastnosti nemají, pane doktor.
0: Tak dobře, nejprotivnější mužská vlastnost.
1: Skoro všechny, když na to přijde. Nejprotivnější mužská vlastnost je přehnané sebevědomí.
0: A nejoblíbenější ženská vlastnost?
1: Citovost, něha.
0: A nejoblíbenější mužská vlastnost?
1: Moudrost.
0: Váš největší životní úspěch?
1: Zatím jsem ho ještě nepotkala, čekám.
0: A oblíbené heslo, krédo?
1: Žít tak, abych vydržela sama se sebou těch 10 minut před spaním.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: V první třídě jí paní učitelka zalepila pusu leukoplastí, aby při vyučování mlčela. Postupem času se její výřečnost ukázala jako zásadní a určující pro život profesní. A to vedle zvídavosti, lásky ke knihám, filmům, výtvarnému umění, hudbě, obdivu k ruské kultuře, zájmu o veřejné dění a také nesporné kuráže. Publicistka, rozhlasová a televizní moderátorka, také vynikající překladatelka, tlumočnice, držitelka novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, paní Jana Klusáková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Víte, že jste mi svého času poskytla dost cenný impuls do rozhlasové práce?
2: Ano.
1: Pamatujete si na to?
2: No to víš, že jo.
1: Co jste mi řekla?
2: Že jsi mikrofonová, myslím.
1: Já vám to připomenu, protože ono to bylo strašně významné. Já jsem se vám tehdy svěřila, že vedle té klasické hudby bych ráda dělala rozhovory s lidmi z rozmanitých sfér. A vy jste se tak udiveně podívala a říkala, no tak dělej, načíst si to umíš, ne? Kdo vám, paní Klusáková, poskytl nějakou podobně cenou a určující rozhlasovou radu?
2: Eva Kopecká, to byla matka Čestmíra Kopeckého, význačného televizního a filmového producenta. A ta mě přizvala do Mikrofora, do toho původního magazínu Mikrofora v roce 67. A já jsem sem chodila jednou týdně referovat o nových filmech, protože jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu. Tak živě se pamatuju na to, když jsem byla prvně před mikrofonem, jak jsem byla nemožná, jak mě vyschlo v puse, jak jsem dýchala příšerně, jak jsem dělala čárky tam, kde mají být čárky, jak jsem byla nepřirozená. Viděla jsem v té režii, jak obracejí oči v sloupce, to za hrůzu. Ale ta Eva řekla, že si mě veme na starost a vzala, tak mě to postupně naučila.
1: A kdy přišla ta fáze, že už jste se za mikrofonem cítila bezpečně, jistě, a dokonce jste dokázala sázet takové ty někdy překvapivé, nevyspytatelné, zdánlivě možná jednoduché otázky, které ale uvedou ten hovor do docela jiné úrovně, neotřelé?
2: To bylo těsně předtím, než nás všechny z toho mikrofona vyházeli. Čili když už jsem to trochu začínala umět, tak byl konec.
1: A když jste se pak po letech vrátila, navázala jste plyně?
2: Navázala jsem plyně. To už jsem se toho mikrofonu nebála.
1: Kamery jste se bála?
2: Kamery jsem se bála hrozně. Protože kamera je nelaskavá, všechno vidí a hlavně v televizi, aspoň v té době, kdy jsem tam já chodila, tak mě vůbec nikdo nic neřekl. Neřekl mě, takhle se tvář, takhle si sedni, takhle se oblíkni, takhle se nech ostřihat. Nic mi neřekli. A já se pamatuju, že když jsem vždycky šla od toho auta z parkoviště do studia a jsem si říkala, mám já tohle zapotřebí, protože rádio, jak známo, podívej se, jak máš před sebou papíry, a já nevím, jestli to čteš, nebo si to tu chvíli zrovna vymýšlíš, to už je tvoje věc a nikdo to vůbec nepozná. A v televizi to musíš umět, musíš to říkat, musíš to vědět, aby to mělo začátek, pokud možno prostředek a konec, aby ta věta nepřestala, nýbrž skončila. Hrůza, hrůza.
1: No, byla bych ráda, kdybychom si povídali a kdybyste neměla pocit, že to čtu, protože já jsem se na vás hrozně moc těšila. A jsem ráda, že jste tady.
2: A proč?
1: Protože jste pro mě ikona, jste pro mě svého druhu, své ráz a jste ohromný profesionál. A jste kurážná a odvážná ženská, to si o vás myslím. A nejsem sama.
2: Já bych řekla, bývávalo. Tej se.
1: Ptám se, jestli vás ta povídání, ty rozhovory a vyprávění druhých zajímaly už od malička. Jestli jste byla takové to dítě, které když přišla domů návštěva, tak sedělo s otevřenou pusou, pokud rodiče dovolili, anebo za dveřmi a zkoušelo aspoň zachytit nějaké slovíčka a věty.
2: pod pianem jsem seděla, pod křídlem jsem seděla a poslouchala. Jenomže tenkrát se nesmáčelo dospělým do řeči, děti musely být hodné, potichu, že? Tak bych se bývala ráda na něco zeptala, ale musela jsem mlčet. Jsem si vůbec netroufala ptát se. A vím, že když si maminka s babičkou povídali, tak jsem musela mlčet. A když si říkali zřejmě něco ožehavého takzvaně, tak mluvili německy. To se mi tak dotýkalo, ale musela jsem mlčet. Byla jsem malá.
1: Teď mi naskočilo, že tu němčinu jste se učila ve vězení. Později.
2: Ano.
1: To už byste jim rozuměla.
2: Ty jsi vyškolená.
1: Koho byste se ráda na něco zeptala z těch svých blízkých?
2: No, maminky. Bože, na kolik věcí já jsem se jí nezeptala. Máš maminku?
1: Mám.
2: Tak si ji ptej, prosím tebe, protože čas utíká jako jelen a pak už ti to nikdo neřekne.
1: O sobě, o předcích?
2: No právě.
1: A recept na koprovku od babičky jste dostala?
2: No, od jedné ano, od druhé ne. Druhá babička byla původně z Mirotic, ze Mlejna a z hospody, tenkrát to takhle bylo dohromady, a byla fantastická kuchařka. A když jsem byla takzvaně větší, tak jsem mi říkala, babi, a co do toho dáváš? No, to víš, jako vždycky. A kolik? No, vodu oka.
1: A vy rozdáváte recepty?
2: No, když si někdo řekne, můj dort Rothschild, ten peče celý rádio.
1: Je, já ještě ne, tak po natáčení.
2: Za odměnu.
1: Vy jste vyrůstala v rodině se dvěma mladšími bratry?
2: Ano.
1: Musela jste se o ně hodně starat?
2: Uh-huh. Péťa se narodil, když mi bylo 5 a Martin, když mi bylo 10. A když se narodil Petříček, tak mě maminka oznámila, že jsem starší sestra, že už jsem velká. A tak jsem byla velká.
1: A bavilo vás to? Měla jste v sobě mateřské sklony?
2: Ne, ne. Vím, že jsem ho vozila kolem dvorku pořád dokola a on pořád neusínal. Ať mě to teda odpustí, já už jsem ho o to odpuštění prosila. Já jsem věděla, že když pláče, tak usne. Tak jsem ho štípala do patičky, víš, a on pak plakal chudinka, až usnul.
1: Aplikovala jste to i jako matka?
2: No to ne.
1: Omlouvám se za ten drsný dotaz. No a co byste dělala radši, vy děvče z Písku, kdybyste nemusela uspávat svého brášku?
2: No měla jsem tam kamarádky. A maminka ale byla hodně přísná. Na mě byla hodně přísná a na kluky pak už ne. Na Petříčka nebyla přísná, protože on byl takzvaně podobný do jejich rodiny. Takže to byl miláček, Marbulínek. Ten malý čertík, mm-hmm, takový z pohádky. Byl takový kudrnatej, černý, moc hezký. No a když se narodil už v Praze Martin, no tak na to už neměla sílu.
1: A vy jste byla do tatínkovy rodiny?
2: Já jsem byla velmi výrazně do tatínkovy rodiny a do babičky, která byla taková jaksi opulentní, abych pravdu řekla.
1: A byla jste tatínkův miláček?
2: Byla.
1: Co dělal tatínek?
2: Tatínek byl nejdřív voják, potom vystudoval si inženýrství a byl hrozně bezvadný, chytrý, s takovým chytrým humorem a na nás děti byl hrozně hodný. A nikdy mě neuhodil a kluky taky ne. Za to maminka toto vynahrazovala.
1: Jak jste, paní Jano, nesla ten přesun z Písku do Prahy? To vám bylo 10 let, už jste tam určitě nechala spoustu cenného.
2: No, mě se nikdo neptal a já jsem byla zrovna po záškrtu. Mě to nechtějí doktoři věřit, že jsem měla opravdový záškrt, ale opravdu jsem měla záškrt, ale žila jsem v Písku v nemocnici a už to se mnou bylo silně nahnutý. Ale potom mi dali transfuzi krve, maminčinu krev a to byl obrat v chorobě, tak to dobře dopadlo.
1: Vy jste to cítila, že to s vámi bylo nahnuté?
2: No, oni zavolali rodiče, aby se přišli rozloučit. Úplně to vidím, jak stáli ve dveřích a plakali.
1: A vy jste neměla sílu plakat?
2: To já jsem nevěděla, co se děje. Mě nikdo neřekl, že s Pánem Bohem. Ale pak jsem dostala všechny dětské choroby. Byla jsem chcípáček hrozný, protože jsem byla taková ke všemu náchylná.
1: Já jsem si vás představovala úplně jinak v tom dětství. Myslela jsem, že jste byla plná energie a vitality a otevřená každému podnětu a poznání, ale to se vlastně nevylučuje.
2: No, byla jsem poslušná, protože jinak to nešlo.
1: Kdy jste přestala být?
2: Jak říká moje vnučka Julie, já mám teď tu Humbertu. Tak když jsem měla tu Humbertu, puberta se mnou lomcovala, jak mě maminka říkala několikrát denně, ale taky jsem se snažila krotit. A on ten život nebyl snadný, byly 50. léta, byli jsme chudí a různě ohrožený. No, tak dělali jsme, co jsme mohli.
1: Co jste dělala opravdu ráda? Bylo to zpívání v pražském dětském sboru?
2: No jasně, to bylo skvělý. Zkoušeli jsme v Lucerně, nahoře. Jezdili jsme páterem, nosterem. Jsem ještě nevěděla, že je to taková vzácnost. Měli jsme sbormistra Čestmíra Staška. A skvělej repertoár, opravdu. Skvělej.
1: Zpíváte si dodnes?
2: No, když jsem hodně sama, tak jo.
1: Lidovky?
2: Ale i sbory různý. My jsme zpívali Janáčka. Hlavěnka, mě bolí. Krásný. Opravdu to byla taková hudební výchova se vším všudy.
1: Co vás naučil zpěv a vůbec to veřejné vystupování?
2: Jednou za rok jsme měli koncert v Rudolfínu. Tam holčičky omdlívaly. Já jsem jim záviděla těm, co omdlívaly, protože na ně byla zaměřená všeobecná pozornost. A já ne, a ne, a ne omdlít.
1: Navzdory své křehkosti.
2: Ale tam mám zážitek, protože přišel Petr Eben, krásný jak štěstí, nám bylo 13. A my jsme zpívali jeho dětské písničky, takové jarní písničky. U potoka vrba stála. To byly takzvaně kombinované zážitky. Stálo to za to.
1: A proč jste s tou hudbou nechtěla pracovat dál? Proč jste si třeba nevybrala hudbu pro své další vzdělávání?
2: No, protože jsem se učila na piano. Nejdřív jsem chodila do piana k jedné paní laskavý v Dejvicích. A pak maminka usoudila, že prostě to stojí peníze. I když to bylo velmi laciný, asi 6 korun za hodinu se platilo. A že mě bude učit ona. A když už tatínek říkal, že mě fackuje hlavu do špičky, tak to byl konec.

0: úplně do posledka. Vzpomínám na ní s láskou.
1: To je docela specifický vývoj, vidíte?
0: Ano, takzvaně naopak, ano.
1: Vy jste se stala posluchačkou rusistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kdy jste poprvé mluvila s rodilým mluvčím?
0: No to stálo za to. Protože když jsme byli v druhém ročníku, tak byla velká výstava v Moskvě. 15 let socialistického Československa se jmenovala ta výstava. Bylo to v Sokolnikách, to je takový park. Tam byl park kultury a oddechu jednak Maxima Gorkého, to je v centru města. A ty Sokolníky, to bylo tak jako na kraji. A rok předtím tam byla velká americká výstava. A postavili tam několik řad záchodků, takzvaně evropejských, neboli evropských. Na každém tom záchodě jednak tam byl obrázek, že se na to nestoupá, na to prkínko. Že se na to sedá. Na tomhletom území byla tahle ta naše výstava. Oni to vymysleli tak, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, že my jsme seděli v kabinkách, my informátoři. A já jsem byla v oddělení zdravotnictví informátorka. A na té výstavě byly televizory, před televizorem na sloupku mikrofon. A teď k tomu mikrofonu přišel návštěvník a řekl, děvuška, protože uviděl mě tam, děvuška. A já jsem řekla, to jste vy, pane, s těmi krátkými rukávy. A teď on úplně v hrůze se rozhlížel, jak ho můžu vidět. Já jsem tam měla taky televizor, ale to on nevěděl, že tam je skrytá kamera, že na něj míří. A já jsem řekla, co si přejete? A on, máte večer čas? A já jsem řekla, nemám další otázka. A on, jak se v Československu léčí rakovina? A já se rozjela, jak jsme byli vyškoleni a řekla jsem, v raném stádiu, medikamentózně, potom operativně.
1: Medicína vás fascinuje dodnes?
0: Ale no tak jsme tam mleli takovýhle nesmysly.
1: Já vím, ale taky jste medicínu chtěla studovat.
0: No to jsem chtěla a jak mě říkal chytře můj tatínek, když chceš chodit v bílém plášti, tak jdi na holičku. Měl pravdu.
1: No a když jsme v tom Rusku a vy tady máte možnost vybrat si nějakou muziku, která by byla asociací k těm letům, ke vzpomínkám na první setkání s ruským jazykem a ruskou duší v terénu, co by znělo?
0: No tak, znala jsem se s Vysockým, tak mi poste Vysockýho.
2: В холода от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там. Где же наша звезда?

0: может там, где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь, может там, где же наша звезда? Может здесь, может там.
1: Стрібрні вітра.
2: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
3: Jana Klusáková, někdejší studentka ruštiny a češtiny, dnes známá publicistka, ale také překladatelka, tlumočnice, je naším společným hostem. Učíte se dodnes ruská slovíčka?
4: Mám spoustu slovníků. Slovníky, to je moje velká zábava. A mám sešitky a tam si píšu slova, která neznám. Ale teď, jak už jsem v letech, tak si tam píšu i, co si nemůžu zapamatovat. A to je potom blaho. Otevřu sešítek a už vím, jak se to řekne.
3: Trénujete mozek v jednom tahu. A co je takový třeba novotvar, který jste si tam vypsala v posledním čase? Co se vynořilo v ruštině?
4: No, v ruštině je hrozně anglicismu, ale hrozně. A úplně jsou tím směšní, protože oni to melou dohromady rusky, anglicky. Prostě koukám jako blázen, že to snesou.
3: Třeba?
4: Všechno je online a i názvy. Třeba je koncert v Moskvě, moskevského tělesa, a má to anglický název.
3: Angličtější než Angličani. Přejdeme k publicistice. Vy jste začínala literární kritikou. Kdy jste vytvořila svůj první, asi psaný nejprve, rozhovor?
4: Já jsem si nejdřív na rozhovory netroufala a psala jsem o knížkách. Na vysoké škole jsem si přivydělávala tím, že jsem dělala lektorské posudky na ruské knížky, které tady buď jako měly vyjít, nebo neměly vyjít. A ta nakladatelství to zadávala více lidem, takže jsem i četla rusky, odtud i moje začínající sbírka slovníků. A pak, když ta knížka vyšla, tak jsem o ní krátce napsala. Vycházel týdeník Student, který pak byl označen za kontrarevoluční plátek, ale nebyl. Byl to kulturní časopis bezvadný. Tam jsem měla přístup a tam se o kulturu staral Pavel Kohn a měl nad stolem redakční nápis: Věříme, že s Kohnem kulturou pohnem.
3: No a kdy jste sebrala kuráž na ten rozhovor?
4: Víš, že si nevzpomínám, kdo byl ten první. Nevím. Možná Valentina Kameníková, to byl ale hrozný rozhovor, to ti řeknu na rovinu. To byla klavíristka.
3: Ostrá ženská.
4: Ta byla tedy hodně ostrá a byla původem z Oděsy a vzala si českého studenta a on byl lékař. A on ji získal tím, že jí řekl, že jí udělá dvojčata a opravdu narodila se jí dvojčata. Kameníková tam mlátila do piana, až normálně klapky lítaly. Byla velmi temperamentní klavíristka. A já nevím, co mě to napadlo, že s ní udělám rozhovor. No, byla jsem hrozně neskušená a nikdo z té redakce mi nic neřekl. Vím, že jsem začínala, že měla stříbrný střevíčky a stříbrnou kabelku a nevím, co ještě měla všechno stříbrnýho. Bylo to silně nepodařené. No ale tak chybami se člověk učí.
3: A rozhovor, který byl silně podařený v těch počátcích, ten byste uměla vystopovat?
4: Pak už jich byla spousta, protože já jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu, v té filmové distribuci, a znala jsem se jednak s celou takzvanou českou novou vlnou filmovou. S některými jsem se i zpřátelila, dokonce s kamarádila, třeba s Jaroslavem Papouškem, který točil ty Homulky. A Miloš Forman mě vzal asi dvakrát na oběd. To je moje pýcha velká. A prostě znala jsem je všechny. Ivana Pasra. Teď se mi tak líbila. No, tak s něma to bylo podařený vždycky.
3: Taky s výtvarníky jste se tam potkávala asi, ne? Když jste zadávala filmové plakáty.
4: S výtvarníky a s kameramany. Kameramani, to byla moje slabost. Celoživotní.
3: Vážně?
4: Mhm. Protože něco umí. Dobrý kameraman může zachránit film.
3: Měla jste chuť se třeba více prakticky přiblížit k filmu? Vyzkoušet si nějakou profesi u zrodu filmu?
4: Ne. Dokonce mě jednou žádal Dokonce mě prosil jeden režisér, jestli bych mu nenapověděla nějaký námět o mladých lidech. Ale jednak to nebyla moje krevní skupina, abych tak řekla, ten jistý. A za druhý, ani bych to neuměla, ne. A i mě někdy vyzývali, jestli nechci se postavit před kameru, třeba jen tak v nějaký takový roli, která není v titulkách. To spíš k stáru jsem kývala Janu Hřebejkovi.
3: A jaká to byla zkušenost?
4: Skvělá.
3: Nelitovala jste, že nepřišla dřív?
4: Nelitovala, ale bylo to hrozně bezvadný. Protože já jsem nevěděla, že tam budu mít takový prostor, že budou ke mně takový laskavý, že tam budu mít vlastně takovou tu maringotku pro sebe.
3: Prostě hvězda.
4: No, to jsem tomu na chvilku skoro uvěřila.
3: No pojďme z hvězd zase dolů na zem, protože v roce 71 vás z té ústřední půjčovny filmu vyprovodili. Víte proč?
4: Vím proč. Všechno mi vyčetli. Dokonce i to, že jsem studovala v Sovětském svazu. Jednou přijela taková bezvadná ruská delegace, to bylo někdy 66, dejme tomu. A nabídli mi, jestli si nechci udělat aspiranturu u nich. Tam byl takový ústav dějin umění v centru Moskvy. Tak já, že jo, a že to bude takzvaně dálkový studium, že tam budu jezdit dvakrát ročně na měsíc, ale řeknu ti to, nikdy jsem tam ten měsíc nevydržela. Po 14 dnech jsem měla takový pocit, že třeba na koloběžce bych jela domů.
3: Co tam bylo k nepřežití?
4: Ta byrokracie. Aha. Ty byrokrati, kterých je tam armáda a kteří mají moc všechno rozhodovat a jsou úplně bez humoru. Hrůza, hrůza, hrůza. Ale jinak bezvadný, protože jsem se tam seznámila s celou tou jejich kulturní frontou. Tarkovský a Končalovský. Dobrý to bylo. Na jednu stranu.
3: Jezdíte do Ruska dodnes?
4: Ne.
3: Kdy jste tam byla naposledy?
4: To asi 3 roky a už tam nechci.
3: Proč?
4: Už je to úplně jiná země. A ty moji kamarádi, všechno to odjelo na západ, kdo mohl. Protože, jak oni říkají, zachraňují děti. Děti studují, děti mluví rusky jako anglicky. Kdo může, kdo na to má peníze, tak prostě ho tam teď padá.
3: Vy jste tady svého času byla také neobyčejně ohrožená. Skončila jste v roce 75 v Ruzyni ve vazbě.
4: To jsem teda skončila.
3: Jaké to bylo, když vás zatýkali? Jak se to přihodilo? Kde to bylo?
4: To bylo na ulici. Já jsem překládala filmy z plátna. Tím jsem se živila. Není to žádná legrace, ale to se člověk naučí, že musíš zároveň poslouchat a mluvit. My jsme byli taková parta a dělali jsme kabinové tlumočení. A kabinové tlumočení, tež máš sluchadla a právě posloucháš a zároveň mluvíš.
3: To je bystření mozku.
4: To je až trošku schizofrenie. A někteří z nás přitom luštili křížovky. Když bylo takzvaný kecací téma, to znamená boj za mír, tak tam je slovní zásoba poměrně chudá. Tak jsme
3: si ji rozšiřovali nad křížovkou.
4: Tak jsme prostě ano. A nebo to bylo hrozný, já se pamatuju, knihovníci ti zasedali od božího rána a už se večer stmívalo. A nebo jednou, jak jsem dostala záchvat smíchu, bylo to o kulturnosti v Rusku. Tam nebyla kabina a já jsem vždycky s tím řečníkem stála na pódiu a on říkal, že oni mají takový koeficient kulturnosti a že to se vypočítává, kolik v té oblasti je muzeí a galerií a škol a tak dále. A teď já jsem na tom pódiu, kde jsem byla tak zranitelná, ze všech stran mě bylo vidět, jsem si vzpomněla, co je to sibirský záchod. To jsou 2 tyče. O jednu se opíráš a druhou odháníš vlky. A takže jsem si na tohle to vzpomněla a dostala jsem záchvat smíchu, takzvaně nezvladatelný.
3: To byl teda nebezpečný terén, ale za to vás zavřeli? Ne.
4: Ne, za to ne, za knížky. Knížky můj osud.
3: Bezvýhradně.
4: Knížky můj osud, protože v 69. jsem čekala Pavla, svoje první dítě. A jela jsem z Moskvy, kde jsem uzavírala tu svoji aspiranturu. Poté, co tady zahrkali tanky, tak jsem prostě to tam musela oficiálně jet uzavřít. A měla jsem těhotenský šaty a ty měly tři kapsy, takhle na prsou a po bocích. A tam jsem vezla mikrofilmy a tam byla pro zapoledne od Natalie Gorbaněvský. To byla jedna z těch sedmi statečných, co šli 25. srpna 68 na Rudém náměstí demonstrovat za nášu i vášu svobodu, chudáci. Pak si to hrozně odnesli. A ona o tom napsala prozu, takovou dokumentární poledne, protože to bylo zapoledne. A já jsem, to je moje velká pícha, to převezla do Prahy a z Prahy se mě to podařilo odlifrovat do západního Německa a tam to vyšlo a ještě jsem takhle převezla paměti Naděždy Mandelštamový, vdovy po básníkovi Mandelštamovi.
3: A cože to trvalo 6 let? To teprve vyšetřili po 6 letech, že si dali tak na čas s tou vazební věznicí?
4: On to jeden Rus udal, který ho zavřeli a on se mnou vykupoval, jakoby. Jmenoval se Moros. Čili já vím, co znamená mraz, přichází z Moskvy.
3: Jak jste toto v tom vězení zvládla přežít, ustát? Protože to je takové prostředí, o kterém třeba nějak vzdáleně víme z filmu a z knížek, ale když se tam člověk ocitne, tak je asi úplně ztracený a bezradný, ne?
4: Pavlovi bylo 5 let a to bylo hrozný. Mě vyhrožovali, že mě povezou do Moskvy na moje náklady, že budu platit to letadlo a řekli, ale přijde vás to levně, budete platit jenom cestu tam. No ale dobře to dopadlo. Jenom díky doktoru Motejlovi. Doktor Motejl se postaral o to, že z toho byla podmínka.
3: Jaký byl pak návrat domů?
4: To bylo skvělý. Tenkrát vazba, to bylo jedno, jak je dlouhá. Pořád vazba. A pak napsal Solženicin, ale to já jsem nevěděla. To jsem se dozvěděla až později. A najednou mi začal říkat paní doktorko. Ale to jsem taky nevěděla, co je příčinou toho obratu. No a jednou takhle v sobotu odpoledne mě řekli, že jestli bude mít pan prokurátor čas, tak přijde ukončit vazbu. Ještě v sobotu a když nebude mít čas, tak až v pondělí. A já jsem najednou pochopila, že to do toho pondělka už nevydržím. Ačkoliv jsem vůbec netušila, že by se to mohlo přihodit. No a on přišel. K večeru přišel a tak já jsem tam všechno nechala, tý cígošce, co tam se mnou byla. Hřeben, všechno prostě. A teď jsem byla tak hubená, víš. Jsem tam tak zhubla. Úplně skvěle. Ty šaty na mě visely, v kterých mě zavírali. A vezli mě domů. 2. V mém autě. Protože oni mě zhaftli na Národní třídě, kde jsem právě byla brzy ráno překládat film v kinu Alfa. Z plátna jsem překládala film Leningrad o blokádě Leningradu. No a tam na té ulici ke mně přišli 2 a jeden řekl paní Klusáková a ten druhý řekl paní Zvoničková, půjdete s náma. A mě říkal potom Motejl, měla jste se chytnout nejbližšího kandelábru a začít křičet pomoc. Já jsem řekla, no to mě ani v nejbujnějším snu nenapadlo. Půjdete s náma, vy, tak prostě půjdete s náma.
3: Co jedna ženská proti 2 chlapům, že jo?
4: No, jeli jsme do té Ruzině a to se pamatuju, jak tam jsou takový ty zašupovací vrata. A oni mě řekli, za kým se tyhle vrata uzavřou, předtím se jen tak neotevřou. Hrůza! Maminka doma měla hnisavou angínu. S Klusákem jsem byla rozvedena, Pavlovi 5 let. No a tam jsem byla. No a pak mě prostě vezli domů. Já jsem zazvonila a přišel otevřít Pavel. 5 let. A maminka mu říkala, že jsem na Slovensku, že tam pracuju. Dlouho jsem tam pracovala. A teď to dítě otevřelo. A teď, jak mě uviděl, tak on mě takhle objal ty nohy, víš, jako jenom tak dejchal. A já se otočila a tam stály ty 2 fízlové a brečeli oba. Oni jsou takový sentimentální. mě to dojalo. A maminka naše, ty jsi, jako chtěla říct, utekla. A já ne, mami, mě pustili. Hrdě.

0: pořadu Stříbrný vítr si povídáme s dámou, jejíž osobitý projev znáte z rozhlasových pořadů Radioforum, Týden v kultuře, Knihovnička nad věcí nebo host Jany Klusákové. Dnes je Jana Klusáková hostem Jitky Novotné, já jsem tomu velmi ráda. Ještě bych se krátce zastavila u vaší tlumočnické kariéry, která skončila velkolepě v 90. letech, poté co se Václav Havel stal prezidentem a cestoval do Moskvy za Michailem Gorbačovem. Vy už jste o tom vyprávěla mnohokrát, možná už vás to ani nebaví, nebo baví? Vzpomínáte na to ráda?
1: To mě baví vždycky. To bylo opravdu úžasné.
0: Vy jste předtím přeložila hru Václava Havla Asanace a tohle byla, jak říkáte, tak trošku odměna za to, že jste do toho šla bezplatně, velkoryse. Jak na vás Václav Havel v průběhu těch let, co jste ho znala, působila, jak se posouval váš věm tohoto člověka?
1: To je zajímavé, že ten věm se vlastně neposouval. Protože jak jsem ho poznala, tak takový byl. A teď, než jsem šla s tebou dělat ten rozhovor, tak jsem si přečetla takový velký rozhovor, který jsem s ním dělala pro sovětský časopis Teatr, divadlo. A dělala jsem to, když ho z jara 89 pustili z vězení. A vím, že jsme seděli v nějaký hospodě a on mi vyprávěl. A vím, že tam něco chtěl. Chtěl pivo, myslím, a že mu řekli, pivo jenom k jídlu. A já jsem si myslela, kdybyste věděli, komu odmítáte dát pivo. No a tam jsme to udělali a je to bezvadný rozhovor. Jsem na to pyšná, vlastně jsem na to trošku pozapomněla a tam on mi říká hrozně důležitý všeplatný věci, Václav Havel. A vím, že jsem jednou s ním měla rande na nádraží Florence. Maminka měla přijet z lázní a já jsem mu šla naproti s naším Pavlem nebo s Vítou. S Vítou jsem tam šla, ano. A Václav Havel se pořád ohlížel. Říkal, já nechci, abyste z toho měla malér. A já jsem řekla, prosím vás, mě to úplně jedno. Byla jsem tak pyšná. Když jsem právě přiložila tu Asanaci, tak jsme se o lecčem spolu radili a on vždycky přijel k nám domů, v kuchyni jsme seděli a pak na té židli dlouho byla cedule, zde seděl Václav Havel. No a pak, když v únoru 90 už jako prezident jel na pracovní návštěvu do Moskvy na pozvání Gorbačova, on se ho tam ptal, mám být prezident, a Václav Havel řekl rozhodně, protože to přece jenom celému světu říká víc, než když jste předseda tady nejvyššího sovětu nebo čeho. To byl takový zážitek. To jsem pochopila, co je to charisma. Teď vzpomeň si, jak ho obdivovala Gorbačova paní Tečerová, ačkoliv on, když se s ní loučil, tak nesmekal. A já jsem se ptala v Rusku svých kamarádů, proč on nesmeká. A oni řekli, protože mu to nikdo neřekl, že se to dělá.
0: Vás ti charismatičtí lidé, chytří, vzdělaní, bystří, bytí argumentátoři, přitahují, že?
1: Na tebe ne.
0: Já je obdivuju, ale mám někdy strach. Vy neznáte strach z autorit?
1: Já mám spíš strach z blbců. Mm.
0: Ale když jste dělala ty velkolepé knižní rozhovory, ať už s politiky nebo s umělci, nezažívala jste někdy třeba bezesné noci, kdy jste si říkala, to je ale velké sousto?
1: No, zažívala jsem bezesné noci, když jsem to dělala s Bartoškou, protože on se mi vzpíral. Nejdřív kývl, že ano, a pak jsem tam vždycky čekala na schodech před jejich superbytem jako blbec. Čekala, až laskavě přijde, nebo taky nepřijde.
0: Který z těch rozhovorů pro vás byl na nejšťastnější vlně?
1: S Janou Brejchovou. To byla radost, radost. Chytrá, bezvadná, nevypovídaná, protože ona zásadně rozhovory nedělala. A já jsem měla to štěstí, že to bylo zrovna po premiéře Tří sester, kde její jediné dítě, Tereza Brodská, hrála nejmladší sestru skvěle a ona byla v dobrém rozmaru. A já jsem řekla, dáš rozhovor, a ona, ale jo. A bylo to.
0: A přečteme si, paní Klusáková, ten rozhovor s Hanou Hegerovou, ke kterému za svého života nedala svolení, ale teď už se rozloučila s námi pozemšťany.
1: No to je velký neštěstí. Já jsem je všechny rozdala, protože tolik nakladatelů mě o to žádalo. To ještě nebyly počítače, to jsem ještě psala na stroji, pak jsem to různě stříhala, slepovala a tak dále. A měla jsem jenom několik exemplářů. Vím, že naposledy to chtělo nakladatelství Argo, které slibovalo, že to vydá i s CDčkem. Šli, prosili jí a ona to nechtěla, nechtěla, nechtěla. A najednou už jsem neměla doma žádný exemplář. A už ho neměl ani ten původní nakladatel a nikdo. A já jsem prosila jí, prosila jsem jí Carmen, protože Hana Hegerová byla Carmen. Carmen, prosím, dej mi ten svůj, když já nevím, kde ho mám. A říkala, ještě počkej. A jednou jsem jela metrem a takhle ona seděla naproti a já už. A ona,
0: Takže se hledá rozhovor.
1: Takže bohužel, ten už nevyjde.
0: To mě mrzí. Vy jste měla tedy silné protihráče u té práce a teď by mě docela zajímalo, jaké nároky jste kladla na své protihráče v životě. Ptám se i proto, že své syny jste vychovávala sama, tak ty nároky byly asi vysoké.
1: Nemohli bychom mluvit o něčem jiném, třeba o vaření.
0: Můžeme, ale sama jste to řekla u Jana Buriana, že byste ve svém příštím životě chtěla být šťastně vdaná, tak mi jenom řekněte, jestli takový muž podle vás vůbec chodí po tomto světě, který by mohl vedle vás žít a obstát. Nebo je to úděl silných žen, že prostě mají být raději sami?
1: No tak silná jsem bývala takhle v bocích a pokud jde o ty muže, jak šel čas, tak jsem pochopila, že i na ten rozchod musí být dva. Prostě taky nejsem žádný dáreček.
0: Cítila jste se sama? Osamocená?
1: Ano.
0: Já když jsem měla svého času nemocného muže a byla jsem s dětmi nějakou přechodnou dobu sama, tak jsem hrozně moc přemýšlela o té absenci mužského elementu. To vás taky zaměstnávalo?
1: To víš, že jo. Jednak mě hrozně mrzelo, že ty děti nemají mužský příklad. Ale naštěstí s náma bydleli moji dva bratři, takže jsme nebyli žádný babinec. No ale to víš, bratři jsou bratři. Prostě ty kluci rostli bez otců a hrozně mě to mrzí. Ale myslím, že jsem dělala, co jsem mohla a že tím tak nějak moc nestrádali. Jak mě vysvětlil jeden dětský psycholog, dítě, co nepozná, tak toho neželí.
0: Vaši synové jsou opravdu podaření. Jdou v těch mediálně tvůrčích stopách. Pavel se dokonale orientuje v muzice. Je hudebním publicistou, Vít maturoval na grafické škole, dnes známý režisér a producent. O obou je hodně slyšet, tak je nechme
1: je. Hodná, děkuji.
0: Ale řekněte mi, co další generace? Budou tam tvůrci, kumštýři, budou tam publicisté, novináři? Máte 7 vnoučat.
1: No, vidím na těch dětech stopy těch otců a mám z toho velkou radost.
0: Co byste jim přála? S čím by se v životě měli potkat a s čím ne?
1: Tak já nechci být hloupě patetická, ale přála bych jim, aby žili v míru jednak a jednak, jako aby ten svět se nehroutil.
0: Jak se svět proměnil za váš život?
1: Hrozně. Hrozně.
0: A co vás nejvíc bolí, když ho sledujete? A že vy ho sledujete velmi bděle?
1: Tak já ho sleduju i díky rozhlasu. Teď jsem měla hosta hovoru pana docenta Hrkala, který je hydrogeolog. No, říká, že to budou umět s tou vodou, tak kdyby pán Bůh dal.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Paní Klusáková, s čím by si vás vaši posluchači a čtenáři měli v ideálním případě spojovat?
3: No, to je opravdu hodně těžká otázka, ti řeknu. Můj úspěch jsou moje děti.
2: To je hezké.
3: To musím říct, že z toho mám velkou radost, ale to je takový banální, ale tak je to pravda, není to žádná legrace. A vím, že jsem se ptala Víti, který už je taky velký kluk. Vítě, ročník 80. Ptala jsem se ho, co mu na mě vadí, nebo vadilo. A on řekl nic. Tak z toho mám velikou radost.
2: To je krásné vyznamenání. A posluchačsky si myslím, že jste člověk, který se umí zeptat a neustoupit. Metoda soustředných kruhů, to je dobrá metoda, tu se musím ještě naučit. Jak to funguje?
3: No prostě ten, co sedí proti tobě, tak se ti vzpírá. Ale já si vždycky uvědomuju, co je to rozhovor. Že to není výslech. A prostě kam mě ten člověk nechce pustit, tak tam mě nepustí. Ale jiná věc je, když jsem dělala rozhovory s těmi politiky, tak politik má vlastně povinnost odpovědět. A tak jsem právě šla touto metodou soustředných kruhů, že nejdřív hezky dokola.
2: Jana Klusáková krouží prstíkem a kreslí kruhy.
3: Dokola, dokola, pak doprostřed. No a když chtěl, tak řekl. A když nechtěl, tak neřekl. To už je jeho věc. Taky jsem točívala takzvaný 13. komnaty pro televizi. A i tam jsem si uvědomovala, že sice se to jmenuje 13. komnata, ale není to výslech. A kam nás chce, tam nás ten protagonista pustí a kam nechce, tak to už je jeho věc.
2: Řekla jste dnes všechno, co jste chtěla?
3: No jasně, ještě děkuju, ti chci říct.
2: Já vám. Naším vzácným hostem byla skvělá publicistka, překladatelka, tlumočnice, znalkyně kultury a umění a také, jak sama říká, matka, kuchařka a pradlena, paní Jana Klusáková. Moc vám za to děkuji. Naschledanou.
3: Naschledanou.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme, někdo z nás

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání lišky Bystroušky.
1: Liška Bystrouška už na mě čekala. Čekala na mě na autobusové zastávce v Lošticích, nedaleko Mohelnice. Městě proslulé mimo jiné slavnými tvarušky a loštickými poháry. S Liškou Bystrouškou jsem se pak přímo potkal ve vedlejší umělé jeskyni, do které mě pozval impozantní vousatý muž, oblečený ve stylovém červeno-bílém středověkém kroji a s červeným baretem na hlavě. Byl to Jaroslav Beneš, loštický výtvarník a především řezbář. Pozoruhodný, originální a výjimečný muž. Jeden z několika málo lidí, kteří se postarali o to, aby legendární Liška Bystrouška byla mezi námi až do dnešních dnů. Ve zmíněné umělé jeskyni na autobusové zastávce totiž Lišku Bystroušku náležitě zvěčnil. Právě se na ní dívám, působí opravdu výjimečně. Na zádech má velký ranec a kam si pospíchá. Obracím se na Jaroslava Beneše.
2: Jsou peníze.
3: Jsou tvarušky.
2: Jo, tvarušky, no jasně.
3: Tvaruškový klobásy a potvora nám ukradla loštický pohár.
1: Kromě Lišky Bystroušky tu Jaroslav Beneš zvěčnil další slavné loštické či moravské rodáky.
3: Gustav Ryštěnský. No a já jim tady vyprávím, že z té Moravy nebyli žádní blbci, víte, že pochází jako lidi. Ten velce, to byl výborný zámečník, dostal se mezi jeskymáky, když to hodně zkrátím. Moravský král Ječmínek.
1: Jak řezbář Jaroslav Beneš přiznává, duchovním otcem toho, že Liška Bystrouška už delší dobu vítá na autobusové zastávce v Lošticích všechny nově příchozí, je Luděk Štipl. Další pozoruhodný muž, žijící ve zdejším kraji. V kraji, který po roce 1968 musel opustit, aby se sem po roce 1989 mohl opět vrátit. Nyní ale jedna docela zásadní otázka. Co má Liška Bystrouška, kterou tolik spopularizoval hudební skladatel Leoš Janáček a spopularizoval doslova po celém světě, společného s Lošticem? Věřte, poměrně hodně. V tomto kraji se totiž narodila. Byl to právě Luděk Štipl, s ním jsem se, společně také s dlouholetou ředitelkou Mohelnického muzea Hanou Heiderreichovou, vydal po stopách legendární Lišky Bystroušky. Naší první zastávkou pak je lesní samota, několik kilometrů od Loštic. Opuštěné místo s rozlehlou myslivnou, která ale, jak se dozvídám, už několik let neslouží svému účelu. Před myslivnou pod rozlehlými korunami prastarých líp jsou dřevěné lavice a stoly, aby poutníci, kteří sem dojdou, měli kam usednout. Učiníme tak i my a pan Štipl začíná vyprávět. Ze všeho nejdříve připomene příběh jistého Stanislava Lolka. Příběh muže, v němž se po celý život prali, obrazně řečeno, dvě duše. Duše lesáka a duše výtvarníka.
4: Teďka se nacházíme na Střítěži, na samotě u Myslivny, kde je pamětní deska, která říká, že ta původní Liška Bystrouška žila tady v těch lesích na Střítěži a je veselý. Začalo to všechno tím, že Stanislav Lolek se narodil v Palonině, to je kousíček tady od Loštic, v roce 1873. Jeho otec tam byl řídícím učitelem a on zde prožil v té oblasti část svého dětství. A potom později, když už byl starší, tak se sem často vracel a dokonce si pohrával s myšlenkou, že by se zde usadil. A přivedl jsem svého přítele, malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Plán byl takový, že si oba koupí nějaké pozemky, postaví domy a budou společně tady žít, tvořit, chodit na procházky, diskutovat. A zatímco ten Kašpar opravdu si ten pozemek koupil a postavil si vilku a bydl zde s rodinou nějaký čas, tak ten Lolek sice měl pozemek u židovského lesa, ale dům si nikdy nepostavil, protože on zůstal vlastně po celý život takovým svobodným mládencem, svobodným člověkem, napůl umělcem, napůl myslivcem, který měl rád především přírodu, les, samotu a klid. On měl už od dětství takové jakoby dva sny, a to bylo být umělcem, malířem, anebo být lesákem. A nakonec se mu ty sny splnili svým způsobem oba. Začal tedy napřed tu kariéru lesnickou, měl nastoupit do lesnické školy v Písku a musel mít předškolní povinnou praxi. Tu ten Lolek nastoupil do Veselí, což je vesnička od Loštic nebo od Mohelnice asi 10-12 kilometrů. Tam v té době působil revírník, který se jmenoval Augustin Kořínek. A to byl vynikající znalec přírody, myslivosti. Nejenom znalec, taky strašně miloval tu přírodu a dokázal o ní pěkně vyprávět. Takže ten Lolek měl velké štěstí, protože mezi nimi vzniklo velice brzy dosti silné pouto, i když byli generačně od sebe.
1: O mnoho let později Stanislav Lolek, mimo jiné také autor knih Našelovná zvěř či Lovecký deník, vzpomínal.
0: K mému velikému štěstí stal se představeným mých praktikantských let vzácný člověk, výborný lesník a myslivec. Bylo s ním radost chodit a mne brával rád sebou, protože našel ve mně pozorného žáka. Učil mě znát zvěř, vábit jí, stopovat i lovit, ale také jí zbytečně neubližovat. Znal celý její život rodinný, její zvyky a dovedl vyprávět celé romány. Jednou mi ten starý revírník vyprávěl humorný příběh mladé lišky.
1: Tohle je pro nás velmi důležité. Stanislav Lolek vlastně dokazuje, že pozdější liška Bystrouška měla kořeny opravdu tady, v tomto hluboce zalesněném kraji nedaleko Loštic. Udělejeme nyní pomyslný skok v čase. Připomeňme si nyní lišku Bystroušku tak, jak ji dnes zná většina z nás. V podání nezapomenutelného Karla Hegera. Tak, jak jeho hlas uchoval archív Českého rozhlasu.
5: Na svahu k černému želebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ježto maličká Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezly jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška už upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mámina hřbetu jako sukní.
1: Příběh lišky Bystroušky začíná tím, jak revírník Strnad při své obchůzce lesem narazí právě na tuto liščí rodinku.
5: Okamžik sledoval revírník hru liščí rodiny, potom odsunula haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Tož tak, ty kujone, včel se vymluvíme doma na tebe, podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají děcka radost.
1: Kdo vlastně lišku Bystroušku ulovil? Revírník Strnad, jak o něm mluvil Karel Heger? Ne, ten to nebyl. Jméno je vymyšlené. A nebo to byl již zmíněný revírní Kořínek? Ani ten ne. Znalci příběhu o moudré lišce říkají, že revírní Kořínek znal tento příběh z vyprávění svého předchůdce. Ještě jednou ale zopakujme to, co je úplně nejpodstatnější. Liška Bystrouška pocházela z lesu na Střítěži, nedaleko Loštic. Luděk Štipl pokračuje.
4: Jednalo se o lišku, která byla v mládí polapena a žila na hájovně, pravděpodobně teda tady na této, ale ona se jí podařilo záhy uprchnout, ale tím, že ztratila ostych z lidí a ze psa lapáka, tak se vracela na loupežné výpravy do hájovny, když tam byla zabíjačka nebo něco, a také se chovala velice svérazným způsobem v lese k těm ostatním zvířatům. O tom, jako ta příhoda je.
1: Příhoda s chytrou liškou na mysliveckého adjutanta Stanislava Lolka zapůsobila natolik, že o tom načrtl několik obrázků. Když pak Stanislavu Lolkovi skončila povinná praxe, odešel do lesnické školy v Písku. Školu úspěšně absolvoval. Posledně však u něho začal převládat zájem o výtvarné umění. Odešel tady do Prahy na výtvarnou akademii k profesoru Juliu Mařákovi. Později studoval ještě grafiku v Mnichově, až se z něho stal uznávaný výtvarník a ilustrátor. Kdo ví, jestli si ještě na lišku Bystroušku vůbec někdy vzpomněl. Luděk Štipl vypráví.
4: Potom po letech ho v jeho studiu nebo v jeho ateliéru v pražském navštívil Bohumil Markalous, což byl tehdejší redaktor Lidových novin, známější pod svým spisovatelským jménem Jaromír Jón. A ten v té době kontaktoval výtvarníky v Čechách a na Moravě a chtěl po nich nějaké humorné kresby, které by se daly snadno reprodukovat v novinách, že potom někdo k tomu dopsal nějaké texty. Chtěli tím trošičku pozvednout zájem o noviny a věděli, že to fungovalo už v té době třeba v Americe. A takže Lolek byl teda poctěn návštěvou, ale když se dozvěděl, co po něm Markalous chce, tak o tu spolupráci neměl žádný zájem. Říká, já využiju svůj talent a svůj čas na vážné malování oleje na plátně a ne nějaký čmáranice pro děcka.
1: Tehdy prý ale také přišla řeč na Lišku Bystroušku. Stanislav Lolek objevil polozapomenutou složku z obrázky a dal je Bohumilu Markalusovi, tedy Jaromíru Jónovi, k dispozici. Toho už na první pohled kresby zaujali. Odvezli je tedy sebou do brněnské redakce Lidových novin. Na redakční poradě vyložil kresby na stůl a celý nadšený čekal, kdo z přítomných redaktorů se kreseb ujme, aby k ním napsal texty. Jenomže se nikdo nehlásil. A tak to nakonec, jak se říká, odnesl Rudolf Těsnohlídek. Dostal příkazem, aby ke kresbám něco napsal.
4: A on to bral ne jako privilegium, ale spíš jako takový příkoří, že to musí dělat on. A neměl do toho vůbec žádnou chuť. Ovšem hned po prvních vydáních o to byl strašný zájem ze stran čtenářů. Chodili dopisy děkovné jak do redakce, tak Těsnohlídkovi. Takže ta sláva se rozšířila velice rychle, tak tím pádem už taky se mu o tom lepší psalo. A začalo to vycházet v roce 1920. A už v roce 1921 došlo k prvnímu knižnímu vydání celého souboru těch Lolkových kreseb a Těsnohlídkových textů.
1: Pak se o příbězích Lišky Bystroušky dozvěděl hudební skladatel Leoš Janáček. Legenda praví, že Janáčkova hospodyně četla v novinách o Lišce Bystroušce a neustále se přitom smála. To Janáčka zaujalo natolik, že se zeptal, cože to ta jeho rozchechtaná hospodyně vlastně čte. Ta mu potom podala noviny. Janáček se do ní začetl a začal se smát taky. Bylo rozhodnuto.
4: On se do práce pustil, kontaktoval okamžitě jak Těsnohlídka, tak Lolka, spolupracoval s nimi, ale on si vzal jenom vybrané kapitoly a ty si předělal i ty libreta trošičku zase podle svých potřeb. No a v roce 1924 byla v Brně premiéra úspěšná a za necelý rok na to byla úspěšná další premiéra, tentokrát už v Národním divadle v Praze. No a odtud se potom ta opera šířila do světa a do dnešní doby je to jedna z takových nejhlavnějších českých oper, která je pořád představována ve světě na těch předních scénách od Severní a Jižní Ameriky po Jižní Afriku, Izrael i Japonsko. Třeba úspěšná byla na studování v Berlíně 1954 pod taktovkou Václava Neumana. Tam se ta opera dočkala 219 repríz, což je prostě unikát, že?
1: Děj Lišky Bystroušky je vlastně docela jednoduchý. Jak už víme, dostala se do zajetí revírníka Strnada. Myslivně se však zkamarádila s revírníkovým psem Lapákem. Jednoho dne si revírníkův syn Pepík společně s kamarádem hráli s Bystrouškou. Ta se ale v jedné chvíli naštvala, když ji pořád na něco tahali a kousla Pepíka do lítka. Za trest potom byla přivázána k boudě. Karel Heger o tom vyprávěl.
6: Bystrouška chudák sedí u psí boudy zahanbená, pokořená. I Lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu a kohout svolal okamžitě povinnou dobrovolnou všeplenární schůzi svého hejna. Účast byla kontrolována a uspořádal slípkám poučnou přednášku. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Bystrouška pokusila se slípky lákat k sobě. Postavila se na střeše boudy.
1: Bystrouška tedy rafinovaně lákala k sobě slepice,

0: klišek střelí. Mláďata uniknou, ale Bystrouška je smrtelně raněna. Povídáme si v těsném sousedství Stříčešské myslivny ještě dlouho. Pak se mi Luděk Štipl svěří, proč má k tomuto místu tak silný vztah. Není to zdaleka jen kvůli Lišce Bystroušce. Přímo tady, v této myslivně, u jejich dveří dnes můžeme vidět reliéf Lišky Bystroušky, který vytvořil syn pana Štipla Richard, se Luděk Štipl narodil. Tady prožil i své dětství. Otec tu byl správcem polesí.
1: To jsou vlastně lesy města Mohelnice, on byl jako tady správce. Do školy jsem chodil do Veseli, takže vlastně částečně po té naučné stezce, asi 2,5 kilometru je to do Veseli. No a byl tady život velice pro nás, pro děti, takový zajímavý. Byla to ještě romantika, taková doba, které říkám před televizní, kdy ještě lidé si dokázali vyprávět a teď na té samotě každá návštěva byla vzácnost, protože jsme tady třeba týden neviděli nikoho. Vzpomínám si, že tady lidé prostě přišli, vždycky byli teda opravdu jako host do domu, bůh do domu a vyprávělo se, a to ještě byli lidé, kteří pamatovali první světovou válku a legionáři z Ruska, takže prostě jsem tu historii takhle nasával už tenkrát tady z těch krásných příběhů. Do školy, když jsem přišel pozdě, tak se nic nestalo, protože oni věděli, o, Luděk to má strašně daleko. Určitě zase třeba pro maminku ta romantika nebyla zas tak značná, protože tady nebyla elektrika, takže veškeré praní, vaření, všechno se muselo ohřívat vodu, tak se muselo zatopit v létě. Měli jsme tady hospodářství, dvě krávy, nějaký bíky, plno kačena. Rád na to vzpomínám, ale uvědomil si, že to třeba k nám, zejména teda pro maminku, nemuselo být to nejlepší období.
0: Luděk Štipl byl rovněž, společně s muzejnicí Hanou Heidenreichovou, iniciátorem myšlenky zřídit v kraji naučnou stezku Lišky Bystroušky. Prvotní impuls jim dal již několikrát citovaný malíř Stanislav Lulek.
2: Jako muzejnice jsem věděla, že osobností tady výtvarného světa je Stanislav Lulek, tak bylo moje přání uspořádat výstavu. První impuls mi dal Jaromír Tomeček, který tady v roce 1987 měl přednášku v Mohelnici. Ten, když jsme ho přivezli, tak vyšel z auta a řekl, tady by měla stát Liška Bystrouška. Tento popud jsem si nesla roky, no a pak přišlo to výročí 2006, výročí úmrtí Stanislava Lulka, tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu a objednali jsme sochu Lišky Bystroušky od sochařky Aťky Švestkové-Janečkové. Lištička je galerii u Lišky Bystroušky v Loštících. Slavnostně jsme ji pokřtili lištičku nebo odhalili sochu a byl přítomen jeden z našich nejvýznamnějších kunzistoriků František Dvořák.
0: Znovu tu ale vystává jméno výtvarníka Stanislava Lulka. A protože se nacházím v kraji Lišky Bystroušky, v kraji dobrých lidí a zároveň i v kraji zázraku, tak už mě ani nepřekvapí, že tu pana Lulka záhy objevím. A dokonce přímo na Loštické radnici. Nikoliv ale Lulka Stanislava, ale Lulka Ctirada, starostu Loštic, doktora sociologie a prasinovce slavného malíře. Pan Lulek mi ze všeho nejdříve ukazuje staré rodinné fotografie. Také několik obrazů jeho slavného prastrýce. Rovněž knihu, kterou Stanislav Lulek napsal. Lovecký deník.
3: Bystrouška jako taková tam není. To je vlastně ta kopie tady tohoto.
4: A to je on, Stanislav.
3: Jo, vidíte, a toto vám dám taky. Teda. To je právě on namaloval do toho loveckého deníku. Deník je známý tím, že každý myslivec se snaží z něho čerpat.
4: Jo, on tady má všechno.
3: Všechno, no, no. On měl nějaký revír na Slovensku.
4: Tady to píše, že mě myslí dvě vášně, láska ke kresbě a obrázku, láska k přírodě.
3: Narodil se tady v Paloně, tak kousek dětina vedla kousek do lesa. To teďka je to bohatý na zvěř. Co oni mi vykládali ti předkové, tak choval doma zvířátka, bavilo ho to, měl nějaký klece, jako děcko už. Pocházel z rodiny Jakuba Lulka, který měl několik dětí. To byl řídící učitel, který byl v tomto regionu hodně známý tím, že psal taky kroniky a různé pověsti sbíral. Dal se na dráhu napřed mysliveckou, protože hrozně ho bavili zvířata, a potom do oblasti malířství. Jakub byl ten nejstarší, to byl vlastně zakladatel rodu. Krištof, to byl můj děda. Ten Krištof zemřel v 47 letech a dlouho nemohli mít děti a vlastně můj tata se narodil až jako pohrobek po smrti toho mého dědečka.
0: Stanislav Lulek zemřel 9. května 1936. Je pohřbený v Uherském Hradišti, kde na konci svého života žil. Při jeho pohřbu, jak se v rodině traduje, se odehrála událost, která jakoby symbolizovala

0: celý Lolukův život. Život spjatý těsně s přírodou. Prasynovec Stanislava Lolka, doktor Ctirad Lolek, vzpomíná.
1: Tato vzpomíná tatínek, že když měl pohřeb, tak to ještě tam vlastně nebylo nic, tam bylo pole, jo. On byl jako na konci toho hřbitova a když ho pohřbívali, jako dávali tu urnu, když dávali do toho dovnitř, tak najednou tam běželi dva zajíci a honili se potom. Jako kdyby se s tím přišli rozloučit.
0: Ještě donedávna se oficiálně uvádělo, že Stanislav Lolek se narodil 13. listopadu 1873 a zemřel 9. května 1936. Hanna Heidenreichová mi však vypráví o tom, že když připravovala společně s dalšími lidmi výstavu o Stanislavu Lolkovi, přišla na překvapující informaci.
2: My, když jsme spolupracovali na té výstavě, tak jsme zapůjčovali věci z Uherského Hradiště.
3: A ze soukromých sbírek, anebo ze soukromých sbírek a ještě příbuzných.
2: Taky jsme navštívili archiv, ověřili jsme si datum narození a my jsme přišli na to, že se narodil nikoli v 13. listopadu, jak se píše ve slovnicích, ale my jsme přišli na to, že se narodil 10. listopadu, protože jsme se podívali do matriky.
0: Loštice a další okolní města a obce příběhem Liške Bystroušky i příběhem Stanislava Lolka dnes doslova žijí. Je to především zásluhou již zmíněných inženýra Luďka Štipla a Hany Heidenreichové, ale i několika dalších lidí. Důkazem je také vzpomínaná naučná stezka Liške Bystroušky. Je dlouhá 23 kilometrů. Při cestě po vyznačené trase postupně najdeme 5 informačních panelů. Ty vás seznamují s historickými a přírodními zajímavostmi celé této oblasti. Začátek naučné stezky je u proslulé Loštické synagogy. Trasa pak pokračuje kolem Žadlovických rybníků, Žadlovického zámku a směřuje do Svinova. Potom se stezka začíná zvedat směrem ke Střítěži. Když je hezké počasí, máte odtud krásný výhled na Jeseníky, na Pradět. Vidíte také prostulý hrad Bouzov. Ze Střítěže putujeme do Veselí. Stezka tam ale ještě zdaleka nekončí. Společně s Luďkem Štiplem a Hanou Heidenreichovou zajdeme na místní hřbitov.
3: A teď se nacházíme ve Veselí na hřbitově a stojíme před náhrobkem Gustava Kořínka, duchovního otce příběhu Lišky Bystroušky.
0: Dívám se dlouho na ten náhrobek. V duchu si vybavují jednotlivé scény Lišky Bystroušky. Lišky, která nade vše milovala volnost. A tak mě napadne, jak to, že zdánlivě jednoduchý příběh, jaké se Lišky tolik oslovuje již několik generací lidí. Jak je to možné? Obracím se na pana Štipla.
3: Jednak je to taková lehká a humorná story, ale já myslím, že tam právě je z toho patrno, i když nepřímo, že ta Liška měla obrovskou touhu po svobodě. Ona mohla zůstat myslivně, mít plné hrnce, ale ona přesto utekla, strádala, ale radovala se ze života a ze své svobody. Já si právě myslím, že i ten Lolek měl takový příznivý vztah k této příhodě, protože se trošičku v té Lišce viděl, protože on měl tu touhu po svobodě a po volnosti a po přírodě také.
0: Takhle Lišku Bystroušku vnímají i další lidé. Patří mezi ně i nám již dobře známý výtvarník a řezbář Jaroslav Beneš. Uvědomím si to, mimo jiné ve chvíli, kdy nás z umělé jeskyně na autobusové zastávce odvede k sobě domů, abychom viděli jeho unikátní a široko daleko prostulý betlém. Betlém s Liškou Bystrouškou. A betlém i s dalšími zajímavými osobnostmi z Moravy.
4: Liška je tady, jo. Si ju nese ten hajne, jakoby. Tady vidíte, ta tečka červená, tahle, dívejte, tady tu tečku, když bude zpědovat, vidíte?
5: Ano, už ji vidím.
4: Si ju nese jako pod pažo a nastřítež Veselý, tam, kde má tu desku, tam by...
5: A tady vidím Vlcla taky někde, jsem
4: jasně,
5: tady vidím.
4: Jasně, Vlce je tady.
5: Ano.
4: No, tady je Frištenské, třeba Oberdrásal.
6: Ináče je 279 asi figurek, z toho je hromadu jako místních občanů, loštických. A pak vždycky udlám někoho za Moravu.
5: Jak to dlouho vznikalo?
6: Od roku 1994, když jsem to otevřel pro pár občanů tady kolem, nechtěl jsem nic velkého, jsem spíš řekl, že udlám nějaký hodinářský dílo, protože na to nemám ani prostor. A ono vznikalo opravdu hodinářský dílo, je to taková doživotní práce, dalo by se říct.
0: Své putování po stopách Liške Bystroušky končím opravdu stylově. Na náměstí v Lošticích. V krásné kavárně u Lišky Bystroušky. Interiér je vyzdobený dobovými kresbami. Vidím tu také sochu Lišky Bystroušky. Té Lišky Bystroušky, která vešla do povědomí zásluhou Karla Hegera, brněnským dialektem. Jenomže, což málo kdo ví, pokud by Liška Bystrouška opravdu mluvila, mluvila by hanácky, jak se v tomto kraji hovoří. Ale to už není podstatné. Pusťme si ještě jednou nezaměnitelného Karla Hegera. To, když vyprávěl, jak se Liška Bystrouška zamilovala, když potkala neznámého lišáka.
7: Božínku, ten je hezký, vzdechla Bystrouška a otočila se k němu. A byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bílavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a ohánkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Bystrouška poznala, jaký rumněnec zalévá nos a líce a hodlala rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým mužným baritonem. Polekala jste sem neslečno. O ne, řekla protáhle Bystrouška. Tady asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek.
8: Bať,
7: přisvědčila skromně.
0: V kavárně u Lišky Bystroušky popijím čaj a přemýšlím o zdejším kraji, o zdejších lidech. A znovu si vybavím slova Luďka Štipla, tak jak mi je řekl u hrobu revírníka Kořínka, který vlastně může za to, že se příběh Lišky Bystroušky dostal do širokého povědomí. Příběh Lišky Bystroušky je příběhem odvěké lidské touhy po svobodě, po volnosti, po životě bez pomyslné svěrací kazajky, kdy je člověku vnucováno, co se takzvaně má a co se nemá, co je dobré a co je špatné, kdo je v duchu té či oné panující doby zrovna dobrý, anebo kdo je zrovna špatný. Proto Liška Bystrouška je a stále bude leckomu z nás tolik blízká.
9: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
10: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
9: Český rozhlas Pohoda.
10: Písničky a vzpomínky.

v malé vesničce blízko hranic Mexika. Žil hoch, kdy datum nic neříká. A přestože žil dost uboze, nikdy nežebral. Hoch jménem Jose. Se sluncem vstával a v půlnoci šel spát. Bedne stál na poli a věděl, co je hlad. A matka, o které slyšel pouze vyprávět, někdy i stroze, dala mu jen sílu, aby rostl v muže.

vyrůst nejlepší toreador. A když v zářivou neděli první pík padl mu k noze, rozlétly se zvířky.

tragická zpráva. A když z domova k aréně odjížděl na voze, slyšel jen hlas přátel: Bůh ti žehnej, Jose. A léta plynula, až Jose řekl: Nebudu se bít už dál, vždycky jsem se té neděle bál. Nechci peníze za krev, nechci už stát ve vítězné póze. Brzy zapomenete na Toreadora.

jsme ho našli ležet na trávníku. Bez tlukotu srdce, beze slova vzliků. Jen tichý šepot nesl se k obloze. Buď vítám doma, malý chlapče, Jose.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. Proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu demonstrují tisíce lidí a bude skoro jasno až polojasno. Během dne přibude oblačnosti a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Teploty do 26 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
2: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
1: Asi 20 tisíc lidí v ulicích východoněmeckého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla neprůjezdná taky dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by tak teď vyhrála. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Středočeský kraj rozdělí více než 6 milionů korun mezi menší obce. Ty mohly získat peníze z Fondu obnovy venkova. Mezi podpořenými projekty jsou například výstavba ordinací v Kamíku nad Vltavou na Příbramsku nebo zateplení kulturního domu v Broumech na Berounsku, vysvětluje mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žítková.
3: Program je určen právě pro menší obce, které mají omezené možnosti financování a často řeší zásadní investice do základní infrastruktury.
1: Ve Ždánicích na Hodonínsku dnes mohou lidé vyrazit na procházku naučnou stezkou oblasti zvané Motýlí ráj. Lidé můžou potkat desítky druhů motýlů a dozvědět se o vzácných rostlinách, jako je hořec křížatý. Návštěvu doprovodí komentář odborníků právě o rostlinách a hmyzu. Podrobnosti o práci v krajině doplňuje organizátor akce a farmář Michal Valenta.
4: Tam uvidí vlastně tu práci v té krajině, to znamená, jak pečovat o cenné stanoviště jako lokality, to znamená jako mozaikovitá seč, střídání paství, rotace paství, takže uvidí vlastně tu péči celého údolí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se v Čechách ojediněle objeví déšť. Teploty čekejte mezi 22 a 26 stupni. Na severu a západě Čech naměří kolem 20 a na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdech do Brna. Směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Od Rousínova z kilometru 213 se zdržíte 20 minut. Směrem z Prahy je fronta u Kývalky. Na kilometru 182 se jede jedním pruhem. Na D1 je silný provoz za Prahou. Před zúžením u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete pomaleji od Velkých Popovic z 15. kilometru. Zdržíte se 4 hodiny. Na D6 z Karlových Varů do Chebu u Sokolova došetřují nehodu osobního auta. Na kilometru 132 narazilo do protihlukové stěny. Jede se jedním pruhem, plynule. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle je pomalý provoz u Cerekvic. U Hrušové je omezení a kolona na 15 minut. Ze zprávy je to vše. Za chvíli už Aleš Cibulka.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Zvláštní chvíle, protože začaly prázdniny, začala doba dovolených, ale pozor, Tobogan je tady s premiérovým dílem a hlásíme se vám tak jako nově, a vy už to víte, každou první sobotu v měsíci z pražského studia Y. Takhle vám tleská nabité hlediště. Hezké dobré dopoledne. Dámy a pánové, máte se na co těšit. Zákulisí Y-ky, jak je malé, tak je narvané sympatickými tvářemi a já se vůbec nedivím, protože ten dnešní tobogán, který se tady odehrává, bude patřit muži, bez kterého bych tady vlastně nestál, protože to je otec zroditel Y-ky, v jeho hlavě se zrodil ten nápad a dlouhé roky byl principálem. On říkal zajímavou věc, že není žádným takovým jako šéfem nebo velitelem, ale on se přirovnával k tomu, že je zahradník. To se mi moc líbí, že je zahradník a obstarává nejenom to příjemné prostředí, ale i tu veškerou havěť v zákulisí. A té havěti tam dneska je. Dvě první havěti právě přicházejí, jsou velmi sympatické. Dámy a pánové, Jaroslava Krečmerová a Pavel Nový. Dobré dopoledne, posaďte se u vás v Y-ce. Jaruško, tohle je tvoje místo. Pavle, posaď se u vás. Moje první otázka, která samozřejmě padne na každého z vás. Jan Schmidt. Jan Schmidt, to je muž, kterému se budeme dneska věnovat. Oslavil by 90. narozeniny a mě zajímá, co vám se vybavuje jako první. Vy jste s ním strávili tady v Y-ce celý život. Jaruško, začnu u tebe. Jan Schmidt.
1: No, já ho vlastně poznala už na divadelní fakultě. My jsme byli ročník pana profesora Miloše Nedbala a on předtím učil vlastně Janu Sinkovou a Luďka Sobotu, kteří už byli v Y-ce. Já Y-ku vůbec neznala, měla jsem vždycky počet, že půjdu někam do kamenného divadla, nejlépe hudebního. No a najednou ve čtvrtém ročníku při poslední absolventském představení se najednou objevil Mirek Kořínek, pan Schmidt, a začal s námi dělat představení absolventské. A bylo to tak krásný, že jsme s tím dokonce vyhráli festival někde v Portugalsku, jeli jsme tam 3 dny, 1 den odehráli, zase jsme 3 dny jeli zpátky za to táče. A já jsem vlastně zůstala v Y-ce polovinu svého života zatím už, no, nebo jak dlouho teda.
0: Zatím tu kratší polovinu života,
1: no, no,
0: říkáš,
1: no, no,
0: kdyby
1: no, no,
0: už byla
1: no, no.
0: v polovině vůbec, to je nějaká mrzká třetina, ale když by se ti někdo zeptal, jaký to byl člověk, co bys o něm řekla, jaký to byl šéf, jaký to byl kamarád třeba?
1: No, to asi nikdy jsem se mu tak jako nedostala takhle pod kůži. Přece jenom byl to pan šéf a pan režisér. Ale vím, že když se nám dařilo při těch zkouškách a on strašně miloval humor, hudbu, výtvarno, pohyb. On byl úžasný v tom, že uměl poskládat strašně zajímavý lidi dohromady. Ta stará původní Y-ka vlastně byla složena z výtvarníků, z muzikantů, z profesorů nějakých, Zdeněk Hořínek, divadelní teoretik. Pak za naší doby pak přišel Jirka Šmicer, Martin Dejdar, Marek Eben, Olda Kaiser, Mirek Vladyka, Pavel Nový, z Holek tady byla Ivanka Chýlková dokonce jednu dobu. Tady prostě byl úplně výkvět herectví jednu dobu, já nevím, kam se to rozprchlo teda.
2: Jak jednu my jsme, dobu?
1: No promiň, my jsme tady zůstali. No za nás, před těma 40 lety, to tady ještě nebyl, Pavlí, to se ještě nebyl
2: Jarko, na světě. Přišel jsem záhy za tebou.
1: Jo.
2: Ty jsi tady 40 let
1: asi
2: a já jenom 630.
1: No tak to seš
2: 37
1: úplně. To si mládě úplně, no, to si mládě.
0: Jan Schmidt, první věc, která se vybaví tobě.
2: Koncem 70. a začátkem 80. let jsem byl v Karlových Varech a tam s náma dělal představení Zdeněk Pospíšil. Takový opravdu úžasný představení, takový to jako na provázku, s hodně tělocvikem, hodně jsme běhali a moc jsme nehráli, ale talent nebyl moc k tomu potřeba, fyzička, jo. A pak jsme s tím představením jeli na festival, divadelní mládí se to jmenovalo a bývalo to v Prešově. Díky tomu jsme se tam dostali s tímhle tím představením a já tam viděl v jednom dni 2 představení Y-ky. Jedno byla taková pouliční férie v takových velmi poštrých kostýmech a jmenovalo se to Michelangelo. A to byl opravdu mazec. Pouliční divadlo. A pak večer jsem šel do Prešovského divadla, normálně klasické divadlo, a tam hráli hru Honzi Šmída 13 vůní. A to režíroval Evald Šorm. To bylo normální klasický divadlo. Akorát Nováková tam hodně zpívala, ale měla takovou troubu, že on měl takový slabunkej hlásek, tak měla takový megafon. Ale ne elektrický, plechovej. A já na to koukal a říkal jsem si, sakra, tohle divadlo obsahne tohle všechno od obou dvou krajů. No tam já chci. A šel jsem večer v podzemí Přešovského divadla, jsem šel za Honzou Šmídem a říkal jsem mu, hlejte, já to viděl dneska, já jsem tady s Karlovarským divadlem, můžete se přijít podívat a já bych teda chtěl k vám. On se na mě tak kouk a povídá, a umíš na něco hrát? A když máte takovouhle otázku, musíte odpovědět kladně.
1: Jo, na všechny nástroje.
2: Tak já jsem řekl, ano, umím. A on řekl, na co? Na kytaru. Já uměl 3 akordy k vohni. Naštěstí mě neskoušel. 10 let to trvalo, než jsem se tady vnutil. Já zaprvé tohle povolání dělám na černo, protože na Damu mě nevzali. 3x jsem tam dělal zkoušky, přesto mě nevzali. A dokonce u těch třetích zkoušek soudruh Sklenčka, takhle bylo nás 10, ty řekni něco, ty něco zaspívej, ty něco zarecituj. Takhle to 3x, 4x a pak už bylo rezime. Ty ještě přijď, ty ještě přijdeš. A na mě, řekl, absolutní abstinence talentu.
1: Pavlí, a přitom
2: a já jsem si říkal, počkej, dětku, no tohle ti. Kvůli tomu jsem vlastně do toho divadla šel tak, jakože od začátku a z bídy, ale povedlo se to.
0: Dámy a pánové, samozřejmě i na dnešek je připraveno několik písní a pro mě to v tuhletu chvíli vždycky bude překvapení, kdo přijde a s čím přijde. Čili první píseň je tady, co to bude, z čeho to bude, kdo bude zpívat a tak. Kdo se toho ujme? Mistře.
3: Děkuju za tu možnost vám říct, co budeme zpívat. My budeme zpívat písničku My tancujeme swing, což byla vlastně jedna z posledních režií pana ředitele v tomto divadle z představení Swing se vrací. Neboli o štěstí. Tak doufáme, že vám aspoň krátce ta píseň štěstí přinese.
0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, díky Českému rozhlasu jste právě teď v Ypsilonce, kde ta následující hodinka, ten následující čas patří Janu Šmitovi, který by slavil své 90. narozeniny.

0: Silonce líbá Pavla Nového. Padají židlene, to je efektní příchod.
1: Objevil tě Honza Šmíd, nebo ty jsi objevila Honzu Šmída?
2: Tak teď já řeknu jenom to, co umím říct. Já přijela v roce 92 do Prahy a hned za týden mě přivedli do Ypsilonky. Já uviděla něco báječného. To bylo představení o Mozartovi. Já tohle v životě neviděla. Řekla, prosím vás, seznámte mě s panem režisérem. Já prostě musím mu říct, že to je nádhera. Seznámili. Já hned řekla, prosím vás, nejmenší roličku, nejmenší, jestli kdysi bude, to prosím vás, dejte mě takovou roličku. On řekl, co umíte? Já říkám, já hvízdám. Já hraju na tušku i na zapalovač. A já tančím. On řekl, poslouchejte, my máme takový každý rok vánoční večery. Přijďte, dejte mi telefonní číslo, přijdete, podívejte se, potom řeknete mě, co vy umíte, ukážete mě. A já vám potom řeknu, možná budete přicházet na ty večery. Řekl, děkuju vám moc za 17 let. Za 17 let přesně mě zavolal Šmíd a řekl, začínám dělat babičku Němcovi, znáte? Znám. Tam je cizí kněžna. Přesně nevím, jaké národnosti ona je, buď to po Balti, nebo Němka, nebo, ale bude ruská kněžna. Říkám, s velké radosti, s velké. Ta ruská kněžna trvala 15 let. 15 let
1: hráli. Do loňského roku, vy jste to hráli, myslím. No,
2: no já nevím, z kterého, ale 15 let.
1: Asi ano, ano, no. Krásný, krásný.
2: To je trošku méně, než já očekával tohle. No, a potom někde on mě řekl za 3 roky, víte, já dávno už napsal jednu hru, Škareda středa. Tam je jeden člověk mužský, který měl by promluvit 2 slova. Ale já teď já vás znám, tak já přepsal to. A budete mít větší roli a budete ženská. No tak ta ženská teď je 13 let. Naposledy bohužel já viděla pana ředitele, viděla já před pár letami tady v pasáži u nás divadle. On mě potkal i už mluvil se mnou ne paní Malkina, prostě Lilian. Řekl, Lilian, já chci nabídnout vám částečný uvazek v angažmá. Já řekl, ale jedna podmínka, prosím vás, i když děkuju moc, když na mojom pohřbu pohřeb bude na účet divadla. On řekl, co jste řekla? Já řekl, na účet divadla bude pohřeb, to je moje podmínka. On řekl, víte, já hodně slyšel blbosti od herce. Hodně, ale tohle to já ještě neslyšel. Tak já půjdu a zapíšu tohle. Bo to byl, no já jsem strašně naštvaná, bohužel, že on umřel dřív než já. Tak to bylo.
0: To je nádherná vzpomínka, curriculum vitae, ale napadá mě, no pohřeb tu dělat nebudem, Lilianko, prosím tebe, ale chtěl jsem mluvit o tom, že dneska tady slavíme nebo připomínáme si 90. Víte, co by mě zajímalo? Já jsem měl tu čest se s ním potkat s panem Šmitem několikrát, samozřejmě ne divadelně. Byl hostem Toboganu, na to tady dneska i zaspomínáme díky archivu, ale jaký byl? Na mě působil jako člověk, který miluje divadlo, miluje svoje divadlo, miluje improvizaci, humor, ale Musel to být ohromnej perfekcionalista, velký pedant, pes, Jaruško, jaký byl? Jaký byl jako režisér, jako divadelní principál? Jaký byl?
3: No, na začátku těch zkoušek byl často takový tajemnej spíš. Každá zkouška, co já tady byla 40 let a myslím i ti přede mnou by mohli potvrdit, že se začíná vždycky jenom hudebně korepetovat. Mm-hmm. Čili Honza Šmíd chodil takhle vzadu, měl po kapsách takové malé papírky, nebyl žádný velký scénář, nic, byly takový malý útržky a Mirek Kořínek opravdu

0: poctivě 2 měsíce s námi korepetoval. A ten Honza Šmíd nějak asi úžasně jakoby nasával nebo něco a propojoval si to, co měl určitě připravený, jak říkám, od výtvarna, pohybovýho, hudební představy, co měl. Kostýmy musely být vždycky skvělý, dekorace, určité i takové jako propojení se současnou dobou. Jo? Já myslím, že byl určitě jako nějak skvěle statečný nebo něco, že uměl proplouvat vlastně za hluboké totality. Ta Ypsilonka je stará asi 65 let, ne? Tak oni zažili polovinu života v totalitě. A myslím, že jim zakázali snad jenom jedno představení a to byl ještě Karel Hynek Mácha. Mm-hmm. Jo? Všechno prošlo a jak říkal Pavel, ten Michelangelo byl úplně geniální. Oni, když s tím kamkoliv vyjeli, myslím tehdy jenom do NDR a do Bulharska, nevím kam jinam by se asi do Kroácie dostali, ale vlastně, když tady není, teď musím říct, že i když někdy člověku jakoby mu třeba nerozuměl, nebo říkal si mu to tak divně říká, ale on to třeba nechtěl říct, on třeba čekal, co my nabídneme a miloval humor, přirozenost, že vlastně potřeboval, aby ty lidi hráli tak, jaký jsou. A aby nehrál. On vlastně říká, buďte jako děti, jo? Že vlastně tak jako dítě, když si hraje, tak objevuje ten svět a on nás takhle často tak zvláštně, my jsme nechtěli a jeden kolega takový jako intelektuál vždycky říkal, já až bude scénář, já neskouším bez scénáře. No to se nedočkal nikdy. Nebyl scénář, byl týden před premiérou, najednou se to psalo všechno. A on to měl, on samozřejmě měl tu osnovu, ale když to, co jsme dodali a bylo to dobrý, tak to tam nechal. A až třeba po 10, sebevětší někdy blbost, přesně jsem říkala, jako tohle je taková blbost. Jo.
1: On měl takovou větu, ne, tohle tady, ale počkej, někam jenom to dáme. A to opravdu jsme mohli na zkoušce udělat cokoliv. Cokoliv. Máme přijít po 4 a štěkat, to je jedno. Ale pak to bylo někde jinde.
2: Když jsem se ptal, nech si ten mikrofon, Jinciho, nech Pavlíku, když jsem se ptal na ty vlastnosti, na to, jaký byl, co to bylo za chlapa, jak ho bral ty jako mužský kolegu, kamaráda, šéfa, režiséra?
1: Honza Šmíd je pro mě naprosto nenahraditelný a spousta lidí si z něho bralo příklad jako velký režiséři. A ještě ke všemu, on se docela kamarádil s Evaldem Šormem a spolu občas něco udělali. A zaplať pámbu, tady říkám takovou hnusnou větu, zaplať pámbu, že Evald mu zakázali točit filmy, takže se mohl věnovat divadlu.
2: Dáme si písničku a ta bude vlastně, Lilianko, pro tebe, protože je z Babičky. Arnošt Goldflam, mimochodem při našem příštím setkání budeme slavit jeho narozeniny na účet divadla, ale jsou to jenom 80. Již je připravená opět Ypsilonská parta a já přicházím, kdo je mluvčí této písně, pánové a dámy, pardon, kdo se toho ujme, Honza Jiráň. Honzíku, můžu
3: nevím,
2: poprosit.
3: Jestli můžu být mluvčí, ale to byla úvodní píseň ve hře Babička, jmenovalo se to Tam v údolí.

0: Dámy a pánové, další z písní a já využiju toho, že tady byl Honza Jirán. Péťo, ty jsi tady taky. Poprosím vás, pánové, předám vám mikrofon a poprosím i vás o vzpomínku nebo jakoukoliv glosu, která se týká Honzy Schmidta.
1: Já jsem s ním měl tu čest cestovat i po světě a mě bavilo, že tak, jak on ponoukal tu náhodu s námi a pracoval s náhodou, on ji tak provokoval a vždycky říkal, víš, Jendo, ono se všechno opakuje, jenomže jinak. Jo? Já jsem měl rád jeho takový vlastně bonmoty, který si tak skoro odporovali, ale pak mě doved k tomu, že se neodporujou. A to, jak se to všechno opakovalo a jinak, jsem pochopil ve světě, protože Jana Schmidta tady po 40, 50, 60 letech, kdy jsme dělali společně divadlo, už docela to publikum znalo a možná, že do určité míry už měli pocit, jako že se to opakuje nebo tak. A já měl to štěstí, že jsme spolu jezdili do západní Evropy a do Kanady hlavně. A tam jsem viděl, kdy ten Jan Schmidt byl naprosto neokoukaný. A ty studenti třeba za mnou přišli, on s nima začal pracovat tím způsobem, jak říkala Jaruška před chvílí, že my jsme nejdřív korepetovali, dělali jsme muziku. Já jsem teda zastupoval tenkrát vždycky Mirka Kořínka, takže jsem připravoval nějaký písně a Jan Schmidt pozoroval ty studenty nebo ty herce, podle toho, když jsme dělali se studenty nebo s dospělými herci, a skoro nic s nimi nedělal. 2, 3, 4 dny je to bavilo a po 4 dnech za mnou přišel a říkal, budem někdy dělat to divadlo. A Jan chodil jenom okolo v hledišti, pozoroval je, tak se zvláštním způsobem drbal ve vousech a psal si ty drobné poznámky. No a po týdnu, protože jsme na to neměli tolik času, na tu přípravu toho představení jako v Ypsilonce, tak začal dělat to divadlo. A vždycky dopadlo to tak, že ty herci za mnou chodili a říkali, no my jsme si mysleli, že to divadlo je vlastně taková nuda. My tady pořád hrajeme nějaký Shakespeare a pořád to hrajeme tak jako dokola. A tady s tím Janem Schmidtem je to úplně něco jiného. My si hrajeme, improvizujeme. On dokázal vystihnout vždycky u těch jednotlivých herců jejich silnou stránku, tu využil nebo zneužil na tom jevišti. A byla to pro ně zábava, protože najednou všichni se cítili pevně v kramflecích. Takže ty představení byly pro ně úžasné. A když jsme se po roce třeba vrátili do té země, tak všichni chodili za Janem Schmidtem a říkali, prosím vás, připravte nám něco nového. Jsme objeli celou Kanadu s touhle hrou vaší a my bychom zase chtěli jezdit dokola po všech těch městech v Kanadě. Tak já jsem měl radost, že Jan Schmidt byl srozumitelný i za oceánem.
0: Děkuju za tu vzpomínku. Peťo, ty za tu mladší generaci.
2: No, mě už bude 50, takže... No,
0: mě taky, ale baví mě tomu říkat mladí.
2: Ano. Pro nás.
0: Ano. Ty jsi dokonce přišel i s takovým taháčkem a mně se to tak zalíbilo, že když mi to říkal před tím natáčením, já jsem říkal, tohle musíš říct do vysílání, protože to je kouzelná věc. Co jsi to poznamená?
2: No, je to taková blbost. Já jsem ve scénáři tady našel věty, které jsem říkal vlastně od svých studií až do současnosti a jsou to repliky, které Honza po nás chtěl nebo vyžadoval, aby jsme tam řekli. Jako repliky, které jsem používal ve 3 a více inscenacích třeba, jo. A jsou to takové obecné věty, jako třeba to ještě není konec. To jistě všichni znají. Buď to jsem to říkal já, nebo někdo jiný z kolegů, tak to ještě není konec. Potom počkejte, počkejte. Tak to bylo další takový zvolání, který se vždycky objevilo v každé inscenaci. Že jo, Jarinko? Ano. Ano. Nebo nepředbíhejme. Nebo takhle to tenkrát opravdu bylo. To je věta, to zná každý, protože každý ze studia Ypsilon tuhle větu měl minimálně v 1 až 2 inscenacích. Potom pozor, někdo jde.
1: To jsem říkal já aspoň ve 3 hrách.
0: Já to je hezký, jak, hrách... jak to s tebou říká i Pavel a Jarka, jak to říkají tou svojí intonací z té svý inscenace.
2: Každý po svým, ano.
1: Já jsem říkal, pozor, někdo jde.
2: Já jsem říkal... Pozor, někdo jde, ale já byl na škole ještě, takže aha, to nebylo takže možná tak vybroušený.
0: Kdyby byl, promiň, soutěžní pořad a já bych se ptal, ve které ypsilonské hře zazněla tato věta, neexistovala by správná odpověď, protože zřejmě ve všech.
2: Ano, prakticky bych řekl, že jo, kromě asi 2, nebo si možná nepamatuju ty starší hry, ale tak a možná jo. Pak ještě věty, nevím, abych nezdržoval. Doba se mění, sukně se zkracují, pak je varianta, doba se mění, sukně se zkracují nad kotníky ke kolenům. A to byly taky různé varianty. Potom, dovolte, abych se představil. byl. To, když už jsem měl třeba větší roli, když jsem měl menší ještě po škole, tak jsem řekl, dovolte, abych se taky představil. Že jsem měl ten čudla ještě jako vzadu, tak jsem prostě tak jenom nakouk z portálu, že jsem, abych se taky představil. Pak bylo, vraťme se do 19. století, nebo do 18., nebo vraťme se na začátek. Potom, já jsem tady taky. To většinou byly menší role, které po nějakém čase... Říkali...
3: V Rusalce, když hraješ, viď, v Rusalce hraješ
2: Švandu Dudáka.
3: Švandu Dudáka. Najednou vejde prostě do Rusalky Švanda Dudáka, hledá matku nebo někoho, hledáš z příbuzenstva.
2: Ano, takže já jsem tady taky.
3: Říká, já jsem tady taky.
2: A pak další věta, to mohu potvrdit, nebo chceme se hlavně bavit, všeho do času, všichni ven. To tak, když potřeboval Honza dostat někoho z jeviště, aby to byl nějaký komornější ta situace, tak řekl prostě, a teď všichni ven. Potom kameny se dávají do pohybu, to taky jsem řekl, jsem geolog, to je zajímavé povolání, který se asi ve 3-4 replikách jsem říkal geolog, nebo on je výjimečný geolog, nebo něco s kamenama, tak to bylo taky velmi používaný. Nepřehánějte, a velmi jeho používaná věta, rád maloval, což nebylo jenom o Honzovi, ale bylo to i vlastně o těch postavách, které tam jako byly. No a už nebudu zdržovat, jenom co nás nejvíc zajímá, a potom věta, to sem nepatří.
0: Statistik studia Y. A já bych možná teď použil větu ne všichni ven, ale všichni sem. Všichni ti, kteří mají na starost další píseň, a hned potom pozveme další hosty. Už jsme tady totiž na Jana Schmidta vzpomínali jako na režiséra, jako na principála, jako na kolegu. Ovšem, jeden ten pohled, ten tady zatím chyběl, a ten dorazí za malou chvíli. Tak, a já beru mikrofon a dívám, kdo se ujme z těch, kteří se chopili nástrojů a mikrofonů.
4: Krištof.
5: A teď je otázka na co. Já jsem teď dorazil.
0: Byl jsi vybrán jako ten nejlepší.
5: Ano, a budeme zpívat píseň, ptám se já. Píseň Trpaslíci, což je text Jany Sinkové, který později na popud Jana Schmidta zhudebnil Mirek Kořínek. A byla to píseň, kterou zpíváme už nějakou dobu v inscenaci Svinky věčný.
2: Já bych tady doplnil, že on je to v podstatě hudební ekvivalent toho, co tady předváděl Petr.
0: Ano.
2: Myslím, že to je píseň, která se objevila ve více jak jedné inscenaci a naposledy spolu s námi tedy opět v inscenaci Swing se vrací neboli o štěstí.

0: Ensemble Studia Y a Trpaslíci. Text napsala Jana Sinková, hudba Mirek Kořínek. Dámy a pánové, tady v pražském Studiu Y i na vlnách Českého rozhlasu vzpomínáme na Jana Šmida, který by oslavil v červnu své 90. narozeniny. A já jsem vám slíbil malinko jiný pohled na jeho osobu. Přichází právě teď. A to hned trojí. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, přicházejí Jana Kopecká, Markéta Sýkorová a Jakub Šmid. Vítejte v Y-ce.
1: Děti, děti.
0: Posaďte se u nás.
1: Děti, pojďte na staré bělidlo. Pojďte.
0: Děti, pojďte na staré bělidlo.
1: To jsou
0: ano.
1: Děti Honzy Šmída.
0: To jsou, ano, děkuji ti, Jaruško. To
1: promiň,
0: jsou děti
1: to prozradila.
0: Honzy Šmída. Ano, ale prozradila jsi to ve správnou chvíli. To jsou děti Honzy Šmída. Dámy a pánové, budu se ptát, kde začnu. Já nevím, začnu u dámy, která se chopí mikrofonu. Markéta Sýkorová jako první. Mikrofon je zde. Těch otázek by bylo. Markéto, je vlastně fakt, že i vás přivedl k divadlu? Byl to on, anebo vy jste si šla tou vlastní cestou? Protože Markéta, naivní divadlo, liberecké, je to herečka, loutko herečka, dlouhé roky. Nebo jste si šla svojí vlastní cestou a on nebyl tím, který by vás směroval?
2: Nesměroval. On mě, nebo směrovalo mě to, že jsem v tom vyrůstala. To je jednoduchý. Ale on mi potom pomohl vlastně... Prostě mi pomohl.
0: Jaký to bylo vyrůstat s tou Y-kou? Vy jako dítě, tohle byla taky jeho ratolest? Byl to konkurent jako další sourozenec, anebo ne?
2: Ne. Nevnímala jsem to tak. To byla moje realita. Mm-hmm. Ale pak jsem koukala teda, když jsem přišla do jiný reality. Mm-hmm.
0: Jak to bylo doma? Už jsme nakoukli do toho, jaký to bylo v divadle, když vznikla nová inscenace, nová věc. Jaký to bylo doma, když měl tatínek před premiérou? Vybavíte si to jako dítě?
2: Já si pamatuju, že když dělal plakáty, že jo, to na mě vlastně působilo mnohem víc, protože to dělal většinou doma.
0: Jasně.
2: A toho já jsem byla jako většinou účastná, nebo jsme byli účastní. Takže to mě ovlivnilo vlastně hodně. Hmm.
0: Ta dlouhatánská historie, Y-ku víc než 60 letá, kdyby vy jste měla šanci kamkoliv se vrátit do nějaký inscenace, do který by to bylo doby, sem, nebo ještě do Liberce, vy pamatujete ještě tu dobu, čili na co byste se ráda mrkla ještě jednou?
2: Já bych se vrátila do té Liberecký, no.
0: Jo?
2: Určitě, protože tam jsem, já už jsem pak v Praze nebyla, že jo? Mm-hmm. Tam jsme běhali s Janou prostě po divadle, chodili jsme do Fundusu, vždycky jsme nakoukli do kabiny, nebo jsme se koukali prostě někde z šál a no prostě jsme byli účastní, no. Mm.
3: Pravda je, že my jsme v tom vyrostli, v tom Liberci, a to byla první doba té Y-ky a my jsme byli malí, takže my jsme běhali mezi jevištěm a herečákem. Teď už se tomu tak
2: ubytovny,
3: neříká.
2: No.
3: Ano, teď už se tomu říká ubytovna. Ale tam jsou takový točitý schody v naivním divadle a po těch my jsme běhali nahoru a dolů a užívali jsme si to, že my vlastně v tom divadle žijeme. Takže když se chystal na premiéru, tak to se chystal v divadle. Mm-hmm. Ale pravda je, že doma dělal ty výtvarné věci, které k tomu jako nutně patřily. Ale v Liberci to divadlo bylo unikum. To bylo prostě v té době a v tom, jak to dělal, tak to bylo tak něco unikátního, že se na to jezdilo prostě z republiky a ten Liberec na to byl strašně hrdý. A my jsme tuhle dobu zažili a vlastně v nás zůstala, jakože to byla ta doba, kdy ta Y-ka se vlastně tvořila, kdy začala být známá, slavná a pak, když přišla do Prahy, to už je jako jiná fáze. Je to Y-ka, ale je to jiná fáze. Takže naše dětství s Markétou je spojené.
2: Bylo to první modré období, no.
0: Ale je fakt, že tenkrát, to si moje generace už ani nepředstaví, nevybaví, tenkrát to muselo být zjevení na začátku těch 60.
2: Ale my jsme to jako děti nevnímali, jenom jsme vnímali, že je to velmi žádaný. Mm-hmm. Ale pro nás to byl normál, že jo?
0: Jasně.
3: Přesně, pro nás to bylo normální. A to, jak říkala Markéta, že pak, když jsme přišli do jiný reality...
2: No, tak jsme koukali jak puci.
3: Třeba, nechci se nikoho dotknout, ale třeba do jiných divadel,
0: jo.
3: Tak jsme byli dost překvapení.
0: Jakože to není tam jako měli... v té vaší domovské Y-ce.
3: Ne,
0: liberecký.
3: Že to je úplně jiný styl. Že to divadlo se hraje jinak. Jo?
2: No, ale jsme chodili do Šalďáku přece. Hmm.
3: Do Šalďáku, ale to byl takový to jako velký divadlo. Ale no, já spíš myslím potom, když už jsme byli větší, já jsem studovala divadelní vědu a začala jsem navštěvovat divadla a často jsem byla překvapená, musím říct. protože jsem vyrostla v tom, že...
2: No chodilo to tam úplně jinak, no.
3: Jinak, no, že ten soubor na sebe slyší, že umí improvizovat, že umí hrát, zpívat a že to je takový jako živej organismus. Mm-hmm. A proti tomu najednou bylo divadlo, kde se to dělalo jinak prostě. No.
0: Já prozradím, můžu vás něco prozradit, alespoň abychom věděli, když jsem u sestry prozradil to naivní divadlo. Jana pracuje v České televizi jako dramaturgině.
3: Jako dramaturgině a teď jsem vedoucí skladby programu, to se těžko vysvětluje.
0: Jako to je na vás, co budou kdy dávat?
3: No vlastně ano, já když jsem
0: no,
3: to chtěla někdy...
0: No to je
3: někdy...
0: známost pořádná, hned si přisednu, no jistě.
3: Já, když jsem to chtěla k něčemu někdy přirovnat, aby to bylo jako srozumitelné, tak mě napadlo jenom řízení letového provozu.
2: Jo.
3: Dispečing. Přesně.
0: Jo, takhle. No. To je krásný.
3: To je tak, musí se to složit, že jo, po který dráze, který letadlo letí, kdy přiletí, která společnost a tak dále, nesmí se srazit a musí to na minutu prostě sedět. Jo, protože v té televizi nesmí být ani minuta černá.
0: No jasně.
3: Takže vlastně od té chvíle, co se tam bude vysílat, až po tu chvíli, kdy se to odvysílá, tak to mám na starost.
0: To je krásný. Ale vás jsem se ještě neptal, Jani, přetavili jsme to v to divadlo. Co se vybaví vám, když se budu ptát na tatínka? Nějaký zážitek, nějaká chvíle, vůně, jídlo, kam jste rádi jezdili, cokoliv?
3: Těch vzpomínek je víc, ale on jak byl takový extenzivní a dokázal s kýmkoliv mluvit, dokázal se komukoliv přizpůsobit a dokázal kohokoliv přesvědčit, že v něm je něco, co on sám nevěděl, že to v něm je. Mm-hmm. Takže on vlastně byl jako velmi společenský. A já si pamatuju jenom tak pro ilustraci, když jsme chodili nakoupit v Liberci, tak jsme nakoupili, tehdy byly ještě ty obchody, že jo, nebyly to takový, jako že tam vejdete a nakoupíte všechno, takže tady jsme koupili tohle, tady tamhle a skončili jsme vždycky u knihkupectví, kde se tehdy prodávali i LPčka.
0: Ano, gramofonový desky, jasně.
3: Jo, a tam vždycky někdo byl a vždycky se o tom dalo povídat a já jsem tam stála, to 8letý, 10letý dítě, a poslouchala jsem, poslouchala jsem, co si povídají, přišlo mi to jako zajímavý, uplynula půl hodina, hodina, takže já jsem měla takový univerzitu třetího. Ne, univerzita života. Jak
0: univerzita života, navíc škola života, už
3: ano,
0: jako dítě škola jste
3: života,
0: viděla, ano.
3: Akorát mě trošku jako táhly ty ruce s tím nákupem, no. A přicházeli jsme dost pozdě, jako z těch nákupů, no.
0: Co by za to jiný dali? No, závidím to vám, to muselo říkám. Být krásné.
3: Ano, ano. Mně to teda tehdy tak nepřišlo.
0: To až po letech si to člověk uvědomí. Jakub Schmidt, Jakube. Benjamínek mezi dámami.
4: Ano.
0: Ano. Tak co vaše vzpomínky na tátu? Vy mimochodem tady v Ypsilonce aktuálně hrajete, to znamená, že vy jste se potatil se vším všudy, ale začali tou vzpomínku.
4: Vůbec, to je v jednom představení a tak kolem muziky. No, na mě to táta zkoušel s divadlem, vlastně už někdy jako v 8 letech.
0: Jo.
4: A pak později. Já myslím, že to nikdy nebylo dobrý, ale co mě to divadlo naučilo, je mít vztah k muzice.
0: Takže jasně.
4: Tam mě to nějakým způsobem ovlivnilo a přesto jsem se teďka sem dostal, ale přece jenom otec zakladatel, že jo, tak si tady člověk připadá trošku jako incestně.
0: Jak vy vzpomínáte na tátu? Co se vybaví vám?
4: Já jsem o tom přemýšlel teďka, když jste se ptal, holek, já na Liberec mám teda jednu vzpomínku, tam jsem se narodil a strávil jsem tam asi tak 3 roky, ale pamatuju si, jak jsme bydleli nahoře v té ubytovně, tak když se šlo spát, tak mě táta vzal do náruče a koukali jsme z okna na nápis Elitex, který blikal modře a žlutě. A to byl jediný neon, který v Liberci byl. Jsem se vždycky na to 3x takhle podívala. Šlo se spát.
0: To je hezká vzpomínka na tatínka, otce, zakladatele.
1: Výtvarník se nezapřel.
0: Máte nějakou jinou, ještě třeba intimnější?
4: A to
0: Elitex ne, že by mi přišel
4: to.
0: Málo, to samozřejmě, že ne, ale...
4: A tak on žil tím divadlem, že jo? No vlastně doma ho bylo málo.
0: Jo?
3: Já ještě k tomu domovu. Opravdu my ho známe jako jak kreslí ty plakáty a různý návrhy a tak, ale on hlavně psal. Mm-hmm. On seděl takhle v tom křesle, měl ten papírek, on má strašně malinký písmo. Mm-hmm. Takže na takový ty bloky, co se prodávají, tak on dokázal napsat román. A teď seděl a psal a byl taky obklopený knihama. Tak to je jako náš rodinný život asi.
0: Zůstaňte tady s námi, budem povídat dál a podívejte se, jak mládí přišlo poslouchat. Členové ansámblu, ano, Petr Vršek taky, přestože 50ník, ano, a již přicházejí sem, protože na řadě je další píseň a já přicházím samozřejmě s mikrofonem a rovnou se zeptám na mluvčího této sestavy, co se bude dít teď. Lilianko, pojď sem, posaď se k nám, my ti taky nalijem, ano, něco dobrého.
5: Mluvčí sestavy budu patrně já,
0: ano.
5: Protože jsem tedy režisérem představení, z něhož teď zazní písnička. Je to Země mezi mantinely, představení, které pokračuje v hrdé tradici encyklopedického hesla, jak se to tady inscenovávalo a stále inscenuje. Je to představení věnované historii českého hokeje a pozoruhodné tím, že v něm plně vystupuje právě tady Kuba Schmidt, že konečně teda to dotáhl až na to jeviště Ypsilonky, kde nejenom, že hraje, ale on tam dokonce i mluví. Asi tři slova tam má všeho všudy, ale moc krásný. Říká tam třeba vy nám tanky, my vám branky v souvislosti s tím hokejem a s tím má úspěch. Je to taková směska, my jak to zkracujeme tu historii toho hokeje, tak aby jsme ve zkratce nabídli vždycky třeba nějaké období, tak to je vstup do 90. let, takže je to takový mišuňk písniček, které zněly tou dobou. Začíná tím vlastně ta nejslavnější éra našeho hokeje, která byla potom zúročená na přelomu tisíciletí, takže můžeme.

0: diváci, milí posluchači, letem světem s ansámblem Studia Y. A klidně možná už zůstaňte tady s námi na scéně, pojďte klidně sem, kolik je vás v zákulisí, pohoďte se tady na zem kamkoliv, kdo chce mojí židličku, pojďte sem, opřete se o piano, pohoďte se na jevišti Y-ky, volám samozřejmě i všechny do zákulisí, Honzíka Jiráně, koho tam máme, pojďte sem za námi. Dneska tady v Toboganu a v Y-ce vzpomínáme na Jana Schmidta a já teď pro vás mám dvě taková malá překvapení. Takže zaprvé, na co vás upozorním, vás, kteří jste tady, pokud se otočíte, tak ta scéna, která je tady za námi, to jsou právě ty papírky s písmem a poznámkami Jana Schmidta. To je vlastně scéna našeho toboganu z Y-ky, to jsou ty papírky, takže pokud se tam zadíváte, možná tam najdete něco, co se třeba týkalo i vaší role. Rozhlasový archiv je úžasný a já jsem měl tu čest v rámci pořadu Tobogan v pyžamu obcházet nejrůznější české domácnosti, což je velmi zajímavé zajet s mikrofonem do toho místa, kde ti lidé žijí. A v roce 2014, když jste tady v Y-ce slavili 50, tak jsem zajel domů za Janem Schmidtem a Janou Sinkovou. Rok 2014 jsme u nich doma v obývacím pokoji. Během toho našeho povídání bylo i hodně veselo. Já jsem totiž zjistil takovou netypickou věc, která se týkala svatebního oběda Jana Schmidta a Jany Sinkové. A když jsem šťoural ještě dál, tak jsem zjistil, že vůbec velmi netradiční byl ten jejich svatební den a hodně netradiční byla jejich matrikářka, tedy na kterou si pamatovali. Je tedy pravda, že oba dva přesně věděli, jak stará Y-ka kdy začala, ale jak dlouho spolu byli oni dva, to dali dohromady až díky mně. Letos budete spolu 40 let, ale já jsem na vás našprtanej, když něco nebudete vědět. Já jsem vám to právě přijel připomenout, abyste na to nezapomněli.
1: My jsme to nikdy moc nespočítali, protože jsme spolu byli dlouho, jsme teda vdaný, ženatý, bych řekla.
0: Ano.
1: Ale předtím jsme spolu byli 7 let, takže to se k tomu musí nějak přečíst.
0: Ano, letos jste spolu 40 let, co jste se vzali. Páně. Ano, Ježiš. A když jste se brali, tak jako svatební oběd jste měli, no?
1: Smažený si.
0: Jsem se dočet, že ze svatby jste šli a dali jste si smažák, to mě fascinovalo, smažák. To jste si mě získali.
1: Smažák ve Friedlandě.
0: Jak k tomu došlo, to jste nějak neměli peníze tenkrát?
1: Ne, neměli jsme čas a ani jsme nechtěli nějakou obrovskou svatbu, tak jsme měli jen dva svědky.
0: Ano.
2: Ti taky měli ten smažák.
1: Taky měli smažák.
2: Ano. A to bylo úžasné, my jsme se brali v Hejnicích, to je tam v Jizerských horách,
0: ano.
2: A to bylo na Národním výboru tenkrát, že jo?
0: No. Bylo nejčastější asi svatby, ne?
2: Ta paní byla hrozně milá, ale měla jenom jednu ruku. Mm. A teďka ona ji podávala a sama se vždycky smála, že musí podávat tu druhou a teď se smál celý těch pár lidí, co tam byli, a ona taky, takže ta svatba byla taková podivná, že ona se omlouvala, že nemůže podat tu pravou.
1: No,
2: jo?
1: To nastal zmatek při podávání rukou, ale ona říkala, a jak se vám líbila ta svatba? Líbilo se vám to? A my jsme říkali, no tak jako svatba líbilo. A ona říkala, já se vdávám zítra.
2: A já jsem říkal, a jak budete podávat ruku? To už jsem si, no to už teď přeháním.
0: No,
2: jistě. To už jsem si jenom myslel.
0: No tam zas byl problém možná s prstínkem, když si dal. A to zas asi ten ženich věděl, ne? To nezjistil až
1: no,
0: tam
1: určitě,
0: potom.
1: No.
0: Ano. Jana Sinková, Jan Schmidt a jejich svatba. Já myslím, že to stálo za to. Je pravda, že tahle ta nevinná informace se potom rozvíjela dál, kdy tatínek se ptal, jakým způsobem ten ženík vlastně žádal o ruku a tak podobně, ale to už jsme vystřihli. Já myslím, že tohle bohatě stačilo. Dámy a pánové, naše setkání na počest Jana Schmidta bude pomalinku končit, ale vidím do vašich hlav, že možná si říkáte, ještě mělo padnout tohle, ještě mělo zaznít tohleto. Teď je ta správná chvíle, než zazní poslední píseň a vezmem to zase Lilian Malkina. Lilianko, ty si na začátku řekla tu krásnou historku o tom, jak jsi se dostala sem do divadla díky Janu Schmidtovi, jak jsi spočkala. Je ještě něco, co by mělo při vzpomínce na něj podle tebe zaznít?
3: Víš co, to je divné, ale já s ním strašně málo pracovala. Pro mě, on dal mě Janu Sinkovu. To byla moja partnerka po jevišti v těch dvou představních. To byla radost. Prostě radost s ní pracovat.
0: Děkuju. Lilian Malkina. Pavel Nový. Pavlíku, ty jsi to poslouchal všechno, co tě napadlo.
4: Já když jsem toho Honzu Šmída viděl poprvé v Prešově, tak jsem měl dojem, že on vlastně nemá tělo. On strašně dlouhý nohy, pak měl takhle složený ruce a pak už byla jenom ta hlava.
0: Krásný postřeh. A teď se ptám i kolegů, kterých jsem se třeba neptal, kteří tady byli a zpívali. Pokud by někdo z vás chtěl vzpomenout, klidně stačí zdvihnout ruku. Ano.
5: No, já jsem přemýšlel nad tím, pokud padne otázka, jaká je vaše vzpomínka na Jana Šmída, tak já jsem zjistil, že já vlastně žádnou pořádnou jako historku nemám, která by někam dospěla. Já mám, jak on byl takový mozaikář, tak já i s ním mám vztah na principu mozaiky. Já mám spoustu střípků, ale byl takový jeden refrén, že my jsme spolu vedli často krátké rozhovory, které končily z jeho strany větou tak dobře. Ale bylo to třeba, že já jsem šel po schodech nahoru, on šel do a on se mě zeptal, kam jdete. Já jsem řekl nahoru a on řekl, tak dobře. A nebo tady jsem se osvěžoval, před představením jsem si dával sprchu, vylezl jsem s ručníkem kolem pasu a on říkal, proč jste mokrej? Já říkám, protože jsem se sprchoval, tak dobře. A takhle to jako mezi náma probíhalo, ale dohromady to poskládalo vlastně inspirativní vztah, který mi tak nějak zůstal.
0: Děkuju moc.
3: Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně poznal Jana Šmída už na škole v rámci studií na DAMU a já jsem si prostě říkal, no, jestli mám dělat divadlo, tak jedině to, anebo žádný to, radši budu uklízet baráky. A prostě vyšlo to, protože já jsem takovej, já nevydržím jen sedět a čekat, až prostě jsem ve scénáři, tak já teďky v zákulisí mě něco napadlo a přestal jsem se bát s tím chodit na to jeviště. A takhle tady vznikl. A my jsme zkoušeli takovou hru, jmenovala se to Kometa Hanzelínova podle jednoho filmu pro pamětníky. A já jsem tam dlouho měl mezeru, jako pauzu, že jsem tam nešel. A vzadu měli kulisáci kobercovou pásku. A já jsem prostě dostal nápad, že třeba se to tomu Šmídovi hodí do toho představení. A celý jsem se volepil těma kouskama té kobercovky. Vzal jsem si baterku a šel jsem tady na jeviště a říkám, jsem Světlana Nálepková. Nevzal to.
0: Tak dobře.
3: To zkusil.
2: Já vlastně často vzpomínám, jak Jan Šmíd pracoval s náhodou, jak používal tu improvizaci. Jednou jsem zaskakoval za Ádu Kohuta v představení Oni jsou hodný chlapec. A hrál jsem zapisovatele Švejka, a říkám mu, když on emigroval, takže jsem to převzal po něm já. On se pak vrátil z toho Německa na návštěvu. Já jsem říkal, Ado, prosím tě, ty na začátku tam máš tolik těch replik, tam furt jsem nesl z jeviště a pak mám 40 minut pauzu. A pak teda zase na konci, a on se tak usmál, říkal, no já byl nemocnej. Takže během toho zkoušení byl nemocnej, tím pádem nemohl být na tom jevišti. A jak ten Honza Šmíd pracoval s těma poznámkama, tak najednou tam chyběla ta figura na 40 minut, protože Ada Kohout nebyl. No.
0: To je velmi praktický. Ano.
6: Pardon, já tady, když mluvíš o té náhodě, tak já jsem dostala od Jana Šmída roli, která se jmenuje Náhoda. A musím říct, že jsem si myslela, že tu náhodu budu moct stvárnit různými způsoby, že jo, blbá náhoda, zajímavá náhoda, krásná náhoda, jo, šikovná, všechno možný, všechny možný náhody. A on říká, ne, buď jenom hezká, buď jenom krásná, jenom tam tak jako občas přijdeš a takhle. No, tak já jsem byla nešťastná z toho. Výsledek ovšem byl, že lidi říkali, hele, my si pamatujeme jenom tu náhodu, to bylo dobrý. Takže děkuju mu.
0: Zatímco mikrofon putuje po divadle, já jsem se tak zadíval na ty poznámkové lístečky, které jsou za námi s tím jeho písmem a fascinuje mě, když se podíváte sem, když mluvíte o těch radách, se kterými jste si třeba nevěděli rady, mě fascinuje a teď jsem si toho teprve všimnul, poznámka docílit, aby se to měnilo, aniž by se to měnilo. To mi přijde geniální a to měnilo je ještě podtrženo. Mikrofon putuje dál. Kam se dostane teď?
5: Pane, furt u mě.
0: Ano.
7: Já mám druhej, pojď.
0: Ano, tak já myslím, že...
8: Já mám třetí.
0: Ano.
8: Já nevím, jestli se to tady říkalo, ale já bych chtěla ještě říct, že on byl především výtvarník. Mm-hmm. A začínal jako sklář, on začínal jako malíř skla a potom studoval to sklo a málo kdo to ví, že on je autorem velmi populárních váz, který se dneska sbírají jako sběratelská hodnota.
0: Ano.
6: Já ji mám doma.
8: No prosím, tak... Jenda jí má...
0: Už se scházejí zájemci a ano. Tahají keš.
8: No a ono vlastně, tato fáze je hrozně zapomenutá. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Protože pak už vlastně jako přešel do té kresby a začal ilustroval knihy. A pak teda už ho schramstlo to divadlo. Ale on byl rozkročený opravdu jako široce. A v tom cyklu 333, mm-hmm. co dlouhý léta vlastně v televizi potom na Artu běželo, tak tam on vlastně, jemu to vyhovovalo v tom, že překračoval ty žánry. Že spojoval vlastně tu literaturu, ale to výtvarno k tomu a ještě tu filozofii trošku a to heslo. Takže on vlastně vytvořil takový jako encyklopedický prostor, z kterého vytvářel jak to divadlo, tak ale i potom ty knihy, které psal. A začínal jako sklář a narodil se v Hájovně. Takže on je... Ne.
0: Tím jsme se obloukem dostali na úplný začátek. A jak to dneska otevírala Jaruška Krečmerová, je na tobě ta závěrečná tečka. Začali jsme s tebou, tak tečka dnešní vzpomínky na Jana Šmita.
9: No tak já, můžeme říct jedině, tak Honzo, snad se tam všichni jednou nahoře ještě uvidíme. No.
0: Děkuju. Děkuju moc. Dámy a pánové, vzpomínka na Jana Šmita. Tímto vás zveme samozřejmě tady v Ypsilonce se budeme setkávat každý měsíc vždycky s novou partou, ale jak víte, prázdniny začaly a my se teď osmkrát podíváme do rozhlasového archivu, abychom osmkrát připomněli tobogany letošní sezóny, o které jste si psali nejvíc. No a v září začínáme 37. sezonu toboganu a to jí začneme zase v Ypsilonce a to bude oslava 80. narozenin Arnošta Goldflama. Takže vždycky v Ypsilonce a nikdy jinak. Mějte se krásně, děkuju za to, že jste dorazili, děkuju vám všem, kteří jste právě teď na jevišti. No a dáme si závěrečnou píseň, Když se chlapci loučí, a to je právě inscenace Arnošta Goldflama Babička, kde Lilianka hrála onu kněžnu. Dámy a pánové, loučíme se s Ypsilonky Lilian Malkina, Pavel Nový, Jaroslava Krečmerová, Jana Kopecká, Markéta Sýkorová, Jakub Šmit, kompletní ansámbl, Honza Jiráň a spol. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a těším se opět tady v Ypsilonce. Mějte se krásně, ať žije Jan Šmit!

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Zveme vás k poslechu rozhlasové pohádky Čarovné prstýnky.

Navlékám korálky na pevnou nitku, navlékám slovíčko ke slovíčku. Až jich bude plná šňůrka, odložím jehlu, uzlíček uvážu, aby se mi do ztracena nerozběhly. A teď se tážu, co se mi na dlani třpití? Pohádka. Na louce v ní roste kvítí, prstýnek se svítí, tančí víla bosonohá. Co to zpívá? Poslouchejte.

0: Tam na severu Čech, co tečou řeky Jizera a Nisa, stojí Jizerské hory. Jsou krásné, ale chleba nikdy mnoho nedali. Pšence se tu nedaří a z krásy ještě nikdo chleba nenapekl. A tak tu odpradávna po chalupách brousili a navlékali korálky. Sklíčka se prodala a za ně se koupilo živobytí. Někde dělali i krejcarové prstýnky. Nejvyhlášenějším prstýnkářem široko daleko byl Kuba. Žil v roubené chaloupce na stráni pod lesem. Jak pak on je dělal? Inu, stočil plíšek, nasadil barevné sklíčko a hotovo. A právě ty jeho prstýnky nedali lesní víle Bohdance spát.
1: Tma už schovala louku i les, se běhnu po stráni ke Kubově okýnku. Je prstýnku plný stůl. A jak se blízkají. Všechna děvčata tam dole ve vsi mají skleněné šňůry. Jen já ne. Každá má prstýnek se svítivým kamínkem. A já žádný.
2: Co pak se to za oknem míhá? Hej, kdo tam? Nikdo. A přece jako bych v okně viděl milou tvář.

0: Co je to za divný, krásný zpívání? To se mi jen zdálo. Ta kalouna kuťáť mi v hlavě nezní.
1: Kdyby spadl do trávy, do chladivé rosy, měla bych svůj

0: Kubovi si pro prstýnky chodil mládenec Martin. Co Kuba stočil, Martin prodal. Chodil s prstýnky po posvíceních a poutích a nabízel lidem štěstí za grejcárek.
1: Jak to, Martine, že jich prodáš takovou sílu? Ty je snad nedáváš po kusech, ale hned na žejdlíky.
2: My je, Kubo, prodáváme tady s Lorinkou jako štěstíčka.
1: Štěstíčka?
3: Štěstí, spouti, pro dámy a páni, pro kluky a holky.
2: Kupte si štěstíčko, papoušek Lóra vytáhne obálku, najdete v ní prstýnek, co má pěkný kamínek. Červený pro lásku, modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení.
1: Modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení. A to jezdíte od pouti k pouti?
2: No, my už jsme takoví vandrovníci, viď, Lóro?
3: Lóra!
2: V Liberci jsme byli a v Boleslavi, v Praze každý rok u Matěje a v Písku a Krumlově. A kolik českých vsí už jsme viděli.
1: Po světě vandruješ, štěstí prodáváš. A kde pak na tebe nějaký čeká?
2: U hroma se zámeckého pána, Hanička tam na mě vzpomíná.
1: Pěkná?
2: Jako kytka. A hodná. Ještě tyhle prstýnky prodám a pak půjdu a Hromasovi se pokloním. Dejte mi, pane, kuchtičku Hanku za ženu. Krejcary jsem uspořil, chaloupku postavím.
1: To se mi líbí.
2: Přijď se k nám podívat, až jednou slezeš z těch svých strání.
1: Děkuju. A to už pro prstýnky nepřijdeš?
2: Mě Hanka toulavý boty schová do komory. Ale ty bys je měl snad navlíknout, ne?
1: No.
2: Tady máš krejcárky na dřevo. A mívej se tu, Kubo, hezky.
1: Hodně štěstí. Po světě si vandruje, písničky zpívá. A já tu sedím jako křen v záhoně. Každému ty moje prstýnky potěšení přinesou. A já mám za ně jen pár hubených krejcárků. Zahubený krejcánek, hubený chlebíček. A tak to jde pořád dokola. Dál jsem nebyl než v lesích na houbách. Přece tu neskysnu jako mlíko za pecí.
4: Některýmu děvčeti bych prstýnek daroval.

Ráno schrábl Kuba prstýnky do mošny, přidal pár placek a vydal se do široširých Čech. Nejdřív musel přes les a tam na pasece, ze které viděl ještě do své vsi jak do talíře, si sedl, rozhlídl se po kraji, pak se stulil a nechal si o té kráse zdát. Tak ho uviděla Víla Bohdanka.

0: Je? Kdo to tu? A co to tu svítí? Mošna plná prstínku. Žlutých, červených, zelených, modrých. Vždyť on je to Kuba prstínkář. Pst. Spí.
1: Ale Kuba nespal. Z podvíček si Bohdánku prohlíží a právě když po prstínku sahala, chytil ji za ruku.
2: A mám tě.
0: Pust mě.
2: Nepustím.
0: Pust mě, prosím.
2: Takových by bylo, co by chtěli prstýnek za pěkný podívání, ale pěknýho podívání se nenajím.
0: Já ale nic nemám. Jsem Víla Bohdánka. Můžu ti zatancovat, jestli chceš.
2: Já tě pustím a místo tancování mi utečeš. A to bych nechtěl.
0: Neuteču, Kubo.
2: Odkud mě znáš?
0: Skoro každou noc ti koukám do světnice, očima prstínky vybírám.
2: Ale to si mohla zajít dovnitř. Já bych ti vybral ten ze všech nejkrásnější. Který pak bys chtěla?
0: S kamínkem modřejším než borůvka.
2: Ukaž, sám ti ho navlíknu. Ruku máš bílou jako třešňový květ.
0: Podívej, Kubo, jak se prstýnek krásně svítí. Jistě si jich děvčatům hodně porozdával.
2: To není pravda. Ještě jsem žádné prstýnek nenavlík.
0: Doopravdy.
2: Doopravdy.

0: To je tancování. Kytky ti pod nohou vstávají a jsou pěknější než dřív. Ty tancuješ inu jako víla.
1: Kam pak jdeš s tou mošnou?
0: Kam mě nohy ponesou prstínky prodávat? A chtěl jsem najít štěstí. Nevěděl jsem, že tancuje po pasekách rovnou nad naší strání. Bohdanko, půjdeš se mnou?
1: Ty bys, Kupo, chtěl.
0: Chtěl.
2: Bohdanka se chytila Kubovi ruky a už se nepustili. Zamávali lesu a vsi a šli hory za sebou, rovinu před sebou.
3: Kupte si frkačky v krámku na hračky, ten, kdo koupí, neprohloupí.

0: kieszeni, krejcarek za pisniczku, na chlebiczek Boży darek. Dziękuję, panie. Zeleni hajowe, była liście.
1: No tak, Kubičku, neboj se.
2: Když Martina to není sám jako já, prodává s Lorou, papouškem.
1: S papouškem? A jak to dělají?
2: No, Lora křičí. Štěstí spouti pro dámy a pány, pro kluky a holky. Kupte si prstýnky, krejcarové.
3: Já chci jeden.
1: Vyberte si, jejich plná mošna.
4: Ten si vezmu.
2: Děkuju. Viděla jsi, jak mi to jde? Kupte si prstýnek z pouťového zlata.
1: Vyberte si prstýnek, co má pěkný kamínek. Červený pro lásku, modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení.
4: Já chci jeden.
5: Mě dejte dva.
0: Dostal jsem šáteček, v každým rohu kvíteček. Uprostřed byl z rozmaríny pěkný věnec.
3: Račte k nám, pánové a dámy, zde pravá lesní víla k spatření.
1: Podívej se na ní, to není žádná lesní víla, to já poznám. Tancuje jako u muziky a tráva jí pod nohou lehá. To se musí takhle. Zlehonka. Aby ani jedna sedmikráska nesklonila hlavu.
2: Větřík tam u nás ve stráně se neotáčí svižněji, Bohdanko.
6: O, ta je krásná. Pojďte honem.
5: To pouť ještě neviděla.
7: Točí se tu pravá lesní víla.
2: Komu se to tancování líbí, ať nám přidá do klobouku na živobytí.

0: Kdo nenese srdce z pouti, toho asi život rmoutí.
1: Tady se, Bohdanko, postavíme. Kdo koupí srdce z lásky, přidá i prstýnek.
2: Dejte mi to největší, které máte.
0: Prosím, největší a taky nejpěknější.
2: To máš, Aničko.
3: Nač pak?
2: Z lásky přece, abys nezapomněla.
3: Vždyť víš, že si ho do sedničky nedám, hned by ho rozlámali zámecké páví jim uctili.
1: Kupte si prstýnky!
2: Tak ti koupím prstýnek z poutěvýho zlata, než ti navlíknu ten svatební.
3: Už je pozdě, Martine, měl jsi pro mě přijít dřív, než lokaje Leopolda napadlo, že si o mě pánovi řekne.
2: Odvedu si tě, Hanko. Pojď hned teď.
3: Jestli nepůjdu k oltáři, Hromasovi lidi tě chytnou a vsadí do vězení. Sám Hromas mi to přišel říct.
1: Kupte si prstýnky pro štěstí.
2: Lepší než pomyšlení, že se dostaneš jiném.
1: Červený pro lásku, modrý je pro štěstí.
2: Ale to je Kuba. Kubo.
1: Martine.
2: Kde se tu bereš?
1: Přišli jsme za tebou.
2: Tak přece jen si vytáhl paty z hor.
1: Poslechl jsem tě, kamaráde. A díky tenkrát za tu radu. Hned z kraje cesty jsem našel svou vílu, svou Bohdanku.
2: Dobře jsi vybral, Kubo.
1: A to je tvá nevěsta?
2: To je Hanka.
1: Ale cože se za ruku vodíte, ale koukáte jako smutný pondělí.
3: Já mám zítra svatbu.
1: A to je k pláči?
2: Hanka půjde k oltáři, ale já se budu spod podlouby dívat, jak si vede jinej.
1: Počkej, u nás na horách si mi to povídal jinak.
2: Šel jsem za Hromasem. O Haničku žádám a on na mě. Takovou kuchtičku by kraj světa nenašel, kde pak tu on ze služby nevyváže. Povídá mu, tak mě jdejte, oba vám tu budeme sloužit. S koňma umím a na poli jsem vyrost. Rozkřikl se, že žádnýmu toulavýmu prstýnkáři službu nedá a Hanku prý teprve ne. Že už si oni řekli jeho věrný služebník lokaj Leopold a tomu on dal slovo.
3: A jestli mě koltáři nedostanou, Martina vsadí do věže a tam bude, dokud na něho nezapomenu.
4: A co by tě koltáři nedostali? Jen klidně jdi. Tady máš od nás svatební dárek.
3: Pouťové prstýnky.
2: Hezká si vílo, ale lidskou duši nemáš. Proč se nám posmíváš?
4: Neposmívám se, Martine. Ten menší je pro Hanku, ten větší pro tebe.
3: Prstýnek na vzpomínání, až mě navlíknou kroužek z nelásky.
4: A teď dávej pozor, Hanko, co ti řeknu. Prstýnek nesundávej, ani kdyby tě nutili. Až tě povedou k oltáři, otočí jim jednou dokola a pošeptej. Prstýnku spěchej za prstýnkem, k milému mě dones honem.
3: Prstýnku spěchej za prstýnkem, k milému mě dones honem. A k čemu to bude? Co zmůže takový malý plíšek?
4: To uvidíš. Jestli máš Martina doopravdy ráda, zmůže.
3: Mám.
4: Nikomu však, Hanko, o nás ani slovíčko, nebo přivoláš na Kubu a na mě neštěstí.
3: Neřeknu. Ani vaše jména nevyslovím. A prstýnek budu opatrovat. Jestli mi opravdu pomůže, nikdy ti to nezapomenu.
2: A co já? Já se mám koukat, jak Hanku ve svadebním vedou?
4: Ty se teď rovnou seber a pospíchej, kam tě oči povedou. Jen aby to bylo co nejdál od Hromasova zámku. Ale to ti říkám, i ty svůj prstýnek dobře opatruj, ať ti cestou nesklouzne, nebo svou milou už neuvidíš.
2: To by mohl říct každej. Jdi od Hanky, kam tě oči povedou. Nesloužíte vy nakonec tomu jejímu vykutálenému ženichovi? Neotevřel truhlu lakomou a zatímco já vybírám štěstí za krejcárky, on je koupil za zlaťáky?
1: Co to povídáš, splašil se ti rozum?
3: Nač, Martine.
2: Ale vždyť je to tak. Radíte stejně jako Hromas a Leopold. Seber se a pospíchej co nejdál.
1: Jak splašený kůň, který se lekne zajíce.
3: Když neposlechneš, půjdeš zítra stejně. Co pak bychom mohli žít ve stejném místě? Zkus to, Martine. Běž, můj milý, běž.
2: Tak teda půjdu, když o to tak stojíš. Aby neřekli, že se s jedním ženichem vedeš a druhý stojí na náměstí. A co nejdál, abys věděla.
3: Co je to s ním? I proti mně se obrátil.
1: Však on se mu rozum vrátí. Ještě tě poprosí za odpuštění. Kdyby mě chtěl někdo Bohdanku vzít, taky bych tloukl vpravo vlevo. A nejenom jazykem.
3: Myslíte, že si nenajde jinou?
1: Přes noc na tebe nezapomene. Jen jdi klidně domů.
5: Trochu rychleji, Martine. Takhle bys došel do zítřka akorát za humna.
2: Nestarej se, prstýnkáři.
1: Koukej, Bohdanko, utíká.
4: Potok přeskočil jako jelen.
1: Zítra bude tak daleko, že kdyby ho všichni Hromasovi lidi půl života hledali, ani peříčko z něho nenajdou.
4: Počkáme si na tu svatbu.
1: Počkáme.
6: Přes noc Hanku strojili, vlasy jí zaplétali,

0: a muzika hrála. Svatebními koláčky se stoly prohýbaly. Ženich, lokaj Leopold, mezi nimi chodil jako páv. A Ďob, Ďob, rozinky a mandle z koláčků vybíral. A teď jeden makový najednou do úst strčil.
1: Takovej dospělý, 40 roků nejmíň, a to neví, že před svatbou se svadební koláčky nejídají.
2: Co bych si nedal, když mám na ně chuť?
1: To jako bys chtěl v nepostaveném domě kam naroztopit milánku. Ze stromu, co nevykvetlí jabka česat a chleba z těsta, co v díži stojí jíst. Ještě tu nevěstu nemáš začepenou, ještě svatba nebyla.
2: Mlč, babo. Nevěsta je v sednici, před sednicí sedí stráže, potokne muzikanti. Slyšíš? Nikudy neuteče.
1: No, sedět tam můžou, ale nevěsta má na ruce prstýnek z pouti, který ani za nic nesundá. Tam se jí proč pak, je-li tak vzácný. A ona mě na to vzácný, babičko, z nebe mi spata, bez něho se vdávat nepůjdu. I pán jí hrozil, prý je to ostuda, když nevěsta, kterou on vdává, je kočičím zlatem zdobená, ani se nehnula.
3: Jak pak jí zítra kroužek navlíkneš?
2: Až se blízkne prsten ze zlata, sama ten krejcarou jí zahodí. Podívej, tady ho mám, pán mi ho daroval za věrné služby.
1: No jo, jen tak. A nejsi pořád ty koláče.
2: Bobo jedna. Zrovna si dám. Celou mísu. Svatba je má, nevěsta má a koláče

0: Už jí vedou, podívej.
1: Pojď blíž, Bohdanko, tady musí kolem nás.
0: Ani oči nezvedá.
2: A je holka celá bledá.
3: Mám si to, Leopolde, tvá nevěsta dívá, na tebe ani jednou nepohlídla.
4: Ještě se dost vynadívá.
3: Nevyhlíží toho drzého tuláka, co si mě o něj troufnu říct?
5: Ani se sem neodvážil, vzácný pane. Nebylo by mu veselo, když by se díval, jak si tu kytičku přesadím do své zahrádky.
3: Tamhle hledí na tu bílou krasavici, co stojí s jakýmsi vandrákem hned u kostela.
0: Má náš prstýnek, Kubičku.
1: Ve slunci se blízká.
0: Ve slunci se blízká to, že se mu stýská.
1: Otáčí ho.
0: Prstýnku, spěchej za prstýnkem. Zamilí mě dones honem. S Bohem, Bohdanko a Kubo! Děkuju vám! Co se stalo?
6: Kde je?
7: Něco jí odneslo.
8: Chyťte nevěstu, chci jí! Je moje!
9: Mandle a rozinky vydluboval. Všecko by chtěl mít. Nejdají se svadební koláčky před veselkou.
3: To tam ty dva volala, těm u dveří děkovala. Kde jsou? Hledejte! Hej! Najděte bílou krasavici a trhana, který se jí drží.
6: Prstýnek spěchal za prstýnkem, protože prstýnky z lásky přece k sobě patří. Hanka padla rovnou do náruče svému Martinovi. Jak byla ve svatebním, tak si rovnou vystrojili veselku, aby se nemusela dvakrát převlíkat do bílého. Škoda jen, že v samé radosti na Bohdančino varování zapomněla.
0: A my se teď vrátíme na pouť, ne?
2: Podívej, Bohdanko, poslední prstýnky svítí na dně mošny. Dneska je prodáme a pak?
0: A pak?
2: Ničeho se neboj, pojď.
10: Ještě dvě místa na kolotoči, ještě dvě
11: okurky
10: místa.
11: Okurky vláků, pendreky za troníček.
12: Dědo, vystřelte babičce papírovou růži.
10: Obsazeno, jedem.
13: Zatančí vám bílá, Bohdanka bílá.
0: Teď vám povím, jak pak je to u nás na horách. Vítr pořád někam spěchá, borovice čerá.

0: skromné bydlí. Zaťukáš-li na okýnko, nabídne ti židli. Sasanky už rozkvétají na lučinách doma.
1: My se tam vrátíme, Bohdanko. Půjdeš se mnou do chalupy ve Stráni. Na každý prstínek, co udělám, dýchneš, že se blízkne jako v rose vykoupanej.
0: A děcek budeme mít.
1: Na peci poskládáme, ale je veliká, Bohdanko.
2: Kdo pak by pomyslel, že jsou i takoví, kteří chtějí, aby štěstí jiných patřilo jim? Kdyby rostlo na lukách, všecko by otrhali. Kdyby jako světýlko svítilo, odnesli by je do svého domu. Hromas od chvíle, kdy spatřil vílu Bohdanku, neměl klid. Patří se snad, aby taková vzácnost náležela jakémusi chudákovi, který nosí jen mošnu s cetkami? Mocný Hromas sedl s lokajem Leopoldem do kočáru a sám se rozjel na pouť.
3: Co se tak mračíš, Leopolde?
4: Ale všichni se mi smějou, vzácný pane. Tak se mi zdá, že ta čarodějka, ta bledule od kostela s tím otrhancem mi zavařili. Darmo se po nich má nevěsta neotáčela, darmo jim neděkovala.
3: Co je pryč, je pryč. Víš, že jsem za tvé věrné služby pro tebe udělal, co jsem mohl. Ale vítr v polích nechytíš.
4: To já vím, že nevděčnici nedohoním. Ale mohl byste mi dát za náhradu tu bledulku, co za ní jedeme. V kuchyni asi sice moc slávy nenaděláš. Já bych byl ještě věrnější služebník, pane.
3: Zapomeň, že jsi tenhle drzý nápad vůbec vyslovil. Nebo tě schodím z kozlíku do bláta a ručím, že tě žádný nezvedne.
4: Ani nevím, že jsem něco povídal, pane.
3: Do bohatého zámku, jak vzácný pták, do zlaté klece ta víla patří. Všichni mi ji budou závidět. Jen na můj rozkaz zatančí její lehké nožičky.
5: Všichni z cesty! Jede sem kočár!
6: A v něm Hromas, nejbohatší pán!
4: Prr. Tady je to, milost, pane.
3: Je to ona.
4: Tak se mně zdá, že je to přece jen pravá víla. Jako je pravá má ruka, co drží bič?
3: Zavolej jí.
4: Pojď sem, bílá krasavice.
7: Nechoď, Bohdanko. Nějak se mi to nestá.
4: Jen pojď. A ty, mládenče, mlč.
8: A co byste jí rádi?
3: Rád bych, aby mým hostům na zámku zatancovala. Dám jí drahocený dárek a do večera jí máš zpátky.
0: Ať vaši hosti ráčej sem. Na pouti je veselo, vystřelí si růže. Ráda jim tu v trávě zatancuju.
4: Trávu má milost pána na zahradě jako samet. Tuhle je pažit zválenej. Od komediantů podupanej.
0: A!
4: Je!
0: Kubo!
7: Unesli ji.
9: Bohdanko! Z cesty, pusť se mě!
1: Jsou pryč. Ale já si pro Bohdanku dojdu.
9: Mě. Vraťte mi mou Bohdanku!
4: Marně tlučeš, trhané! Bohdanku vílu už neuvidíš. V zámku bude žít, pro pány tancovat, mlsoty jíst a drahé šperky nosit.
9: Pusťte ji!
0: Nechci tu pro pány tancovat, z vašich talířů mi nechutná a drahé šperky mě tíží. Otevřte zlacenou mříž, pusťte mě ven!
3: Jen tu kaši pofoukej, než mi ji dáš jíst, bílá vílo. Připravila si mě o kuchtičku, za to si teď nechám tebe. Jsi krásná, je tě škoda pro poutě.
10: Zavřete všechny brány, nikoho nepouštějte ven, nikoho sem.
11: Rozkaz, vzácný pane.
3: Zvykne si holubička na zlatou klec, zalíbím se jí i já.
0: Prstýnek se blízká, to, že se mu stýská. Takhle jim otočím, povětřím se zatočím. Prstýnku spěchej za prstýnkem, zamilí mě do nezhonem. Oh, kamínek vypadl. Prstýnek se po prstě smeká, ale ke Kubíčkovi mě nenese. Kde pak zůstal modrý kamínek?
3: Jak pak to bude s tancováním?
0: Neumím tančit, když mě nic netěší.
3: No tohle tě bílá vílo rozveselí. Podívej, náhrdelník safírový, opasek samá perla, prsten s rubínem, ani kněžna nemá takovou vzácnost.
0: Řekla jsem, pane, že mě zlaté šperky tíží. Jsem jenom víla, neunesu lidskou nádheru.
3: A co bys chtěla?
0: Jestli mě chcete rozveselit, přineste mi prstýnek z pouti.
3: Prstýnek z pouti z obyčejného plíšku se sklem místo drahokamu?
0: Najděte Kubu prstýnkáře, třeba nebude daleko. Možná, že stojí u brány, ať mi jeden prstýnek pošle.
3: A pak zatancuješ?
0: Zatancuju.
8: Nevěřte té čarodějce ani slovo, pane. S pouťovým prstýnkem na toho trhána nezapomene. A její taneček vás pranic nepotěší.
3: A nejsi tak docela hloupý. V zámku, ať nevidím ani jeden pouťový prsten. Všechny služky, ať je hodí do studny a hned. A toho prstinkáře, zeňte od brány.
0: Ne.
3: Tak, běží. Běží, sotva šaty zachránil. Dívej se, Vílo, jak tvůj prstinkář uhání.
9: Takový má spěch, že ani slečně do okna nezamával.
0: Jste zlý. Nemůžu tancovat, kde je zloba.
3: Já, že jsem zlý? A proč?
0: Kubu jste zahnal a mě tu držíte.
3: A ten tvůj Kuba není zlý?
0: Kuba.
3: Taky by mě hnal, kdyby mohl. Myslíš, že on mi přeje za drobínek štěstí?
0: Dokud jste nám naše štěstí neskazil, nevím, proč by vám vaše nepřál.
3: Co mě to stálo, než jsem získal peníze a moc? A to všechno proto, abych mohl mít, na co si vzpomenu. Chudák nesmí mít něco lepšího než já. A jestli to má, já mu to vezmu. Jsem silnější.
0: Stejně se štěstí nedoberete. To se silou nezíská.
3: A jak?
0: I kdybych vám to, pane, pověděla, nerozuměl byste.
3: Uhodnu to sám. Udělám všecko, co si budeš přát. Co máš ráda, Vílo?
0: Trávu, co roste. A kytky v ní.
3: A co ještě?
0: Zelený háj nad hlavou.
8: Lokaji, co poroučíte, pane?
3: Do rána bude v koutě zahrady háj. Břízky tam zasaďte a nějaký habr. A kolem pozlecenou mříž.
12: Vysokou, aby ptáček nepřelítl.

0: Uteklo mnoho dní jak mraků na nebi, jako vody ve strouze a snů v tvrdém spaní. Široko daleko se roznesla zpráva o Bohdančině neštěstí, ale žádný jí neuměl pomoci. Až jednou přijela pouť do vsi, kde teď spolu žili Hanka a Martin. Rozběhli se na pouť, těšili se na Kubu s Bohdankou, ale ti dva nikde. I ptali se kde koho, jestli o nich neví. Až děda od kolotoče jim pověděl, co tenkrát sám na vlastní oči viděl a jak prý Bohdanka v zámku chřadne a jak se Kuba trápí.
1: To kvůli mě, Martine. Darmo mě Bohdanka prosila, abych se ani slovíčkem neprořekla. Když mě za tebou čarovný prstýnek nesl, z radosti jsem zavolala rozloučení.
2: A Roma s Kubu s Bohdankou našel. Cizí radost jako rákosí podsekne, kam stoupne, žalost roste.
1: Sama jsem to zavinila, sama jim pomůžu.
2: Ale jak? Mříž kolem Bohdančina hájku prý hlídá stráž a nemá slitování. A i kdybychom strážu prosili, jsou tam psi. Musím s tebou.
1: Ne, ty zůstaneš doma, nejvyšší čas, aby zkosil Otavu.
2: Ale Hanko...
1: O mě se neboj. Po tobě by psi skočili, ale mě znají. Často jsem jim nosila zbytky z kuchyně. A strážní bývali vždycky u hromase hladoví, jako ti psi. Prý, když je bude žaludek budit, neprospí službu.
2: Jen zlakoty jim nedal najíst.
1: Tajně chodili do kuchyně a chválou na moje buchty nešetřili.
2: Tak dobře. Ale dej na sebe pozor. Starosti oka nezamouřím, dokud nebudeš zpátky.
0: Hanka napekla plný uzel buchet a vydala se na cestu k Hromasově zámku. Hlavní bráně se obloukem vyhnula. Šla pěšinkou v louce až dozadu za zámek, kde se v nejzaším koutě zahrady blýskala zlacená mříž.
3: Hej, kdo tam?
1: To jsem já, copak se na mě už nepamatuješ?
3: Je, Hanko, jak pak bych se nepamatoval, dobrý časy s tebou odešli, hubený nastali, ale tady být nemůžeš, sám Hroma zakázal.
1: Podívej, co jsem ti přinesla.
3: Buchty. S mákem a s povidly a s jabkama. Kolikrát já si na tebe vzpomenu a vždycky mě vůně buchet kolem nosu táhne. Jako teď? A cože se zvrátila?
1: Vzpomínky mě přitáhly, povídám si, co ti moji pejskové, co stráže věčně hladové.
3: Viděl to když svět před službou ani hlt, aby byl žaludek vzhůru. Co pak ho mám přiše místo budíka?
1: Ani jsem ti nestačila dát svatební vejslužbu.
3: Vzala si to na kvap, holka, ale řeknu ti, všichni tenhle konec ženění Leopoldovi přáli. Proč pak se zvrátila? Nic dobrýho tě tu přece nečeká.
1: Se svatby jsem pospíchala, ani jsem si nestačila svázat uzlíček. Zbyla mi v komůrce výbava.
3: Ty jako, abych ti pro ní došel.
1: Víš, že do zámku nemůžu.
3: No, Hromas by ti dal. A víš co, jako ty mě náš pan, jak ti život neúctil. Lídej chvilku za mě. Hned jsem zpátky. A kdyby někdo přišel, pust psi.
1: Neboj se.
4: Zlatá mříž je vysoká, pláče smutná víla, že prstýnek nenosí její ruka bílá.
1: Bohdánko!
4: Hanko, kde se tu bereš?
1: Teď není čas na vyprávění, Bohdánko, řekni mi, jak ti můžu pomoct.
4: Nepotřebuju nic než Kubův prstýnek.
1: Takový přece nosím, sama si mi ho Bohdánko dala. Pomohl mně, pomůže tobě.
4: Mamo, mám. Děkuji ti, Hanko, mám Kubíčku v prstýnek z pouťového zlata.
3: Co tam děláš? Alo o té mříže, kdyby se to někdo dozvěděl.
1: Ať i tobě přinese štěstí, Bohdánko. Jen jsem té bledulce dala makovou buchtu, podívej, hned ty tvářičky zčervenaly.
3: Dobře, dobře, tady máš uzlík, adi. Není tu pro tebe zdrávo.
1: Děkuji pěkně. Ani nevíš, jak se mi ulevilo.
3: Těch pár klucků, ty tě vytrhnou. Tak už s Bohem.
1: S Bohem.
4: Sluníčko se na nebi tuze pěkně směje. Už mám Kubův prstýnek, do dlaně mě hřeje.
5: Vidím, že jsi veselá, Vílo. Ale já mám tvého vzdorování dost. Pořádám slavnost, hostuje plný dům. Všichni se přijeli podívat na jedinou pravou vílu, kterou kdy který pán měl. Jestli dnes nezatančíš, do konce života si o kytkách na louce, můžeš nechat stát.
0: Hromas popadl Bohdanku za ruku a odvedl ji k hostům. V naparáděných kabátech se jich sešlo jako much. Bohdánku okukují, pochvalné řeči vedou a hromaz se naparuje.
6: Teď ti od tancování nepomůže, kdybys na kolenou prosila.
5: A nyní vám zatančí má pravá lesní víla.
4: Ani nekleknu, ani nepoprosím. A tancovat budu od rána do noci. Prstýnku, spěchej za prstýnkem. Zamilí mě do nezhonem. Je pryč.
0: Čarovný prstýnek odnesl Bohdanku Kubovi rovnou do náruče. Šťastně se vzali za ruce a šli. Jejich cesta se otočila na sever a vedla je domů do Kubovy chalupy. Poslední korálek jsem navlékla na pevnou nitku a s ním i poslední slovíčko. Už je jich plná šňůrka. Odložím jehlu, uvážu uzlíček, aby se mi do ztracena nerozběhly. A teď se tážu, co se mi na dlani třpití. Pohádka. Na louce v ní roste kvítí, prstýnky se svítí a kolem Kubovy chalupy ve stráni se kupa dětí.

0: Slyšeli jste pohádku Čarovné prstýnky, kterou napsala Markéta Cinnerová a v roce 1973 ji natočil režisér Karel Weinlich s Gabrielou Vránovou, Janem Řeřichou nebo Lenkou Kořínkovou.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

שלישית היה ביט. Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu,

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý. Dneska se podruhé setkáme s manželskou a hereckou dvojicí Evou Hruškovou a Janem Přeučilem.
1: Že Honza chtěl být hercem zřejmě od narození, tak to si myslím, že je celkem jasný. Ale čím jsi chtěla být ty, Evičko? Ty jsi chtěla být herečkou, zpěvačkou?
2: Já jsem chtěla být zpěvačkou, protože to mě strašně bavilo a hrála jsem na piano, bohužel jsem se nenaučila tak, jak bych sama bývala byla chtěla, ale tak jako to bylo v módě neposlouchat, že jo, rodiče, to by nešlo. No takže jsem zpívala a potom jsem najednou to z toho vyplynulo, že mě paní režisérka Vlasta Janečková obsadila do několika pohádek, protože jsem byla taková mrňavá a málo jsem vážila.
3: Tak,
2: ale tenkrát ne. Prostě začala jsem hrát princezny, tak to mě taky bavilo a najednou jsem zjistila, že jako to hraní, že to je taky vlastně taková seberealizace. No a nevím, nějak dalo slovo, nebo píseň, nebo co, jak se to stalo. A já, přestože jsem studovala na gymnáziu, protože kromě toho, že jsem ráda zpívala i hrála, tak mě bavily i knížky, čtení a takový to jako sebevzdělávání je jako takový blbý slovo, ale prostě pořád něco nového vědět. Takže ten gympl byl tak akorát. No a paní režisérka Janečková mi nabídla roli Popelky, která tenkrát se natočila černobíle, myslím, že ani ten materiál není moc kvalitní. A zvláštní shodou okolností si ji hodně lidí zamilovalo, což myslím, tenkrát jsme nikdo z nás nedokázal ani odhadnout, proč se to stalo. Nebo ty víš, proč by?
1: Nevím,
2: proč to mohlo být?
1: Pravda je, že jsem dělal před časem takový zpěvník a zjistil jsem, že Jan Tříska tam zpívá takový průvodní krásný písničky, že tam Jiří Štědroň ti dělal, že jo, prince. A že vlastně si to všechno vybavuju i po těch letech. A že to byla opravdu krásná pohádka. A mám pocit, že tu pohádku, přestože je černobílá, že ji před nějakými několika lety, že jo, dávali.
2: Opakuje se, dokonce teď vyšla na DVDčku.
1: Jo.
2: Ano.
1: A taky k tomu něco říkáš, jako takový jak bonus?
2: Ne, to ne. Ne, já jsem to objevila za výlohou, takže si ji půjdu koupit. Opravdu.
1: Prosím tě, a nesplašil se s tebou kůň nějaký?
2: Se mnou ne, já jsem tenkrát měla jiný problém s jiným zvířetem. To právě taky vyprávím jako historku, protože když jsem točila tu Popelku, tak jsem neměla žádné zkušenosti s mužskými. Mě fakt bavily víc ty knížky a ty písničky, než jako se vodit za ruce nebo tak. No a měla jsem tam Jirku Štědroně takhle jako pohladit po vlasech. On přede mnou klečel, čili byl asi tak velký jako já tím pádem. A já jsem ho měla pohladit. No a pořád to nebylo ono. Já jsem tak jako našlapovala těma rukama tak 20 cm od jeho hlavy. No a paní režisérka Janečková říkala, no tak víš co, tak si představ, jakože hladíš kocoura. Tak já jsem si opravdu představovala, že hladím kocoura. No a pak to vypadalo trošku věrohodně.
1: Nezavřela si při tom oči jako teď například.
2: No,
1: to by si musela
2: opakovat.
1: Asi jsem
2: nemohla, ano.
3: Jenom jestli můžu vstoupit, ano. Malinkou poznámku. Evička, nejenom, že krásně zpívá, protože my máme naše divadlo, to není Národní divadlo ND, ale naše divadlo, hrajeme s loutkama takový loutkový malý muzikálky a tam Evička zpívá a zpívá rozkošně, hraje výborně s loutkami a je to veliká i komediantka, která má ohromný smysl pro humor a toho si já nesmírně vážím.
1: A my si nějakou tu písničku vlastně můžeme zahrát, že jo? Poslechněme si ji.

0: Tak to nám zpívala Evička Hrušková. No, ty jsi stále Evička Hrušková, nebo ano. Přeučilová, nebo jak je to teď vlastně?
1: No, já řekni. Já jsem já jsem Eva Hrušková, i když žádný z mých synů se tak nejmenuje.
0: Tak se obávám, že bych zase se ptal, jak to...
1: Proč se nejmenuje Hrušková?
0: Takže pojďme k další otázce. A to jest... No jo, no záporáci. Vyšla dokonce knížka, která se jmenuje Zloun o Honzovi. Já jsem si připravil takovouhle otázku. Ty jako častý představitel záporáků si to v minulosti neměl před veřejností zrovna vždycky nejlehčí, co by manžel Štěpánky nebo dnes Evičky. Na druhé straně, kdo tě zná blíž, tak ví, jaký jsi velký gentleman a velký dobrák. Jakou si vybavuješ největší křivdu vůbec právě v souvislosti s tím, že tě takhle lidi si někteří zařazují jako zlou.
2: Můžeš něco říct k tomu,
1: Evi? Já si vzpomínám na historku, kterou povídal Honzík, že jsi byl někde v Brně v restauraci a jednou odcházel a postavila se před něj paní, která tam zrovna také jedla, postavila se a říkala, když tebe vidím, tak si musím odplivnout.
0: Smutný, že tleskáme, co, ale...
3: Ale bohužel, tak to je... No, já jsem oznámkován, jako že hrají ty padouchy a muže na šikmé ploše, to je takové kliše, které velice často říkám, ale já je hraju rád a musím jenom prozradit jednu věc, že je to pár měsíců a tady ve vašem kraji, kousíček odtud, se natáčel krásný, myslím, to bude nádherný film, který se jmenuje Máj a točil ho režisér Brabec a opravdu se odhalovalo doslova pro mě teda kouzlo této fantastické panenské krajiny, ty nádherné kopečky, nádherné cestičky a ten režisér Brabec, který je současně i kameraman, tu poetiku do toho filmu myslím vložil, ale proč o tom mluvím, tam s Broňou Poločkem z Národního divadla hrajeme takové jaksi průvodce toho filmu, nechal jsem se zarůst a je to taky takový lehkej padouch, no ale padouch takový jako rozumnější a glosujeme celý ten příběh, tak to jenom jako na vysvětlenou, že ten film je tady odsud z tohoto prostředí.
1: A já ještě k těm zlounům. Právě Honzík, jeho taková zvláštní vlastnost je, že nikdy nikoho nepomlouvá. A nebo o nikom neřekne nic špatného. Vždycky řekne tak jako kulantně, nebo tak, jako vždycky nikdy neřekne nic špatného. A jednou jsme skutečně mluvili o jednom člověku. A on řekl, to je strašná svině. Ty já znám, ty já hraju. Myslím, že dobře.
3: Jenom nechci dělat reklamu, ale udyndalo mě jedno nakladatelství, nevím, jestli to mohou říct, ale...
1: O tom jsem chtěla mluvit právě.
3: Tak to...
1: Já to řeknu. Právě, že nejen Zloun je Honzík, ale jak napsala spisovatelka Šárka Horáková další knížku o Honzíkovi a ta se jmenuje Jan Přeučil a neb Muž taktník u zoufání. Kdo Honzíka zná, ví, že je to svatá pravda.
0: Ještě k těm negativním postavám, když hrajete pro děti, stalo se ti někdy, že tě nějaké dítě taky takhle napadlo, že jsi zloun?
3: My hrajeme s Evičkou pro děti, máme řadu představení, my hrajeme spíš takové muzikálky, jako bych řekl loutkové muzikálky, kde je propojeno loutkové divadlo, propojen dialog, písničky a i ty děti vtahujeme do představení. Chceš mě doplnit, Evi, k tomu?
1: Mám takovou výbornou příležitost, že na tom jevišti, třeba my hrajeme pověsti české, já hraju Jiráskovou a Honzík hraje Alojze Jiráska. A já si ho tam jako jeho v uvozovkách stará. Já si ho tak podávám a já si ho tak vychutnávám, protože celé hlediště se směje, my si z Honzíka děláme legraci, říkáme mu ano, mistře, a on tam jako šílí, že to nemá rád. A tak jako nás to strašně baví a dětem vlastně přibližujeme Alojze Jiráska v podobě Honzíka přeučila.
3: A v podobě starých pověstí českých, protože já si myslím, že děti by měly chodit do divadla, protože ten kontakt je strašně důležitý oproti televizi k výchově pro jazyk český, pro citové záležitosti, pro vztah k rodičům, a dělá to řada renomovaných herců a my to s Evičkou děláme velice rádi a to naše divadýlko jezdí po celé republice, po Čechách a Moravě a po Slezsku a dostáváme se do neuvěřitelných kolikrát situací, protože když se to představení povede a snažíme se, aby se povedlo každé, tak ten dětský divák z vás nespustí oči.
1: Právě. Máte, opravdu, to je nádherný adrenalin, když jdete na jeviště a jsou tam třeťáci, čtvrťáci, pátáci, to není žádné lehké publikum. Těm, když se něco nelíbí a nejenom nelíbí, když je to jenom přestane bavit trošku, no tak už se začnou bavit mezi sebou a je po představení. A my si je vychutnáváme, že chvílemi v tom sále není slyšet špendlík padnout, no a někdy řádí s námi. A potom, když jdeme takhle z násleje, když odcházíme do šatem, říkáme si, je to je nádherný pocit. Fakt to děláme strašně rádi a jsme rádi tedy, že tenhle ten svůj výborný pocit můžeme předávat dál.
3: A jenom k tomu, abych navázal na to, co se stane, když je tam, jsou tam ty děvčata a kluci. Kdysi jsem, to je taková velice, já už jsem jednou řekl v televizi, myslím tu příhodu, jsme hráli, myslím, v Českých Budějovicích a Olda Vlach, vynikající český herec, znáte z Vesničky, Střediskové, že si zapaloval stále cigarety a tak, víte, co se pak stalo všecko, výborný mu kamarád, hrál jednoho černokněžníka a já jsem hrál druhého černokněžníka a to bylo představení ještě se Štěpánkou a uprostřed stála Štěpánka. A mezi námi probíhal takový dialog. Bylo to tak, nebylo to tak, bylo to tak, nebylo, bylo, nebylo. A ten dialog se takhle stále stupňoval a v páté řadě jsem viděl takového jihočeského kluka, jako je tadyhle, teďka ve třetí, jak tady na mě kouká, ale pozor, ten měl stejný sestřih jako já. Jo, v tom jsme měli rozdíl. A když ten dialog takto probíhal, bylo, nebylo, tak tomu klikovi takhle lítala hlava. Bylo, nebylo, bylo, nebylo, bylo, nebylo. Takhle mu lítala hlava. A když to vrcholilo, tak se postavil na lavičku, ukázal na mě a zakřičel. A bylo to tak, ty dětku plešatej plstivej. Tak to je dětský divák.
0: Tak a teď já budu mít pár takových trochu přízemních otázek. Například, kdo u vás komu vaří a co?
1: Tak Honzík je velmi nenáročný strávník, protože se snaží jíst co nejméně. Takže u nás letí jogurty a zelenina naštěstí.
3: My jsme velkými vyznavači jogurtů, zeleniny a to máme velice rádi.
0: Takže recept, přátelé, žádnej nebude. Jo, prozradila mi svého času Evička, že jsou mezi vámi nepřekonatelné rozdíly.
3: Jak to?
0: Jaké a jak se s nimi vyrovnáváte?
3: To ani nevím.
1: No tak, Jejku, já bych uvedla třeba to, že když je Honzík doma, je tam teplo, světlo. Když odejde, zaklapnou za ním dveře, já pozasínám a vypnu topení.
3: Aha, no jo, takhle.

0: tak dále. A Evička zpočátku se tak na to dívala, říkala, Honzíku, to není moc dobré, když ta voda takhle teče. Já říkám, no jo, je to, ale já to mám rád. A co kdyby to byl jen takový čůrek? Tak teďka prostě je situace taková, že já se bojím, já se ráno velice rychle tou teplou vodou a pak jenom je čš, a už to dospívá do takové situace, už jenom je kap, kap, kap, kap, Evička jde, ty jsi můj milovaný Jenček, tak se mi to líbí, kap, kap, do té situace jsem se dostal, ale dělám to rád, protože Evička stojí za to. Ne, musím vám prozradit, já jsem měl vždycky veliké štěstí na krásné, nádherné partnerky, což je tady Evinka důkazem, které byly krásné dámy, chytré, vzdělané, milovaly děti a především milovaly život a byly nesmírně objímající, ale nejenom fyzicky, ale objímající i vnitřně svojí láskou. A to já velice si u každé ženy cením a Evička taková je.
1: Ty zlobíš.
2: Tak, máme nepřekonatelné rozdíly, to máme vyřízený. Máte doma nějaké zvíře?
1: Nemáme.
0: No, želvičku. Akorát.
1: Želvičku, no, ale...
2: A když je tak, Honzík doma, tak...
1: Tak tam by žádné nevydržel, tam je teplo, jedině saharský nějaký fenek.
2: Co považujete za nejpříjemnější relaxaci? Když nepracujete, když...
0: No, povídej.
1: Rádi chodíme do kina, zrovna včera jsme byli.
0: Rádi, ale máme takové, my nemáme žádnou chaloupku, my nemáme žádnou chatičku a rádi vyjíždíme. A protože ta naše profese, i když každá profese je náročná, samozřejmě, ale ta profese není kolikrát jednoduchá, protože když máte v 8:30 hrát třeba v Českých Budějovicích, takže musíte vstávat velmi, velmi brzo a to představení se musí odevzdat naplno. A odpoledne máte ještě závazky, já třeba se ještě večer hraju pro dospělí, nebo točím v televizi, přednáším na divadelní fakultě a tak dále, tak dále. Čili to vypětí je pochopitelně dost velké, tak my jednou za půl roku jezdíme do Luhačovic, do Jurkovičova domu, tam je to strašně krásné, příjemné a relaxujeme tam, čili ten týden je náš a ten musí být jednou za půl roku, to je dáno, nebo máme oba dva stejné záliby, rádi jezdíme k moři, tak vždycky rádi jezdíme tak na 14 dní, na 12 dní k moři a tam si opravdu užíváme.
1: Ale na stejné místo pořád, na ostrov Tasos, kde už známe všechny lidi, kde už jedeme třeba do vesničky Teologos, kde prostě prodavačky, prodavače známe a prostě jdeme to se s nimi jste... pozdravit.
0: A nejsme takový typy, že bychom leželi na pláži, vůbec ne. My, tam je jsou borovice, sedíme pod borovicema, povídáme si, čteme si a je to nesmírně příjemné. A jezdí s námi všechny tři kluci a tam se všechny problémy jak si dovíme, popovídáme se, je to velice
1: sympatické. No ale to je dost netypické, jo. Všichni tři kluci asi bývá to tak normálně, jenomže když jim je 27, 21, 16, takže to už tak typické není.
0: Já jsem teďka shodou okolností hrál na Pražském hradě ty letní Shakespeareovské slavnosti s Bolkem Polívkou, tam byli Češi a Slováci a byl tam renomovaný slovenský herec Oldo Hlaváček, který tam byl s náma a jsme si povídali, kam kdo po tom cyklu představení jedeme. Já jsem říkal, že jedeme na Tasos, Evičko, sami dva říkal, my jsme říkali, ne, jedeme s našima klukama. A on říkal, to je jedna z mála rodin, která takhle pohromadě jede, protože to je prýma a je to opravdu prýma.
1: A nám se líbí to, že přes rok vůbec nemáme šanci se potkat třeba všichni u stolu, protože každý už jsme někde jinde a je to chvíle, kdy si popovídáme, no ale i samozřejmě to krásný, takže myslím, že to docela utvrzuje nebo zceluje tu rodinu, je to prima.
2: No, ať žije Řecko. Tak, jaká dosud nesplněná přání byste si chtěli v budoucnu splnit? Existují taková?
0: Evinko?
1: Já mám přání, ale to se mi nesplní, protože vím, že mám někde své tvůrčí meze. Já jsem chtěla napsat knížku vždycky, celý život. Ale vím, že tudy cesta nepovede, no. Je to takový světýlko někde vepředu, ale tam máš, už se asi
2: celý
1: nedostanu.
2: Celý život máš před sebou.
1: A z toho, to co bylo, z toho můžu čerpat, že jo?
2: Možná to v tom Řecku.

0: přijde, určitě to naskočí, já ti budu napovídat, to přijde, to dáme dohromady. No, já rád cestuji a jsem rád, že Evinka, a máme několik takových míst po Evropě, které bychom chtěli ještě spolu vidět.
1: Je, jmenuji nějaké.
2: No, po Evropě třeba New York.
0: Tak já jsem nikdy v New Yorku nebyl, tak rád bych na pár dní se tam podíval.
1: A ten zeměpis Rušková.
0: A velice rád bych ještě do Madridu se podíval, i když jsem tam kdysi točil u Madridu jeden film v jedné zakázce, to bylo taky velice zajímavé. A milujeme Paříž, tam už jsme byli dvakrát spolu, to bych se chtěl ještě podívat. A velice rád bych navštívil Benátky.
2: My totiž máme ohromné štěstí, že rádi cestujeme, protože naše práce je o cestování. Téměř každý den vyjíždíme někam, i když jenom tedy po České republice nebo po celé naší republice, ale je to krásný, protože třeba před 2 dny jsme byli v Klatovech a my si to tam, jsme tam po 10. a prohlížíme si to rádi. Pak jedeme, kdy teď jedu do, třeba do Nového Hrozenkova, do Rožnova pod Radhoštěm. Prostě pořád je co prohlížet.
0: Ale
2: krásný.
0: Musím říct jednu věc, dívejte se, to bych vám doporučil jako takový recept, někdy nejenom obyvatelé této naší zemičky, ale dívejte se trochu s jiným otevřeným pohledem, co ti naši dědkové a pradědečkové nám zanechali. Když jdete a díváte se na ty fantastické sochy, co jsou na těch barácích, když je to teďka opravené, ty reliéfy, opravdu ta naše zemička je velice krásná a ta příroda tak nádherně voní, že můžeme být šťastní, že žijeme v této krásné zemi.
1: Dneska jsem si to tak vyřešil krásně. Tak, přátelé, dotaz?
3: Dobrý den. Paní Hrušková mluvila o režisérovi Wildmannovi. Já se chci zeptat pana Přeučila, jestli má také oblíbeného nějakého režiséra a proč?
0: No, já jsem měl tu čest ve svém hereckém životě a snad ještě budu mít poznat řadu vynikajících režisérů i zahraničních, protože jsem hodně točil a i točívám v zakázkových zahraničních filmech. A je to, vždycky ta setkání jsou velice zajímavá, protože ten režisér chce z toho herce dostat absolutní maximum, samozřejmě, a používá nejrůznější metody, laskavé, násilné, metody, které by měly vyprovokovat ty herce. A při této příležitosti bych vzpomenul na vynikajícího režiséra, myslím, evropského formátu, je dneska už je to starší pán, Jiří Krejčík. O něm je velice známo, že používá nejrůznější metody, aby z herců dostal absolutně pravdivý a přirozený, nefalšovaný projev. Projev, který by vás jako diváky oslovil. A režisér Jiří Krejčík, vzpomenu Týden v tichém domě, Vyšší princip, Božská Ema, to je klasika, že jo, režisér ohromného formátu, kdy režíroval asi v 75. roce Slečnu Julii v divadle Na zábradlí a my s kolegyní Hanou Smrčkovou jsme tam hráli takovou dvojici, to je o dvou lidech, a stále jsme zkoušeli, stále se mu to nelíbilo a že to bylo přehnané, že to bylo velice jaksi nadnesené, že to nebylo přirozené, a při těch zkouškách on vyžadoval, aby tam byl i v kleci takový malinký ptáček, který tam poskakuje, protože to byla součást té inscenace a o tom ptáčkovi se trošičku tam jedná. No, my jsme zkoušeli, on stále nebyl spokojen a jednoho dne při jedné zkoušce řekl: stop, Přeučil, Smrčková, ke mně. My jsme přišli k režisérskému stolku, posadili jsme si vedle něj a on říkal: dívejte se na toho ptáka. My jsme se dívali na toho ptáka. Dívejte se výrazně na toho ptáka. My jsme se výrazně dívali na toho ptáka. Ten se chová přirozeně. Takhle hrajte divadlo.
1: Tak máme ještě dotaz?
4: Dobrý den. Zmínili jste se o svých 3 synech. Pokračuje někdo ve vašich šlépějích?
2: Tak je to pravda. Nejstarší Zdeněk, Zdeněk Rohlíček, je v angažmá v plzeňském divadle J.K. Tyla a jsme moc rádi a vlastně dnes bychom vás chtěli pozvat, koukněte se v 8 hodin na televizi. To je přenos z Plzeňského divadla.
5: Dobrý den, já chci takovou odlehčenou otázku. Pane Přeučil, kolik máte klobouků a v kolika barvách?
0: No, madam, to jste mě zalichotila touto otázkou, to je moje slabá stránka. Mám rád klobouky. Myslím si, že mi trochu sluší, to říkají, tady dáma pokyvuje, všimni si, Vinko, jo? To je zajímavé, ano. Já vám děkuji, ano, protože o mě se říká, že jsem, to říkají i garderoběrky, kloboukový typ, mám jich asi 30, je to tak, Evi, v nejrůznějších barvách, ale teďka je to problém. Víte, ten klobouk musíte ladit taky k určitému oblečení. Jednoho nosím rád proto, protože můžu před vámi smeknout. A tím, že smeknu, ať je to starší dáma, ať je to mladý člověk, ať je to kdokoliv, vyjádřím úctu, že si toho člověka vážím. Patříte si, myslím, k noblese. A lidé by měli být k sobě noblesní. To je i součást života, součást demokracie. Lidé by se měli na sebe usmívat, měli by být ohleduplní a smát se je strašně důležité. A ten klobouk je takovou třešničkou, že smeknete, pozdravíte. No mám jich asi 30, no jenom má to i své výhody, nevýhody, protože kdysi jsem si koupil bordo, takový klobouk, a to se mi velice prodražilo, přišel jsem domů a nic jsem k tomu neměl. Čili jsem si musel dokoupit řadu věcí. Tak to je, neříkám můj koníček, ale mám klobouk. Klobouky rád.
1: Máme další dotaz?
0: Tak vy jste se rozpovídali, to je sympatické. To máš, Ondro, radost, viď?
6: Dobrý den, já jsem chtěl se vrátit ještě k vašemu chaloupkařskému období. Myslím, že jste měl dokonce i tady v našem kraji chaloupku chvilku.
0: No, máte pravdu, já jsem nikdy na to moc nebyl, ale Štěpánka měla ráda chaloupky, měla chatičku v tom, v Kozojedech, a pak jsme koupili v Levíně u Úštěku. Tam jsme měli takovou chaloupečku a pak později jsme měli ve Zlenicích takový malý mikrobaráček. Ale, ano, malinký, ale byli s tím vždycky, mě to moc nebavilo. Byli s tím strašný starosti a vím, že Štěpina byla vždycky v tomhle rozkošná, protože já jsem byl takový ten otrokář na tý... Otrok na tý chalupě. Ne, otrok, ano. Protože Štěpka vždycky vyšla na tu verandičku, měla v ruce tu krátkou cigaretku, dvě deci vína a koukala tak se po té zahrádce, říkala, Honzíku, ještě upravtáme ten zahónek, ano. Proč ta růže nekvete, něco pro to udělej. Támhle ten krtek, likviduj to. A já jaksi jsem byl takový ten lehký, milující otrok. A raději žádnou chaloupku nemám a jsem ráda, že je Evička je proto a že raději vyjedeme někam se podívat.
2: Ne, tak já bych nebyla tak elegantní, já nekouřím.
1: Můžu mít... Ano. Můžu vzpomenout na jednu historku, již jsem byl svědkem. Vy jste měli pejska Lízinku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem, přátelé, byl svědkem toho, kdy jsem byl u Štěpánky a u Honzy a odcházeli jsme, byl jsem jimi pozván někam do divadla, odcházeli jsme a slyším, jak Honza v té předsíni říká, tak Lízinko, buď tu hodná, my přijdeme v 9 hodin. A Štěpánka se otočila a říká, ale Honzíku, když to v 9:15 končí. A ten říká, ježiš, promiň, Lízinko, až v 9:30 přijdeme.
0: To je pravda, Štěpina milovala pejsky a ta Lízina to byla taková podvratěčka, z toho Levína se k nám přidala a tu jsme milovali to. To byl divadelní pes, tu jsme tahali i na představení. A první, co bylo, že pro Lízinu se musel připravit koutek, jo? A to byl už takový pejsek, která věděla, my jsme tenkrát ty dětské představení hráli s pauzou a že po 45 minutách je pauza a po 45 minutách ona vstala a už koukala kolikrát, co se, kdy bude pauzička, aby dostala nějaký papáníčka a tak dále. Krásný pejsek to byl.
1: Takže to byla vzpomínka ještě na Lízinku a máme nějaký poslední dotaz. Není-li více dotazů, tak dovolte, abych končil tak jako obvykle. Nostalgické muzeum zábavy navštívili Eva Hrušková a Jan Přeučil.
7: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte druhou část Nostalgického muzea zábavy, které hostilo manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď už ale přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat.
8: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
7: Když jsem minule v této rubrice hrál písně z filmové hudební veselohry Valčík pro milion z roku 1960, připomínal jsem i některé tehdy mladé, začínající herce, kteří si ve Valčíku pro milion zahráli. Kromě Jana Přeučila to byly například Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Poloček a také Jiří Hrzán, který o 20 let později tragicky odešel z tohoto světa. No a právě Jiřího Hrzána si tu dneska připomeneme.
9: Já jsem chodil na školu, takový zvláštní ročník jsme byli a my jsme si založili takový klub. Ten klub trvá dodnes. Akorát později jsme přibyli několik starších členů, abychom se generačně vyrovnali. Ten klub se jmenuje Klub Bestií. Ne, my jsme máme hrozně rádi mezi sebou, my si dokonce půjčujeme i peníze občas. A jinak si provádíme hrozný věci. Tak třeba Jirka Kore, to je můj velice dobrý kamarád a dobrý přítel, výborný herec. On má takové zvláštní pojetí herectví. Já třeba, když jsem udělal nejvyště salto, nebo jsem se nějak fyzicky projevoval, tak on se tak na mě pohrdavě díval, jako na takový ten malej odporný hmyz. Říkám, poslyš, příteli, jsou samý šprťouchlátka, kde nic tu nic. Dobrý herec se nemusí na jevišti ani pohnout. Tím myslel pochopitelně sebe. On taky tak hraje. Dobrý den, milostivá paní. Zde je psaní a čekám, kdo ho odnese z toho jeviště. On vždycky za mnou jezdil o prázdninách do tábora, neměl tatínka v Roudné, to je kousek od sebe, a vždycky přišel hrozně znaven z nádraží a říkal: milý Jiří, ta cesta k vám z nádraží trvá plných 15 minut. To je zbytečná ztráta času. Za tu dobu, co bychom toho mohli spolu prodiskutovat. Já jsem říkal, máš pravdu, hele, jezdíš odpadu s vlakem, nový hřbitov, zatáčka, další zatáčka, rovinka, šranky, semafor, tam ten vlak vždycky skorem zastaví, já tam vyskočím přes silnici a jsem doma. Říkal, to je výborný nápad. Asi se o to pokusím. Za tři dny na to takhle sedím doma na verandě, dívám se, jak nám kvete květák. Najednou vidím v dálce takovou podivnou, zvláštní, řekl bych až surrealistickou postavu, celou rozedranou, skrvavenou, jak se unaveným, vetchým, stařeckým krokem blíží k našemu domu. Teď já blbě vidím, tak jsem ostřil. Říkal jsem, Herkot, lupičidou, hodem jsem zamknul, přijde, píš, on to kone. Říkám, jak to vypadáš, co se ti to stalo, prál si se z průvočí, nechtěl ti štípnout lístek nebo co. Říká, ty jsi mě dál, ty brouku do bráku, tam je 15-metrovej pešun s viaduktem. Tak ten viadukt jsem naštěstí v oprsa minul, ale dole je jakýsi živý plot s ostnatým drátem. Tak do toho jsem vysekal takovou menší úhlednou dírku. ty lidi tě znají, mají tě moc rádi, pozdravujou tě, máš to jí zaplatit. Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátnej, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bykovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té vrátnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza, jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře, ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrza. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedm trpaslíků, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrza, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malér, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
10: Už nic, pane Hrza, jdete pozdě na přednášku.
9: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo do telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zvedl.
10: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
9: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
10: Pane Hrza, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
9: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
10: Kluci, asi není uhlí.
9: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátného. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka a na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny, že? Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďko nějaký, třeba ňa, ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba, teta, byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíchl tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla, jehla nitěla. Teďkom teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu.
10: To není možný vzít ten hrneček a tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma, šup, šup, šup, šup, šup. Jak jsme to dopíjeli, podle toho pontu, už takhle ty tři prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teto se s ním nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hejský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagáty pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Cestou. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? Zahajský, říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána nebo mrkvičku? Teď já jsem z toho úplně v prdela v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hrhr, dva mrmr, dva zez, jsem výzvětnej balon, jsem výzvětnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, piskáče, pokračujte. Měli ho. Vrátil se na večer, byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát a trychle. Už nikdy nic nehlásil a my jsme vyšli ven a řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

0: sea, fue en esa lata.
1: Ya, ya.
0: A medio que Gensaza se li pohádko víc svět, chci vidět princezu s českým honzou, vlastně s českým králem, s korunou

0: pozor však, pouze na to pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, nevěřte, že to snad není radno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno. Může se vzpomínat s úsměvem obvykle, jde to snadno.
1: A to už je, přátelé, pro dnešek všechno. Končí malá vzpomínka na komika Jiřího Hrzána, končí druhá část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem, končí nostalgické muzeum zábavy. Pohodu, radost a štěstí vám do dnů příštích z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes si připomínáme květnové povstání českého lidu, proto i naše dnešní hudební nabídka bude sváteční. Budeme společně poslouchat výhradně orchestrální nahrávky, které svou atmosférou korespondují s datem v kalendáři. Tak ať je vám s naší hudbou hezky.

Dnešní sváteční den, kdy si připomínáme výročí květnového povstání československého lidu, posloucháte slavnostní instrumentální nahrávky orchestru Václava Hybše a věřím, že se mi podařilo vybrat ty, které podtrhují a současně dokreslují slavnostní atmosféru dnešního dne.

Pokračujeme na dvojce Českého rozhlasu ve vysílání pořadu Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Dnes si připomínáme výročí květnového povstání českého lidu v roce 1945 a věřím, že ke slavnostní atmosféře dnešního dne přispějí i nahrávky mého orchestru. Třeba v následujících minutách baletní hudba Jaroslava Ježka, šavlový tanec Arama Chačaturiana, valčík France Lehára a nebo Barcarola Jacquesa Offenbacha se solovým klavírem Jiřího Maláska.

V dnešní slavnostní den znějí výhradně orchestrální nahrávky, které pořídila moje kapela, tedy orchestr Václava Hybše. A další hudební nabídka? Melodie Byl jednou jeden král a česká písnička, obě se solistou na klavír Jiřím Maláskem a poté světově proslulý Let čmeláka. A to je pro dnešek všechno. Loučím se s vámi a těším se na shledanou, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí přátelé, přátelé našeho pořadu, našeho vyprávění. Zase si budeme vyprávět o tom zmizelém světě, jak je naším dobrým zvykem. Vidíš, Žaninko, papoušku, ta zase bude chrnět, jak je jejím dobrým zvykem, ale nemyslí si, dneska tě to neprojde, jako tě to procházelo minule. Jaro už je v plném rozpuku, tak se taky koukej předvíc. A nezívej na mě.

Vyprávěli jsme si o světě, který byl tajemný, magický, mnohem magičtější, než je dnes, kdy nám babičky vyprávěly o strašidlech, čarodějnicích, hastrmanech, které vídali jejich babičky. Čarodějnice začarovávaly kravám mlíko. A když je někdo chtěl vidět, tak si musel zašít štyrlístek do zástěry. O tom už jsme mluvili tolikrát, ale ono se to tak hezky poslouchá. A čarodějnice potom řekla, my víme, že máš štyřlístek zašitej v zástěře, ale jestli nás prozradíš, to byly totiž ty čarodějnice, to byly ženský z vesnice, jestli nás prozradíš, tak tě začarujeme, že se budeš plazit tady po zemi jako had. Zasyčeli ty čarodějnice a to, když mi vyprávěla babička a já byl malý dítě, tak jsem si to všecko tak představoval jako had.

byly časy, kdy se podlahy drhly hašeným vápnem. To vápno se roztíralo slaměnou voháňkou po podlaze, to si babičku pamatuju, jak drhla podlahu v kuchyni hašeným vápnem, bílým vápnem, jak to bralo do sebe tu špínu z těch prken a postupně tak jako měnilo barvu až do takového šeda, šedohněda. Vesnice mi zněly kovadliny z kováren, zvoněly, když se kovali koně a kovali se podkovy a sekery a rejče a motyky. A kohouti veselé kokrhali a štěkání psů se rozléhalo po širým kraji a z vesnic kolikrát si ty psi odpovídali z jedný ze všetat, si povídali psi štěkáním ze psema v Oujezdě a ze psema u nás v Pavlíkově. A to bylo veselo na světě tenkrát. Večer kolem věže kostela kroužily sovy a tak houkaly. A tu a tam do té idyly zaznělo buď zatroubení motoráku nebo zapískání parní lokomotivy. A pan Redl, to bylo ještě před válkou, to jsem já nezažil, to jsem nebyl ještě na světě, kdy jezdil do Pavlíkova autobus, který vůbec neměl ještě pneumatiky, ale takový kola stvrzený gumy bílý. A pan Redl, když si chtěl dopřát výlet autobusem za korunu, tak prej jel od pošty, honem utek od oběda. Protože to jezdil po obědě autobus do Rakovníka, za korunu se si koupil lístek a vystoupil na první zastávce nahoře na průhoně. A potom, když už tam byl, tak se šel po polních cestách, kam ho cesty zavedly podívat k jeho polím, jak obilí vyrazilo, jak brambory strkají, jestli strašáky postavený čelátkou na stromech ve Višňovce, v Kubovce, jestli je vítr nestrhal a neodfouk strašáci na stromech. To byla poezie našeho dětství, i v polích stávali strašáci.

Vyprávělo se, vyprávělo a vyprávělo se vo všem. Vyprávělo se, jak když se dělali studny po vsi, jak studnaři, třeba někomu to šlo do 3 do 5 metrů hezky a pak najednou narazil na skálu a museli se další 3 metry střílet, aby se ta studna aspoň do 9 metrů vyhloubila, nebo do 10, podle toho, jak tam byly silný prameny. A vyprávělo se o žentourech, kterými točili buď voli, nebo koně, chodili dokola kolem a žentour, takový soukolí, roztáčel mlátičky. A sedláci, kteří investovali, kteří vložili tolik peněz do zařízení žentourů, protože to nebylo levný, to soukolí. Taková veliká voj a soukolím se to převádělo do různých otáček. A potom, když v roce, kdy to mohlo být 24, měl najednou do Pavlíkova se zavec elektrický proud. A sedláci, kteří měli nakoupený žentoury, tak se bránili, představte si. Takový zpátečníci, bagáni jim říkali, bagáni zpátečnícký sedláci, no jo, agrárníci. Nechtěli elektrický proud, když měli žentoury. A chudina by to bývala byla zase uvítala, protože když už měli postavíno, tak si už koupili elektromotory a žádný žentoury, ale mlátit elektrikou. A žárovkama svítit, ne petrolejkama, to se svítilo petrolejovejma lampama. Nakonec to prosadili, že i v Pavlíkově zavedli proud a rozeznělo se rádio první a druhý a třetí. U nás bylo taky rádio. Já jsem vyrůstal při rádiu a to byly krásné večery při rádiu. To byly ty nejnádhernější pohádky, co jsem viděl. Všimněte si, že říkám viděl, protože rádio dokáže probudit takovou fantazii, že to, co se v rádiu vypráví, to, když je někdo vnímavý, tak to vidí. Já jsem viděl, jak jsme se těšili na reportáže pana inženýra Hanzelky a pana inženýra Zikmunda. Vzpomínáte si? To byla ta jejich znělka, o tom jsme mluvili nedávno a já jsem si říkal, jak tenkrát to je mohlo zabít, když jeli tou africkou, tím pralesem, jak tam bylo, najednou někdo na ně udělal sabotáž a natáhl lano přes cestu a oni se jen tak skrčili v té kabině, ta kabina zařvala a jim to mohlo uříznout hlavy. A já jsem si taky říkal, no teda, to nebylo jen tak cestovat po světě, to šlo i o život. Vždycky, když se jaro zlomí do měsíce května, na paměť, na mysl útočí vzpomínky.

Už to předjaří bylo nezapomenutelný. Často ječí siréna na střeše školy, když jsou nálety na pár fabrik, které byly v Rakovníku nebo na nádraží. Do Pavlíkova k nám přijeli německý děti, takový pobledlí, většinou to byli takový pihovatý kluci a holky, stejně starý jako my. A když jsme šli ráno do školy, tak oni stáli v parku u sochy svatýho Vojtěcha a koukali tak na nás, tak smutně. Měli kožený kalhoty na kšandičkách, na kterých byly vyšitý kytičky. To si říkám, to je pěkný, to bych chtěl mít, takovýhle kytičky. A bylo vidět, že mají hlad, a když jsme se vraceli ze školy, tak tam kolem poledne stáli. A jednou taky se rozječela siréna a my jsme si museli lehnout do příkopu a se mnou tam vedle mě ležel taky takový ten pihovatý kluk, který ho už jsem znal. A když viděl, že mě kouká z tašky chleba, který já jsem ke svačině nedojet, tak se pěl ruce ty dětský pihovatý a prosil mě tak bázlivě, jestli bych mu ten chleba nedal, tak jsem mu ho dal. On se do něj tak hladově zakous. To byly ty děti, které utíkali před frontou, jak šla. No a časného jara, nebo snad ani ještě jaro nebylo, ale už nahoře u křížku, na křižovatce polních cest, vyrost najednou lesejček. Co to je, jsme si říkali. My kluci, výzkumníci, který jsme, když někde vyrost lesejček, tak z ničehož nic. To jsme znali buď z pohádek, že tam najednou vyrost zámek s černokněžníkem a třeba se spící princeznou a to každýho kluka začne zajímat. Ten lesíček z ničehož nic, kousek od vzorný zahrady, tou jsme proběhli a museli jsme to jít samozřejmě proštudovat. To byl velmi vážný důvod. Jít to tam prozkoumat.

se to tam odehrálo za zázrak? Ještě tam nic nebylo včera, dneska už lesejček? Stromy smrkový veliký? No a jednoho takovýho březnovýho dne, pár dní potom, když jsme se koukali na zář a poslouchali dunění, jak byly bombardovaný Drážďany, to bylo taky hrůzný, co se celá vesnice sešla u našeho domu, který je tak jako leží nejsevernějš na vsi. To bylo krátce potom. Jsme šli přes zornou zahradu, přes tu polní cestu, kde kvetlo jenom pár žlutavých kvítků pod bělu. To ještě ani jaro nezačalo. Mazlavá cesta to byla. Kdo to tam šel tenkrát? Jo, skřivánci zpívali tak hezky, to si vzpomínám, ty už zpívali. A my, kluci Kopeckejch, Vláďa Květa, Květoun, Vašík, Ťuhík, jak jsme mu říkali, Pepík Vosikojc, ten rošťák, jak mu nedávno jeho babička naflákala zadek dřevěnejma kleštěma, protože mě seknul hrábičkama dětskýma do hlavy a tekla mě krev. A babička, jeho babička tahala s těma kleštěma dřevěnejma rychlokvašky okurky ze sudu. A to se rozlejhalo, to cvakání na Pepíkovým zadku. Ten řval, jako když ho na nože berou. Rošťáku jeden, křičela jeho babička. Tak ten Pepík s náma taky šel. Pepík Sojka taky, Jirka Čára, Vlastík Váňojc, Pepík Tyšerojc. No a už jsme u těch stromů a slyšíme němčinu. Skrz větve vidíme uniformy německý, byly dva. Starý. No, proti nám se nám zdal i 40-letý chlap starý. No a jeden z nich byl oprys pan Švedskepart. Jenomže měl mnohem větší břicho než pan Švedskepart. A byl jenom, protože hřálo sluníčko, tak byl jenom v košili zelený, ani neměl ten vršek té uniformy a kšandy takový. Ty mu přes to kulatý břicho drželi ty kalhoty, aby mu z něj nesklouzly. A druhej byl oprys pan Pošťák Jirásek. Kukmal, řekl najednou ten jeden, co byl podobnej panu Ševci Kepartovi.

Co se to tu jako děje, řekl asi německy. Kdo to tady je? No a najednou jsme byli prozrazený. Div, že nám naše kšandy, který drželi půmpky, nespadly z těch našich dětských ramen. Tak jsme sebou cukli. A teďko co dál? Dobrý den, někdo řekl i guten tag, protože to jsme se učili v němčině. A oni se rozesmáli. Později jsme se dověděli, že to byli Rakušáci. Že tam měli pozorovatelnu. Ty smrčky maskovali vlastně takovou dřevěnou boudu, kterou si později po válce vzali sportovci, si zabavili jako kabinu na hřiště. Oni se rozesmáli a rozhrnuli větve a pojďte se, kluci, podívat, co to tady máme. Asi nám říkali německy a teď to tam vidíme, pušky tam byly opřený a nějaký přístroj a rádia na takovým stojanu. Jako jsem viděl u pana fotografa Váchy v Rakovníku, tak velikánský dalekohled skoro jako, no to byly roury, každému tam dali pod nohy bedničku, postavili k tomu dalekohledu bedničku, aby jsme se mohli koukat do těch okulárů. No to nám namířili na radnici, na hodiny, v Rakovníku, na náměstí. No to byly ručičky hodin, že jsme si na ně mohli úplně šáhnout. Tak veliký to bylo, všecko bylo veliký. I továrna mídlo od Rakovníka, nádraží, tam bylo vidět každý šroub na koleji a lokomotivy, jak se z nich kouří. A my na to čuměli takovým velkým oknem, jsme se koukali. Je, to bylo pěkný. A oni se na nás smáli a jeden šáhnul do náprsní tašky, nás takhle vzal za ruce všechny děti a tahnul nás, aby jsme se podívali na tu fotku. A tam byly taky tři rozesmátý děti a taková hezká paní v nějakým tyrolským kroji a on ještě v civilu a pod jabloní. Jak jim slunce svítilo do očí, tak se všichni tak jako divně škňuřili. Smáli se a mhouřili v oči a říkal, že to jsou taky jeho tři děti a tak zesmutněli, no, ty dva chlapy. Proč zrovna musí být tady u nás vedle křížku, u vzorný zahrady v nějaký pitomý boudě a hlídat, co se děje v Rakovníku, když by měli být doma a teďko třeba zrovna vorat na té jejich zahradě mezi těma jabloněma, který se chystají na květ. Tak to tak vonělo takovou tou vůní té munice, nebo těch volejů všelijakých vojenských, těch přezek. Helmy tam měli, přilby taky. Ale taky nám

byl výhled z toho okna. To byl lán světa, celý údolí. Uprostřed toho obrovského údolí ležel rakovník. Na východě to údolí už přecházelo do křivokládských lesů. Na severu, když bylo jasno, tak byly vidět až Krušné hory. No a na severozápadě Doupovský vrchy. To bylo daleko vidět z toho místa. Proto tam udělali tu pozorovatelnu. A najednou se ozvalo takový cvrdikání, klapky začaly padat z takových různých bedínek, z takových těch jako těch centrál telefonních, jo. A honem rychle telefonní sluchátko a něco honem rychle tak štěkavě si ty vojáci říkali něco, někdo ten důstojník tak štěkavě odpovídal do telefonu a už než jsme se zpamatovali, tak jsme byli z toho dřevěného baráku venku, oni hlava nehlava nás za ty dětský kšandy vzali, šmejkli s náma, tam jsme ani nevěděli, že je zákop vykopaný a už ležíme v zákopu. Tam to bylo tak mokrý, že hned jsme měli vodu v botech a já jenom vidím, ještě totiž než jsme do toho zákopu vletěli, jo, tak vidím jako černý tečky, támhle jeden, támhle dva, támhle pět, no se jako když se vosy rojejí, černý tečky hurika nebo Spitfireů, já si to pletu. Ty salvy těch kulometů z dálky se nesly, jo, a hned pára nad rakovnickým nádraží, moji, to byli kotláři, no a my už jsme to dál nemohli vidět, protože už jsme mezi žížalama, ležíme v tom zákopu, brouci tam lezou po stěnách, po těch mokrých, stěhliněných stěnách, to a oni nás chrání, ty Rakušani, svým tělem.

Když jsem zdvihnul hlavu, tak vidím něco neuvěřitelného, protože přímo nad našema hlavama se mihají ty Spitfirey. Já tam vidím každý šroubek na křídle, i ty bílé hvězdy, od kterých jdou takový vodorovný bílý čáry s černýma. Vidím složený kolečka pod křídlem a někdy zahlídnu i kabinu a v té kabině, jak sedí piloti. A ještě se jim kouří z kulometů. Protože oni, aby mohli dělat nálet na rakovnický nádraží, tak se museli v tom kruhu točit a ten kruh akorát probíhal nad tou naší pozorovatelnou. No, že si toho nevšimli, stačila by jedna malá bombička, kde by jsme byli. To jsme měli tenkrát štěstí. Jak to řve, když tam střílí, to byly pecky. Najednou vidím, že to vůbec není hra na válku, jak jsme si hráli s klukama se šmrtvej. Vole, padni se šmrtvej. Ale válka tady je a lítá nám přímo nad našema hlavama. A my vidíme i strach v tvářích těch obou vojáků, těch Rakušanů. Oni nás tak trošičku se snažili chránit, aby nedej bože se nám něco nestalo. No a tu a tam do těch sal, z těch kulometů se ozve takový jako plácnutí, bouchnutí, jako když babička vyvěšovala peřiny na prádelní šňůru na dvoře a bouchla do nich plácačkou rákosovou. Tak taková dunivá rána se ozejvá, to jak jako zase ty flaky německý se snaží střílet po těch hloubkařích. No, tenkrát prej rozstříleli všecko to, co na nádraží stálo, kromě motoráků. A jedna rána taky se ozvala veliká, která připomínala zase, když bouchnul sud, ve kterým se u pánku na dvoře hasilo vápno. To byla taková pecka, to prej možná padla bomba, někdo říkal. A najednou, jak se to peklo strhlo, tak stejně tak najednou to odeznělo, byl klid, zase se rozespívali skřivánci.

Ale bylo něco takového divného ve vzduchu. Tak nám vůbec nebylo do smíchu, protože jsme se setkali s tváří války. Tak utíkáme po té rozblácené cestě domů. Dejcháme, ale bylo to z kopce. Skrz vzornou zahradu. Jsme zablácený jak z toho zákopu, tak po té rozbahněné cestě. Abych nedostal, tak jsem si musel u pumpy umýt boty. Ty zablácený veliký bagančata, který mě maminka nedávno koupila na poukaz. Byly o 3 čísla větší, abych z nich nevyrost. Švédské party vokoval podkůvkama a cvočkama na podrážce. A stejně jsme každej dostali doma. Stejně jsme dostali vynadáno, co tam lezeme, když nás nikdo nezve. To není slušný a vůbec co tam máme co dělat. A ještě u takových lidí, kteří nás vtahli do války, i když to jsou Rakušani.

na jaře, to jsme chodívávali, sbírat do takových remízků, kde se vyhazovaly věci, tak jsme tam hledávávali, co by se nám mohlo šiknout. Třeba když jsme našli baterku, která měla tlustý sklo, tak to každý měl poklad, protože tou baterkou se dali dělat ze sluníčka tečky, které pálily. Třeba když někdo seděl a někdo mu tu tečku podržel vzadu na krku, tak ten se začal plácat po tom krku a divil se, myslel si, že ho kousla nějaká masařka. Nebo jsme věděli, kde jsou starý rozpadající se kořeny vrb a tam bylo dřevo, který večer světelkovalo. To jsme taky sbírávávali. A najednou jsme se ráno probudili a i když už dávno bylo po sněhu, tak na to koukáme jako na zjevení, protože na stromech byly velikánský takový jako obrovský sněhový koule, takový, ono to nebylo kulatý, oni to byli takový cáry. Na polích, na střechách, na dvoře to bylo. Lametky. To jsme se rozběhli, kdo nazbírá víc lametek. To byly takový papírky, nudličky. Oni voněli takovou, vydávali takový zvláštní ozon. Asi to byla vůně z toho vnitřku letadla. Jak americký letadla to házeli, aby rozrušili. To byly papírky polepený staniol, takovou tenoučkou vrstvou staniolu, kovu. A to prej stačilo, když se to rozhodilo z toho letadla, že prej to Němci už tenkrát měli radary, aby mohli zaměřovat a střílet po bombardácích. A když to oni rozhodili ty lametky, kterých bylo stovky a tisíce, tak ten radar nemohl ukázat nic, protože byl plnej teček. A nerozlišil, kde je letadlo a kde je lametka. A ty lametky, to jsme si říkali, to si schováme a s tím budeme zdobit vánoční stromeček. A taky jo, po válce měl každý jako sníh na vánočním stromečku tyhle ty lametky. To jsme nosili plný hrstě. Já jich na půdě měl v toho jara roku 45. Začaly padat lametky, možná, že i už na podzim 44. Já jsem si je střádal v jednom rohu půdy, kde babička vždycky, když přehazovala obilí, tak já tam s ní vletěl, jinak jsem se tam na půdě skoro bál, protože tam tak foukal strašidelně vítr.

A jednou jsem si, představte, odklopím prkno na podlaze. Tam byly hadry navolejovaný. Já jsem ty hadry rozbal. Jiu. To snad není možný. Revolver a krabička a náboje s takovejma lesklejma chromovanýma kůlkama. Ty náboje byly zlatý. To byl revolver těžkej. Babi, babi, koukej, co jsem našel. Podívej se, dědo, co to dítě našlo. Kde jsi to našel? Tam pod tím prknem. Vidíš to? Takhle blbě to schováš. Celou válku to hledáme. Kdyby to tu našli při prohlídkách gestapáci, tak buví, co by z toho bylo. A to dítě vyšmejdí všecko. Všecko najde. Dej to sem. A nic si neviděl, nic si neslyšel, zapomeň na to, nikomu neříkej ani slovo. Slib mi to, že jsi to nikdy nic takového tady u nás neviděl. To by nás mohli postřílet, to nesmíš nikomu vůbec říct. Já to říkala dětku, že ten revolver z té první války máš zahodit. No jo, matko, co kdyby se hodil? No, taky jo. Srejda Vašek po válce, on se hodil. To byla snad jediná zbraň v Pavlíkově, kterou Srejda Vašek po válce šel ty Rakušany odzbrojit. Oni se vzdali sami a Pavlíkovský je eskortovali do Rakovníka, kde se seřazovali tyhle ty řadoví vojáci Wehrmachtu. Tím starým revolverem, který já jsem našel, Srejda Vašek s chlapama tam šel je takzvaně odzbrojit, no.

A to jaro, 9. jaro, v mým dětským životě pomalu spělo k sobotě 5. května. Jako každý dopoledne u dědy a u babičky na zdi vedle visacích hodin s kivadlem a se šiškama, se závažíma ve tvaru smrkových šišek na poličce hrálo rádio. Makrofon se jmenovalo. Zelený, červený, oranžový, modrý světýlka stupnic tam svítili, magický voko, jako zelený motýlek. Křidýlka rozpínalo, brokátek na amplionu se klepal podle toho, jak hudba hrála, nebo když někdo mluvil a najednou se ozval ten známý hlas volání Prahy o pomoc, který všichni známe. Z těch dokumentů zvukových, který se nám zachovali, vnímání je Praha, Gavaríč, tam bylo taky anglicky, francouzsky. A já jsem byl z toho tak vyděšený, že hned jsem v sebě celou ulici. A hned jsem to řekl, že se v Praze něco děje, že se tam střílí, protože to musel v Pavlíkově každý vědět. Aspoň v Zabráně, protože u nás v ulici jsme měli rádio jenom my, který strejda Vašek před válkou nadělil k Vánocům svým rodičům, teda mý babičce a dědovi. Tak i k nám se dostala tenkrát ta květnová revoluce. Celý šťastný, nic netuše, že vůbec nemusela být. Kdyby bejvalo se to nebylo dohodlo na Jaltě, to víte, to člověka bolí, když do toho prokoukne do těch dějin, že už 5. května v klidu a pohodě mohli Američani nás osvobodit, kdyby nebyli tenkrát Roosevelt s Churchillem, tomu se do toho prej nechtělo. Ale Stalin si postavil hlavu, že ta naše vlast bude osvobozená sovětskou rudou armádou. To byla ta smutná ironie. To byli chlapi v Pavlíkově, který sundali motorky pan Truxa a holič Král, můj budoucí táta, taky sundal motokolo a jeli se do Rokycan, to bylo kousek, podívat na Američany. Takhle si s náma osud zahrál. Ty Američani byli kousek od Pavlíkova, do Prahy to měli co by dub. Byli vyděšený, když přijeli do Pavlíkova ty chlapi a říkali, my jsme mluvili s Američanama, oni tam byli i český vojáci v americké armádě. A proč teda tady takhle Praha volá o pomoc? Proč nemůžou přijít Američani? Proč tam teče krev? Proč tam umírají nevinní lidi? Politika. No jo, politika, to byla vždycky špína, říkali druhý, který už s tím měli zkušenosti.

No ale hlavně v těch památných dnech, kdy se odehrával ten konec války, tak já jsem měl takovou věc, na kterou jsem byl pyšnej. Když jsme s tatínkem mým, když ještě žil, jeli poprvé na Chocko, tak děda, starý Chod, který uměl vyřezávat a vypalovat a dělal hrábě a dělal vidle a dělal všelijaký korbele nebo válečky, když se udělala hrudka másla, tak tím válečkem se ozdobila ta hrudka másla, tam byly vydlabávaný všelijaký ptáčci, holoubci, růžičky, tak ten děda, řezbář, Chod, starý Chod, Chodi byli hrdí, protože to byli strážci hranic. Mně, malýmu klukovi, tenkrát mě bylo 5 let, udělal chodskej čakan. Krásnej chodskej čakan. Hůl, dole vokovanou bodlem, jaký mají velký lidi ty bodla na holích. A nahoře měla takovou rukověť, ale to nebyla zahnutá rukověť. To mě děda vyřezal takovou jako sekírku s takovou prohnutou rukovětí, taky to se tak hezky drželo. To se tak hezky špacírovalo a do té rukověti mě vyřezal a vypálil hlavu chodskýho psa. Takovej ten symbol toho strážce hranic. A napsal mě tam pozdrav z Chodska. To měl takovou speciální jehlu, kterou si nahřejval nad lihovým kahánkem. A ozdobil mě jí všelijakýma ornamentama a teď ještě to nekončí, protože já jsem si na tu hůl vždycky, když jsem někam došel, tak jsem si koupil známčičku, plíšek a přibyl jsem si to tam. Tak jsem tam měl přibitej hrad Křivoklád, takový malej plastický znáček, kde bylo no všecko. Každá taška na střeše, to malinká známčička z takového nějakého stříbřitého kovu, veliká tak asi 4 cm, hrad Křivoklád. Nebo jsem tam měl hrad, jo, Rakovník, ten měl taky svoji známku, tam byla gotická brána. Máchovo jezero jsem tam měl. No já byl na tu hůl tak hrdej, no a v těch památných dnech té revoluce já jsem se špacíroval jenom s tou holí. Tak jsem se cítil, tak jsem to prožíval.

Jsou takový národy, který třeba postaví pomník a pak se něco semele a oni ten pomník zbourají. A jsou zase národy, kde když se jednou postaví pomník, tak je tam na pořád. Třeba Francie. My patříme mezi ty národy, kde se ty pomníky bourají. Já si vzpomínám na pomníček nad Bránickým pivovarem, kde začíná Jiráskova čtvrt, ulice Psohlavců, kam jsem už od 17 let vyprovázívával svoji první lásku, moji budoucí ženu, a tam stál pomníček. Padl jim rudoarmějcům, častokrát ho poráželi. Hlavně po 68. roce se vždycky vozvala rána detonace. A víte, že vlastně nevím, jestli ještě, já jsem tam dlouho nebyl, jestli tam teď ještě ten pomníček stojí. Tenkrát, v těch květnových dnech roku 45, se ocitla celá řada branických dětí ve velikánském nebezpečí, to Milada vypráví vždycky s takovým zaujetím, protože to byla tragédie. Děti tam chodili, oni se tam na tom paloučku, v tom parčíku se utábořili rudoarmějci, tak tam v tom bráníku na pokraji Jiráskovy čtvrti se utábořili v parčíku a byli hodní. Rozdávali, třeba dostali děti klidně kus špeku. Nebo když třeba dělali zelňačku, tam měli plný nákladák sudů zelí a to si vzali z toho sudu jenom trošku toho zelí, co potřebovali na tu polívku a jinak celý sud vyklopili do křoví. A hospodyně z braníka a z okolí tam chodili s ešusama a s kastrolama a s hrncema si pro to zelí, který prej bylo tak dobrý, a nosili si ho domů, bodeť by ne, teď by se zkazilo. A tenkrát přece jenom byla bída o všecko, i o kyselý zelí.

děti si rádi nechávali vyprávět, pokud rozuměli těm rudoarmějcům, ale oni jim ukazovali věci, třeba revolvery nebo i ruční granáty. Žando, nezvoň ty opice. A Pohouš Haštaba, ten se staral o koně. Ten pořád koně hladil, tam bylo několik koní a vzlášť jednoho si oblíbil a tomu tak hladil hlavu a jak mohl, tak to už louky byly zelený, brčálově zelený. Tenkrát ten květen začal, toho 9. května to kvetly šeříky. To bylo, najednou se strhlo takový teplo. A ten Bohouš toho koníka svýho tak mu přilepšoval vždycky, protože byl na něj hodnej a tak mu hezky lízal ruku. A ty dobrácký oči, jak koně mývají, potom Bohoušovi obracel a Bohouš ho hladil a hřebelcoval a byli kamarádi veliký s tím koněm. A holky zase si tam hrály s panenkama vedle těch rudoarmějců a ty se na ně koukali a ukazovali jim levý ruce i pravý ruce, který měli plný to zápěstí, v obou rukou měli plný náramkovej hodinek.

No a jednou prej, že jim ukáže jeden ten rudoarměz ruční granát, jak se odjišťuje. Tak s napětím na to děti koukají. Najednou maminka Milady z balkónu zakřičela: Miladko, děti, jděte už domů, už je poledne. Budete mít doma v oběd. A děti, jako když střelí do vrabců, se rozutekly. A Milada vypráví, že seděla u oběda a najednou se ozvala strašná rána. Chvilku ticho a potom křičení. Lidi a děti vyběhli ven, co se to stalo. A tam už on ten voják si ten ruční granát dal do kapsy a zapomněl ho zajistit a šel ke svýmu bráchovi a tam si sed a on ten granát vybouch a oba dva ty bratři zahynuli. A děti byly svědky otřesný, podívaný, kdy ten rudoarmějec tam ležel, říkal vodu, vodu, pít, pít. A paní Jilčíková mu honem rychle z domova vodu přinesla a on jí tak hltavě pil, ale břicho neměl, tam byla jenom krev a děti si říkali, kam ta voda teče, když břicho není. A i ty střepiny z toho ručního granátu poranili koně a hlavně poranili toho koně, toho bohouše Haštaby. Ten měl skrvavený krk i bok i nohy od střepin. A už se blíží důstojník a už s tou pistolí v ruce se přibližuje k hlavě toho koně, který ty oči dobrácký na toho bohouše upírá. Dva soldáty pogýbli a dna lošať. Ne, nestřílejte. Nestřílejte koně, pane voják. Zoufale prosí ten bohouš Haštaba, nestřílejte koně, pane voják, podívejte se, tamhle máme louku, tam kvete tráva, já si ho vemu domů, tam máme kůlnu, já ho tam budu s maminkou léčit, my ho vyléčíme, pane voják, prosím vás, nestřílejte koně, já se o něj budu starat, pane voják, prosím vás.

ten kůň těma nádhernýma očima. To všecko sledoval, tu blížící se tragédii, a najednou se stal zázrak. Ten rudoarmějec dal pistoli zpátky do pouzdra a řekl: no tak vot, malčík, vazmi lošaď damoji. Ten byl rád bohouš, odvádí koně, utřel mu jen tak tu krev natrhanou trávou. A děti utíkají s ním do té rozkvetlé louky, do té kůlny, která tam, no už tam nestojí, ale dlouho tam stávala. No a potom to byl první kůň, kterýho si Haštabovic pořídili, potom si zařídili v bráníku povoznictví.

Takže ten den skončil tragédií, zemřeli dva bratři zbytečnou smrtí. Tím, že chtěli dětem udělat radost a ukázat jim, jak se odjišťuje ruční granát. A zároveň se děti mohly radovat z toho, že dostali koně.

to vzplanutí lásky toho bohouše. K tomu koni bylo tak nečekaný i pro toho důstojníka. Ten úplně strnul nad tou láskou toho dítěte k zvířeti. Nu vod, charašo, idi domoj, vezmi lošaťa, idi domoj.

Tak to bylo. Tenkrát, roku 45. Nebylo možné na to nevzpomenout, protože to je hluboko v nás. Ta tísnivá doba války. Můj bratranec Mírek pár dní před koncem války tragicky zahynul jako totálně nasazený v Těšíně. Ta válka nás poznamenala. Potom jako rozkvetlá louka, plná pampelišek, zazářila chvilku svoboda a potom zase po 48. bylo naší generaci souzeno se prodírat tím životem, prodírat se tím pichlavým trním srpů a kladiv a ostrých rudejch pěticípejch hvězd.

A stejně i na to rádi vzpomínáme, protože to byl čas neopakovatelně krásný. Každý měl před sebou život, život, celý život, když jsme byli tenkrát děti.

Radovali jsme se z maličkostí a především z toho neopakovatelně krásného pocitu, toho čistého, neskaženého mládí.

Přeludně krásně barevný obraz namaloval Paul Gauguin, který odjel od civilizace koncem století 19. až na Tahiti. A tam na Tahiti v tom ráji namaloval obraz, co jsme, odkud přicházíme, kam jdeme. Paul Gauguin, zakladatel moderního umění.

0: No.
1: Děkujeme vám, že jste nás poslouchali, že jste nám věnovali svůj vzácný čas, protože ten čas je to nejdražší, co člověk má. To vám nikdo nepůjčí. Čas se nedá ani koupit. A vy přesto jste si sedli k rozhlasu.

Žaninka na mezi tím krásně usnula. Víme od vás, že nás posloucháte, máte tranzistor na oušku, jak mnohokrát píšete ve svých dopisech.

Děkujeme vám za vaši lásku, za přízeň, za dopisy, za dárečky. Opatrujte se, abychom se setkali u našeho pořadu příště. Ať na nás je aspoň ten svět trošku hodnější. Buďme na sebe hodní taky a dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla, ramp na pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla, ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Přesně tak znělka sdělila to nejpodstatnější, jaký pořad právě začíná, takže já už jenom doplním, že od mikrofonu vás u něj vítá Lukáš Berný a na dálku vás zdraví také náš hudební dramaturg Jiří Burda, se kterým písničky, které dnes uslyšíte, pro vás pravidelně vybíráme. No a vybíráme je hlavně z té angloamerické scény, která dominovala v 60. letech světovým hitparádám a vlastně dominuje dodnes. Tak za Anglii Beatles a za Ameriku Beach Boys.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Čtvrtý červenec očima hudební historie. Pojďme do hudebního kalendária. V roce 1964 poslali Beach Boys do čela žebříčku single, který jsme před pár vteřinami slyšeli, tedy I Get Around. Bylo to vůbec poprvé, co dosáhli až na ten vrchol. Přesně o dva roky později zase vydali The Lovin' Spoonful, svůj nadčasový hit s názvem Summer in the City. No a i ti Beatles, které jsme slyšeli, mají dneska své výročí a dokonce to souvisí i s tou písní, kterou jsme slyšeli. V roce 2014 šel do amerických kin znovu film Perný den, Hard Day's Night, a to u příležitosti oslav 50. výročí jeho prvního uvedení. Rok 1987, John Fogerty, Neil Diamond nebo Stevie Wonder zahráli na společném koncertě k poctě veteránům z Vietnamu. No a nám John Fogerty zahraje teď také, samozřejmě i s celými Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

To byly Manfred Mann, no a před námi Ballad of Bonnie and Clyde, Georgie Fame. Tahle ta píseň pojednává o skutečném osudu Bonnie Parker a Clyda Barrowa, neslavně proslulé dvojice bankovních lupičů, ale také zabijáků v době velké hospodářské krize ve Spojených státech. Ono navzdory jistému kultu kolem nich nelze ty jejich činy nějak zlehčovat. Oni vedli gang, vykradli spoustu bank a bohužel hlavně zabili také mnoho lidí. 9 policistů, ale také řadu civilistů. No nakonec v roce 1934 padli v doslova krupobití kulek při přepadení texaskou a louisianskou policií. No on je myslím i díky filmům ten jejich příběh velmi dobře známý. No a jeho hudební podobu nám teď tedy nabídne Georgie Fame.

Once in a while a dneska už trošku pozapomenutá britská skupina Brooks, neboli Brooks Brothers, oni si říkali taky tak. No, učili se zpívat podle vzoru Everly Brothers, pod stejným vlivem třeba vznikl

0: Tá na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: Britská skupina Hollies patří neodmyslitelně k tomu nejlepšímu na hudební oldie scéně. Už jenom díky té úctyhodné sérii hitů, které vydávaly celá 60. a z velké části i 70. léta. No a jednou z jejich nejslavnějších zůstává balada nazvaná He Ain't Heavy, He's My Brother. Tuhletu písničku napsali Bobby Scott a Bob Russell, což byli dva skladatelé, kteří spolupracovali pouze na této jediné písni. Ale vyšlo to opravdu neuvěřitelně. Inspirací pro ten nezvyklý název byla fráze odvozená z obrázku ve vánočním křesťanském časopise, kde chlapec nesl tělo svého mrtvého bratra a říkal, že není těžký, je to můj bratr. No a tahle ta fráze už se potom v obecnější rovině, než je ta skutečně fyzická váha, stala motem chlapeckého křesťanského spolku a na konci 60. let ji novináři aplikovali také na válku ve Vietnamu, kdy ten text téhleté písně vysvětlovali vlastně jako zpověď vojáka. On první verzi naspíval jistý Kelly Gordon, ale ta nevzbudila žádný ohlas. Hned ve stejném roce, 1969, se ale po nějaké nové šikovné písně rozlíželi také Hollies, kteří v tomto období své kariéry sázeli spíš na profesionální skladatele. A ačkoliv si předtím i potom skládali většinu hitů sami, tak v této době zkrátka sázeli na jiné talenty. Baskytarista Bernie Calvert sice velmi slušně ovládal hru na piano v Hollies, nicméně tentokrát si na natáčení kapela pozvala opravdu výjimečného hosta, vypomohl Reg Dwight, v té době ještě studiový pianista, který právě rozjížděl svou kariéru pod novým jménem, a to jako Elton John. No a ten single se stal pro Hollies opravdu obrovským hitem po celém světě, včetně Británie i Spojených států. Později ta píseň byla použita také v několika reklamách, dokonce když se objevila v reklamě na jedno pivo, tak o ní natolik stoupl zájem, že znovu vyšla na singlu a po 19 letech dobila britský žebříček. A já myslím, že by to klidně dokázala i dnes. Posuďte sami. He Ain't Heavy, He's My Brother. Hollies.
1: Zlatá 60.

Substitut a skupina The Who, která si zpravidla připisuje také prvenství v natočení první rockové opery v podobě alba Tommy. A já si tím dělám takový můstek ke skupině Kings, protože ta už tehdy s koncepčními projekty také pracovala. Vydala například album Village Green Preservation Society, které mělo také takovou trošku koncepční linku. No a výrazně větší potom zpracovali na album Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Arthur neboli Vzestup a pád britského impéria. No a my si právě z této desky pustíme první píseň toho alba, největší hit Victoria, který opěvuje někdejší slavnou britskou panovnici, tehdy nejdéle panující na britském trůně, což později ovšem překonala Alžběta II. Dnes ale má přednost Victoria v podobě písně The Kings.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Už tady dnes jejich jméno zaznělo, Everly Brothers. Teď nám zahráli Walk Right Back, hit, který pro ně napsal Sonny Curtis, člen skupiny Cvrčci Crickets, která se nejvíc proslavila spoluprací se zpěvákem Buddym Hallym. Bratrům Philu a Donovi Everlyovým se ta písnička dokonce líbila tak moc, že když jim ji Sonny zahrál, tak ji neměl celou hotovou. On jim slíbil, že připíše ještě jednu sloku, ale oni na nic nečekali, nahráli ji hned tak, jak byla, no a jednoduše tam stejnou sloku zaspívali dvakrát. Což je ale natolik běžné v pop music, že se nad tím nikdo nepozastavil a ten single vyskočil na první místo v Británii a na 7. v Americe. No a my teď poskočíme o pár let dopředu a dáme si kapelu Overlanders a jejich duhu Rainbow.

0: Where in that loved on look, úvodní skladba alba Elvise Presleyho, nazvaného From Elvis in Memphis, což byl takový jeho velký comeback na konci 60. let, nebo součást jeho velkého comebacku. Elvis tehdy znovu chytil dech, začal víc přemýšlet nad tím, co a proč zpívá, a výsledkem bylo mimo jiné tohle skvělé album s touto písní. No a s tímto, jestli mohu říct, doporučením se s vámi dneska rozloučím a popřeji krásný zbytek sobotního večera. Já se na vás opět těším zítra, kde jinde než tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: V první třídě jí paní učitelka zalepila pusu leukoplastí, aby při vyučování mlčela. Postupem času se její výřečnost ukázala jako zásadní a určující pro život profesní. A to vedle zvídavosti, lásky ke knihám, filmům, výtvarnému umění, hudbě, obdivu k ruské kultuře, zájmu o veřejné dění a také nesporné kuráže. Publicistka, rozhlasová a televizní moderátorka, také vynikající překladatelka, tlumočnice, držitelka novinářské ceny Ferdinanda Peroutky, paní Jana Klusáková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Víte, že jste mi svého času poskytla dost cenný impuls do rozhlasové práce?
2: Ano.
1: Pamatujte si na to?
2: No to víš, že jo.
1: Co jste mi řekla?
2: Že jsi mikrofonová, myslím.
1: Já vám to připomenu, protože ono to bylo strašně významné. Já jsem se vám tehdy svěřila, že vedle té klasické hudby bych ráda dělala rozhovory s lidmi z rozmanitých sfér. A vy jste se tak udiveně podívala a říkala, no tak dělej, načíst si to umíš, ne? Kdo vám, paní Klusáková, poskytl nějakou podobně cenou a určující rozhlasovou radu?
2: Eva Kopecká, to byla matka Čestmíra Kopeckého, význačného televizního a filmového producenta. A ta mě přizvala do Mikrofora, do toho původního magazínu Mikrofora v roce 67. A já jsem sem chodila jednou týdně referovat o nových filmech, protože jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu. Tak živě se pamatuju na to, když jsem byla prvně před mikrofonem, jak jsem byla nemožná, jak mě vyschlo v puse, jak jsem dýchala příšerně, jak jsem dělala čárky tam, kde mají být čárky, jak jsem byla nepřirozená. Viděla jsem v té režii, jak obracejí oči v sloupce, to za hrůzu. Ale ta Eva řekla, že si mě veme na starost a vzala, a tak mě to postupně naučila.
1: A kdy přišla ta fáze, že už jste se za mikrofonem cítila bezpečně, jistě, a dokonce jste dokázala sázet takové ty někdy překvapivé, nevyspytatelné, zdánlivě možná jednoduché otázky, které ale uvedou ten hovor do docela jiné úrovně, neotřelé?
2: To bylo těsně předtím, než nás všechny z toho mikrofona vyházeli. Čili když už jsem to trochu začínala umět, tak byl konec.
1: A když jste se pak po letech vrátila, navázala jste plyně?
2: Navázala jsem plyně. To už jsem se toho mikrofonu nebála.
1: Kamery jste se bála?
2: Kamery jsem se bála hrozně. Protože kamera je nelaskavá, všechno vidí a hlavně v televizi, aspoň v té době, kdy jsem tam já chodila, tak mě vůbec nikdo nic neřekl. Neřekl mě, takhle se tvář, takhle si sedni, takhle se oblíkni, takhle se nech ostřihat, nic mi neřekli. A já se pamatuju, že když jsem vždycky šla od toho auta z parkoviště do studia a jsem si říkala, mám já tohle zapotřebí, protože rádio, jak známo, podívej se, jak máš před sebou papíry, a já nevím, jestli to čteš, nebo si to tu chvíli zrovna vymýšlíš, to už je tvoje věc a nikdo to vůbec nepozná. A v televizi to musíš umět, musíš to říkat, musíš to vědět, aby to mělo začátek, pokud možno prostředek a konec, aby ta věta nepřestala, nýbrž skončila. Hrůza, hrůza.
1: No, byla bych ráda, kdybychom si povídali a kdybyste neměla pocit, že to čtu, protože já jsem se na vás hrozně moc těšila. A jsem ráda, že jste tady.
2: A proč?
1: Protože jste pro mě ikona, jste pro mě svého druhu, své ráz a jste ohromný profesionál. A jste kurážná a odvážná ženská, to si o vás myslím. A nejsem sama.
2: Já bych řekla, bejvávalo.
1: Se. Ptám se, jestli vás ta povídání, ty rozhovory a vyprávění druhých zajímaly už od malička. Jestli jste byla takové to dítě, které když přišla domů návštěva, tak sedělo s otevřenou pusou, pokud rodiče dovolili, anebo za dveřmi a zkoušelo aspoň zachytit nějaké slovíčka a věty.
2: Pod pianem jsem seděla, pod křídlem jsem seděla a poslouchala. Jenomže tenkrát se nesmáčelo dospělým do řeči. Děti musely být hodné, potichu, že? Tak bych se bývala ráda na něco zeptala, ale musela jsem mlčet. Jsem si vůbec netroufala ptát se. A vím, že když si maminka s babičkou povídali, tak jsem musela mlčet. A když si říkali zřejmě něco ožehavého takzvaně, tak mluvili německy. To se mi tak dotýkalo, ale musela jsem mlčet. Byla jsem malá.
1: Teď mi naskočilo, že tu němčinu jste se učila ve vězení. Později.
2: Ano.
1: To už byste jim rozuměla.
2: Ty jsi vyškolená.
1: Koho byste se ráda na něco zeptala z těch svých blízkých?
2: No, maminky. Bože, na kolik věcí já jsem se jí nezeptala. Máš maminku?
1: Mám.
2: Tak si ji ptej, prosím tebe, protože čas utíká jako jelen a pak už ti to nikdo neřekne.
1: O sobě, o předcích?
2: No právě.
1: A recept na koprovku od babičky jste dostala?
2: No, od jedné ano, od druhé ne. Druhá babička byla původně z Mirotic, ze Mlejna a z hospody, tenkrát to takhle bylo dohromady, a byla fantastická kuchařka. A když jsem byla takzvaně větší, tak jsem jí říkala, babi, a co do toho dáváš? No, to víš, jako vždycky. A kolik? No, vodu oka.
1: A vy rozdáváte recepty?
2: No, když si někdo řekne, můj dort Rothschild, ten peče celý rádio.
1: Je, já ještě ne, tak po natáčení.
2: Za odměnu.
1: Vy jste vyrůstala v rodině se dvěma mladšími bratry?
2: Ano.
1: Musela jste se o ně hodně starat?
2: Uh-huh. Péťa se narodil, když mi bylo 5 a Martin, když mi bylo 10. A když se narodil Petříček, tak mě maminka oznámila, že jsem starší sestra, že už jsem velká. A tak jsem byla velká.
1: A bavilo vás to? Měla jste v sobě mateřské sklony?
2: Ne, ne. Vím, že jsem ho vozila kolem dvorku pořád dokola a on pořád neusínal. Ať mě to teda odpustí, já už jsem ho o to odpuštění prosila. Já jsem věděla, že když pláče, tak usne. Tak jsem ho štípala do patičky, víš, a on pak plakal chudinka, až usnul.
1: Aplikovala jste to i jako matka?
2: No to ne.
1: Omlouvám se za ten drsný dotaz. No a co byste dělala radši, vy děvče z Písku, kdybyste nemusela uspávat svého brášku?
2: No měla jsem tam kamarádky. A maminka ale byla hodně přísná. Na mě byla hodně přísná a na kluky pak už ne. Na Petříčka nebyla přísná, protože on byl takzvaně podobný do jejich rodiny. Takže to byl miláček, Marbulínek. Ten malý čertík takový z pohádky. Byl takový kudrnatej, černej, moc hezkej. No a když se narodil už v Praze Martin, no tak na to už neměla sílu.
1: A vy jste byla do tatínkovy rodiny?
2: Já jsem byla velmi výrazně do tatínkovy rodiny a do babičky, která byla taková jaksi opulentní, abych pravdu řekla.
1: A byla jste tatínkův miláček?
2: Byla.
1: Co dělal tatínek?
2: Tatínek byl nejdřív voják, potom vystudoval si inženýrství a byl hrozně bezvadný, chytrej, s takovým chytrým humorem a na nás děti byl hrozně hodný. A nikdy mě neuhodil a kluky taky ne. Za to maminka toto vynahrazovala.
1: Jak jste, paní Jano, nesla ten přesun z Písku do Prahy? To vám bylo 10 let, už jste tam určitě nechala spoustu cenného.
2: No, mě se nikdo neptal a já jsem byla zrovna po záškrtu. Mě to nechtějí doktoři věřit, že jsem měla opravdový záškrt, ale opravdu jsem měla záškrt, ale žila jsem v Písku v nemocnici a už to se mnou bylo silně nahnutý. Ale potom mi dali transfuzi krve, maminčinu krev a to byl obrat v chorobě, tak to dobře dopadlo.
1: Jak jste vidíš? To cítila, že to s vámi bylo nahnuté?
2: No, oni zavolali rodiče, aby se přišli rozloučit. Úplně to vidím, jak stáli ve dveřích a plakali.
1: A vy jste neměla sílu plakat?
2: To já jsem nevěděla, co se děje. Mě nikdo neřekl, že s Pánem Bohem. Ale pak jsem dostala všechny dětské choroby. Byla jsem chcípáček hrozný, protože jsem byla taková ke všemu náchylná.
1: Já jsem si vás představovala úplně jinak v tom dětství. Myslela jsem, že jste byla plná energie a vitality a otevřená každému podnětu a poznání, ale to se vlastně nevylučuje.
2: No, byla jsem poslušná, protože jinak to nešlo.
1: Kdy jste přestala být?
2: Jak říká moje vnučka Julie, já mám teď tu Humbertu. Tak když jsem měla tu Humbertu, puberta se mnou lomcovala, jak mě maminka říkala několikrát denně, ale taky jsem se snažila krotit. A on ten život nebyl snadný, byly 50. léta, byli jsme chudí a různě ohrožený. No, tak dělali jsme, co jsme mohli.
1: Co jste dělala opravdu ráda? Bylo to zpívání v pražském dětském sboru?
2: No jasně, to bylo skvělý. Zkoušeli jsme v Lucerně, nahoře. Jezdili jsme páterem Nosterem. Jsem ještě nevěděla, že je to taková vzácnost. Měli jsme sbormistra Čestmíra Staška. A skvělý repertoár, opravdu skvělý.
1: Zpíváte si dodnes?
2: No, když jsem hodně sama, tak jo.
1: Lidovky?
2: Ale i sbory různý. My jsme zpívali Janáčka. Hlavěnka mě bolí. Krásný. Opravdu to byla taková hudební výchova se vším všudy.
1: Co vás naučil zpěv a vůbec to veřejné vystupování?
2: Jednou za rok jsme měli koncert v Rudolfínu. Tam holčičky omdlívaly. Já jsem jim záviděla těm, co omdlívaly, protože na ně byla zaměřená všeobecná pozornost. A já ne, a ne, a neomdlít.
1: Navzdory své křehkosti.
2: Ale tam mám zážitek, protože přišel Petr Eben, krásný jak štěstí, nám bylo 13. A my jsme zpívali jeho dětské písničky, takové jarní písničky. U potoka vrba stála. To byly takzvaně kombinované zážitky. Stálo to za to.
1: A proč jste s tou hudbou nechtěla pracovat dál? Proč jste si třeba nevybrala hudbu pro své další vzdělávání?
2: No, protože jsem se učila na piano. Nejdřív jsem chodila do piana k jedné paní laskavý v Dejvicích. A pak maminka usoudila, že prostě to stojí peníze. I když to bylo velmi laciný, asi 6 korun za hodinu se platilo. A že mě bude učit ona. A když už tatínek říkal, že mě fackuje hlavu do špičky, tak to byl konec. Konec praktické hudební výuky.
1: Když na tu maminku vzpomínáte, je tam nějaká malinká stopa výčitky za to, že byla poměrně ostrá, nebo to všechno zpětně chápete?
2: Já to chápu. A zvláště naše maminka byla vzácná žena, protože čím byla starší, tím byla laskavější. Když umřela, tak jí bylo 86 let a byla hodná, chápavá. Tělo jí sice zrazovalo, ale hlava jí sloužila úplně do posledka. Vzpomínám na ní s láskou.
1: To je docela specifický vývoj, vidíte?
2: Ano, takzvaně naopak, ano.
1: Vy jste se stala posluchačkou rusistiky a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kdy jste poprvé mluvila s rodilým mluvčím?
2: No to stálo za to. Protože když jsme byli v druhém ročníku, tak byla velká výstava v Moskvě. 15 let socialistického Československa se jmenovala ta výstava. Bylo to v Sokolnikách, to je takový park. Tam byl park kultury a oddechu jednak Maxima Gorkého, to je v centru města. A ty Sokolníky, to bylo tak jako na kraji. A rok předtím tam byla velká americká výstava. A postavili tam několik řad záchodků, takzvaně evropejských, neboli evropských, na každém tom záchodě. Jednak tam byl obrázek, že se na to nestoupá, na to prkínko. Že se na to sedá. Na tomhletom území byla tahle ta naše výstava. Oni to vymysleli tak, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, že my jsme seděli v kabinkách, my informátoři. A já jsem byla v oddělení zdravotnictví informátorka. A na té výstavě byly televizory, před televizorem na sloupku mikrofon a teď k tomu mikrofonu přišel návštěvník a řekl, děvuška, protože uviděl mě tam, děvuška. A já jsem řekla, to jste vy, pane, s těmi krátkými rukávy. A teď on úplně v hruze se rozhlížel, jak ho můžu vidět. Já jsem tam měla taky televizor, ale to on nevěděl, že tam je skrytá kamera, že na něj míří. A já jsem řekla, co si přejete? A on, máte večer čas? A já jsem řekla, nemám další otázka. A on, jak se v Československu léčí rakovina? A já se rozjela, jak jsme byli vyškoleni a řekla jsem, v raném stádiu, medikamentózně, potom operativně.
3: Medicína vás fascinuje dodnes?
2: Ale no tak jsme tam mleli takovýhle nesmysly.
3: Já vím, ale taky jste medicínu chtěla studovat.
2: No to jsem chtěla a jak mě říkal chytře můj tatínek, když chceš chodit v bílém plášti, tak jdi na holičku. Měl pravdu.
3: No a když jsme v tom Rusku a vy tady máte možnost vybrat si nějakou muziku, která by byla asociací k těm letům, ke vzpomínkám na první setkání s ruským jazykem a ruskou duší v terénu, co by znělo?
2: No tak, znala jsem se s Vysockým, tak mi pusťte Vysockýho.
4: В холода от насиженных мест нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. В холода неспроста, неспроста от родных до полей нас суровые манят места, будто там веселей.

0: Tu slovníku. Slovníky, to je moje velká zábava. A mám sešitky a tam si píšu slova, která neznám. Ale teď, jak už jsem v letech, tak si tam píšu i, co si nemůžu zapamatovat. A to je potom blaho. Otevřu sešítek a už vím, jak se to řekne.
1: Trénujete mozek v jednom tahu. A co je takový třeba novotvar, který jste si tam vypsala v posledním čase? Co se vynořilo v ruštině?
0: No, v ruštině je hrozně anglicismu, ale hrozně. A úplně jsou tím směšní, protože oni to melou dohromady rusky, anglicky, prostě koukám jako blázen, že to snesou.
1: Třeba?
0: Všechno je online a i názvy. Třeba je koncert v Moskvě, moskevského tělesa a má to anglický název.
1: Angličtější než Angličani. Přejdeme k publicistice. Vy jste začínala literární kritikou. Kdy jste vytvořila svůj první, asi psaný nejprve, rozhovor?
0: Já jsem si nejdřív na rozhovory netroufala a psala jsem o knížkách. Na vysoké škole jsem si přivydělávala tím, že jsem dělala lektorské posudky na ruské knížky, které tady buď jako měly vyjít nebo neměly vyjít. A ta nakladatelství to zadávala více lidem, takže jsem i četla rusky, odtud i moje začínající sbírka slovníků. A pak, když ta knížka vyšla, tak jsem o ní krátce napsala. Vycházel týdeník Student, který pak byl označen za kontrarevoluční plátek, ale nebyl. Byl to kulturní časopis bezvadný. Tam jsem měla přístup a tam se o kulturu staral Pavel Kohn. A měl nad stolem redakční nápis: Věříme, že s Kohnem kulturou pohneme.
1: No a kdy jste sebrala kuráž na ten rozhovor?
0: Víš, že si nevzpomínám, kdo byl ten první. Nevím. Možná Valentina Kameníková. To byl ale hrozný rozhovor, to ti řeknu na rovinu. To byla klavíristka.
1: Ostrá ženská.
0: Ta byla tedy hodně ostrá. A byla původem z Oděsy a vzala si českého studenta a on byl lékař. A on ji získal tím, že jí řekl, že jí udělá dvojčata a opravdu narodila se jí dvojčata. Kameníková tam mlátila do piana, až normálně klapky lítaly. Byla velmi temperamentní klavíristka. A já nevím, co mě to napadlo, že s ní udělám rozhovor. No, byla jsem hrozně neskušená a nikdo z té redakce mi nic neřekl. Vím, že jsem začínala, že měla stříbrný střevíčky a stříbrnou kabelku a nevím, co ještě měla všechno stříbrného. Bylo to silně nepodařené. No ale tak chybami se člověk učí.
1: A rozhovor, který byl silně podařený v těch počátcích, ten byste uměla vystopovat?
0: Pak už jich byla spousta, protože já jsem pracovala v ústřední půjčovně filmu, v té filmové distribuci a znala jsem se jednak s celou takzvanou českou novou vlnou filmovou. S některými jsem se i zpřátelila, dokonce s kamarádila, třeba s Jaroslavem Papouškem, který točil ty Homulky. A Miloš Forman mě vzal asi dvakrát na oběd. To je moje pýcha velká. A prostě znala jsem je všechny, Ivana Pasra, ten se mi tak líbil. No, tak s něma to bylo podařený vždycky.
1: Taky s výtvarníky jste se tam potkávala asi, ne? Když jste zadávala filmové plakáty.
0: S výtvarníky a s kameramany. Kameramani to byla mé slabost, celoživotní.
1: Vážně?
0: Mhm. Protože něco umí. Dobrý kameraman může zachránit film.
1: Měla jste chuť se třeba více prakticky přiblížit k filmu, vyzkoušet si nějakou profesi u zrodu filmu?
0: Ne. Dokonce mě jednou žádal, dokonce mě prosil jeden režisér, jestli bych mu nenapověděla nějaký námět o mladých lidech. Ale jednak to nebyla moje krevní skupina, abych tak řekla, ten jistý. A za druhý, ani bych to neuměla. Ne. A i mě někdy vyzývali, jestli nechci se postavit před kameru, třeba jen tak v nějaký takový roli, která není v titulkách. To spíš k stáru jsem kývala Janu Hřebejkovi.
1: A jaká to byla zkušenost?
0: Skvělá.
1: Nelitovala jste, že nepřišla dřív?
0: Nelitovala.

0: Ale bylo to hrozně bezvadný, protože já jsem nevěděla, že tam budu mít takový prostor, že budou ke mně takový laskavý, že tam budu mít vlastně takovou tu maringotku pro sebe.
1: Prostě hvězda.
0: No, to jsem tomu na chvilku skoro uvěřila.
1: No, pojďme z hvězd zase dolů na zem, protože v roce 71 vás z té ústřední půjčovny filmu vyprovodili. Víte proč?
0: Vím proč. Všechno mi vyčetli. Dokonce i to, že jsem studovala v Sovětském svazu. Jednou přijela taková bezvadná ruská delegace, to bylo někdy 66, dejme tomu. A nabídli mi, jestli si nechci udělat aspiranturu u nich. Tam byl takový ústav dějin umění v centru Moskvy. Tak já, že jo, a že to bude takzvaně dálkový studium, že tam budu jezdit dvakrát ročně na měsíc, ale řeknu ti to, nikdy jsem tam ten měsíc nevydržela. Po 14 dnech jsem měla takový pocit, že třeba na koloběžce bych jela domů.
1: Co tam bylo k nepřežití?
0: Ta byrokracie. Aha. Ty byrokrati, kterých je tam armáda a kteří mají moc všechno rozhodovat a jsou úplně bez humoru. Hrůza, hrůza, hrůza. Ale jinak bezvadný. Protože jsem se tam seznámila s celou tou jejich kulturní frontou. Tarkovský a Končalovský. Dobrý to bylo. Na jednu stranu.
1: Jezdíte do Ruska dodnes?
0: Ne.
1: Kdy jste tam byla naposledy?
0: To je asi 3 roky a už tam nechci.
1: Proč?
0: Už je to úplně jiná země. A ty moji kamarádi, všechno to odjelo na západ, kdo mohl. Protože, jak oni říkají, zachraňují děti. Děti studujou. Děti mluví rusky jako anglicky. Kdo může, kdo na to má peníze, tak prostě ho tam teď padá.
1: Vy jste tady svého času byla také neobyčejně ohrožena. Skončila jste v roce 75 v Ruzyni ve vazbě.
0: To jsem teda skončila.
1: Jaké to bylo, když vás zatýkali? Jak se to přihodilo? Kde to bylo?
0: To bylo na ulici. Já jsem překládala filmy z plátna. Tím jsem se živila. Není to žádná legrace, ale to se člověk naučí, že musíš zároveň poslouchat a mluvit. My jsme byli taková parta a dělali jsme kabinové tlumočení. A kabinové tlumočení, to je, že máš sluchadla a právě posloucháš a zároveň mluvíš.
1: To je bystření mozku.
0: To je až trošku schizofrenie. A někteří z nás přitom luštili křížovky. Když bylo takzvaný kecací téma, to znamená boj za mír, tak tam je slovní zásoba poměrně chudá. Tak jsme
1: si ji rozšiřovali nad křížovkou.
0: Tak jsme prostě ano. A nebo to bylo hrozný, já se pamatuju, knihovníci ti zasedali od božího rána a už se večer stmívalo. A nebo jednou, jak jsem dostala záchvat smíchu, bylo to o kulturnosti v Rusku. Tam nebyla kabina a já jsem vždycky s tím řečníkem stála na pódiu a on říkal, že oni mají takový koeficient kulturnosti a že to se vypočítává, kolik v té oblasti je muzeí a galerií a škol a tak dále. A teď já jsem na tom pódiu, kde jsem byla tak zranitelná, ze všech stran mě bylo vidět, jsem si vzpomněla, co je to sibirský záchod. To jsou 2 tyče. O jednu se opíráš a druhou odháníš vlky. A takže jsem si na tohle to vzpomněla a dostala jsem záchvat smíchu, takzvaně nezvladatelný.
1: To byl teda nebezpečný terén, ale za to vás zavřeli? Ne.
0: Ne, za to ne, za knížky. Knížky můj osud.
1: Bezvýhradně.
0: Knížky můj osud. Protože v 69. jsem čekala Pavla, svoje první dítě, a jela jsem z Moskvy, kde jsem uzavírala tu svoji aspiranturu. Poté, co tady zahrkali tanky, tak jsem prostě to tam musela oficiálně jet uzavřít. A měla jsem těhotenský šaty a ty měly 3 kapsy, takhle na prsou a po bocích. A tam jsem vezla mikrofilmy. A tam byla pro zapoledne od Natalie Gorbaněvský. To byla jedna z těch 7 statečných, co šli 25. srpna 68 na Rudém náměstí demonstrovat za nášu i vášu svobodu, chudáci. pak si to hrozně odnesli. A ona o tom napsala prózu, takovou dokumentární Poledne, protože to bylo za Poledne. A já jsem, to je moje velká pícha, to převezla do Prahy a z Prahy se mě to podařilo odlifrovat do západního Německa. A tam to vyšlo a ještě jsem takhle převezla paměti Naděždy Mandelštamový, vdovy po básníkovi Mandelštamovi.
1: A cože to trvalo 6 let? To teprve vyšetřili po 6 letech, že si dali tak na čas s tou vazební věznicí?
0: On to jeden Rus udal, který ho zavřeli a on se mnou vykupoval jakoby. Jmenoval se Moros. Čili já vím, co znamená mraz, přichází z Moskvy.
1: Jak jste toto v tom vězení zvládla přežít, ustát? Protože to je takové prostředí, o kterém třeba nějak vzdáleně víme z filmu a z knížek, ale když se tam člověk ocitne, tak je asi úplně ztracený a bezradný, ne?
0: Pavlovi bylo 5 let a to bylo hrozný. Oni mě vyhrožovali, že mě povezou do Moskvy na moje náklady, že budu platit to letadlo a řekli, ale přijde vás to levně, budete platit jenom cestu tam. No ale dobře to dopadlo. Jenom díky doktoru Motejlovi. Doktor Motejl se postaral o to, že z toho byla podmínka.
1: Jaký byl pak návrat domů?
0: To bylo skvělý. Tenkrát vazba, to bylo jedno, jak je dlouhá. Pořád vazba. A pak napsal Solženicin, ale to já jsem nevěděla. To jsem se dozvěděla až později. A najednou mi začal říkat paní doktorko. Ale to jsem taky nevěděla, co je příčinou toho obratu. No a jednou, takhle v sobotu odpoledne, mě řekli, že jestli bude mít pan prokurátor čas, tak přijde ukončit vazbu. Ještě v sobotu, a když nebude mít čas, tak až v pondělí. A já jsem najednou pochopila, že to do toho pondělka už nevydržím. Ačkoliv jsem vůbec netušila, že by se to mohlo přihodit. No a on přišel. K večeru přišel. A tak já jsem tam všechno nechala, tý cígošce, co tam se mnou byla. Hřeben, všechno prostě. A teď jsem byla tak hubená, víš. Jsem tam tak zhubla. Úplně skvěle. Ty šaty na mě visely, v kterých mě zavírali. A vezli mě domů. 2. V mém autě. Protože oni mě zhaftli na Národní třídě, kde jsem právě byla brzy ráno překládat film v kinu Alfa. Z plátna jsem překládala film Leningrad o blokádě Leningradu. No a tam na té ulici ke mně přišli 2 a jeden řekl paní Klusáková a ten druhý řekl paní Zvoničková, půjdete s náma. A mě říkal potom Motejl, měla jste se chytnout nejbližšího kandelábru a začít křičet pomoc. Já jsem řekla, no to mě ani v nejbujnějším snu nenapadlo. Půjdete s náma, vy, tak prostě půjdete s náma.
1: Co jedna ženská proti 2 chlapům, že jo?
0: No, jeli jsme do té Ruzině a to se pamatuju, jak tam jsou takový ty zašupovací vrata. A oni mě řekli, za kým se tyhle vrata uzavřou, předtím se jen tak neotevřou. Hrůza. Maminka doma, měla hnisavou angínu, s Klusákem jsem byla rozvedena, Pavlovi 5 let. No a tam jsem byla, no a pak mě prostě vezli domů. Já jsem zazvonila a přišel otevřít Pavel, 5 letý. A maminka mu říkala, že jsem na Slovensku, že tam pracuju. Dlouho jsem tam pracovala. A teď to dítě otevřelo. A teď, jak mě uviděl, tak on mě takhle objal ty nohy, víš, jako jenom tak dejchal. A já se otočila a tam stály ty 2 fízlové a brečeli oba. Oni jsou takový sentimentální. Je to dojalo. A maminka naše. Ty jsi, jako chtěla říct, utekla. A já ne, mami mě pustili. Hrdě.

0: pořadu Stříbrný vítr si povídáme s dámou, jejíž osobitý projev znáte z rozhlasových pořadů Radioforum, Týden v kultuře, Knihovnička nad věcí nebo host Jany Klusákové. Dnes je Jana Klusáková hostem Jitky Novotné, já jsem tomu velmi ráda. Ještě bych se krátce zastavila u vaší tlumočnické kariéry, která skončila velkolepě v 90. letech poté, co se Václav Havel stal prezidentem a cestoval do Moskvy za Michailem Gorbačovem. Vy už jste o tom vyprávěla mnohokrát, možná už vás to ani nebaví, nebo baví? Vzpomínáte na to ráda?
1: To mě baví vždycky. To bylo opravdu úžasné.
0: Vy jste předtím přeložila hru Václava Havla a Sanace a tohle byla, jak říkáte, tak trošku odměna za to, že jste do toho šla bezplatně, velkoryse. Jak na vás Václav Havel v průběhu těch let, co jste ho znala, působila, jak se posouval váš vjem tohoto člověka?
1: To je zajímavý, že ten vjem se vlastně neposouval. Protože jak jsem ho poznala, tak takový byl. A teď, než jsem šla s tebou dělat ten rozhovor, tak jsem si přečetla takový velký rozhovor, který jsem s ním dělala pro sovětský časopis Teatr, divadlo. A dělala jsem to, když ho z jara 89 pustili z vězení. A vím, že jsme seděli v nějaký hospodě a on mi vyprávěl. A vím, že tam něco chtěl. Chtěl pivo, myslím, a že mu řekli, pivo jenom k jídlu. A já jsem si myslela, kdybyste věděli, komu odmítáte dát pivo. No a tam jsme to udělali a je to bezvadný rozhovor. Jsem na to pyšná, vlastně jsem na to trošku pozapomněla a tam on mi říká hrozně důležitý všeplatný věci, Václav Havel. A vím, že jsem jednou s ním měla rande na nádraží Florence. Maminka měla přijet z lázní a já jsem mu šla naproti s naším Pavlem nebo s Vítou. S Vítou jsem tam šla, ano. A Václav Havel se pořád ohlížel. Říkal, já nechci, abyste z toho měla malér. A já jsem řekla, prosím vás, mě to úplně jedno. Byla jsem tak pyšná. Když jsem právě přeložila tu Asanaci, tak jsme se o lecčem spolu radili a on vždycky přijel k nám domů. V kuchyni jsme seděli a pak na té židli dlouho byla cedule, zde seděl Václav Havel. No a pak, když v únoru 90 už jako prezident jel na pracovní návštěvu do Moskvy na pozvání Gorbačova, on se ho tam ptal, mám být prezident, a Václav Havel řekl rozhodně, protože to přece jenom celému světu říká víc, než když jste předseda tady nejvyššího sovětu nebo čeho. To byl takový zážitek. To jsem pochopila, co je to charisma. Teď vzpomeň si, jak ho obdivovala Gorbačova paní Tečerová, ačkoliv on, když se s ní loučil, tak nesmekal. A já jsem se ptala v Rusku svých kamarádů, proč on nesmeká. A oni řekli, protože mu to nikdo neřekl, že se to dělá.
0: Vás ti charismatičtí lidé, chytří, vzdělaní, bystří, bytí argumentátoři přitahují, že?
1: No tebe ne.
0: Já je obdivuju, ale mám někdy strach. Vy neznáte strach z autorit?
1: Já mám spíš strach z blbců.
0: Ale když jste dělala ty velkolepé knižní rozhovory, ať už s politiky nebo s umělci, nezažívala jste někdy třeba bezesné noci, kdy jste si říkala, to je ale velké sousto?
1: No, zažívala jsem bezesné noci, když jsem to dělala s Bartuškou, protože on se mi vzpíral. Nejdřív kývl, že ano, a pak jsem tam vždycky čekala na schodech před jejich superbytem jako blbec. Čekala, až laskavě přijde, nebo taky nepřijde.
0: Který z těch rozhovorů pro vás byl na nejšťastnější vlně?
1: S Janou Brejchovou. To byla radost, radost. Chytrá, bezvadná, nevypovídaná, protože ona zásadně rozhovory nedělala a já jsem měla to štěstí, že to bylo zrovna po premiéře Tří sester, kde její jediné dítě, Tereza Brodská, hrála nejmladší sestru skvěle a ona byla v dobrém rozmaru. A já jsem řekla, dáš rozhovor, a ona, ale jo. A bylo to.
0: A přečteme si, paní Klusáková, ten rozhovor s Hanou Hegerovou, ke kterému za svého života nedala svolení, ale teď už se rozloučila s námi pozemšťany.
1: No to je velký neštěstí. Já jsem je všechny rozdala, protože tolik nakladatelů mě o to žádalo. To ještě nebyly počítače, to jsem ještě psala na stroji, pak jsem to různě střihala, slepovala a tak dále. A měla jsem jenom několik exemplářů. Vím, že naposledy to chtělo nakladatelství Argo, které slibovalo, že to vydá i s CDčkem. Šli, prosili jí a ona to nechtěla, nechtěla, nechtěla. A najednou už jsem neměla doma žádný exemplář. A už ho neměl ani ten původní nakladatel a nikdo. A já jsem prosila jí, prosila jsem jí Carmen, protože Hana Hegerová byla Carmen. Carmen, prosím, dej mi ten svůj, když já nevím, kde ho mám. A říkala, ještě počkej. A jednou jsem jela metrem a takhle ona seděla naproti a já už. A ona,
0: Takže se hledá rozhovor.
1: Takže bohužel, ten už nevyjde.
0: To mě mrzí. Vy jste měla tedy silné protihráče u té práce a teď by mě docela zajímalo, jaké nároky jste kladla na své protihráče v životě. Ptám se i proto, že své syny jste vychovávala sama, tak ty nároky byly asi vysoké.
1: Nemohli bychom mluvit o něčem jiném, třeba o vaření.
0: Můžeme, ale sama jste to řekla u Jana Buriana, že byste ve svém příštím životě chtěla být šťastně vdaná, tak mi jenom řekněte, jestli takový muž podle vás vůbec chodí po tomto světě, který by mohl vedle vás žít a obstát. Nebo je to úděl silných žen, že prostě mají být raději sami?
1: No tak silná jsem bývala takhle da v bocích a pokud jde o ty muže, jak šel čas, tak jsem pochopila, že i na ten rozchod musí být dva. Prostě taky nejsem žádný dáreček.
0: Cítila jste se sama? Osamocená?
1: Ano.
0: Já když jsem měla svého času nemocného muže a byla jsem s dětmi nějakou přechodnou dobu sama, tak jsem hrozně moc přemýšlela o té absenci mužského elementu. To vás taky zaměstnávalo?
1: To víš, že jo. Jednak mě hrozně mrzelo, že ty děti nemají mužský příklad. Ale naštěstí s náma bydleli moji dva bratři, takže jsme nebyli žádný babinec. No ale to víš, bratři jsou bratři. Prostě ty kluci rostli bez otců a hrozně mě to mrzí. Ale myslím, že jsem dělala, co jsem mohla a že tím tak nějak moc nestrádali. Jak mě vysvětlil jeden dětský psycholog, dítě, co nepozná, tak toho neželí.
0: Vaši synové jsou opravdu podaření. Jdou v těch mediálně tvůrčích stopách. Pavel se dokonale orientuje v muzice. Je hudebním publicistou, Vít maturoval na grafické škole, dnes známý režisér a producent. O obou je hodně slyšet, tak je nechme
1: je. Hodná, děkuji.
0: Ale řekněte mi, co další generace? Budou tam tvůrci, kumštýři, budou tam publicisté, novináři? Máte 7 vnoučat.
1: No, vidím na těch dětech stopy těch otců a mám z toho velkou radost.
0: Co byste jim přála? S čím by se v životě měli potkat a s čím ne?
1: Tak já nechci být hloupě patetická, ale přála bych jim, aby žili v míru jednak a jednak, jako aby ten svět se nehroutil.
0: Jak se svět proměnil za váš život?
1: Hrozně. Hrozně.
0: A co vás nejvíc bolí, když ho sledujete? A že vy ho sledujete velmi bděle?
1: Tak já ho sleduju i díky rozhlasu. Teď jsem měla hosta hovoru pana docenta Hrkala, který je hydrogeolog. No, říká, že to budou umět s tou vodou, tak kdyby pán Bůh dal.

0: Jitka Novotná a její host
1: na Dvojce.
2: Paní Klusáková, s čím by si vás vaši posluchači a čtenáři měli v ideálním případě spojovat?
3: No, to je opravdu hodně těžká otázka, ti řeknu. Můj úspěch jsou moje děti.
2: To je hezké.
3: To musím říct, že z toho mám velkou radost, ale to je takový banální, ale tak je to pravda, není to žádná legrace. A vím, že jsem se ptala Víti, který už je taky velký kluk. Vítě, ročník 80. Ptala jsem se ho, co mu na mě vadí, nebo vadilo. A on řekl nic. Tak z toho mám velikou radost.
2: To je krásné vyznamenání. A posluchačsky si myslím, že jste člověk, který se umí zeptat a neustoupit. Metoda soustředných kruhů, to je dobrá metoda, to se musím ještě naučit. Jak to funguje?
3: No prostě ten, co sedí proti tobě, tak se ti vzpírá. Ale já si vždycky uvědomuju, co je to rozhovor. Že to není výslech. A prostě kam mě ten člověk nechce pustit, tak tam mě nepustí. Ale jiná věc je, když jsem dělala rozhovory s těmi politiky, tak politik má vlastně povinnost odpovědět. A tak jsem právě šla touto metodou soustředných kruhů, že nejdřív hezky dokola.
2: Jana Klusáková krouží prstíkem a kreslí kruhy.
3: Dokola, dokola, pak doprostřed. No a když chtěl, tak řekl. A když nechtěl, tak neřekl. To už je jeho věc. Taky jsem točívala takzvaný 13. komnaty pro televizi. A i tam jsem si uvědomovala, že sice se to jmenuje 13. komnata, ale není to výslech. A kam nás chce, tam nás ten protagonista pustí a kam nechce, tak to už je jeho věc.
2: Řekla jste dnes všechno, co jste chtěla?
3: No jasně, ještě děkuju, ti chci říct.
2: Já vám. Naším vzácným hostem byla skvělá publicistka, překladatelka, tlumočnice, znalkyně kultury a umění a také, jak sama říká, matka, kuchařka a pradlena, paní Jana Klusáková. Moc vám za to děkuji. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, vesny vracím zklamáno. Někdo z nás to

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamán.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám všechny přátelé naší nejnárodnější hudby. Začíná další pokračování seriálu U muziky s Eduardem Hrubešem. Zahájili jsme přímo povelem, teď hrajte tu mou. No, mezi námi ono se to snadněji vyřkne, než splní, ale věřím, že až dneska budeme končit, procento spokojených posluchačů bude minimálně 99, a nějaká ta desetina procenta. Mimochodem, o dnešní úvod se postarala Veselka Ladislava Kubeše, autoři Milan Čepelka, text, a František Poupě noty, a zpívala celá kapela. Teď je na řadě úvodní blok, taková hudební aklimatizace, polka, valčík, tango. Polka se jmenuje Veselá polka a je společným dítkem Miroslava Čermína a textaře Vojtěcha Prokeše. Budvarku řídí Áda Školka, zpívají Ludmila Mlynářová, Pavel Heidinger a Ludvík Petr. Následný valčík líčí už takovou situaci, kdy to v té dvojici přituhuje. Jmenuje se Snubní prstýnek. Vašek Zeman napsal zasvěcený text, Jaromír Vejvoda příhodnou hudbu, a tak nám s Vejvodovou kapelou mohou zaspívat Ivana Zbořilová a Josef Opelt. A další vývoj situace už v podstatě monitoruje následné tango. Nějaké ty exkurze do cizích revírů, jo, to už je pro lapeného manžela jenom krásný sen. Tak se ostatně to tango jmenuje. Napsal ho textař Zdeněk Beneš a zhudebnil Vlasta Dvořák. Zpívají Miloslav Kubát a Radka Melicharová, doprovází Březovanka, řízená Jiřím Vojtěchem.

Teď vás, vážení, necháme chvilku hledat, kam jsme se to s následující muzikou rozhodli podívat. Není to přímo soutěž o ceny, ale schválně. Zdeněk Gurský, Maminčina modlitba. Valčík s textem Miloslavy Gurské zpívají Blanka Bízová, Ružena Polomíniová, Václav Kosina a Milan Lejska. Zahraje Zlaťanka, řídí Jaroslav Humpolík. Dále zazní Polka letěla pěsnička. Autoři Václav Maňas na text Vladimíra Salčáka. Lea Zimková a Renáta Jedličková zpívají, hrají Bojané. A teď totální nápověda. Jako třetí v této sérii Valčík Nechoď k nám šohajku. Josef Konečný napsal hudbu i text a svěřil to celé Lácarance. Tu řídil Karol Porubský a natočil se zpěváky Jitkou Lukášovou a Michalou Šiprovou. Ano, všichni jste správně uhodli, kam že jsme se to společně vypravili. Hurá na

Významnou část, pokud jde o dechovku jako celek, tvoří nesporně písně vojenské. A tak jistě stojí za to věnovat jim vyvrcholení dnešního pořadu. Josef Poncár na text Vaška Zemana Až já budu rukovat. Zpěváci Pavel Zelníček, Josef Opelt a Ivan Trnka. Českou muziku řídí Josef Charvát. Následuje Moravská lidová Břeclavská kasárňa. Ano, s tím háčkem nad ň. Zapějí Zdenka Hovorková a Jarmila Kachyňová spolu s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, řízeným Jindřichem Hovorkou. A zahrajeme si ještě svižnou polku Až pomašírujem. Pavel Beneš spolu s malou českou dechovkou, řízenou Stanislavem Zemanem.

U muziky s Eduardem Hrubešem. Přidáme ještě tři lidové. Vojáček zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše, Valčík Třeboňská kasárna s krajankou Václava Hlaváčka zpívají Brigita Hlaváčková a Ivana Törková a Upomínka na tažení do Itálie Valčík Alpiny Ludvík Petr a Pavel Heidinger a Budvarka řízená Vojtěchem Prokešem.

A na úplný konec ještě tři z těch našich vojenských. Klatovští dragouni. Pochodová písnička Jiřího Voldána s jeho vlastním vtipným textem. Paradoxně hraje kapela se stejným názvem a tak klatovské dragouny řídí Karel Rambousek a zpívají Josef Hejduk a Věra Rosypalová. Pak by to byl verbuňk, tedy rytmus, který tu už dlouho nezazněl. Název V Hodoníně. Autor Vladimír Hnátek, hudba i text, hraje Moravanka, zpívá Zbor Moravanky. A na úplnou rozloučenou rekrutská směs zpívají Ivana Slabáková a Břetislav Osička spolu se studiovým orchestrem Jana Slabáka. Tak naslyšenou zase příště, Eduard Hrubeš.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání lišky Bystroušky.
1: Liška Bystrouška už na mě čekala. Čekala na mě na autobusové zastávce v Lošticích, nedaleko Mohelnice. V městě proslulé mimo jiné slavnými tvarušky a loštickými poháry. S Liškou Bystrouškou jsem se pak přímo potkal ve vedlejší umělé jeskyni, do které mě pozval impozantní vousatý muž, oblečený ve stylovém červeno-bílém středověkém kroji a s červeným baretem na hlavě. Byl to Jaroslav Beneš, loštický výtvarník a především řezbář. Pozoruhodný, originální a výjimečný muž. Jeden z několika málo lidí, kteří se postarali o to, aby legendární Liška Bystrouška byla mezi námi až do dnešních dnů. Ve zmíněné umělé jeskyni na autobusové zastávce totiž Lišku Bystroušku náležitě zvěšnil. Právě se na ní dívám, působí opravdu výjimečně. Na zádech má velký ranec a kam si pospíchá. Obracím se na Jaroslava Beneše.
2: Jsou peníze.
3: Jsou tvarušky.
2: Jo, tvarušky, no jasně.
3: Tvaruškový klobásy a potvora nám ukradla loštický pohár.
1: Kromě Lišky Bystroušky tu Jaroslav Beneš zvěčnil další slavné loštické či moravské rodáky.
3: Gustav Ryštinský. No a já jim tady vyprávím, že z té Moravy nebyli žádní blbci, víte, že pochází jako lidi. Ten velce, to byl výborný zámečník, dostal se mezi jeskymáky, když to hodně zkrátím. Moravský král Ječmínek.
1: Jak řezbář Jaroslav Beneš přiznává, duchovním otcem toho, že Liška Bystrouška už delší dobu vítá na autobusové zastávce v Lošticích všechny nově příchozí, je Luděk Štipl. Další pozoruhodný muž, žijící ve zdejším kraji. V kraji, který po roce 1968 musel opustit, aby se sem po roce 1989 mohl opět vrátit. Nyní ale jedna docela zásadní otázka. Co má Liška Bystrouška, kterou tolik spopularizoval hudební skladatel Leoš Janáček a spopularizoval doslova po celém světě, společnost Lošticem? Věřte, poměrně hodně. V tomto kraji se totiž narodila. Byl to právě Luděk Štipl, s nímž jsem se, společně také s dlouholetou ředitelkou Mohelnického muzea Hanou Heiderreichovou, vydal po stopách legendární Lišky Bystroušky. Naší první zastávkou pak je lesní samota, několik kilometrů od Loštic. Opuštěné místo s rozlehlou myslivnou, která ale, jak se dozvídám, už několik let neslouží svému účelu. Před myslivnou pod rozlehlými korunami prastarých líp jsou dřevěné lavice a stoly, aby poutníci, kteří sem dojdou, měli kam usednout. Učiníme tak i my a pan Štipl začíná vyprávět. Ze všeho nejdříve připomene příběh jistého Stanislava Lolka. Příběh muže, v němž se po celý život prali, obrazně řečeno, dvě duše. Duše lesáka a duše výtvarníka.
4: Teďka se nacházíme na Střítěži, na samotě u Myslivny, kde je pamětní deska, která říká, že ta původní Liška Bystrouška žila tady v těch lesích na Střítěži a je veselý. Začalo to všechno tím, že Stanislav Lolek se narodil v Palonině, to je kousíček tady od Loštic, v roce 1873. Jeho otec tam byl řídícím učitelem a on zde prožil v té oblasti část svého dětství. A potom později, když už byl starší, tak se sem často vracel a dokonce si pohrával s myšlenkou, že by se zde usadil. A přivedl jsem svého přítele, malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. Plán byl takový, že si oba koupí nějaké pozemky, postaví domy a budou společně tady žít, tvořit, chodit na procházky, diskutovat. A zatímco ten Kašpar opravdu si ten pozemek koupil a postavil si vilku a bydl zde s rodinou nějaký čas, tak ten Lolek sice měl pozemek u židovského lesa, ale dům si nikdy nepostavil, protože on zůstal vlastně po celý život takovým svobodným mládencem, svobodným člověkem, napůl umělcem, napůl myslivcem, který měl rád především přírodu, les, samotu a klid. On měl už od dětství takové jakoby dva sny, a to bylo být umělcem, malířem, anebo být lesákem. A nakonec se mu ty sny splnili svým způsobem oba. Začal tedy napřed tu kariéru lesnickou, měl nastoupit do lesnické školy v Písku a musel mít předškolní povinnou praxi. Tu ten Lolek nastoupil do Veselí, což je vesnička od Loštic nebo od Mohelnice asi 10-12 kilometrů. Tam v té době působil revírník, který se jmenoval Augustin Kořínek. A to byl vynikající znalec přírody, myslivosti. Nejenom znalec, taky strašně miloval tu přírodu a dokázal o ní pěkně vyprávět. Takže ten Lolek měl velké štěstí, protože mezi nimi vzniklo velice brzy dosti silné pouto, i když byli generačně od sebe.
1: O mnoho let později Stanislav Lolek, mimo jiné také autor knih Našelovná zvěř či Lovecký deník, vzpomínal.
0: K mému velikému štěstí stal se představeným mých praktikantských let vzácný člověk, výborný lesník a myslivec. Bylo s ním radost chodit a mne brával rád sebou, protože našel ve mně pozorného žáka. Učil mě znát zvěř, vábit jí, stopovat i lovit, ale také jí zbytečně neubližovat. Znal celý její život rodinný, její zvyky a dovedl vyprávět celé romány. Jednou mi ten starý revírník vyprávěl humorný příběh mladé lišky.
1: Tohle je pro nás velmi důležité. Stanislav Lolek vlastně dokazuje, že pozdější liška Bystrouška měla kořeny opravdu tady, v tomto hluboce zalesněném kraji, nedaleko Loštic. Udělejeme nyní pomyslný skok v čase. Připomeňme si nyní lišku Bystroušku tak, jak ji dnes zná většina z nás. V podání nezapomenutelného Karla Hegera. Tak, jak jeho hlas uchoval archív Českého rozhlasu.
5: Na svahu k černému želebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídaní. Matka podřímovala, jež to maličká Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezly jí zuby pod očáky, a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška už upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mámy na hřbetu jako sukní.
1: Příběh lišky Bystroušky začíná tím, jak revírník Strnad při své obchůzce lesem narazí právě na tuto liščí rodinku.
5: Okamžik sledoval revírník hru liščí rodiny, potom odsunula haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Tož tak, ty kujone, včel se vymluvíme doma na tebe, podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají děcka radost.
1: Kdo vlastně lišku Bystroušku ulovil? Revírník Strnad, jak o něm mluvil Karel Heger? Ne, ten to nebyl. Jméno je vymyšlené. A nebo to byl již zmíněný revírní Kořínek? Ani ten ne. Znalci příběhu o moudré lišce říkají, že revírní Kořínek znal tento příběh z vyprávění svého předchůdce. Ještě jednou ale zopakujme to, co je úplně nejpodstatnější. Liška Bystrouška pocházela z lesu na Střítěži, nedaleko Loštic. Luděk Štipl pokračuje.
4: Jednalo se o lišku, která byla v mládí polapena a žila na hájovně, pravděpodobně teda tady na této, ale ona se jí podařilo záhy uprchnout, ale tím, že ztratila ostych z lidí a ze psa lapáka, tak se vracela na loupežné výpravy do hájovny, když tam byla zabíjačka nebo něco, a také se chovala velice svérazným způsobem v lese k těm ostatním zvířatům. O tom, jako ta příhoda je.
1: Příhoda s chytrou liškou na mysliveckého adjutanta Stanislava Lolka zapůsobila natolik, že o tom načrtl několik obrázků. Když pak Stanislavu Lolkovi skončila povinná praxe, odešel do lesnické školy v Písku. Školu úspěšně absolvoval. Posledně však u něho začal převládat zájem o výtvarné umění. Odešel tady do Prahy na výtvarnou akademii k profesoru Juliu Mařákovi. Později studoval ještě grafiku v Mnichově, až se z něho stal uznávaný výtvarník a ilustrátor. Kdo ví, jestli si ještě na lišku Bystroušku vůbec někdy vzpomněl. Luděk Štipl vypráví.
4: Potom po letech ho v jeho studiu nebo v jeho ateliéru v Pražském navštívil Bohumil Markalous, což byl tehdejší redaktor Lidových novin, známější pod svým spisovatelským jménem Jaromír Jón. A ten v té době kontaktoval výtvarníky v Čechách a na Moravě a chtěl po nich nějaké humorné kresby, které by se daly snadno reprodukovat v novinách, že potom někdo k tomu dopsal nějaké texty. Chtěli tím trošičku pozvednout zájem o noviny a věděli, že to fungovalo už v té době třeba v Americe. A takže Lolek byl teda poctěn návštěvou, ale když se dozvěděl, co po něm Markalous chce, tak o tu spolupráci neměl žádný zájem. Říká, já využiju svůj talent a svůj čas na vážné malování oleje na plátně a ne nějaký čmáranice pro děcka.
1: Tehdy prý ale také přišla řeč na Lišku Bystroušku. Stanislav Lolek objevil polozapomenutou složku z obrázky a dal je Bohumilu Markalusovi, tedy Jaromíru Jonovi, k dispozici. Toho už na první pohled kresby zaujali. Odvezli je tedy sebou do brněnské redakce Lidových novin. Na redakční poradě vyložil kresby na stůl a celý nadšený čekal, kdo z přítomných redaktorů se kreseb ujme, aby k ním napsal texty. Jenomže se nikdo nehlásil. A tak to nakonec, jak se říká, odnesl Rudolf Těsnohlídek. Dostal příkazem, aby ke kresbám něco napsal.
4: A on to bral ne jako privilegium, ale spíš jako takový příkoří, že to musí dělat on. A neměl do toho vůbec žádnou chuť. Ovšem hned po prvních vydáních o to byl strašný zájem ze stran čtenářů. Chodili dopisy děkovné jak do redakce, tak Těsnohlídkovi. Takže ta sláva se rozšířila velice rychle, tak tím pádem už taky se mu o tom lepší psalo. A začalo to vycházet v roce 1920. A už v roce 1921 došlo k prvnímu knižnímu vydání celého souboru těch Lolkových kreseb a Těsnohlídkových textů.
1: Pak se o příbězích Lišky Bystroušky dozvěděl hudební skladatel Leoš Janáček. Legenda praví, že Janáčkova hospodyně četla v novinách o Lišce Bystroušce a neustále se přitom smála. To Janáčka zaujalo natolik, že se zeptal, cože to ta jeho rozchechtaná hospodyně vlastně čte. Ta mu potom podala noviny. Janáček se do nich začetl a začal se smát taky. Bylo rozhodnuto.
4: On se do práce pustil, kontaktoval okamžitě jak Těsnohlídka, tak Lolka, spolupracoval s nimi, ale on si vzal jenom vybrané kapitoly a ty si předělal i ty libreta trošičku zase podle svých potřeb. No a v roce 1924 byla v Brně premiéra úspěšná a za necelý rok na to byla úspěšná další premiéra, tentokrát už v Národním divadle v Praze. No a odtud se potom ta opera šířila do světa a do dnešní doby je to jedna z takových nejhlavnějších českých oper, která je pořád představována ve světě na těch předních scénách od Severní a Jižní Ameriky po Jižní Afriku, Izrael i Japonsko. Třeba úspěšná byla na studování v Berlíně 1954 pod taktovkou Václava Neumanna. Tam se ta opera dočkala 219 repríz, což je prostě unikát, že?
1: Děj Lišky Bystroušky je vlastně docela jednoduchý. Jak už víme, dostala se do zajetí revírníka Strnada. Myslivně se však zkamarádila s revírníkovým psem Lapákem. Jednoho dne si revírníkův syn Pepík společně s kamarádem hráli s Bystrouškou. Ta se ale v jedné chvíli naštvala, když ji pořád na něco tahali a kousla Pepíka do lítka. Za trest potom byla přivázána k boudě. Karel Heger o tom vyprávěl.
6: Bystrouška chudák sedí u psí boudy zahanbená, pokořená. I Lapák se na ní přišel podívat hezky z vrchu a kohout svolal okamžitě povinnou dobrovolnou všeplenární schůzi svého hejna. Účast byla kontrolována a uspořádal slípkám poučnou přednášku. No, o slepici nelze říci, že je tvorem zvlášť chytrostí obdařeným. Bystrouška pokusila se slípky lákat k sobě. Postavila se na střeše boudy.
1: Bystrouška tedy rafinovaně lákala k sobě slepice, které pak s gustem konzumovala. Revírník se rozhodl, že jí za to zastřelí. Liška ale překousala provaz a utekla. Stále se ovšem vracela do myslivny. Kradla slepice, občas se dostala do komory, kde kradla pro změnu jitrnice. Posléze se najde ženicha, Zlatohřbítka, a příběh končí, jak by se řeklo, happy endem. Leoš Janáček však udělal ve své opeře konec jiný. Bystrouška má už několik mláďat, které přivede k místnímu učiteli. Ten, když zjistí, že lišky zadávaly velkou část jeho kuřat, tak do houfu prchajících lišek střelí. Mláďata uniknou, ale Bystrouška je smrtelně raněna. Povídáme si v těsném sousedství Stříčešské myslivny ještě dlouho. Pak se mi Luděk Štipl svěří, proč má k tomuto místu tak silný vztah. Není to zdaleka jen kvůli Lišce Bystroušce. Přímo tady, v této myslivně, u jejich dveří dnes můžeme vidět reliéf Lišky Bystroušky, který vytvořil syn pana Štipla Richard, se Luděk Štipl narodil. Tady prožil i své dětství. Otec tu byl správcem polesí.
4: To jsou vlastně lesy města Mohelnice, on byl jako tady správce. Do školy jsem chodil do Veseli, takže vlastně částečně po té naučné stezce, asi 2,5 kilometru je to do Veseli. No a byl tady život velice pro nás, pro děti, takový zajímavý. Byla to ještě romantika, taková doba, které říkám před televizní, kdy ještě lidé si dokázali vyprávět a teď na té samotě každá návštěva byla vzácnost, protože jsme tady třeba týden neviděli nikoho. Vzpomínám si, že tady lidé prostě přišli, vždycky byli teda opravdu jako host do domu, Bůh do domu a vyprávělo se, ale to ještě byli lidé, kteří pamatovali první světovou válku a legionáři z Ruska, takže prostě jsem tu historii takhle nasával už tenkrát tady z těch krásných příběhů. Do školy, když jsem přišel pozdě, tak se nic nestalo, protože oni věděli, o, Luděk to má strašně daleko. Ne? Určitě zase třeba pro maminku ta romantika nebyla zas tak značná, protože tady nebyla elektrika, takže veškeré praní, vaření, všechno se muselo ohřívat vodu, tak se muselo zatopit v létě. Měli jsme tady hospodářství, dvě krávy, nějaký bíky, plno kačena. Rád na to vzpomínám, ale uvědomil si, že to třeba k nám, zejména teda pro maminku, nemuselo být to nejlehčí období.
1: Luděk Štipl byl rovněž, společně s muzejnicí Hanou Heidenreichovou, iniciátorem myšlenky zřídit v kraji naučnou stezku Lišky Bystroušky. Prvotní impuls jim dal již několikrát citovaný malíř Stanislav Lulek.
7: Jako muzejnice jsem věděla, že osobností tady výtvarného světa je Stanislav Lulek, tak bylo moje přání uspořádat výstavu. První impuls mi dal Jaromír Tomeček, který tady v roce 1987 měl přednášku v Mohelnici. Ten, když jsme ho přivezli, tak vyšel z auta a řekl, tady by měla stát Liška Bystrouška. Tento popud jsem si nesla roky, no a pak přišlo to výročí 2006, výročí úmrtí Stanislava Lulka, tak jsme se rozhodli uspořádat výstavu a objednali jsme sochu Lišky Bystroušky od sochařky Aťky Švestkové Janečkové. Lištička je galerii u Lišky Bystroušky v Loštících. Slavnostně jsme ji pokřtili lištičku nebo odhalili sochu a byl přítomen jeden z našich nejvýznamnějších kunsthistoriků František Dvořák.
1: Znovu tu ale vystává jméno výtvarníka Stanislava Lulka. A protože se nacházím v kraji Liške Bystroušky, v kraji dobrých lidí a zároveň i v kraji zázraku, tak už mě ani nepřekvapí, že tu pana Lulka záhy objevím. A dokonce přímo na Loštické radnici. Nikoliv ale Lulka Stanislava, ale Lulka Ctirada, starostu Loštic, doktora sociologie a prasinovce slavného malíře. Pan Lulek mi ze všeho nejdříve ukazuje staré rodinné fotografie. Také několik obrazů jeho slavného prastrýce. Rovněž knihu, kterou Stanislav Lulek napsal. Lovecký deník.
8: Bystrouška jako taková tam není. To je vlastně ta kopie tady tohoto.
2: A to je on, Stanislav.
8: Jo, vidíte, a toto vám dám taky teda. To je právě on namaloval do toho loveckého deníku. Deník je známý tím, že každý myslivec se snaží z něho čerpat.
2: Jo, on tady má všechno.
8: Všechno, no, no. On měl nějaký revír na Slovensku.
2: Tady to píše, že mě vezli dvě vášně, lásky k kresbě a obrázku lásky k přírodě.
8: Narodil se tady v Paloně, tak kousek jediná vedla kousek do lesa. To teďka je to bohatý na zvěř. Co oni mi vykládali ti předkové, tak choval doma zvířátka, bavilo ho to, měl nějaký klece, jako děcko už. Pocházel z rodiny Jakuba Lulka, který měl několik dětí. To byl řídící učitel, který byl v tomto regionu hodně známý tím, že psal taky kroniky a různé pověsti sbíral. Dal se na dráhu napřed mysliveckou, protože hrozně ho bavili zvířata, a potom do oblasti malířství. Jakub byl ten nejstarší, to byl vlastně zakladatel rodu. Krištof, to byl můj děda. Ten Krištof zemřel v 47 letech a dlouho nemohli mít děti a vlastně můj tata se narodil až jako pohrobek po smrti toho mého dědečka.
1: Stanislav Lulek zemřel 9. května 1936. Je pohřbený v Uherském Hradišti, kde na konci svého života žil. Při jeho pohřbu, jak se v rodině traduje, se odehrála událost, která jakoby symbolizovala celý Lulkův život. Život spjatý těsně s přírodou. Prasinovec Stanislava Lulka, doktor Ctirad Lulek, vzpomíná.
8: Tato vzpomíná tatínek, že když měl pohřeb, tak to ještě tam vlastně nebylo nic, tam bylo pole, jo. On byl jako na konci toho hřbitova a když ho pohřbívali, jako dávali tu urnu, když ho dávali do toho dovnitř, tak najednou tam běželi dva zajíci a honili se po tom. Jako kdyby se s tím přišli rozloučit.
1: Ještě donedávna se oficiálně uvádělo, že Stanislav Lulek se narodil 13.

0: se píše ve slovnicích, ale my jsme přišli na to, že se narodil 10. listopadu, aha, protože jsme se podívali do matriky.
1: Loštice a další okolní města a obce příběhem Lišky Bystroušky i příběhem Stanislava Lolka dnes doslova žijí. Je to především zásluhou již zmíněných inženýra Luďka Štipla a Hany Heidenreichové, ale i několika dalších lidí. Důkazem je také vzpomínaná naučná stezka Lišky Bystroušky. Je dlouhá 23 kilometrů. Při cestě po vyznačené trase postupně najdeme 5 informačních panelů. Ty vás seznamují s historickými a přírodními zajímavostmi celé této oblasti. Začátek naučné stezky je u proslulé Loštické synagogy. Trasa pak pokračuje kolem Žadlovických rybníků, Žadlovického zámku a směřuje do Svinova. Potom se stezka začíná zvedat směrem ke Střítěži. Když je hezké počasí, máte odtud krásný výhled na Jeseníky, na Praděd. Vidíte také prostulý hrad Bouzov. Ze Střítěže putujeme do Veselí. Stezka tam ale ještě zdaleka nekončí. Společně s Luďkem Štiplem a Hanou Heidenreichovou zajdeme na místní hřbitov.
2: A teď se nacházíme ve Veselí na hřbitově a stojíme před náhrobkem Gustava Kořínka, duchovního otce příběhu Lišky Bystroušky.
1: Dívám se dlouho na ten náhrobek. V duchu si vybavují jednotlivé scény Lišky Bystroušky. Lišky, která nade vše milovala volnost. A tak mě napadne, jak to, že zdánlivě jednoduchý příběh, jaké se Lišky tolik oslovuje již několik generací lidí. Jak je to možné? Obracím se na pana Štipla.
2: Jinak je to taková lehká a humorná story, ale já myslím, že tam právě je z toho patrno, i když nepřímo, že ta Liška měla obrovskou touhu po svobodě. Ona mohla zůstat myslivně, mít plné hrnce, ale ona přesto utekla, strádala, ale radovala se ze života a ze své svobody. A já si právě myslím, že i ten Lolek měl takový příznivý vztah k této příhodě, protože se trošičku v té Lišce viděl, protože on měl tu touhu po svobodě a po volnosti a po přírodě také.
1: Takhle Lišku Bystroušku vnímají i další lidé. Patří mezi ně i nám již dobře známý výtvarník a řezbář Jaroslav Beneš. Uvědomím si to, mimo jiné ve chvíli, kdy nás z umělé jeskyně na autobusové zastávce odvede k sobě domů, abychom viděli jeho unikátní a široko daleko prostulý betlém. Betlém s Liškou Bystrouškou. A betlém i s dalšími zajímavými osobnostmi z Moravy.
3: Liška je tady, jo. Si unese ten hajne, jakoby. Tady vidíte, ta tečka červená, tahle, dívejte, tady tu tečku, když budete spědovat, vidíte?
4: Ano, už ji vidím.
3: Si unese jako podpažo a nastřítež Veselý, tam, kde má tu desku, tam by...
4: A tady vidím Vlcla taky někde, jsem
3: jasně,
4: tady vidím.
3: Jasně, Vlce je tady.
4: Ano.
3: No, tady je Frištenské, třeba Oberdrásal.
5: Ináče je 279 asi figurek, z toho je hromadu jako místních občanů, loštických. A pak vždycky udlám někoho za Moravu.
4: Jak to dlouho vznikalo?
5: Od roku 1994, když jsem to otevřel pro pár občanů tady kolem, nechtěl jsem nic velkého. Já jsem spíš řekl, že udlám nějaký hodinářský dílo, protože na to nemám ani prostor. A ono vznikalo opravdu hodinářský dílo, je to taková doživotní práce, dalo by se říct.
1: Své putování po stopách Lišky Bystroušky končím opravdu stylově. Na náměstí v Lošticích. V krásné kavárně u Lišky Bystroušky. Interiér je vyzdobený dobovými kresbami. Vidím tu také sochu Lišky Bystroušky. Té Lišky Bystroušky, která vešla do povědomí zásluhou Karla Hegera brněnským dialektem. Jenomže, což málo kdo ví, pokud by Liška Bystrouška opravdu mluvila, mluvila by hanácky, jak se v tomto kraji hovoří. Ale to už není podstatné. Pusťme si ještě jednou nezaměnitelného Karla Hegera. To, když vyprávěl, jak se Liška Bystrouška zamilovala, když potkala neznámého lišáka.
6: Božínku, ten je hezký, vzdechla Bystrouška a otočila se k němu. A byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bílavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a ohánkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Bystrouška poznala, jaký rumněnec zalévá nos a líce a hodla rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým

0: žním baritonem. Polekala jste sem neslečno. O ne, řekla protáhle bystrouška. Tadyk asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek.
1: Bať,
0: přisvědčila skromně.
2: V kavárně Olišky Bystroušky popijím čaj a přemýšlím o zdejším kraji, o zdejších lidech. A znovu si vybavím slova Luďka Štipla, tak jak mi je řekl u hrobu revírníka Kořínka, který vlastně může za to, že se příběh Lišky Bystroušky dostal do širokého povědomí. Příběh Lišky Bystroušky je příběhem odvěké lidské touhy po svobodě, po volnosti, po životě bez pomyslné svěrací kazajky, kdy je člověku vnucováno, co se takzvaně má a co se nemá, co je dobré a co je špatné. Kdo je v duchu té či oné panující doby zrovna dobrý, anebo kdo je zrovna špatný. Proto Liška Bystrouška je a stále bude leckomu z nás tolik blízká.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Zveme vás k poslechu rozhlasové pohádky Čarovné prstýnky.

Navlékám korálky na pevnou nitku, navlékám slovíčko ke slovíčku. Až jich bude plná šňůrka, odložím jehlu, uzlíček uvážu, aby se mi do ztracena nerozběhly. A teď se tážu, co se mi na dlani třpití? Pohádka. Na louce v ní roste kvítí, prstýnek se svítí, tančí víla bosonohá. Co to zpívá? Poslouchejte.

0: Tam na severu Čech, co tečou řeky Jizera a Nisa, stojí Jizerské hory. Jsou krásné, ale chleba nikdy mnoho nedali. Pšence se tu nedaří a z krásy ještě nikdo chleba nenapekl. A tak tu odpradávna po chalupách brousili a navlékali korálky. Sklíčka se prodala a za ně se koupilo živobytí. Někde dělali i krejcarové prstýnky. Nejvyhlášenějším prstýnkářem široko daleko byl Kuba. Žil v roubené chaloupce na stráni pod lesem. Jak pak on je dělal? Inu, stočil plíšek, nasadil barevné sklíčko a hotovo. A právě ty jeho prstýnky nedali lesní víle Bohdance spát.
1: Tma už schovala louku i les, se běhnu po stráně ke Kubově okýnku. Je prstýnku plný stůl. A jak se blízkají. Všechna děvčata tam dole ve vsi mají skleněné šňůry. Jen já ne. Každá má prstýnek se svítivým kamínkem. A já žádný.
2: Co pak se to za oknem míhá? Hej, kdo tam? Nikdo. A přece jako bych v okně viděl milou tvář.

0: Co je to za divný, krásný zpívání? To se mi jen zdálo. Ta kalouna kuťáť mi v hlavě nezní.
1: Kdyby spadl do trávy, do chladivé rosy, měla bych svůj prstýn.

0: Ke Kubovi si pro prstýnky chodil mládenec Martin. Co Kuba stočil, Martin prodal. Chodil s prstýnky po posvíceních a poutích a nabízel lidem štěstí za grejcárek.
1: Jak to, Martine, že jich prodáš takovou sílu? Ty je snad nedáváš po kusech, ale hned na žejdlíky.
2: My je, Kubo, prodáváme tady s Lorinkou jako štěstíčka.
1: Štěstíčka?
3: Štěstí z poutí prodám já, páni, pro kluky a holky.
2: Kupte si štěstíčko, papoušek Lóra vytáhne obálku, najdete v ní prstýnek, co má pěkný kamínek. Červený pro lásku, modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení.
1: Modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení. A to jezdíte od pouti k pouti?
2: No, my už jsme takoví vandrovníci, viď, Lóro?
3: Lóra!
2: V Liberci jsme byli a v Boleslavi, v Praze každý rok u Matěje a v Písku a Krumlově. A kolik českých vsí už jsme viděli.
1: Po světě vandruješ, štěstí prodáváš. A kde pak na tebe nějaký čeká?
2: U hroma se zámeckého pána, Hanička tam na mě vzpomíná.
1: Pěkná?
2: Jako kytka. A hodná. Ještě tyhle prstýnky prodám a pak půjdu a Hromasovi se pokloním. Dejte mi, pane, kuchtičku Hanku za ženu. Krejcary jsem uspořil, chaloupku postavím.
1: To se mi líbí.
2: Přijď se k nám podívat, až jednou slezeš z těch svých strání.
1: Děkuju. A to už pro prstýnky nepřijdeš?
2: Mě Hanka toulavý boty schová do komory. Ale ty bys je měl snad navlíknout, ne?
1: No.
2: Tady máš krejcárky na dřevo. A mívej se tu, Kubo, hezky.
1: Hodně štěstí. Po světě si vandruje, písničky zpívá. A já tu sedím jako křen v záhoně. Každému ty moje prstýnky potěšení přinesou. A já mám za ně jen pár hubených krejcárků. Zahubený krejcánek, hubený chlebíček. A tak to jde pořád dokola. Dál jsem nebyl než v lesích na houbách. Přece tu neskysnu jako mlíko za pecí.
4: Některýmu děvčeti bych prstýnek daroval.

Ráno schrábl Kuba prstýnky do mošny, přidal pár placek a vydal se do široširých Čech. Nejdřív musel přes les a tam na pasece, ze které viděl ještě do své vsi jak do talíře, si sedl, rozhlídl se po kraji, pak se stulil a nechal si o té kráse zdát. Tak ho uviděla víla Bohdanka.

0: Je? Kdo to tu? A co to tu svítí? Mošna plná prstínku. Žlutých, červených, zelených, modrých. Vždyť on je to Kuba prstínkář. Pst. Spí.
1: Ale Kuba nespal. Spod víček si Bohdánku prohlíží. A právě když po prstínku sahala, chytil ji za ruku.
2: A mám tě.
0: Pust mě.
2: Nepustím.
0: Pust mě, prosím.
2: Takových by bylo, co by chtěli prstýnek za pěkný podívání. Ale pěknýho podívání se nenajím.
0: Já ale nic nemám. Jsem Víla Bohdánka. Můžu ti zatancovat, jestli chceš.
2: Já tě pustím a místo tancování mi utečeš. A to bych nechtěl.
0: Neuteču, Kubo.
2: Odkud mě znáš?
0: Skoro každou noc ti koukám do světnice, očima prstínky vybírám.
2: Ale to si mohla zajít dovnitř. Já bych ti vybral ten ze všech nejkrásnější. Který pak bys chtěla?
0: S kamínkem mudřejším než borůvka.
2: Ukaž, sám ti ho navlíknu. Ruku máš bílou jako třešňový květ.
0: Podívej, Kubo, jak se prstýnek krásně svítí. Jistě si jich děvčatům hodně porozdával.
2: To není pravda. Ještě jsem žádné prstýnek nenavlík.
0: Doopravdy.
2: Doopravdy.

0: tancování. Kytky ti pod nohou vstávají a jsou pěknější než dřív. Ty tancuješ inu jako víla.
1: Kam pak jdeš s tou mošnou?
0: Kam mě nohy ponesou prstýnky prodávat? A chtěl jsem najít štěstí. Nevěděl jsem, že tancuje po pasekách rovnou nad naší strání. Bohdanko, půjdeš se mnou?
1: Ty bys, Kupo, chtěl.
0: Chtěl.
2: Bohdanka se chytila Kubovi ruky a už se nepustili. Zamávali lesu a vsi a šli hory za sebou, rovinu před sebou.
3: Kupte si frkačky v krámku na hračky, ten, kdo koupí, neprohloupí.

0: pšení, krejcárek za písničku, na chlebíček boží dárek. Děkuju, pane. Zelený hájové,
1: no tak, Kubičku, neboj se.
2: Když Martina to není sám jako já, prodává s Lorou, papouškem.
1: S papouškem? A jak to dělají?
2: No, Lora křičí. Štěstí spouti pro dámy a pány, pro kluky a holky. Kupte si prstínky krejcarové.
3: Já chci jeden.
1: Vyberte si, jejich plná mošna.
4: Ten si vezmu.
2: Děkuju. Viděla jsi, jak mi to jde? Kupte si prstínek z pouťového zlata.
1: Vyberte si prstínek, co má pěkný kamínek. Červený pro lásku, modrý je pro štěstí, zelený toužení, žlutý soužení.
4: Já chci jeden.
5: Mně dejte dva.
0: Dostal jsem šáteček, v každým rohu kvíteček. Uprostřed byl z rozmaríny pěkný věnec.
3: Račte k nám, pánové a dámy, zde pravá lesní víla k spatření.
1: Podívej se na ní, to není žádná lesní víla, to já poznám. Tancuje jako u muziky a tráva jí pod nohou lehá. To se musí takhle. Z lehonka. Aby ani jedna sedmikráska nesklonila hlavu.
2: Větřík tam u nás ve stráně se neotáčí svižněji, Bohdanko.
4: O, ta je krásná. Pojďte honem.
5: To pouť ještě neviděla.
6: Točí se tu pravá lesní víla.
2: Komu se to tancování líbí, ať nám přidá do klobouku na živobytí.

0: Přistupte blíže, zde tancuje pravá, nefalšovaná lesní víla. Tráva jí pod nohou nelehá, kytky nevadnou.
1: No vidíš, Kubo, jak nám to jde.
0: A kromě toho tu máme prstýnky po krejcaru. Bohdanko, tady má Martin, co ke mně chodil pro prstýnky svou milou.
1: Tady ve městě.
0: Zámeckému pánu jídlo strojí a ten prý si kuchtičku Hanku nemůže vynachválit.
1: A jestli pak už měli svatbu?
0: Jen co prodáme na pouti tyhle prstýnky, poptáme se po nich. A kdy pak bude ta naše, Bohdanko?
1: Naše svatba.
0: Čína. Moje a tvá.
1: Až prodáme poslední prstýnek, Kubíčku. Až zbude jen ten, co jsi mi navlíkla.
2: Kdo nenese srdce z pouti, toho asi život rmoutí.
0: Tady se, Bohdanko, postavíme. Kdo koupí srdce z lásky, přidá i prstýnek.
3: Dejte mi to největší, které máte.
2: Prosím, největší a taky nejpěknější.
3: Tu máš, Aničko.
4: Nač pak?
3: Z lásky přece, abys nezapomněla.
4: Vždyť víš, že si ho do sedničky nedám, hned by ho rozlámali zámecké pávy jim uctili.
5: Kupte si prstýnky!
3: Tak ti koupím prstýnek z pouťovýho zlata, než ti navlíknu ten svatební.
4: Už je pozdě, Martine, měl jsi pro mě přijít dřív, než lokaje Leopolda napadlo, že si o mě pánovi řekne.
3: Odvedu si tě, Hanko. Pojď hned teď.
4: Jestli nepůjdu k oltáři, Hromasovi lidi tě chytnou a vsadí do vězení. Sám Hromas mi to přišel říct.
5: Kupte si prstýnky pro štěstí.
3: Lepší než pomyšlení, že se dostaneš jiném.
5: Červený pro lásku, modrý je pro štěstí.
3: Ale to je Kuba. Kubo.
0: Martine.
3: Kde se tu bereš?
0: Přišli jsme za tebou.
3: Tak přece jen si vytáhl paty z hor.
0: Poslechl jsem tě, kamaráde. A díky tenkrát za tu radu. Hned z kraje cesty jsem našel svou vílu, svou Bohdanku.
3: Dobře jsi vybral, Kubo.
0: A to je tvá nevěsta?
3: To je Hanka.
0: Ale cože se za ruku vodíte, ale koukáte jako smutný pondělí.
4: Já mám zítra svatbu.
0: A to jak pláčí?
3: Hanka půjde k oltáři, ale já se budu spod podlouby dívat, jak si ji vede jinej.
0: Počkej, u nás na horách si mi to povídal jinak.
3: Šel jsem za Hromasem. O Haničku žádám a on na mě. Takovou kuchtičku by kraj světa nenašel, kde pak tu on ze služby nevyváže. Povídá mu, tak mě jí dejte, oba vám tu budeme sloužit. S koňma umím a na poli jsem vyrost. Rozkřikl se, že žádnýmu toulavýmu prstýnkáři službu nedá a Hanku prý teprve ne. Že už si oni řekli jeho věrný služebník lokaj Leopold a tomu on dal slovo.
4: A jestli mě koltáři nedostanou, Martina vsadí do věže a tam bude, dokud na něho nezapomenu.
1: A co by tě koltáři nedostali? Jen klidně jdi. Tady máš od nás svatební dárek.
4: Pouťové prstýnky.
3: Hezká si vílo, ale lidskou duši nemáš. Proč se nám posmíváš?
1: Neposmívám se, Martine. Ten menší je pro Hanku, ten větší pro tebe.
4: Prstýnek na vzpomínání, až mě navlíknou kroužek z nelásky.
1: A teď dávej pozor, Hanko, co ti řeknu. Prstýnek nesundávej, ani kdyby tě nutili. Až tě povedou k oltáři, otočí jim jednou dokola a pošeptej. Prstýnku spěchej za prstýnkem, k milému mě dones honem.
4: Prstýnku spěchej za prstýnkem, k milému mě dones honem. A k čemu to bude? Co zmůže takový malý plíšek?
1: To uvidíš. Jestli máš Martina doopravdy ráda, zmůže.
4: Mám.
1: Nikomu však, Hanko, o nás ani slovíčko, nebo přivoláš na Kubu a na mě neštěstí.
4: Neřeknu. Ani vaše jména nevyslovím. A prstýnek budu opatrovat. Jestli mi opravdu pomůže, nikdy ti to nezapomenu.
3: A co já? Já se mám koukat, jak Hanku ve svadebním vedou?
1: Ty se teď rovnou seber a pospíchej, kam tě oči povedou. Jen aby to bylo co nejdál od Hromasova zámku. Ale to ti říkám, i ty svůj prstýnek dobře opatruj, ať ti cestou nesklouzne, nebo svou milou už neuvidíš.
3: To by mohl říct každej. Jdi od Hanky, kam tě oči povedou. Nesloužíte vy nakonec tomu jejímu vykutálenému ženichovi? Neotevřel truhlu lakomou a zatímco já vybírám štěstí za krejcárky, on je koupil za zlaťáky?
0: Co to povídáš, splašil se ti rozum?
4: Nač, Martine.
3: Ale vždyť je to tak. Radíte stejně jako Hromas a Leopold. Seber se a pospíchej co nejdál.
0: Jak splašený kůň, který se lekne zajíce.
4: Když neposlechneš, půjdeš zítra stejně. Co pak bychom mohli žít ve stejném místě? Zkus to, Martine. Běž, můj milý, běž.
3: Tak teda půjdu, když o to tak stojíš. Aby neřekli, že se s jedním ženichem vedeš a druhý stojí na náměstí. A co nejdál, abys věděla.
4: Co je to s ním? I proti mně se obrátil.
0: Však on se mu rozum vrátí. Ještě tě poprosí za odpuštění. Kdyby mě chtěl někdo Bohdanku vzít, taky bych tloukl vpravo vlevo. A nejenom jazykem.
4: Myslíte? Myslíte, že si nenajde jinou?
0: Přes noc na tebe nezapomene. Jen jdi klidně domů.
6: Trochu rychleji, Martine. Takhle bys došel do zítřka akorát za humna.
7: Nestarej se, prstýnkáři.
6: Koukej, Bohdanko, utíká.
1: Potok přeskočil jako jelen.
6: Zítra bude tak daleko, že kdyby ho všichni Hromasovi lidi půl života hledali, ani peříčko z něho nenajdou.
1: Počkáme si na tu svatbu.
6: Počkáme.

0: koláčků vybíral. A teď jeden makový najednou do úst strčil.
1: Takovej dospělej, 40 roků nejmíň, a to neví, že před svatbou se svadební koláčky nejídají.
2: Co bych si nedal, když mám na ně chuť?
1: To jako bys chtěl v nepostaveném domě kam naroztopit, milánku. Ze stromu, co nevykvetlí jabka česa, ta chleba z těsta, co v díži stojí jíst. Ještě tu nevěstu nemáš začepenou, ještě svatba nebyla.
2: Mlč, babo. Nevěsta je v sednici, před sednicí sedí stráže, potokne muzikanti. Slyšíš? Nikudy neuteče.
1: No, sedět tam můžou, ale nevěsta má na ruce prstýnek z pouti, který ani za nic nesundá. Tam se jí proč pak, je-li tak vzácný. A ona mě na to vzácný, babičko, z nebe mi spata, bez něho se vdávat nepůjdu. I pán jí hrozil, prý je to ostuda, když nevěsta, kterou on vdává, je kočičím zlatem zdobená, ani se nehnula.
3: Jak pak jí zítra kroužek navlíkneš?
2: Až se blízkne prsten ze zlata, sama ten krejcarový zahodí. Podívej, tady ho mám, pán mi ho daroval za věrné služby.
1: No já jen tak, a nejsi pořád ty koláče.
2: Bobo jedna, zrovna si dám, celou mísu. Svatba je má, nevěsta má a koláče

0: Už jí vedou, podívej.
1: Pojď blíž, Bohdanko, tady musí kolem nás.
0: Ani oči nezvedá.
2: A je holka celá bledá.
3: Mám se to, Leopolde, tvá nevěsta dívá, na tebe ani jednou nepohlídla.
4: Ještě se dost vynadívá.
3: Nevyhlíží toho drzého tuláka, co si mě ani troufnu říct?
4: Ani se sem neodvážil, vzácný pane. Nebylo by mu veselo, když by se díval, jak si tu kytičku přesadím do své zahrádky.
3: Tamhle hledí na tu bílou krasavici, co stojí s jakýmsi vandrákem hned u kostela.
0: Má náš prstýnek, Kubičku.
1: Ve slunci se blízká.
0: Ve slunci se blízká to, že se mu stýská.
1: Otáčí ho.
0: Prstýnku, spěchej za prstýnkem. Zamilí mě dones honem. S Bohem, Bohdanko a Kubo! Děkuju vám! Co se stalo?
5: Kde je?
2: Něco jí odneslo.
6: Chyťte nevěstu, chci jí! Je moje!
7: Mandle a rozinky vydluboval. Všecko by chtěl mít. Nejdají se svadební koláčky před veselkou.
3: To tam ty dva volala, těm u dveří děkovala. Kde jsou? Hledejte! Hej! Najděte bílou krasavici a trhana, který se jí drží.
8: Prstýnek spěchal za prstýnkem, protože prstýnky z lásky přece k sobě patří. Hanka padla rovnou do náruče svému Martinovi. Jak byla ve svatebním, tak si rovnou vystrojili veselku, aby se nemusela dvakrát převlíkat do bílého. Škoda jen, že v samé radosti na Bohdančinové

0: vyprování zapomněla.
1: A my se teď vrátíme na pouť, ne?
2: Podívej, Bohdanko, poslední prstinky svítí na dně mošny. Dneska je prodáme a pak?
1: A pak?
2: Ničeho se neboj, pojď.
3: Ještě dvě místa na kolotoči, ještě dvě
4: okurky
3: místa.
4: Okurky vláků, pendreky za troníček.
5: Dědo, vystřelte babičce papírovou růži.
3: Obsazeno, jedem.
6: Zatančí vám Bílá, Bohdanka Bílá.
1: Teď vám povím, jak pak je to u nás na horách. Vítr pořád někam spěchá. Borovice

0: štěstí skromné bydlí. Zaťukáš-li na okýnko, nabídne ti židli. Sasanky už rozkvétají na lučinách doma.
1: My se tam vrátíme, Bohdanko. Půjdeš se mnou do chalupy ve Stráni. Na každý prstýnek, co udělám, dýchneš, že se blízkne jako v rose vykoupaný.
0: A děcek budeme mít.
1: Na peci poskládáme, ale je veliká, Bohdanko.
2: Kdo pak by pomyslel, že jsou i takoví, kteří chtějí, aby štěstí jiných patřilo jim? Kdyby rostlo na lukách, všecko by otrhali. Kdyby jako světýlko svítilo, odnesli by je do svého domu. Hromas od chvíle, kdy spatřil vílu Bohdanku, neměl klid. Patří se snad, aby taková vzácnost náležela jakémusi chudákovi, který nosí jen mošnu s cetkami? Mocný Hromas sedl s lokajem Leopoldem do kočáru a sám se rozjel na pouť.
3: Co se tak mračíš, Leopolde?
4: Ale všichni se mi smějou, vzácný pane. Tak se mi zdá, že ta čarodějka, ta bledule od kostela s tím otrhancem mi zavařili. Darmo se po nich má nevěsta neotáčela, darmo jim neděkovala.
3: Co je pryč, je pryč. Víš, že jsem za tvé věrné služby pro tebe udělal, co jsem mohl. Ale vítr v polích nechytíš.
4: To já vím, že nevděčnici nedohoním. Ale mohl byste mi dát za náhradu tu bledulku, co za ní jedeme? V kuchyni asi sice moc slávy nenaděláš. Já bych byl ještě věrnější služebník, pane.
3: Zapomeň, že jsi tenhle drzý nápad vůbec vyslovil. Nebo tě schodím z kozlíku do bláta a ručím, že tě žádný nezvedne.
4: Ani nevím, že jsem něco povídal, pane.
3: Do bohatého zámku, jak vzácný pták, do zlaté klece ta víla patří. Všichni mi ji budou závidět. Jen na můj rozkaz zatančí její lehké nožičky.
5: Všichni z cesty! Jede sem kočár!
6: A v něm Hromas, nejbohatší pán!
4: Prr. Tady je to, milost pane.
3: Je to ona.
4: Tak se mně zdá, že je to přece jen pravá víle. Jako je pravá má ruka, co drží bič?
3: Zavolej jí.
4: Pojď sem, bílá krasavice.
7: Nechoď, Bohdanko. Nějak se mi to nezdá.
4: Jen pojď. A ty, mládenče, mlč.
7: A co byste jí rádi?
3: Rád bych, aby mým hostům na zámku zatancovala. Dám jí drahocený dárek a do večera jí máš zpátky.
0: Ať vaši hosti ráčej sem. Na pouti je veselo, vystřelí si růže. Ráda jim tu v trávě zatancuju.
4: Trávu má milospár na zahradě jako samet. Tuhle je pažit zválenej. Od komediantů podupanej.
0: A!
4: Je!
0: Kubo!
7: Unesli ji.
8: Bohdanko! Z cesty, pusťte mě!
1: Jsou pryč. Ale já si pro Bohdanku dojdu.
8: Hej! Pusťte mě! Vraťte mi mou Bohdanku!
4: Marně tlučeš, trhané! Bohdanku vílu už neuvidíš. V zámku bude žít, pro pány tancovat, mlsoty jíst a drahé šperky nosit.
8: Pusťte ji!
0: Nechci tu pro pány tancovat, z vašich talířů mi nechutná a drahé šperky mě tíží. Otevřte zlacenou mříž, pusťte mě ven!
3: Jen tu kaši pofoukej, než mi ji dáš jíst, bílá vílo. Připravila si mě o kuchtičku, za to si teď nechám tebe. Jsi krásná, je tě škoda pro poutě. Zavřete všechny brány, nikoho nepouštějte ven, nikoho sem.
9: Rozkaz, vzácný pane.
3: Zvykne si holubička na zlatou klec. Zalíbím se jí i já.
0: Prstýnek se blízká, to, že se mu stýská. Takhle jim otočím, povětřím se zatočím. Prstýnku, spěchej za prstýnkem, zamilí mě dones honem. Oh, kamínek vypadl. Prstýnek se po prstě smeká, ale ke Kubíčkovi mě nenese. Kde pak zůstal modrý kamínek?
3: Jak pak to bude s tancováním?
0: Neumím tančit, když mě nic netěší.
3: No tohle tě bílá vílo rozveselí. Podívej, náhrdelník safírový, opasek samá perla, prsten s rubínem, ani kněžna nemá takovou vzácnost.
0: Řekla jsem, pane, že mě zlaté šperky tíží. Jsem jenom víla, neunesu lidskou nádheru.
3: No co bys chtěla?
0: Jestli mě chcete rozveselit, přineste mi prstýnek z pouti.
3: Prstýnek z pouti z obyčejného plíšku se sklem místo drahokamu?
0: Najděte Kubu prstýnkáře, třeba nebude daleko. Možná, že stojí u brány, ať mi jeden prstýnek pošle.
3: A pak zatancuješ?
0: Zatancuju.
10: Nevěřte té čarodějce ani slovo, pane. S pouťovým prstýnkem na toho trhána nezapomene. A její taneček vás pranic nepotěší.
3: No, nejsi tak docela hloupý. V zámku ať nevidím ani jeden pouťový prsten. Všechny služky, ať je hodí do studny a hned. A toho prstinkáře zeňte od brány.
0: Ne.
3: Tak. Běží. Běží, sotva šaty zachránil. Dívej se, Vílo, jak tvůj prstinkář uhání.
10: Takový má spěch, že ani slečně do okna nezamával.
0: Jste zlý. Nemůžu tancovat, kde je zloba.
3: Já, že jsem zlý? A proč?
0: Kubu jste zahnal a mě tu držíte.
3: A ten tvůj Kuba není zlý?
0: Kuba.
3: Taky by mě hnal, kdyby mohl. Myslíš, že on mi přeje za drobínek štěstí?
0: Dokud jste nám naše štěstí neskazil, nevím, proč by vám vaše nepřál.
3: Co mě to stálo, než jsem získal peníze a moc? A to všechno proto, abych mohl mít, na co si vzpomenu. Chudák nesmí mít něco lepšího než já. A jestli to má, já mu to vezmu. Jsem silnější.
0: Stejně se štěstí nedoberete. To se silou nezíská.
3: A jak?
0: I kdybych vám to, pane, pověděla, nerozuměl byste.
3: Uhodnu to sám. Udělám všecko, co si budeš přát. Co máš ráda, Vílo?
0: Trávu, co roste. A kytky v ní.
3: A co ještě?
0: Zelený háj nad hlavou.
3: Lokaji,
10: co poroučíte, pane?
3: Do rána bude v koutě zahrady háj. Břízky tam zasaďte a nějaký habr. A kolem pozlecenou mříž. Vysokou, aby ptáček nepřelítl.

skutálet se bojí. Kdyby spadlo do trávy, zvedla bych ho k sobě, ty můj milý Kubíčku.

0: Uteklo mnoho dní jak mraků na nebi, jako vody ve strouze a snů v tvrdém spaní. Široko daleko se roznesla zpráva o Bohdančině neštěstí, ale žádný jí neuměl pomoci. Až jednou přijela pouť do vsi, kde teď spolu žili Hanka a Martin. Rozběhli se na pouť, těšili se na Kubu s Bohdankou, ale ti dva nikde. I ptali se kde koho, jestli o nich neví. Až děda od kolotoče jim pověděl, co tenkrát sám na vlastní oči viděl a jak prý Bohdanka v zámku chřadne a jak se Kuba trápí.
1: To kvůli mě, Martine. Darmo mě Bohdanka prosila, abych se ani slovíčkem neprořekla. Když mě za tebou čarovný prstýnek nesl, z radosti jsem zavolala rozloučení.
2: A Roma s Kubu s Bohdankou našel. Cizí radost jako rákosí podsekne, kam stoupne, žalost roste.
1: Sama jsem to zavinila, sama jim pomůžu.
2: Ale jak? Mříž kolem Bohdančina hájku prý hlídá stráž a nemá slitování. A i kdybychom stráž uprosili, jsou tam psi. Musím s tebou.
1: Ne, ty zůstaneš doma, nejvyšší čas, aby zkosil Otavu.
2: Ale Hanko...
1: O mě se neboj. Po tobě by psi skočili, ale mě znají. Často jsem jim nosila zbytky z kuchyně. A strážní bývali vždycky u hromase hladoví, jako ti psi. Prý, když je bude žaludek budit, neprospí službu.
2: Jen zlakoty jim nedal najíst.
1: Tajně chodili do kuchyně a chválou na moje buchty nešetřili.
2: Tak dobře. Ale dej na sebe pozor. Starosti oka nezamouřím, dokud nebudeš zpátky.
0: Hanka napekla plný uzel buchet a vydala se na cestu k Hromasově zámku. Hlavní bráně se obloukem vyhnula. Šla pěšinkou v louce až dozadu za zámek, kde se v nejzaším koutě zahrady blýskala zlacená mříž.
3: Hej, kdo tam?
1: To jsem já, copak se na mě už nepamatuješ?
3: Je, Hanko, jak pak bych se nepamatoval, dobrý časy s tebou odešli, hubený nastali, ale tady být nemůžeš, sám Hroma zakázal.
1: Podívej, co jsem ti přinesla.
3: Buchty, s mákem a s povidly a s jabkama. Kolikrát já si na tebe vzpomenu a vždycky mě vůně buchet kolem nosu táhne. Jako teď? A cože se zvrátila?
1: Vzpomínky mě přitáhly, povídám si, co ti moji pejskové, co stráže věčně hladové.
3: Viděl to, když svět před službou ani hlt, aby byl žaludek vzhůru. Co pak ho mám přiše místo budíka?
1: Ani jsem ti nestačila dát svatební vejslužku.
3: Vzala si to na kvap, holka, ale řeknu ti, všichni tenhle konec ženění Leopoldovi přáli. Proč pak se zvrátila? Nic dobrýho tě tu přece nečeká.
1: Se svatby jsem pospíchala, ani jsem si nestačila svázat uzlíček. Zbyla mi v komůrce výbava.
3: Ty jako, abych ti pro ní došel.
1: Víš, že do zámku nemůžu.
3: No, Hromas by ti dal. A víš co, jako ty mě náš pan jak ti život neúctil. Lídej chvilku za mě. Hned jsem zpátky. A kdyby někdo přišel, pust psi.
1: Neboj se.
4: Zlatá mříž. Je vysoká, pláče smutná víla, že prstýnek nenosí její ruka bílá.
1: Bohdánko!
4: Hanko, kde se tu bereš?
1: Teď není čas na vyprávění, Bohdánko, řekni mi, jak ti můžu pomoct.
4: Nepotřebuju nic než Kubův prstýnek.
1: Takový přece nosím, sama si mi ho, Bohdánko, dala. Pomohl mně? Pomůže tobě.
4: Mamo, mám. Děkuji ti, Hanko, mám kubíčku v prstínek z pouťového zlata.
3: Co tam děláš? Alo o té mříže, kdyby se to někdo dozvěděl.
1: Ať i tobě přinese štěstí, Bohdanko. Jen jsem té bledulce dala makovou buchtu, podívej, hned ty tvářičky zčervenaly.
3: Dobře, dobře, tady máš uzlík, Adi. Není tu pro tebe zdrávo.
1: Děkuji pěkně. Ani nevíš, jak se mi ulevilo.
3: Těch pár klucků, ty tě vytrhnou. Tak už s Bohem.
1: Bohem.
4: Sluníčko se na nebi tuze pěkně směje, už mám Kubův prstýnek, do dlaně mě hřeje.
5: Vidím, že jsi veselá, Vílo, ale já mám tvého vzdorování dost. Pořádám slavnost, hostuje plný dům. Všichni se přijeli podívat na jedinou pravou Vílu, kterou kdy který pán měl. Jestli dnes nezatančíš, do konce života si o kytkách na louce můžeš nechat stát.
0: Hromas popadl Bohdanku za ruku a odvedl ji k hostům. V naparáděných kabátech se jich sešlo jako much. Bohdánku okukují, pochvalné řeči vedou a hromaz se naparuje.
5: Teď ti odtancování nepomůže, kdybys na kolenou prosila.
6: A nyní vám zatančí má pravá lesní víla.
4: Ani nekleknu, ani nepoprosím. A tancovat budu od rána do noci. Prstýnku, spěchej za prstýnkem. Zamilí mě do nezhonem. Oh. Je pryč.
0: Čarovný prstýnek odnesl Bohdanku Kubovi rovnou do náruče. Šťastně se vzali za ruce a šli. Jejich cesta se otočila na sever a vedla je domů do Kubovy chalupy. Poslední korálek jsem navlékla na pevnou nitku a s ním i poslední slovíčko. Už je jich plná šňůrka. Odložím jehlu, uvážu uzlíček, aby se mi do ztracena nerozběhly. A teď se tážu, co se mi na dlani třpití. Pohádka. Na louce v ní roste kvítí, prstýnky se svítí a kolem Kubovy chalupy ve stráni se kupa dětí.

0: Slyšeli jste pohádku Čarovné prstýnky, kterou napsala Markéta Cinnerová a v roce 1973 ji natočil režisér Karel Weinlich s Gabrielou Vránovou, Janem Řeřichou nebo Lenkou Kořínkovou.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes si připomínáme květnové povstání českého lidu, proto i naše dnešní hudební nabídka bude sváteční. Budeme společně poslouchat výhradně orchestrální nahrávky, které svou atmosférou korespondují s datem v kalendáři. Tak ať je vám s naší hudbou hezky.

V dnešní sváteční den, kdy si připomínáme výročí květnového povstání československého lidu, posloucháte slavnostní instrumentální nahrávky orchestru Václava Hybše a věřím, že se mi podařilo vybrat ty, které podtrhují a současně dokreslují slavnostní atmosféru dnešního dne.

Pokračujeme na dvojce Českého rozhlasu ve vysílání pořadu Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Dnes si připomínáme výročí květnového povstání českého lidu v roce 1945 a věřím, že ke slavnostní atmosféře dnešního dne přispějí i nahrávky mého orchestru. Třeba v následujících minutách baletní hudba Jaroslava

Ježka, šavlový tanec Arama Chačaturiana, valčík France Lehára a nebo Barcarola Jacquesa Offenbacha se solovým klavírem Jiřího Maláska.

V dnešní slavnostní den znějí výhradně orchestrální nahrávky, které pořídila moje kapela, tedy orchestr Václava Hybše. A další hudební nabídka? Melodie Byl jednou jeden král a česká písnička, obě se solistou na klavír Jiřím Maláskem a poté světově proslulý Let čmeláka. A to je pro dnešek všechno. Loučím se s vámi a těším se na shledanou, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím, pěkně, pojďme si
2: jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
0: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou. Tak.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co je slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže, nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásný boty, ale teď už nenosím ty vysoký podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásné kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky.
0: No, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned takhle chlapa. Na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko, Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince. Já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No, tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě, ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuju poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku?
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám úchylky už odmala.
0: No ani tak kolik. Píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jak udělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Takže já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádobí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala Ježíšmarjana, já chcu, vždycky na mě volala Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si dala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarja, no to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky a když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, jako ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Hele, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů od

0: Ančanýho, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda nepřišla na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářský tac. A ona, a přijde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až odejde. Prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
1: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na Proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně... No, vlastně nevím, jestli... No, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
0: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
1: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru. Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší mě.
0: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
1: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Jemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že zavoláte už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by se žral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na ně častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštěka na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrnil blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: No.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický návyk.
0: Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak... Nejhorším.
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umejte se ruce, přijdu domů, no, umeju se ruce. Když ruce, se dívám ruce. Na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmech.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička a hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím. Je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje úchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 4, šup. A když to nestínu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou
1: ano,
0: matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám. Jenom
0: tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě bršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí
0: že...
1: veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem
0: z toho
1: úplně
0: vrát.
1: Vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a ještě bych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám, to je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na té jedné planetě počítal.
0: No jo, tak to je...
1: Věc, ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se dneska
0: taky.
1: Bavím, fakt, že jo.
0: Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho úsi
1: kůži. Klidně mě vohodnoťte jako lekvíťopíďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husí kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vypl, se úplně vybil telefon, to je Jarno z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio rychle.
0: Ano, máte to daleko?
3: No,
0: jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už tu blíž, už tu blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chcu, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci.
0: A ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo. Mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím... A jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo?
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže skate.
0: Ano, jako rozumím. Kůr.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce Dobrená, ta má to hrozně ráda, jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě, tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás... Ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, jenom, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, je prostě se mi hodí asi všechno, by se mi hodilo aj. Jo.
0: Tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba Žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, mátě rád, 4-4, rande, jo. Polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhlo, mám těra...
0: No,
3: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila. Jít přes kanál, šlápnout, je, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá fotka. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo, takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově. tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo.
0: Jo.
3: A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, už to tam byl, ale já jsem slepej, hluchý, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to, tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat z toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zavářeli, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj hlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No, a on se už tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou, ona šla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, tomu, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc slyším.
3: To právě vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli určitě tak přehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že jí má, protože mu to nepřijde.
0: Jo. To je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo. Že jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak, byl holubý dům, byl, tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání. A i já, skoro v uvozovkách, a i zapomněl, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Taky. Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme se takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje. O tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu. Vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to budu stejně myslet. Úchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to tak. Víc bolí, nebo je tak, to příjemný, tak. Musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně, říct. Přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak no. Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. Na nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Dva ráno. A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prozražilo.
0: No to chápu, taková, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už je, to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prolížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale to se prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a v nady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je důležité, aby to bylo čemu dokázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To...
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že... jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně, nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Mě dědeček kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Manamana, manamana, manamana.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
5: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína. Předem se
0: Ježiš,
5: omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám. Já jsem si... Chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kumal, vaše jméno. A já se ho napíšu blbě. Rozumíte tomu?
5: Já jsem si předem omluvit, že já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím. Ale
0: jo.
5: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
5: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
5: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy z chloupky pod paží.
0: Ano.
5: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
5: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
5: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
5: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
5: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
5: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
5: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
5: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
5: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupků vám přeju. Dobrou noc.
5: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořád s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěku spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, to je to, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: nedalečký. Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
1: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače noční studi. Tak moje úchylka je, která nastala čím, já jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost tady toto, jak se zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela právě maminka a říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
0: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
1: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
0: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
1: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku přímo. Už mi to vadí, musím ten obraz narovnat. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
0: No to jo.
1: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je. Jako jo.
0: No jo. No.
1: Je to
0: hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
1: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má výsled, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidím. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přesně vidí, že to zhrnu ten ubrus. A už je hoň na střeše.
0: Prostě to já tak, vám to rozumím. Tak, jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já nechci, aby to vyznělo, že já je zmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absence blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není... No. U mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
1: Ano, já to sami. Návštěva, no, když mě tak předneříká, říkám, pro boha, já určitě nemám koupelně to neočistu, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně. Ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju,
0: jestli
1: mám
0: všechno
1: přesně. Pak se mu pozvala dál. A to jsem si ještě nebyla jistá. No hrozné.
0: No přesně, jo, ježiš.
1: To poslouchá, tak si řekl, že jsi normální, ale já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
0: Ne, takhle, i kdyby to... Ale no, nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
1: Vy mi rozumíte, ano.
0: Já vám naprosto ráda. Rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa ráda. Omega všeho.
1: Ano, to jsem jako opravdu ráda, zvláště když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
0: no,
1: to jsem teda...
0: Ale jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou, jako na ten úklid, jo. A to bych já musel uklidit uklizení. Jako.
1: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přejen, já jsem mě to
0: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdyby jsme to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
1: Někdo to tak má, ale ano, přesně.
0: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
1: Ano,
0: a to, tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
1: Ano, no, no.
0: Udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky. Děkuju, jsem rád.
1: A ještě další, jenom stručně, co ano. se týká těch čistých rukou, že kdysi před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce stále, když někdo přijde, tam mě umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta úchylka, ale ano. teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít ten pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady toto.
0: Ano.
1: Protože já tež na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základničko, diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloněvání úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako, jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
0: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, čistotnou, a hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že? Ochlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu. Vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Další Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě je tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No. A také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, no, neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole. A bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezašpiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám. A to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane Bože. Takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk česky úplně, když slyšel něco takového. No, to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluš je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju, že jsem urejpana.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodně na se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání. Moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy, má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď jí máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval. Ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnou, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju, nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

schutí do toho a půl je hotovo. Když se mě do něčeho nechtěl, babička mě vždycky říkala, schutí do toho a půl je hotovo. Ne, že by se mě do nechtělo. Protože to je pro nás štěstí. Dobrý večer, vítáme vás. To je pro nás štěstí, že tedy pro tu naši autorskou trojici, pro papouška Žandu taky zejména a to hlavně, že budeme zase spolu u rádia, které je mnohem lepší než televize. A proč? Protože ke slovu a k hudbě, linoucí se z rádia, si může každý dosadit svoje obrázky. A protože si minulost přikrášlujeme, tak ty námi dosazené obrázky budou určitě velmi krásné. Pravděpodobně budou nejkrásnější, jaké jsme schopni si ve své paměti vybavit. Ono je totiž krásný být dítětem a být

My, děti na vesnici, jsme žili ve střídání ročních dob. Nejdřív, když začali ledaři sekat ledy, táhli velký kry do lednice, která byla na zahradě v hospodě u Jirkovských, tak tam byly takový vodní jezera, takový ty místa, kde už byly ty ledy odstraněný. No a my, když nás velký lidi neviděli, tak jsme vstoupili na ten kus ledu a tím bydlem těch ledařů jsme se odráželi ode dna a tak jsme pluli po rybníku. Žando, slyšíš helikoptéru, to je, viď, to je větší pták, než seš ty. Ta dělá, ta brnčí, takhle brnčeli chrousti, ale do chroustů je ještě daleko. Kde jsem to přestal? Jo, že jsme se vozili na těch ledových krách a jak přišli chlapi z ledárny a viděli, že jezdíme na těch kusech ledu, ty nás hnali, ještě se tady utopíte, prchantí. Takhle na nás byli hrubí. Pacholcí, vy jste nevycválaná mládež, koukejte z toho dolu. A my jsme stejně měli promáčený boty a zahbli nám nohy. No, to byl ten první zlom zimy, kdy jsme jezdili po ledech, po rybníce. No a potom, jak začaly stéct potůčky, ty tekly všude, všude byl sníh, tenkrát byly zimy bílý, plný sněhu, mrzlo jen praštělo. Ze střech visely rampouchy a my jsme vyřezávali do borových kůr lodičky a ty jsme pouštěli po potůčku a vždycky jsme utíkali, aby nám ta lodička neuplavala do rybníku. A samozřejmě, že tam skoro každá skončila. Ta voda někdy byla tak rychlá, že nám tu lodičku unesla. Že ta lodička s tou rychlou vodou uplavala.

No a pak jsme dělali mlýnky, dřevěné lopatky, které jsme si stavěli do těch tekoucích potůčků a koukali jsme, jak se rychle točí. No a když se tráva hodně zazelenala a byla brčálově zelená, tak tam jsme měli takový dolíček a tam jsme chodili lehat. Tam jsme si vyprávěli, čím by chtěl kdo bejt, a holky si tam hrály vedle nás s panenkama. No a potom někdo zavolal, kdo bude první u hrušky. Připravit, raz, dva, tři, teď a běžíme. Bosy jsme byli po té zelené travičce. A každý chtěl být prv, to jsme si zkracovali, být první. Já jsem prv, říkal ten, kdo první šahnul na kmen hrušky, která stála na kraji kolských zahrady. Každou chvíli sebou někdo praštil a dělal jako by mrtvýho a těšil se, že ho holky budou křísit, ale holky už to znali a utíkali dál a vůbec si ho nevšímali. No jo, ale to už třeba Jirka Čára, který měl dlouhý nohy, tak už byl prv a už držel kmen hrušky a objímal ho. My jsme postupně dobíhali, sledovali jsme, jak v zahradách a na polích kravičky nebo koně vláčí pole, který byly rovný jako stoly. A ta zem, ta zářila všema barvama. Takovýma zlatavýma tónama. Tam bylo hodně jílu, takový růžový zlatavý tóny. No a potom vedle polí, a ani kamínek tam nebyl, všechny kamínky se museli vyzbírat, když se to pole vláčilo a zpřevoralo a ty hromádky těch kamení byly na krajích polí a ty se potom rozvážely a dávaly do dolíků polních cest.

na té louce v tom dolíčku byly zbytky z kořápek z vajíček, protože Velikonoce už uplynuly, to na Velikonoční pondělí jsme vycházeli na louku vyhazovat vajíčka, když jsme si odbyli koledování, když jsme vyšupali holky. Vyhodili jsme vajíčko do vejšky a ono padlo do té trávy, nakřáplo se a někdo sněd třeba vajíček 5. Musel mít ovšem v kapse v novinách hromádku soli, aby mohl ty vajíčka solit. To nám maminky říkali, nejeste to bez sole, to se špatně tráví, to by vás potom bolelo břicho. Tak ty zbytky těch skořápek, zelený, nejčastěji byly zlatavý takový, protože se barvily vajíčka v těch veslukách cibule.

kameny se sbíraly, meze se srpama vysekávaly, tahaly se bodláky, tahal se pejr. Ta zem naše, kdyby mohla vydat to svědectví o pracovitosti a pokoře lidí, který se prali o tu skývu chleba, jak by se okřídleně řeklo, ta by vyprávěla o mozolech a potu a pokoře, pracovitosti a cíle vědomosti. Kam se to všecko vytratilo?

Žando, to počasí se zbláznilo, on začal padat sníh. Teď jsem úplně stuhnul, fakt, meruňky kvetou. Já jsem myslel, že se rozletěly při tom větru okvětní lístky meruněk. Začal padat sníh. Žando, nevoní půjď. Je, hele, tamhle na té borovici je veverka. No to, tu jsem tady ještě neviděl, ta je zrzavá. Žando, já tě musím otočit. Podívej se, tamhle je veverka. Skáče z větve na větev. Jaro přišlo zase bez kukačky. Jak dlouho jsme neslyšeli kukačku. Jenom poprvé, když jsme začali vysílat před 4 roky. To tu ještě byla. A její kukání se rozlíhalo na celý Šárecký údolí. Kde pak asi chudinka je? Jestli pak vůbec ještě někdy přiletí?

teď jsem, jak je mým dobrým zvykem, o čem jsem to chtěl vyprávět. Jo, o těch obrázcích, jak si je dosazujeme. Jak je krásnej bejt mladý, ale daleko krásnější je na to mládí a na dětství vzpomínat. Protože ten blažený stav toho mládí si vlastně nikdo ani neuvědomuje. O dětství ani nemluví. Z mnoha důvodů si to nemůže uvědomit, protože když jsme byli děti nebo mladí, tak jsme měli tolik důležitých starostí. Pořád jako děti jsme se něčemu divili. Třeba proč to čapí hnízdo na komíně starý od stárny tam tak drží? Proč ho ani vítr neschodí? Jak to, že ten sentinel, který přiváží sudy z rakovnického pivováru, tak kouří a tak syčí? Nebo proč to dráteníkovi, který drátoval, letoval a spravoval starý hrnce, proč to tak odsejpá ta práce, proč mu to tak jde od ruky? Když nejtoval hrnce, pod každý nejtek si dal kousek chleba, aby tu dírku víc ucpal, ten nejtek byl hliníkový a měl takovou, jako takový maličký kousíček železa na koleni. To byla malá kovadlinka a kladívečko a vždycky cvak a dírka byla zanejtovaná. Někdy i taky letoval a to strkal rozpálenou letkulmu. V takových kamínkách na dřevěný uhlí rozpálil a nejdřív ji strčil do salmiaku. To byla taková jako bílá, jako tvaroh, taková kostička salmiak. A s cínem se šetřilo, cínu bylo málo. Tam vždycky od té letkulmy se skutálila kulička cínu, která tam tak jako kapka vody. V tom salmiaku se pohybovala ze strany na stranu. Některý hrnce se museli letovat. On ji potom tak opatrně musel ten dráteník přenést z toho salmiaku tu kapičku toho cínu na špičičce. To bylo takový kladívko, kterým se letovávalo rozžhaveným na té špičce toho rozžhaveného té pájky. Přesně na to místo v tom hrnci, kde chtěl letovat. A někdy mu ta kapička cínu upadla do trávy a rozprskla se a bylo po cínu. To bylo pořád se čemu divit.

A když potom jako kluci větší jsme byli pořád zamilovaní. Jak se nám začaly líbit holky, tak to ten čas tak letěl, když jsme s nima chodili do školy. Jak se nám líbily jejich mašle a jejich punčochový kalhoty, který měli na kolenou vytáhaný. No a najednou, jako když jsme bouchli v našich dětských rukou nafouknutý papírový pytlík, ve kterým jsme z Konzumu přinesli mouku, ozvala se rána a to naše mládí a dětství se rozletělo někam jako hejno prapců.

Jo, ale je na co vzpomínat. Co jsme všecko prožili. Jen když si vzpomenu na školu. S poupatama v tašce byla břidlicová tabulka. To už dneska nikdo neví, co ani je. Nebo na ty školní kabinety, když si vzpomeneme na školní kabinety, na vitríny v rakovníku v Měšťance. Na, tam byly vitríny s vycpanejma veverkama, zajícema a králíkama a všelijaký potkaní a hranostaj tam byl a v lahvích byly naložený ještěrky, hadí, žáby a fyzikální pomůcky, elektrický válečky, který kroutili ruce a skleněný kolo polepený. Skleněný koláč kulatej byl polepený proužkama staniolu a když se točilo, tak lítaly jiskry z takových kartáčků. My jsme taky byli pořád jakoby něčím elektrizovaný v tom dětství a v tom mládí.

proč, když jsme přece jen ten nejkrásnější čas, který v životě každého člověka je, jsme prožili ve válce a pak sice přišla krátce po válce takový závany jakéhosi jasu. Ale když jsem přišel v roce 51 do Prahy, to byl čas neúprosně přísnej ve znamení kázně, věrné politickým heslům. Už jsme o tom kolikrát mluvili, ale my jsme přesto dokázali žít šťastně. Taky si dnes říkám, proč tenkrát jsme dokázali žít šťastně. Když to byla doba taková zvláštní, šikanovali se nevinní lidi, se trestali, zavírali do kriminálů, ale co to je za zvláštní sílu toho mládí, které si tak rádo nachází zářivé body a potom je těmi body přitahováno magicky. Přitahováno, to jsou ty body, to jsou majáky ukazující cestu a ty majáky to byli naši kantoři.

Naši kantoři, kteří nás učili kreslení, malování, grafické techniky. A my jsme se naráz ocitli ve světě umění a to jsme se cítili jako v ráji. Chodili jsme jako praštěný pavlačí, na nic jiného jsme nemysleli, než na to, jak našim kantorům uděláme radost. Učili jsme se a zápasili jsme s technikami, malířskými, grafickými. Třeba vodovkama malovat, to bylo těžký, pastelem to bylo lehčí, to jsem měl rád. A na jaře, touhletou dobou, to jsem si bral polní štafle, to byly takový tři klacíky, lehký. A třeba jsem vystoupil cestou z vlaku u Berounky ve vesnici Zbečno, kde se bělel kostel a za kostelem byly stráně z malých políček a na těch vysokých až do nebe se táhnoucích stoupajících strání byly louky oplocený černými ploty kolem zahrádek a já jsem si vyndal to nářadíčko papír. Byl tónovaný, šedozelený a začal jsem kreslit s velkou touhou nakreslit to nádherný jaro u té Berounky dole ve Zbečně, kde Berounka tiše plyne, za ní se bělá kostel a nahoře ty stráně. Začernalý kmeny stromů ještě nekvetly. No a najednou se strhla taková sněhová vánice, že jsem to musel honem rychle zabalit a utíkat na nádraží a hned prvním vlakem odjet. A už nikdy jsem ten pastel začatej v tom údolí u Berounky ve Zbečně nedodělal.

I to nepříznivý počasí mě tenkrát oznamovalo: chlapče, ty to vůbec nebudeš mít lehký v životě. Takhle jak ten vítr porazil ty tvý štafle s tou rozmalovanou krajinou, takový porivy větru tě budou provázet celý život.

Každej jsme chtěli být prv, vyhrát, všecko hned, první padnout a první dělat mrtvýho a první být kříšenej a první zase vstát a všecky dohnat a možná předehnat a zase jako první prv se dotknout kmene hrušky, potom první zavolat ticho, pst, kdo uvidí první skřivánka, zvedne ruku. Kdo uvidí první skřivánka, tak zdvihne ruku, jenomže on se tak těžko hledal v tom přesvětleným sluncem, přesvětleným nebi. Jenom podle té písničky, která tak rozkvítala, nebo zase se stišovala, nebo se zauzlovala, nebo byly to takový jenom ševelící tóny, nebo zase padala dolů, nebo stoupala nahoru. Na chvilku se nám objevila, zase zmizel v tom oslnivě bílým mraku. Až těsně předtím, než zapadnul do brázdy, tak jsme ho viděli. No, tak jsme si museli počkat na druhýho, až vzletí a začne zpívat. To byly krásné hry.

nekonečně krásnému umění. Naučit se alespoň z části technice kresby. Kresby tuškou, kresby perem, kresby pastelem, uhlem, rákosem, které jsme si museli sami řezat v rybníce, aby jsme poznali věci od základu, z gruntu, jak nás učil náš milovaný profesor pan Jaroslav Vodrážka. Který, když nás poprvé potkal, tak jsme z něj měli strach, protože on se tvářil tak přísně. Měl vlasy na ježka, chodil rovnej, jako kdyby spolknul pravítko. Tak se i nelibě šklebil na nás. On to byl starý kantor a věděl, jak na nás. S profesorem Balašem dlouho učili v Banské Bystrici na Slovensku před válkou. Ten se vepsal do dějin slovenské výtvarné kultury nesmazatelně, pan profesor Vodrážka. Jak se na nás rád mračil. A by jsme z něj měli tak trošku vítr. No jo, ale potom v zápětí, když viděl, že to přehnal, udělal takovej ksicht, že jsme se mohli umlátit smíchy, jak ten se dokázal šklebit. On tak divně nafouknul tváře, začal šilhat očima, ještě prostě jazyk. Co to dělal s jazykem? Nějak ho vyplazoval nebo co? Vlasy se mu jakoby zježily. Udělal takovou masku takovýho kreténa, že v Turánu se celou jeho speciální školou, kolik nás tam bylo, aspoň 15 žáků, my jsme se tak strašně smáli a on s náma. Jak ten rád nás rozesmával, ale na druhou stranu byl na nás o to přísnější. Třeba nejenom, že nás učil, jak řezat rákos, kterým se tak dobře kreslí, pálit si uhle, kterým se tak dobře kreslí, ale on nás učil dělat i ingoust z duběnek, kterýmu se říkalo bystr. Duběnky, to jsou takový malý kuličky, takový malý bobulky, který jsme sbírali vždycky na podzim, jsme trhali na dubu, na doubku jsem je trhal, kolem kterého jsme v zimě lyžovávali. Ty jsme naložili do vody ty kuličky z toho dubu, ty duběnky, a potom se vylouhovala taková temně zlatá, až úplně jakoby sytý hnědě, skoro až černě. Přecházely tóny toho bystru, ty tuše z pravýho dubu. To jsem naložil třeba do litrový lahve a potom jsem to slejval do lahviček, který jsem nosil po kapsách. Když se blbě zavřela, zašpuntovala, tak byl flek na kalhotech hned a maminka měla co prát. Namáčeli jsme do toho bystru jak péro, tak ten rákos, tak i štětec a kreslili jsme všecko, co jsme viděli kolem sebe.

To byla technika kresby. Pak přišla technika malby. Tu jsme začali výukou akvarelu, neboli vodovými barvami. Trošičku jsme se seznamovali i s technikou olejomalby, ale především, protože to byla škola grafická, jsme se učili grafické techniky. A pan profesor Vodrážka měl ve své škole viset zrámovaný tak nádherný lepty Holara, Rembrandta. Vidět mušle nakreslené jehlou a vyleptané pod Václava Holara nebo motýly. Na to jsme se vydrželi koukat dlouhý hodiny. Jako na zázrak jsme se koukali na Rembrandtův autoportrét. To bylo vděčný téma v baroku. Nahoře v levém rohu je napsáno Rembrandt 1639 a to nám pan profesor Vodrážka vždycky neopomněl říct, co se v té době tenkrát odehrávalo, že probíhala 30letá válka. Že to bylo skoro už 20 let po bitvě na Bílý hoře a že na tom portrétu se Rembrandt van Rijn před zrcadlem

protože to bylo tenkrát vděčný téma, být sám sobě modelem. Nakreslil tak nádherně, aby jsme si to všechno dobře prohlídli, že na každém ne centimetru čtverečným, ale milimetru čtverečným se odehrává zázrak. Tak jsme těma očima tu grafiku doslova volizovali. 20x16 cm měřila. Hlava 4 cm vysoká. Velejemná kresba jehličkou do asfaltového krytu, kterým se každá měděná deska před leptání musí pokrejt. Do toho krytu se kreslí. Potom se to ponoří do kyseliny, která leptá jen ta místa, kde bylo kresleno.

Rembrandt na nás hledí tajemnýma, pichlavejma očima. Panenky těch jeho očí jsou tak miniaturní, měří v průměru necelý 2 mm, ale přesto z očí, které jsou prokresleny těmi nejjemnějšími dotyky jehly, z očí na nás tryská ohromná síla. Vrásky na čele jsou spředeny z vlasových linčiček a bodů, některé jsou jenom tečky, jiné jsou třeba 1, 2, 3 mm dlouhé. Bytost Rembrandt, autor Noční hlídky, autor slavné Anatomie doktora Tulpa, na tom autoportrétu má šikmě nasazený baret, který vrhá na čelo takový měkký stín. Ten baret je očividně sametovej. Vlasy a vousy jsou jehlou nakresleny tak přeludně rozvlněně, že by i dech jimi pohnul. A jak dokázal rozlišit hrubost, jemnost, lesk a sametovost jednotlivých látek na baretu, na kabátci, na krajkovým límci, to je až úplně omračující.

No, tak máte se co učit. Tak, musíme začít od toho, jak se nakrytovává deska. Tady pan odborný učitel Davídek, tam vzadu byly takový kvelby. To vůbec byla legrace. O tom jsem se nezmínil, kam jsme chodili se učit. To bylo na Smíchově. To jsme od paní Novákový jezdívali s Honzou Matějákem trolejbusem po nábřeží tramvají. U Národního jsme přestoupili. Jeli jsme až kolem tanku Smíchovskýho a kousek jsme šli pěšky. Grafická škola měla ateliéry v nějakým Měšťance. Až úplně v nejposlednějším patře bez výtahu, jak jsme tenkrát v bytě vyběhli těch pět pater, to mě je do dneška záhadou. I pan profesor Vodrážka, ten sice neutíkal jako Michel z volna, ale pořád nezastavoval se. To byly podkrovní místnosti se šikmejma oknama. Některý ty tabulky skel byly čirý, že jsme mohli vidět letící mraky. Ale většina tabulek byla z mléčného skla, ty byly neprůhledný. A to byla dlouhá místnost, která byla na podlaze, napříč ležely veliký trámy, zřejmě to byly nosný trámy celý budovy. A to bylo ran a to bylo zakopnutí. A i pan profesor kolikrát zakop. A to jsme vždycky museli dělat, jako že se nesmějeme, protože on se zlobil. Pan profesor Vodrážka říkal, nesmát se, darebáci, pracovat. Co to slyším? Ale sám se taky smál. Sobě, jak je nešikovnej. Těch trámů tam bylo v každé místnosti asi 3. Trámu na podlaze. A v té nejposlednější měl pan profesor svoji malou pracovničku. Byl to žák Maxe Švabinského. Tam měl tak krásný dřevoryty a lepty. Ale předtím byla dílnička, kde usměvavý pan odborný učitel Davídek učil všecko to, co se muselo o grafice vědět. A tak vám musím popsat to, čemu se říkalo krytování desky. To byla technika, která se od dob Rembrandtových a od dob Dürerových, tedy od 15. století, vůbec nezměnila. V tom byla ta její krása.

dílničce u pana učitele Davídka tam to vonělo. Lněným olejem, petrolejem, benzínem, líhem. Jako černá moučka byl asfalt rozemletej, asfaltem to tam vonělo. Parafínem, kyselinou, dusičnou, kterou jsme lili do mističek, když jsme potom leptali lept, když jsme měli udělat první lept, tak to nám bouchalo srdce napětím, jak to všecko dopadne. To začalo tím, že jsme si museli uříznout destičku. Ručně. Takovým háčkem, zinkovou destičku, pan učitel Davídek rozkreslil a každý podle pravítka musel háčkem. Rydlo zbroušený do ostrýho háčku se zarejvalo do zinkovýho plíšku. Dělalo hlubší a hlubší rýhu, až ten plíšek, až se ta deska větší rozdělila na desky maličký. My jsme začínali tak malými lepty, který by se vešly ty destičky do dlaně třeba dvě nebo tři. Potom se ta deska musela vyleštit jemným šmirglem, pak mletým vápnem. Potom spilovat fazety, ty hrany, ty destičky, aby až se s tou deskou bude dál, až se bude do ní zatírat barva a dál se brát do ruky, aby jsme se o rohy neřízli, aby ta deska měla ty náběhové hrany, až bude projíždět lisem pod velikým tlakem, aby neprořízla plst. Potom se ta deska musela na plotýnce na plynu nahřát, ne zas moc, jen tak, aby. Když se na ní nanášel kryt z tyčinky, to byl v tyčince ze staniolu zabalený kryt, který pan učitel Davídek sám dělal. Ten kryt to byla směs parafínu a toho rozemletýho, jemně rozemletýho asfaltu. To se udělali takový z té tyčinky, ono to šlo samo. Ta teplá destička, když se k ní přiložila k té teplé destičce ta tyčinka toho asfaltu, tak tam zůstávaly takový tmavý, jakoby bobečky takový toho asfaltu, ale to se muselo zase koženým válečkem za tepla rozválet po té destičce do nejtenčí vrstvičky, aby se ta stříbrná zinková deska stala takovou zlatavou a bylo vidět, že je celá zakrytá. To byl kryt, který nesměla proleptat kyselina dusičná.

A potom se ta teplá destička, to jsme si kolikrát popálili prsty, musela vložit do takový, jak bych to řekl, drátěný klícky. Tak opatrně, aby se ten kryt nepoškrábal, protože v té drátěné klícce se ta destička musela držet ve vztyčené levé ruce, aby pravou rukou jsme ji mohli zakouřit, aby ten zlatavý kryt se stal černým. To pan učitel Davídek nám spojil několik svíček z vánočního stromečku, třeba 5 dohromady. A my jsme zapálili všech 5 knotů najednou. To dalo takový pěkný černý dým a ten černý dým krouživými pohyby zakuřoval ze spoda tu destičku. Ta deska musela být matně černá. Ten kryt se nesměl přepálit, protože to by se zase proleptal a udělalo to takovou jako šedavou skvrnu. Když se nám to povedlo, ten kryt byl takovej sametově začernalej od těch sazí z té svíčky, to jsme se radovali, protože jsme věděli, že se do toho krytu bude krásně kreslit a ta každá nakreslená linie bude zářit takovým, no jako stříbro toho obnaženého zinku, protože jsme věděli, že jedině tam, kde je kresleno, tam bude moc kyselina leptat. Kde byl ten kryt odstraněný, ten kyselinovzdorný? No, a teď jsme začali kreslit třeba zátiší, rozlousknutý vlašský ořech. To byl náš první úkol, náš první lept. Jehličkou to šlo tak hladce do toho krytu, který sice už byl jakoby stvrdlej, že klidně se na něj mohla opatrně položit ruka. Aniž se cokoliv stalo, nesměl se ovšem zahřát, to by zase změknul.

Klárka zářila tím stříbrným leskem a my jsme si museli uvědomovat, že to, co teďko je bělostně zářící, že na tisku bude černý, až se to vyleptá a zatře se barva do desky. Po vzoru, jak by to asi kreslil Rembrandt nebo Holar, jsme se snažili kreslit co nejjemněji, dělat i puntíčky, dělat i delší linie, aby až přijde pan profesor Vodrážka, mohl říct tak, a teď už můžeš jít leptat.

Žaninko, posloucháš vůbec, co tady vyprávím? Dovedeš si představit, co to pro nás bylo, když jsme kreslili první lept? V době, kdy úderníci, istachanovci, brigády socialistické práce plnili plány na 180, 210, 250%, tak se z nás, díky kantorům, z nás stávali přinejmenším poctiví studenti.

ty prostory, ty podkrovní místnůstky pod střechou, ta pracně opravovaná okna. Někdy tam při dešti i teklo, takže jsme museli dávat pod určitý místa buď umyvadlo, nebo nějaký plechovky, nebo misky, ve kterých jsme leptávali, tak jsme je dali zrovna pod ty okna, který už tak netěsnili moc, ale někdy tam meluzína tak hvízdala a to byl takovej ráj, který jsme milovali. Tam bylo pořád na co se koukat. To jsme nevěděli dřív, co máme kreslit. Tam stál v rohu kostlivec v životní velikosti. Z pravejch kostí tam byla kostra, model, aby jsme věděli, jak vypadá opravdu to základní, ten skelet, na kterém jsou svaly šlachy a měkké části těla. To všecko jsme museli aspoň v kostce znát anatomii lidského těla, když součástí výuky bylo i figurální kreslení. Vedle kostlivce stál ovšem panák, vycpanej taková jakoby krajčovská pana, taky v životní velikosti, který se dali pohejbat údy. Nohy, ruce i hlava se dala zaklánět a na tom panáku vždycky byla tak krásně nařasená nějaká látka, kostým, draperie, někdy i část vojenskýho stejnokroje, na hlavě, která vůbec neměla tvář, byla třeba přilbice dragouna nebo i švejkovská čepice, nebo jiná vojenská brigadírka, legionářská. A nekonečné množství čepic bylo na policích, všelijaký přilby, helmy, přilby husarů, nebo kanonýrů, nebo důstojníků. A v hliněných džbánech různých barev a tvarů i velikostí byly zaschlí kytky. Nebo pitoreskní větve třeba, strnkových keřů, ze šípkových keřů, bodláky, makovice. Byla tam hromádka i z kamenělin, pozbíraných trilobitů, tak, jak jsme chodívávali kreslit po skalách Barandova. A když někdo něco našel, tak to hned přines nějaký hezký kámen. I vltavín tam byl, tak ho dal na poličku, aby když někdo by měl chuť nakreslit si krásně barevný, pitoreskně lámaný kámen, který měl tisíce hran, to bylo těžký nakreslit kámen, to bylo moc těžký.

Petrolejové lampy, to bylo vděčný téma. Těch tam bylo mnoho druhů. Klasická petrolejka se zrcátkem vzadu. Petrolejka, stínidlo ze silnějšího skla, nahoře s čepičkou, jak se nosívala, když babička šla přebírat brambory do sklepa. Ta tam taky byla. Karbitka na kolo. Pamatujete si, když ještě kola neměli dynama, tak v takový zvláštním, v takový klipsně, v takovým držáku byla zasazená karbitka, voniklovaná, poctivě udělaná taková laternička se zrcátkem a se všelijakýma příklopkama a klapičkama a s takovou nádobkou, kde se hasil karbit, ze kterého, když unikal plyn, tak procházel se zmírným syčením skrz takový hořáček. To se zapálilo a vydávalo to takový mihotavý světýlko. Železničářská petrolejka tam byla taky úplně zvláštní, s různýma barevnýma sklama podle toho, jak se dala natáčet, mohla svítit zeleně, červeně, žlutě nebo bíle. Starý hornický kahan, prej gotický, ještě z gotický Kutný Hory. Šavle, meče a v magazínu, tam bylo tolik krásy, že kdybychom ji všechnu měli nakreslit, celý život bychom měli co dělat. A k tomu náš starý, tak jsme říkali našemu milovanému panu profesorovi Vodrážkovi, který byl tenkrát určitě minimálně o 10 let mladší, než jsem já dnes. Chlap plný síly, jak ten chodil rovně, jak si zakládal na takovým hrdým postoji. Hlavu měl zvrácenou dozadu, vlasy ostřihaný na ježka, hustou štici měl, brejle měl umístěný obyčejně na čele. Ty používal jenom na dálku, na blízko viděl jako ostříž.

Náš starý nás proháněl, že jsme museli kreslit i do muzeí. Do vojenského muzea, do národopisného muzea kreslit kroje. A když kolem šel, kolem nás, v tichu jsme pracovali, dělali jsme třeba ten první lept. Droboučkej, formátek malinký. Tak říkal si, tak pro sebe, ale aby jsme to všichni slyšeli. Kreslí pomalu. On mluvil neosobně, on to říkal nám všem a jakoby nikomu, jako kdyby sám pro sebe, nikoho nemenoval. Mluvil v takových zvláštních rčeních, kreslí pomalu, s rozvahou. S rozvahou spřádá to šrafování, ne řídce, ne zas hustě, protože když je šrafování příliš hustý, co se stane? Kyselina to proleptá a to místo netiskne. Když nacpou hodně čar vedle sebe, proleptá se plocha, která netiskne. Když jsou zase čáry příliš řídce vedle sebe, tak to není černé, ale je to šedivé. Je to šedivé. Učíme se abecedu. Abeceda. To je abeceda grafických technik. Jako můj kluk se na varhany učil abecedu. V kalhotách, který visely vždycky na jedné kšandě, protože tu druhou vždycky někde ztratil. Jak les po těch kostelních varhanách vždycky někde knoflík upad, tak náš kluk vyštudoval v kalhotách na jedné kšandě. A dnes, říkal hrdě, hraje improvizace na Bachovy motivy. Což už jsme stejně my všichni věděli dávno z rádia, kde Jaroslav Vodrážka tak krásně hrál na varhany.

a kráčel hrdě a jako sokol přeskakoval ty trámy na podlaze, ty stupně na podlaze. Náš starej, to byl poklad. Ten měl tak široký rejstřík pedagogických triků, když si na někoho zased, tak do něj dokázal tak rejpat. Neumí kreslit, je srab a on to ví. Není pilný, musí přidat, jinak dopadne bledě.

holkám ale byl laskavej. Byl mnohem schovývavější než k nám ke klukům. No, je pilná, já jí chválím. Ale až to přijde, tak určitě bude mít jednoho zavináče, potom druhýho zavináče, potom možná i třetího zavináče, tak jde život. Zavináč. To myslel dítě zavinutý v povijánu. Bude mít zavináče, ale na grafiku by neměla zapomenout. Neměla by na grafiku zapomenout.

Jednou, když šel kolem mě, tak si něčeho všiml, co jsem měl u nohou. Mně to leželo. Dej to na stůl. Tak najednou na stole leží jazzovej, bílej, krásnej bubínek, který jsem tenkrát sebou psi přivez, protože jsem ten den, neboť byla sobota dopoledne, už odjížděl hrát s naší kapelou na nějaký máje nebo co to bylo. A tak tam ten buben jako corpus delicti ležel, to svědectví toho mýho prohřešku, tak to teda ne, zasyčel skrze zuby pan profesor Vodrážka, zmizel vzadu a přišel s dopisem, to byl dopis mý mamince, to dá doma, svý matce, a přestal se mnou mluvit. Ještě když odcházel, tak akorát bylo slyšet foxtroty, to tak, boogie-woogie, to tak, noční život, šikmá plocha, bary, pití, alkohol, hopsandy, kterým bude hrát, tak to teda ne. To teda ne. Maminka z toho dopisu byla tak překvapená, protože tam bylo tolik varování, jak ten můj život by mohl skončit, kdyby na mě nedala pozor, že to ví, jak to ve velkoměstech chodí.

Nic si nedal pan profesor Vodrážka vysvětlit, že hraju po vesnicích, že to je pro mě tak inspirativní. Pane profesore, kdybych mu byl řek, jenom že to jsem tenkrát nedokázal. Pane profesore, kdybyste věděl, co já všecko za tím bubnem vidím, teď já tam vidím to drama života, jak tancuje mladá dívka ze svým stařičkým dědou, ty kontrasty stáří a mládí, ty kontrasty takový té drsnosti, té hrubosti, toho někdy násilí s takovou tou něžnou dívčí krásou a nad tím vším se vznáší ta naše muzika. To nejsou žádný foxtroty a boogie-woogie, to jsou valčíky a polky, pane profesore. To je ten svět, kterýmu my hrajeme. Ten svět v té hospodě je tak nádherný ze zvuku té naší dechovky. Jenomže já byl tak šokovaný, že tadyhle to se mu nemohl říct. Kdybych mu byl přines a ukázal ty kresby těch muzikantů, co jsem, tak možná, že by bylo všecko jinak. Ale on se tak naštval. Čas od času jsme se potkávali. Když už dávno jsme byli každý jinde, já už jsem byl u Černýho divadla, absolvoval jsem Akademii výtvarných umění právě státnicí, státní prací na téma vesnické tancovačky a to se profesorovi Vodrážkovi tak líbilo, protože to bylo vystavený jako host holara, kde byly tyhle ty taneční pály. A on mi říkal, kluku, já o tebe měl takový strach, že skončíš na šikmý ploše. Chlast a děvky. A teď jsi mě udělal takovou radost. Nezlobíš se, viď, že jsem to tenkrát tvý mamince napsal. A tak jsme se objali a tak jsme se smáli. Pane profesore, jsme věděli, že všecko to děláte z lásky k nám. Ale že jsem vás proháněl, viď? To teda jo, pane profesore. Jaroslave Vodrážko, to jste nás proháněl. A víte, že to všechno, co jsem se v grafických technikách naučil, bylo jen díky vám. Grafika je velmi krásná, přeludně krásná. Řemeslo má zlaté dno. U grafiky je třeba znát hodně řemesla. Hlavně se musí umět kreslit, protože grafika je založená, tam je dominující kresba. A to ti poctiví kantoři všechno věděli. Třeba pan profesor Vodrážka byl žák pana profesora Maxe Švabinského. No, jenomže nestačili jsme probrat další grafické techniky, litografii například, která se kreslí na kámen. Kámen, který má svůj život, solnhofernský vápenec se jmenuje. Jak Senefelder vymyslel litografii. Tak možná, že jestli budete mít s náma ještě trpělivost, tak se k těm zbylým grafickým technikám vrátíme příště. Pro dnešek se rozloučíme.

Děkujeme vám za vaši přízeň, za trpělivost, za dopisy, za všechnu vaši náklonost a lásku a dobrou noc. Popatrujte se, abychom se zase sešli u naší instruktáže o grafických technikách příště.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

divadla u hasičů, jako každou sobotu. Vás zdraví Tomáš Sláma. Dobrý den. Dobrý den vám, rozhlasovým posluchačům i přítomným divákům. Chceme toho stihnout dneska hodně, ale nebudeme netrpěliví, budeme to řešit všechno v klidu. Zaprvé pokřtíme knížku Miroslava Horenička Vteřiny života. Uvedeme vernisáž jeho koláží, no a budeme rozjímat s Luďkem Munzarem. Když začnu tím, co neuvidí rozhlasový divák, tak je to to, co uvidíte vy, diváci v divadle u hasičů, to znamená vernisáž koláží Miroslava Horníčka. A my jsme v roce 1995 měli úžasnou šanci pokřtít knihu koláží Miroslava Horníčka. Dokonce jsme tu knížku iniciovali a postarali jsme se o to, že vešla do života. A když jsme křtili tu knížku, tenkrát to bylo v divadle Gong, tak na jevišti byl Pavel Bobek, samozřejmě Miroslav Horníček, byl tam Rudolf Křesťan, byl tam Boris Hübner, mým. A Hübner byl takový jako dotěrný na Miroslava Horníčka, až později jsem pochopil, že je to sehrané, a říkal úctivě, mistře, prosím vás, co to je vlastně ta koláž? A pan Horníček se usmál a říkal, no to takhle vystříhnete nějaké věci a polepíte to různě, dáte to dohromady. On říkal, to všechno, to je koláž a to úplně stačí. On říkal, to úplně stačí, ovšem, když máte nůžky. A Hübner nelenil a vytáhl ze saka skutečné nůžky, nikoli imaginární, a ustřih panu Horníčkovi kravatu. Bylo to úžasné a já od té doby vím, že v každé koláži Miroslava Horníčka je kus Miroslava Horníčka. Ale to je jenom k té výstavě, která nás čeká asi za hodinu. Teď už během 30 vteřin přijde na jeviště muž, na kterého se těšíme, který zítra usedne mezi významné české seniory, pan Luděk Munzar. No, já jsem možná řekl nepřesně, že usedne mezi seniory, protože datum narození je trošku malinko jiné, ale především bych rád popřál Luďku k tomu, a rozhodně vím, nevím, jestli jste senior, tak přesně, ale vím, že jste dědeček.